míry důvěrnosti. I když manželství je k důvěrnému vztahu velmi vhodnou příležitostí, i lidé nežijící v manželství jsou povoláni žít v hlubokých láskyplných vztazích. Krásným biblickým příkladem právě takového přátelství je vztah Davida a Jonatána. David se v době po zabití velkého pelištejského bojovníka Goliáše stal významným služebníkem izraelského krále Saula, jehož synem byl právě Jonatán. O začátku jejich přátelství se v 18. kapitole první knihy Samuelovi ve verši 1 až 4 píše toto. Tak skončil Davidův rozhovor se Saulem. Jonatán tehdy celou duší přilnul k duši Davidově a zamiloval si ho jako sebe sama. Toho dne Saul přijal Davida k sobě do služby a už ho nepouštěl domů k otci. Jonatán s Davidem uzavřel smlouvu, neboť ho miloval jako sebe sama. Svlékl si plášť, který nosil, a dal ho Davidovi. Rovněž tak svou výstroj, svůj meč, luk i opasek. Vztah těchto dvou mužů, věhlasných válečníků, je popisován jako přilnutí duší a nesobecká nezištná láska. Jonatán byl ochoten věnovat své osobní vzácné věci Davidovi, zřejmě jako projev odevzdání královské autority nástupnictví. Jonatán projevuje úžasnou ochotu k oběti ve prospěch přítele. Jejich vztah byl také vztahem věrnosti, která je vyjádřena uzavřením smlouvy. Později pak Jonatán prokázal tuto věrnost Davidovi, když se za něj přimlouval u svého otce, a pak jej zachránil tím, že ho informoval o úkladech krále Saula, a to i za cenu, že se na něj otec král velmi rozněval, až ho téměř zabil. Na druhé straně David svou věrnost příteli prokazoval i po Jonatánově smrti, a to vůči jeho synovi Mefibošetovi. Hlavním nástrojem pro to, aby se v nějakém vztahu prohluboval intimní rozměr, je vzájemná komunikace. Je samozřejmě potřeba, aby rozhovor nezůstal jen u sdílení faktů a událostí, ale aby v něm byl prostor pro přinášení vlastních pohledů, myšlenek a názorů. Ještě dál nás dostane, když mluvíme o tom, jak na nás okolní věci působí, sdílíme své pocity, prožitky, sympatie, nadšení, trápení, obavy a podobně. Takto se můžeme navzájem dostávat do vnitřního světa toho druhého. Další věcí, která může důvěrný přátelský vztah výrazně posilnit, je sdílený zájem či touha. Pokud přátelé spolu rádi vykonávají nějakou činnost, milují o nějakém tématu spolu hovořit, hoří pro stejnou věc, to je sjednocuje a motivuje být spolu víc. Nicméně úplně nejzásadnějším prvkem pro vytváření a prohlubování intimity ve vztahu je upřímnost. Intimita vždy roste s rostoucí vzájemnou důvěrou a otevřeností. Když druhému důvěřuji, začínám se otvírat a sdílet hlubší věci ze svého nitra. To povzbuzuje i toho druhého, aby činil obdobně. S rostoucí vzájemnou otevřeností pak stoupá i odvaha důvěřovat partnerovi a jít ještě více do hloubky. Tato hloubka může být nádherná, vede nás ke sdílení osobních tajemství, z nichž některá potřebují nápravu, některá přijetí, některá povzbuzení a naději, všechna však bezpodmínečnou lásku ze strany toho druhého. Když se to daří, může takový hluboký intimní vztah velmi přispět i k uzdravování vnitřních zranění. Krásným vyjádřením takového intimního vztahu je biblický popis prvních lidí krátce po jejich stvoření, jak to máme zaznamenáno v první knize Mojžíšově, 2. kapitole, verši 25. Oba dva, muž i jeho žena, byli nazí a nestyděli se. První lidé žili blízko sebe, a to bez jakéhokoliv zahanbení či strachu jeden z druhého. Nemuseli nic skrývat a přebývali v bezpečí a jistotě. Bohužel však žijeme ve světě, který naší vinou padl do zla. A tak ta hloubka intimního vztahu může být ne nádherná, ale také nebezpečná. Starozákonní biblická kniha Soudců
vypráví o jednom velkém božím muži, Samsonovi, kterého si Bůh mocně používal v zápase s Pelištejci, nepřáteli božího lidu. Samson ale měl slabost pro ženy cizinky. A právě jedna z nich, Delila, do které se Samson zamiloval, na něm vyzvěděla jeho hluboké tajemství, s čím je spojena síla, kterou mu Bůh svěřil. Čteme z knihy Soudců, 16. kapitoly, verše 15 až 17. Na to mu Delila řekla, jak můžeš říkat miluji tě, když tvé srdce není se mnou? Takhle si mě třikrát podvedl a nepověděl si mi, v čem spočívá tvá velká síla. I stalo se, když na něho naléhala svými slovy celé dny, dotírala na něho, že se jeho duše k smrti unavila. Tu jí otevřel celé své srdce a řekl jí, na mou hlavu nevstoupila břitva, protože od lůna své matky jsem boží nazír. Pokud bych byl oholen, odstoupí ode mě má síla, zeslábnu a budu jako každý jiný člověk. Když Delila viděla, že jí otevřel celé své srdce, vzkázala a zavolala pelištejské vladaře, tentokrát přijďte, protože mi otevřel celé své srdce. Pelištejští vladaři k ní přišli a přinesli sebou stříbro. Samson zde Delíle svěřil své niterné tajemství a ona to zneužila k jeho zničení. Milí přátelé, dnes byla řeč o první komponentě lásky, o intimitě či důvěrnosti, což souvisí s přátelským rozměrem vztahu. Rozvíjí se hlubší komunikací, sdílenými zájmy či touhami a především upřímností. A pokud, milí posluchači, chcete dovést toto téma i do něčeho konkrétního ve vašem vlastním životě, můžete pomyslet na nějaký svůj důležitý vztah a uvažujte, jakými způsoby byste v něm mohli prohlubovat a rozvíjet komunikaci. Jsou různé pomůcky, společné čtení nějaké vhodné knihy a diskuze nad ní, kartičky s otázkami takzvaně na tělo, či účast na manželských večerech a podobně. A druhá věc, postavme se před Boha a děkujme mu, že každého z nás lidí pozval do důvěrného vztahu se sebou samým, že mu můžeme důvěřovat, být před ním otevření a upřímní, že nemusíme žít ve strachu, ale v bezpečí a jistotě jeho bezpodmínečné lásky k nám.

Dříve pomáhalo, že kdo uteče, vyhraje. Případně kdo zabije nepřítele, má navrch. Současní nepřátelé jsou ale velmi často abstraktní, neuchopitelní, nepojmenovatelní. Bránit se pak tlaku a vyčerpání je náročnější, o to víc, že určitá míra tlaku je motivační. Jak se v tom všem vyznat? O tom popřemýšlíme v pořadu Uši k duši, který vysíláme dnes v 10.15 společně s psychologem Markem Macákem v prvním zastavení série o vyhoření, které se zaměří na stres.

kousek, starý pes. Mám blechy pána Halamu a víc jsem za svůj život snesl.

mu nikdo nevylez. Je můj pánčik. Chceš přes slámu? Snad zasloužil bych právě dnes spíš pěknou šlupku.

0: tady je klid, tady už se tiše spí, dobrou noc.
1: Já vím.
0: Celý dny za dveřma klečím a prosím, ať všechno to skončí. Ať světlíkem neslyším hudbu, ať nemám chuť pít a tančit do svítání, protože tady je klid.

0: Tady je Proglas.
1: Hladíte k nám.
2: Vstávají psanci za prodanci prázdných dům a pravd.

či září třeba klam, jejich pohyb tuším snad. S rychlým skokem, odraz oken na chvíli a pak

západních Čechách má Proglas v systému DAB vysílače v Plzni na Silvánu, v Klatovech na Doubravě, na Čerchově nad Domažlicemi a v Železné Rudě. Pokrývají tato města a okolí: Plzeň, Domažlice, Klatovy, Rokycany, Tachov. Jsme tu s vámi po celý den.

0: Krásný poslech následujícího pořadu přeje Jana Rambousková. Všechny posluchače vítám u týdeníku o klasické hudbě na Radio Proglas. Obvykle si tu povídáme o plánovaných koncertních projektech nebo nových deskách, dramaturgích koncertních řad a radostech a strastech profesionálních umělců. Dnes se ale podíváme trochu do zákulisí toho všeho a budeme se bavit o tom, co profesionální hudební dráze nutně předchází. Ale také co dělat, když chceme prostě jen začít hrát na hudební nástroj pro radost, co takové studium obnáší, co nám to může dát a co nás to bude stát. Jsem moc ráda, že mohu v pražském studiu Radia Proglas přivítat nadšenou klavírní pedagožku, klavíristku a skladatelku Evu Lorenz. Ahoj Evi, vítej.
1: Děkuji za krásné přivítání a zdravím všechny posluchače.
0: Tak já bych začala takovou hodně obecnou otázkou. Proč se vůbec učit hrát na klavír?
1: No, já věřím, že klavír je aspoň pro mě nejkrásnější hudební nástroj a věřím i tomu, že je velice dostupný široké veřejnosti, právě protože na něm vlastně jsou naladěné tóny, není potřeba je vyhledávat sluchem jako třeba na houslích nebo na jiných hudebních nástrojích a neustále se těší obrovské oblibě, což potvrzuje i velikánský zájem, který já mám možnost sledovat doslova v přímém přenosu v rámci svého projektu, protože se skutečně naplno věnují výuce. A pro spoustu lidí, kteří přijdou ke mně na lekce nebo do kurzů, je to něco, po čem touží třeba už i desítky let, jenom si tak sednout za tu klaviaturu, položit na ní ruce, zahrát si nějakou píseň, nechat se tou hudbou oslovit, dotknout se tou hudbou svého srdce. Takže já věřím, že je to prostě nádherný nástroj, na který stojí za to naučit se hrát.
0: Teď se zeptám možná ještě trošičku obecněji. Proč se vůbec učit hrát na hudební nástroj a souhlasíš s tvrzením, že studium hudby je důležité pro rozvoj kultury ve společnosti?
1: No, s tím se naprosto ztotožňuju. Já sama mám dvě dcery a třetí na cestě a všechny své děti také aktivně vedeme s manželem k hudbě. Já si myslím, že hra na hudební nástroj a vůbec ten zájem o tuhletu kulturní složku prohlubuje emotivní cítění člověka, estetické cítění a dává to určitý duševní rozměr tomu každodennímu životu, kdy se člověk může nechat skutečně oslovit tou hudbou, tou melodií i tou písničkou, co si zahraje. Trochu se vytrhne z těch každodenních starostí, z toho neustálého kolotoče myšlenek, co všechno je potřeba stihnout a zvládnout. Že to může být i určitá forma relaxace, nejenom, že musíme nutně cvičit pro to, aby z nás byli nějací profesionální hudebníci. Já si myslím, že hudba má a měla by mít své místo v životě každého člověka.
0: Já jsem si tě pozvala, protože jsi nadšená klavírní pedagožka a později se dostaneme i k tvým online kurzům, kterými už prošly 10 000 studentů, což je naprosto úžasné. Co pro tebe osobně znamená klavírní pedagogika?
1: Já jsem začala hrát na klavír, když mi bylo 6. A už tehdy jsem naprosto zbožňovala svoji paní učitelku a přišlo mi to jako naprosto fantastické povolání. Takže já jsem se tak jako zamilovala do té představy už jako malá holčička. A když jsem se potom dozvěděla, že se klavír dá studovat na škole, dokonce profesionálně, že jsou i vysoké školy pro klavíristy, tak vlastně jsem si to tak jako naplánovala, že teda já jednou taky budu paní učitelka a nepustilo mě to, ten sen. A jsem hrozně ráda, že moje maminka, která mě teda dala tenkrát do zušky na klavír, že mě podpořila a vlastně mi umožnila studovat na konzervatoři a potom na AMU. A já jsem si vlastně jako splnila svůj dětský sen a ta výuka mě vždycky táhla a ohromně mě to baví. Mm-hmm.
0: No a co mohou dělat lidé, kteří mají pocit, že nemají hudební sluch? Je to tak, že hraní na klavír prostě není pro ně? Nebo co když jsem třeba rodič a moje dítě chce hrát na klavír a já mám pocit, že hudbě vůbec nerozumím a mám strach, že mu nebudu moct pomoct?
1: Mm-hmm. To jsou dvě otázky, které dostávám, přiznám se, poměrně často. Já bych začala tím prvním tématem a to je ten hudební sluch. Mnoho lidí, zejména dospělých, kteří právě třeba uvažují o tom, že by si chtěli něco zahrát na klavír, si myslí, že nemá hudební sluch a často je to spojené s tím, že neumí zpívat, že neumí intonovat. A já bych ráda tady malinko rozbila takový mýtus, když mám tu možnost, protože já jsem díky studiu načetla spoustu odborných publikací a jedna mě velmi oslovila, byla to pedagogická psychologie, kde přímo byla kapitola věnovaná nadání a tam bylo uvedeno, že každý člověk se rodí s předpokladem věnovat se hudbě a že ten talent je, může být i vrozený, ale i vlastně získaný tím vnějším působením. A pokud se u třeba dětí doma zpívá, ta hudebnost je rozvíjená, tak ty děti tu intonaci pochytají od té maminky, od těch babiček, co zpívají ty ukolébavky velice přirozeně. Ale pokud se v té domácnosti tahle tradice nepěstuje a dítě vlastně není rozvíjené a vlastně neumí tvořit zpěvní tón, tak skutečně nemusí umět zpívat, ale vůbec to neznamená, že nemá předpoklady se hudbě věnovat. Ta hudebnost je něco, co se dá rozvíjet i v dospělém věku. Takže tady bych chtěla všechny posluchače, kteří teď si říkají, jo, to jsem přesně já, to je přesně o mně, já mám pocit, že nemám hudební sluch. Je to spíš opravdu netrénovanost nebo neskušenost, ale dá se to pěstovat, dá se to učit a já se věnuju výuce dospělých začátečníků hodně, takže s tím mám i zkušenost a mohu potvrdit, že opravdu i studenti, kteří ke mně přijdou často i v důchodovém věku a nemají žádné předchozí zkušenosti s hudbou, tak se prostě po těch několika týdnech rozehrají, rozespívají, prostě rytmicky se probudí ta hudebnost a skutečně jsou schopni na ten nástroj hrát. Takže ráda bych podpořila všechny z vás, kdo se toužíte věnovat hudbě nebo hře na klavír, abyste kvůli tomu pocitu, že máte, že si myslíte, že nemáte hudební sluch, to nevzdávali, protože dá se to pěstovat, dá se to rozvíjet.
0: Jak teda můžou začít takový lidé, nebo někdo, kdo si opravdu přeje naučit se hrát na hudební nástroj, nebo by to možná takovému člověku přišlo hezké, ale neví vůbec, jakou cestou se vydat?
1: Co se týče hraní na klavír, tam je skutečně velice náročné naučit se to po vlastní ose jako samouk. Většinou to začíná tak, že si koupí v knihkupectví nějakou publikaci s názvem Klavírní škola pro začátečníky, protože že o to bije tak do očí hezky a pak zjistí, že vlastně neví, jak postavit ruku, jak to celé uchopit, jak tvořit ten tón, protože z toho tištěného textu často člověk opravdu nevyčte, pokud nemá vedení pedagoga nic moc. Takže určitě bych doporučila jít do toho s někým, kdo ty zkušenosti má, ať už jsou to živé lekce, anebo právě to, čemu se budeme ještě v rozhovoru věnovat, je to možnost i online lekcí, ale právě s živou podporou. Zase to není jenom o tom, že člověk kouká na nějakou aplikaci v mobilu, která mu říká zmačkni tuhle klávesu a potom tuhle tímhle prstem, to taky úplně není ta nejoptimálnější cesta, ale když se to dobře nakombinuje a je tam nějaký metodický systém, nějaká vlastně dobře postavená metodika, čím začít, čím na to navázat, jak pokračovat a k tomu podpora, kdy ten student, ať už je to dítě nebo dospělý teda, tak musí mít prostě zpětnou vazbu od lektora, aby měl správně postavenou ruku, aby správně tvořilo tón, aby vlastně ta výuka progresovala co nejkratší možnou cestou k cíli a nebyly to jenom odbočky slepé, kdy vlastně potom ten začátečník snadno ztratí motivaci, protože mu přijde hra na klavír příliš komplexní.
0: Zmínila jsi, že máš i studenty v důchodovém věku. Můžeme teď ještě říct, kolik let měl tvůj nejstarší student?
1: Můžeme. Já to ráda sdílím, protože je to skoro až jako neuvěřitelné. Já dostávám velmi často e-maily a zprávy Evy. Nejsem na to už stará, když je mi 35, 45, 50 a já vždycky říkám, nejste. Mému nejstaršímu studentovi bylo 90 let.
0: Tak to je opravdu teda vyšší věk, takže úžasné. Pojďme se teď pustit první hudební ukázku. Bude to dotek severské přírody. Ty jsi totiž pod dojmem krajiny na Islandu napsala variace na islandskou lidovou píseň Majstjarnan, což v překladu znamená Májová hvězda. Měla jsi při skládání také na mysli konkrétního klavíristu, pro kterého jsi to psala, a nebo jsi to psala jen tak z popudu inspirace?
1: To je krásná vzpomínka na moje cestování po Islandu, které bylo spojené tenkrát s podnikáním, s podnikatelským mastermindem. Já jsem na Islandu nikdy předtím nebyla a uchvátila mě příroda a právě jsem začala na YouTube vyhledávat nějaké národní písně, abych se trošku spřátelila s tou hudebností, která tam byla. A tahle píseň Majstiar na mě naprosto uchvátila svojí melodií. A já si pamatuju, jak jsme jeli tenkrát asi 6 hodin v autobuse na Diamond Beach, jedno z turistických lákadel na Islandu. A já jsem celou tu cestu měla naklíněn notebook a otevřený notační program, do kterého jsem si nasázela podle sluchu vlastně tu melodii. A říkala jsem si, já musím něco napsat. Já to musím přinést zpátky do Čech, tuhle krásnou hudbu, protože to je prostě, já jsem nemohla ani spát, jak se mi to líbilo. A napadlo mě právě, že by se to dalo udělat jako forma variací. Ale až když jsem se pak vrátila domů ke klavíru, tak se začaly vlastně rozvíjet jednotlivé variace, kdy jsem si říkala, že by bylo krásné, kdyby třeba jedna byla ve stakatu, jedna na akordy, jedna taková dramatičtější. A tak se to postupně začalo rozvíjet, až z toho vznikla taková skoro, řekla bych, lehce virtuózní záležitost pro pokročilejší hráče. A ten cíl té skladby je i takový, že se dá hrát jako celek, jako efektní vlastně přednes, anebo se mohou ty jednotlivé variace použít i jako etídy.
0: Tak se to teď pustíme.

0: na internetu, kluci chtěli hrát hudbu z počítačových her, ale nikdy to nebylo napsané tak, že by jim to dobře sedělo do ruky nebo na jejich úroveň. Takže jsem si zašla hrát s těmi aranžemi a bavilo mě to. A potom prostě jednoho dne mě napadla v metru, jsem jela prostě metrem v Praze a napadla mě melodie a říkala jsem si, to není špatné, tak jsem si to doma zahrála a zapsala jsem si to do notačního programu a vznikla první skladba a já jsem si říkala, no tak to je tak pro začátečníky, zkusila jsem to dát, zahrát některým z mým studentům, mi se to hrozně líbilo. A to mě motivovalo k tomu zkusit napsat něco dalšího takhle sama. Já jsem skladbu nestudovala, což byl trošku u mě takový impostor syndrom, jak se říká. Já jsem si říkala, já přece nejsem oprávněná k tomu komponovat. Já jsem jako klavíristka a učitelka. No ale potom se to tak nějak začalo, ty nápady začaly přicházet a já jsem se tomu otevřela. A když se pak narodila moje první dcera, tak jsem vlastně zaranžovala i ukolébavky pro klavír, které jsem jí potom hrála. A tak nějak přirozeně jsem se jako osmělila. Ty moje skladbičky se začaly hrát. Začaly mi psát paní učitelky ze Zušek, že to hrají na koncertech, dokonce na klavírních soutěžích, že ty děti to baví. A skrze to vlastně jsem si dovolila otevřít se k tomu komponování. A musím říct, že je to zase další úhel, kterým se můžu věnovat tomu svému milovanému nástroji, že to jako rozšiřuje úžasně tu paletu toho styku s klavírem. Mm-hmm.
1: Já bych teď ráda posluchačům blíže představila tvoji činnost. Ty jsi totiž začala projektem Piano School Prague. Můžeš zmínit svoje pedagogické začátky v tomto směru?
0: Určitě. Já jsem totiž měla obrovský sen, dlouho. Já jsem vždycky chtěla mít svůj vlastní klavírní školu. A Piano School Prague vlastně je soukromá klavírní škola, která dodnes v Praze funguje. Já už nejsem ve vedení, už tu školu nevlastním, protože se mi rozjeli jiné velké projekty a mám dvě děti, třetí teď aktuálně na cestě, takže už jsem prostě musela nějakým způsobem ten čas lépe rozdělit. Ale když jsem byla ještě na AMU, já jsem odjela na Erasmus do Německa, do Karlsruhe a tam jsem bydlela v pronájmu přímo v klavírní škole jednoho českého klavíristy a okoukala jsem si ten koncept, že měl prostě pronajaté prostory, jak to tam měl zařízené, jak mu tam chodili ty žáci a já jsem říkala, tyjo, to si otevřu v Praze taky. Takže vlastně ještě během studií jsem si našla prostory v Praze, které jsme vybavili pianinem, udělali jsme tam takový pokojíček a byl obrovský zájem o tu výuku. Takže já jsem vlastně velice brzy najela další lektorky, abychom ten týden vyplnili, pak jsme pronajali v těch prostorech, protože jsme měli úžasně vstřícné majitele budovy, další prostory, kde jsme si otevřeli další třídy, dokonce i malý koncertní sál a tak se to jako rozrostlo a ta škola potom čítala třeba i 120 studentů během toho roku, měli jsme koncerty a bylo to strašně krásné. A právě obrovský zájem byl i ze strany dospělých začátečníků, nejenom rodičů dětí, kteří třeba chtěli jít jinou cestou než Zuška, protože ta výuka byla soukromá, hodně individuálně zaměřená na každého toho studenta, ale právě tedy máme tam, nebo měli jsme tam strašně moc i těch dospělých a ta poptávka byla tak obrovská, že mě to potom vlastně dovedlo k té myšlence zkusit vytvořit online kurz pro dospělé začátečníky.
1: Já na tomto místě samozřejmě nemohu nezmínit tvé vzdělání. Ty jsi vystudovala Pardubickou konzervatoř, potom Akademii muzických umění v Praze, magisterské studium a pokračovala si doktorským studiem na Univerzitě Karlově na pedagogické fakultě, kde jsi udělala doktorát z klavírní pedagogiky. No a pojďme teď teda se dostat k těm online kurzem, které jsi už trochu naťukla. Jaké má online výuka výhody a má i nějaké nevýhody?
0: To je taky krásná otázka, děkuju za ní. Já se často setkávám s tím, že se staví živá výuka jako proti té online výuce, že se nutně jako nemusí dle mého názoru stavit proti sobě, protože když se podíváme na dospělého studenta, který chodí do práce nebo se třeba stará maminka o malé děti a vlastně ty časové možnosti někam dojíždět jsou velice limitované. Na živé lekce se prostě dojíždět musí nebo musí tam být nějaká pravidelnost, aby to mělo smysl. Tak ty online lekce otevírají pro toho dospělého studenta velkou časovou i místní flexibilitu a také možnost třeba nechat se vést nějakým velmi zkušeným, dobrým lektorem, protože já mám třeba studenty, kteří bydlí opravdu v malých vesničkách, třeba i na Slovensku, kde prostě první pedagog klavírní, který má volno, je prostě desítky a desítky kilometrů daleko a oni jako nemají možnost se tam třeba i dopravovat. Takže já si myslím, že velká výhoda těch online kurzů je právě ta místní a časová flexibilita. Ale co mi třeba říkají naši studenti, dospělí, je i to, že ta předtočená výuková videa, která já tam mám, oni si pouští opakovaně a že vlastně, když člověk odejde z té

0: živé lekce, tak často je ta tendence, že ten mozek jako nějaká procenta toho zapomene, než zase za týden přijde na další, že prostě doma se snaží cvičit, ale nepamatuje si všechno, když to, dejme tomu, ta předtočná lekce, anebo potom i ta zpětná vazba, která na to navazuje, tak si studenti pouští opakovaně a hrozně si to jako vychvalují, že tam pokaždé zachytí ještě nějakou další informaci a doplní si to učivo tak, že mají pocit, že dělají rychlejší pokroky. A já to teda můžu taky potvrdit, že vidím, že já mám třeba ten kurz pro dospělé začátečníky 10 týdenní, s 10 týdenní podporou. A mě ti studenti za těch 10 týdnů tam hrají už jakoby skladby nebo jsou schopni hrát na takové úrovni, na které třeba na živých lekcích někteří studenti i třeba celý rok na tom dělají.
1: Mm-hmm. Taky máš potom kurz pro mírně pokročilé a kurz pro středně pokročilé, mm-hmm. který není 10 týdenní, ale 10 měsíční.
0: Jo, ten už je dlouhý.
1: Jak dlouho trvá kurz pro mírně pokročilé?
0: Ten máme teď s 5měsíční podporou. Vždycky to je teda o tom, že ten přístup je potom na 12 měsíců, že se jako nepočítá s tím, že během té podpory student absorbuje 100% látky, která tam je, protože já ty kurzy mám nadupadné obsahem, ale vždycky je tam i prostor pro to, že si to docvičují potom. A ten největší náš kurz, to je právě pro ty středně pokročilé, tak ten je vlastně na celý školní rok.
1: Mm-hmm. Kolik účastníků už absolvovalo tvé kurzy? Máš nějaké statistiky?
0: V těch placených kurzech jsou to jako nižší tisíce a v těch různých workshopech, které pořádám zdarma, zrovna teď aktuálně, co natáčíme rozhovor, mi běží workshop, kde máme přes 6 tisíc účastníků a to bývá takové číslo, které většinou se připojí, že ten zájem je opravdu obrovský. Ale když třeba vezmu poslední běh začátečníků, co jsme měli, tak jsme tam měli 250 studentů v tom jednom běhu. V mírně pokročilých bylo taky přes 200 a v tom středním pokročilém kolem 150, takže to jsou třeba 600 studentů na jednou, kteří do té online klavírní školy online dochází.
1: Dalším aspektem, který může být velmi užitečný při online výuce, je také vytváření nějaké komunity. Jak to funguje? Máte nějaké facebookové skupiny nebo nějakou jinou platformu využíváte?
0: To si naťukla velmi správně. Ti naši studenti se v těch online kurzech cítí dobře i proto, že vlastně to není taková ta individuální typická práce, kdy ten student teda jde na tu hodinu klavíru živou, je tam s tím lektorem, ale potom vlastně třeba nemá úplně s kým sdílet ten svůj koníček nebo tu svou vášeň, když to v těch našich online kurzech v rámci té podpory běží i facebooková skupina, což je zatím taková nejjednodušší cesta, jak nás svést dohromady, takže jsou studenti, kteří třeba Facebook rádi nemají, ale zakladají si účet právě proto, aby mohli být v té skupině a tam se vytvoří klavírní třída. Tam se studenti poznají, já na začátku vždycky mám v rámci toho onboardingu i takové úkoly, aby se představili, aby se skamarádili, aby poznali, kdo tam s nimi je a během toho kurzu oni se tam neskutečně podporují. Nejenom v tom, jak jim to jde, to hraní nebo nejde, nebo co zrovna prožívají u toho cvičení, ale ta podpora sahá i do lidské roviny, kdy si skutečně podporují i v různých životních situacích, které prostě chtě nechtě v tom životě přicházejí. A ti studenti skutečně potom cítí, že jsou součástí něčeho trochu většího než jenom nějakého online kurzu. Zároveň tam jsme my lektorky na tu podporu, samozřejmě to s nimi všechno prožíváme, snažíme se je motivovat, vlastně vedeme je v rámci té zpětné vazby, ukazujeme jim, jak mají dál pracovat, aby to tedy přinášelo ty výsledky. No a nakonec potom máme i online koncerty, které jsou samozřejmě dobrovolné a tam potom studenti se mohou i představit, vlastně natočí se, jak vypadají a jak hrají, jaké mají výsledky a sdílí to pak se svými rodinami a přáteli. Takže je to takové krásné uzavření té společné cesty. A ta komunita je určitě, si myslím, velkým důvodem, proč se nám studenti do těch kurzů vrací i opakovaně. Protože třeba v tom středně pokročilém kurzu, já jsem ho otevřela před 5 lety, teď je 5. ročník a já tam mám studenty, kteří tam těch 5 let s námi pořád jsou.
1: No ale tato online škola zdaleka není tvým posledním projektem. Tebe totiž oslovilo nakladatelství Bernreiter, nevím teď v jakém roce, ale zmíním, že v roce 2023 vyšel první díl tvojí klavírní školy Můj klavír. A v srpnu tohoto roku vyšel druhý díl klavírní školy Můj klavír. Tak pojďme teď přiblížit ty začátky. Jak už jsem zmínila, oslovilo tě nakladatelství Bernreiter, ale co byla ta tvoje vnitřní motivace vytvořit tuto novou klavírní školu?
0: No, já jsem v té době, když jsem dostala pozvánku do nakladatelství na pohovor, že by měli zájem o spolupráci, tak jsem ještě dělala doktorát. A já jsem tam přišla a tehdejší šéfredaktorka Evička Velická mi prostě na místě sdělila, že mě už nějakých pár let sleduje, že mi fandí a že cítí potenciál, že vidí, že tu metodiku mám jako uchopenou, že mi to funguje v tom online prostředí a že by stálo za to z toho udělat nějakou tištěnou publikaci, ale oni měli zájem konkrétně přímo o metodiku pro výuku dětí. A shodou okolností já jsem psala disertační práci přímo na toto téma. A já jsem jí tehdy řekla na tom pohovoru, že dokud nebudu mít obhájenou disertační práci, kde vlastně ta metodika, kterou já mám v hlavě, kterou učím, dostane takové jako oficiální potvrzení, že to je správná cesta, takže tu školu nezačnu psát, že prostě jsem se necítila na to, na tak velký projekt, protože mi tehdy bylo 2023, no, něco přes 30 a já jsem si prostě přišla strašně mladá na to, abych vydala něco, co potom bude na zuškách desítky let sloužit. A ona mi tehdy říkala hrozně krásnou věc, říkala, na tom věku tolik nezáleží, ale prostě ty tu metodiku máš uchopenou a dokážeš to do toho psaného slova dát, takže já věřím tomu, že to dokážeš. A tehdy ta její důvěra vlastně dodala mě potřebnou odvahu, že jsem si zašla skutečně připravovat ty kapitoly, co bych tam chtěla mít, co mi třeba chybělo v jiných školách, se kterými jsem pracovala do té doby. A zašla jsem to tvořit a potom po obhájení té disertační práce jsem se už do toho pustila naplno. To už jsem čekala druhou dcerku, takže už byl deadline jako jasný, že už to musím prostě odevzdat, dopsat. No a podařilo se to vydat a ta škola byla přijata velmi dobře. A ten první díl, ten je vlastně zaměřený na výuku úplně těch nejmenších dětí od začátku. No a následovalo tedy vlastně oslovení od nakladatelství Berenreiter Praha, jestli bych neměla nápad na to napsat ještě pokračování a na tom jsme vlastně pracovali v roce 2025, kdy jsem ke konci roku odevzdávala hotový rukopis a letos v srpnu 2026 vyšel ten můj klavír Dvě cesta k interpretaci, takže na to jsem ohromně pyšná, mám velkou radost a samozřejmě cítím obrovskou vděčnost, že takovéhle projekty jsem vůbec, že mi bylo umožněno něco takového vytvořit.
1: Já ji tady ve studiu teď mám, koukám na ní, ty jsi mi ji přinesla a myslím, že bychom se teď mohli pustit další hudební ukázku, která bude přímo tady z této nové klavírní školy, Můj klavír 2. Budou to tři drobné skladby pro klavír, Operníkové chaloupce. První část bude Jeníček a Mařenka, druhá část Ztracení v temném lese a třetí část Útěk od Ježibaby. Umím si představit, že to jsou rozhodně skladby, které by malé děti nebo děti, které se učí hrát na klavír, mohly bavit. Jak vlastně skládáš skladby pro malé děti? Co tě inspiruje?
0: Mm-hmm. Ta inspirace přichází z různých koutů. Konkrétně u té Perníkové chaloupky přišla, když jsem byla na podzim loňského roku v Rudolfínu na koncertě Juliany Avdějevy, což je vítězka Varšavské klavírní soutěže. A ona nastudovala ohromně náročný repertoár, což jsou preludia a fugy Dmitrije Šostakoviče. A hrála tam výběr těchto preludií a fug. A mě to provedení i vlastně ta harmonie Šostakovičova tak strašně nadchla, že jsem víceméně přišla domů a zašla jsem komponovat tu Perníkovou chaloupku, že to přišlo tak jako samo a zároveň samozřejmě s cílem vložit to do té druhé klavírní školy, která už je pro mírně pokročilé, protože zrovna tyhle tři kousky už jsou trochu náročnější. Je to vlastně rychle, pomalu rychle. Tvoří to takový krásný třídílný cyklus, který potom dobře působí nejenom na koncertním pódiu, ale věřím, že to bude dobře působit třeba i v soutěžním repertoáru dětí.
1: A zároveň věřím, že může povzbudit představivost dětí, protože ty skladby skutečně působí, jako by se Jeníček a Mařenka ztratili v lese a potom utíkali od Ježibaby. Tak si to teď pojďme pustit.

0: Posloucháte Radio Proglas a v dnešní oktávě si s Evou Lorenz povídám o klavírní pedagogice. Právě si povídáme o klavírní škole, kterou Eva Lorenz napsala Můj klavír. A bavili jsme se o tom, že vznikl první díl v roce 2023 a druhý díl v srpnu roku 2026. Oba dva ty díly té klavírní školy mají jinou obtížnost. A mě by teď zajímalo, jak jsi postupovala při výběru skladeb pro ty klavírní školy, protože tam jsou tvoje skladby, ale jsou tam také skladby současných českých autorů. Jak probíhalo to oslovení těch autorů?
1: V prvním dílu mi pomohla šéfredaktorka, protože měla kontakty a její manžel je vlastně Miloš Orson Štědroň, což je uznávaný český skladatel a vedoucí skladby na Pražské konzervatoři. Takže tam z části vlastně mi pomohla s oslovením ona a já sama samozřejmě také znám několik českých skladatelů a skladatelek. Jejich díla sama zadávám žákům a jejich tvorba se mi líbí. Takže v tom prvním díle jsme šli takovou cestou vlastně kontaktů a buď jsme vybírali už z nějaké předpřipravené tvorby, co ti ostatní autoři měli, protože už měli vydanou řadu sbírek a já jsem si jako vybrala skladbičky, které se úrovňově hodily do toho prvního dílu. A nebo jsem měla zadání, protože jsem měla takový seznam technických požadavků, který bych ráda, aby ty skladby splňovaly. Třeba vynikající pro ty úplně začátečníky jsou různé etídy, třeba na nácvik techniky hry tercí, nebo kde se hraje pouze čtyřmi prsty, bez malíčku, jenom odpal se do čtvrtého prstu, takže takový čtyřprsták vlastně, že různí skladatelé v jiných klavírních školách nebo v minulosti používali tyhle ty techniky právě pro rozvoj klavírní techniky začátečníků. Takže jsem si napsala seznam takových jako typů, na co by ty etídy mohly být zaměřené a to jsme rozeslali těm skladatelům, oni si mohli vybrat. A v tom druhém díle potom už samozřejmě to vyplynulo tak jako samo, protože ta spolupráce s těmi skladateli byla velmi úspěšná. Takže já jsem potom šla už vlastně najisto, jestli jako by měli zájem i do druhého dílu něco napsat, což už zase otvíralo možnost trochu pokročilejšímu repertoáru, protože ten druhý díl je už je pro mírně pokročilé, takže ty skladbičky už nemusí být úplně tak strašně jako jednoduché, aby je zahrály malé děti. Už i počítáme s větším rozsahem ruky, takže tam ta tvůrčí svoboda byla větší a je to, myslím, na tom repertoáru v té škole hodně znát.
0: Mm-hmm. Je něco, co tě, ať už z českých dosavadně existujících klavírních škol nebo materiálů pro výuku začátečníků či pokročilých klavíristů, ať už ze zahraničních klavírních škol nebo materiálů specificky oslovilo, co tě nějak hodně inspirovalo?
1: Mm-hmm. Já se přiznám, že patřím k těm pedagogům, kteří vždycky dělají určitou syntézu různých materiálů a klavírních škol. Takže já mám doma nejenom všechny ty české, jako je Nová klavírní škola, i starou BGSku a další, které vznikaly, se mi dostávají do rukou, protože tím, že nějakým způsobem jsem vidět na internetu, tak mi i píšou pedagožky, které třeba vytvoří nějaký materiál a pošlou mi to a tak, takže já docela jako mám výhodu, že opravdu mohu se probrat hodně metodickými materiály a nakoupila jsem si spoustu zahraničních škol a vždycky se mi líbí něco v některé, jo? Že třeba není to o tom, že bych následovala vyloženě metodiku jedné školy, ale jsou tam nějaké krásné skladby, výborná cvičení, vynikající třeba školy na výuku hry z listu, které třeba u nás v Čechách nemáme. Takže já ty materiály vždycky jsem byla zvyklá kombinovat. Kdybych měla vypíchnout jednu, se kterou teď pracuje moje 6letá dcera, která začala hrát na klavír, tak my máme paní učitelku, která učí podle ruské klavírní školy velice úspěšně a existuje materiál strašně starý už od vynikající ruské pedagožky, která se jmenuje Artobolevskaya a jmenuje se První setkání s hudbou. A co je strašně krásné na téhle sbírce je, že rozvíjí tím metodickým principem, který je velmi podobný tomu, jak já to také jakoby vedu, jak se nejdřív učí to střídání ručiček, než se přejde k plné souhře, úhozem portamento se začíná, jde se na další úhozy. Ale ta škola je vybavená obrovskými, velkými barevnými ilustracemi. Že k té malinké skladbičce je tam prostě obrovský obrázek a ty děti prostě jsou vizuální a reagují na ty vizuální podněty, takže oni tam ten příběh vidí a vlastně ho potom ještě lépe cítí a prožívají, že to krásně propojuje to prožívání a rozvíjí citlivost k hudbě a to se mi velice líbí.
0: Mm-hmm. Pustíme si teď další hudební ukázku také z klavírní školy Můj klavír 2 a bude to etída Dotek větru. Ty jsi inspirovala tvým oblíbeným hudebním skladatelem Ludovikem Einaudy. A taky je ta skladbička zaměřená na čistou výměnu pravého pedálu, ale přesto je opravdu krásná. Tak je to ten způsob hraní etýd, to znamená cvičných skladeb, jaký ty sama zastáváš?
1: Je to přesně tak, ty jsi mě prokoukla úplně. Já když zadávám nebo vybírám etýdy, anebo i když je sama komponuju, tak se snažím úplně vyhnout takovému tomu stereotypu, že etída je jenom nějaké nudné prstové cvičení, které musíme přežít. Ale snažím se vždycky to uchopit jako přednesovou skladbu, která velmi motivuje studenta se ji naučit, líbí se mu, ale zároveň obsahuje přesně ty metodické prvky, které já potřebuji, aby ten student si osvojil. Takže třeba právě etída Dotek větru je celá na pravém pedálu, který se vyměňuje různě, někdy s delšími rytmickými hodnotami, někdy s krátkými, protože ta noha to musí umět stihnout i rychle, někdy podle pravé ruky, někdy podle levé ruky, ale vlastně ten student vůbec nemá pocit, že cvičí etídu. Mm-hmm.

0: Na Radiu Proglas si s Evou Lorenz v Oktávě povídáme o klavírní pedagogice. Pojďme teď k obecnějším radám týkajícím se výuky. Co když bych já jako rodič chtěla svému dítěti poskytnout kvalitní vzdělání, ale dítě o hru na klavír nejeví zájem? Nakolik musí chtít samo a nakolik ho u toho jako rodiče můžeme podržet?
1: To je velmi těžká otázka. Dostávám ji také od rodičů z obou stran. Dostávám, dítě chce, ale rodič nerozumí, bojí se do toho jít. A potom přesně z té druhé strany, že rodič by rád, ale vlastně neví, jestli to dítě u toho vydrží. Já asi uvedu příklad z vlastního života, protože já jsem si strašně přála, aby moje děti hrály na klavír, protože to je svět, který já miluju a baví mě to s nimi sdílet. Ale zároveň jsem byla připravená i na to, že tam může přijít to odmítnutí, že prostě budou mít vlastní cestu a třeba nebudou projevovat hudební nadání. Ale šla jsem na to prostě tak, že jsem jim doslova, ještě když byli v říšku, jo, pořád hrála, zpívala, když se narodili, prostě u kolebavky a vlastně jsem je jako neustále podněcovala doma k té hudbě a já, jakož ten klavír máme doma, vlastně v pokoji, mám dokonce dva klavíry, jeden v pracovně, jeden doma, a tak jsem vždycky na to něco i brnkala a tak nějak přirozeně jsme vlastně tu hudbu zapojili do toho běžného domácího fungování. Takže pro ty moje holky to není něco cizího, co jsem se já rozhodla, že jim jako do toho života dodám nějak jako extra, ale co tak přirozeně vyplynulo. A to si myslím, že je asi ta nejsnažší cesta pro maminky, které by rádi vedli své děti k hudbě, ať začnou prostě co nejdřív. A potom to probíhá vlastně tak, že se k tomu klavíru jde třeba jenom tak na 2 minutky a udělá se to, nejsou jako, že to dítě nemusí ve 3, 4, 5 letech začínat chodit jako na lekce, ale vlastně ta maminka nebo rodiče doma mohou udělat strašně moc v tom předškolním věku obecnou hudební přípravou, kde se prostě s dítětem hrajou hudební hry na rozvoj rytmického cítění, různé poznávání, prostě kláves a je to všechno formou hry, stejně tak, jak si dítě hraje, skládá kostičky, hraje s knížkami, s legem, skládají se pucle, tak se chvilku jde ke klavíru a něco se tam udělá. Já těch hudebních her jsem vytvořila pro své děti hodně a teď to postupně budu vypouštět do světa, jak to tak jako vznikalo, jo? Protože to teď vlastně čerstvě s tou naší 6letou dcerou všechno jedeme. A jí to přirozeně táhne, přirozeně jí to zašlo vlastně bavit a zašla ten zájem projevovat. Takže myslím si, že tam ta vnější motivace toho rodiče hraje v počátku velmi důležitou roli, že se toho jako nebát, dodávat těm dětem ty hudební podněty. Třeba i koupit xylofon, nějaké paličky, aby to dítě jako mělo kontakt a zpívat doma. To je asi úplně nejdůležitější. Nebo i na procházce. Jo, prší, tak si zaspíváme, prší, prší. To nemusí být žádná velká věda. Aby to dítě vlastně nevnímalo tu hudbu jako něco, aha, tak teď jako přijde nějaký kroužek a musím se začít něco učit, ale aby to vlastně tak samo vyplynulo. A potom ta vnitřní motivace se u dětí rozvíjí typicky až třeba kolem 8-9 let. Jo, takže ono opravdu je tam potřeba s tím dítětem i sedět u toho klavíru a podporovat ho v tom domácím cvičení, i když pak už na tu zušku začne chodit. Že není to úplně o tom, že jako moje dítě chce, nechce, prostě děláme to společně a potom ta motivace se postupně vybuduje, že bude i ta vnitřní přímo z toho dítěte vycházet.
0: To říkáš krásným způsobem, jak vytvořit to prostředí, jak vlastně podpořit to dítě, aby tu motivaci dokázalo najít, ale přece jen pak přijde nějaká potřeba cvičit určitý čas. Tak jak s tímto zacházet, aby nám to nevzalo tu radost z toho nástroje a abychom teda skutečně viděli ty pokroky?
1: To je taky velké téma, protože samozřejmě každé dítě je individuální a já zase můžu sdílet příběhy svoje a svých žáků, které jsem měla možnost učit, protože u některých dětí skutečně s příchodem puberty, kdy jsou obrovské hormonální změny v těle, což u holčiček bývá trošku dříve, většinou třeba kolem 11 let, u chlapečků to bývá trošku později, tak je možné, že úplně ztratí zájem o hru na klavír a vlastně si najde úplně nový koníček nebo nová vášeň v tom životě. A to se může stát i u dítěte, které hrálo úspěšně na klavírních soutěžích, do 11 let vyhrálo všechny soutěže a pak najednou klavír zavře a řekne, já jdu dělat něco jiného, třeba akvaristiku. Jo? Takže tohle sleduju samozřejmě i tak nějak v tom prostředí, ve kterém se pohybuju, že se to děje a není to nic nepřirozeného. Prostě může ten klavír být součástí toho dětského světa, pak třeba na nějakou dobu ne, ale mám spoustu dospělých studentů, kteří se pak zase vrací v tom dospělém věku zpátky, protože jim to začne chybět. Co se týče toho domácího cvičení, zase se vrátím k tomu, že si myslím, že zejména u těch menších dětí, které jdou do přípravky 1., 2. ročníku, je ta role rodiče strašně nezastupitelná. Že opravdu ta podpora toho prostředí doma, kdy ta, většinou je to ta maminka, která si tam jde sednout s tím dítětem a skutečně projevuje aktivně zájem, co hrálo na té hodině nebo na té hodiny i pravidelně dochází, aby viděla, jak se s tím dítětem pracuje. Sama si trošičku třeba načte, kde je C1 a pomůže malinko s tím čtením, že dítě se ztratí, jo? Že skutečně tam má to dítě tu oporu, tak je to určitě lepší, než když je nechané úplně v prostoru, protože 6leté dítě samo ještě nemůže vědět, jak má správně doma cvičit. A zároveň si myslím, že tam hraje taky velkou roli ta pravidelnost, protože stejně jako děti učíme třeba si mít ruce, když přijdeme domů, tak to prostě připomínáme pořád do kolečka, dokud to nezačnou dělat automaticky sami. Tak stejně se buduje i ten návyk chození cvičit na klavír. Prostě se tam může jít fakt jako na jednu minutu nebo zahrát jednu skladbu, ale každý ten den vlastně jakoby si na to vzpomenout a jít tam společně na chviličku. A takhle já jsem to dělala právě s mojí dcerou několik měsíců, kdy ona vlastně jako sama si na to nespomněla, ale vybudovali jsme návyk a po půl roce ona chodí za mnou a říká, mami, ještě jsme dneska nehráli. Jo, takže ono opravdu, ta role toho průvodce domácího je strašně důležitá u těch dětí. Mm-hmm.
0: A teď mám poslední otázku, která se týká spíš pedagogů. Zpočátku se doporučuje u úplně malých dětí například vést ruku dítěte. A poradíš něco učitelům, kteří jsou spíš uzavřenější povahy a necítí se komfortně v jemných hrách s dětmi nebo si nedokážou tak přirozeně vytvořit vztah s dětmi, ale chtěli by se i přesto pedagogice věnovat? Mm-hmm.
1: Tak já si myslím, že klavírní pedagog nemusí nutně znamenat, že učí jenom malé děti, protože v dnešní době ten zájem o hru na klavír je naprosto napříč věkovými skupinami. Já vlastně jsem začínala taky jako učitelka hlavně dětí, ale pak se mi ten repertoár rozšířil i na ty dospělé začátečníky a teďka v aktuální situaci se věnuju vlastně hlavně konzultování hodně pokročilých studentů, kteří jezdí jako na konzultace. Jo? Takže myslím si, že je dobré si vlastně říct jako pedagog, co mě baví, která ta věková skupina mě jako baví nejvíc a netlačit sám sebe ani jako do té, kde se necítím tak komfortně, protože zákonitě to samozřejmě nebude win-win situace a ani pro tu jednu stranu. A pokud ale je pedagog v té roli, že teda třeba se dostane na zušku a hold tam prostě učí ty děti, tak si myslím, že co třeba hodně pomáhá mně, je právě načíst si nějaké odborné publikace a metodické materiály a vlastně si to uchopit. Jo, nemusím nutně ňuňat každé dítě a prostě půjč mi ručičku, jako nemusím být až taková maminka, aby to fungovalo dobře i s malými dětmi. Těch přístupů může být mnoho, každá ta osobnost pedagoga je jiná, ale myslím si, že u těch malých dětí určitě pomáhá, když je přítomná maminka pravidelně na lekcích a když vlastně ten trojúhelník mezi pedagogem, rodičem a dítětem funguje jako v symbioze, kdy jsou nějaké jasně stanovené prostě podmínky, maminka rozumí tomu, že chodíme na klavír, máme teda klavír doma, nějak pravidelně na něj se snažíme hrát, pedagog je tam někdo, kdo vede, ale zároveň podporuje i tu maminku, i to dítě, aby vlastně jako tahli všichni za jeden pro vás. Myslím si, že často tohle je mnohem důležitější, než úplně, jestli jako jsem teda ten maminkovský typ pedagožky, anebo jestli spíš jsem takový ten, co spíš jako sedí a tak jako vznešeně radí, když, jak jsem to tak pochopila z té otázky. Protože ve chvíli, kdy ta komunikace neprobíhá, tak tam často dochází k různým třenicím, nepochopením. Maminka má pocit, že skladby jsou těžké, dítě doma nechce cvičit, pedagog si myslí, že dítě to nebaví a teď se z toho stane taková jako takový slepý kruh, ve kterém to většinou končí, takže teda jako se na tu výuku přestane chodit a to je strašná škoda.
0: Pustíme se teď poslední ukázku dnešního pořadu a bude to sonáta in D, první věta, Allegro non troppo. Kdy jsi tuto skladbu složila?
1: Tu jsem složila první větu, když jsem měla první dceru a druhou větu, když jsem čekala druhá, třetí po narození druhé. Takže to vznikalo tak jako postupně, protože to bylo zatím moje vlastně největší dílo, co se týče rozsahu. Já jsem si chtěla vyzkoušet i nějakou větší formu, takže jsem zvolila třídílnou sonátovou formu a ta inspirace posluchači určitě v to uslyší, byla takovou tou klasickou romantickou syntézou, to znamená dílem Beethovena, Chopina a Brahmse.

0: Na Radiu Proglas na Oktávě se s Evou Lorenz povídáme o klavírní pedagogice. Bohužel nemáme čas probírat tvůj management, který za mě je opravdu skvělý. Obdivuju to. Ale můžeš prozradit, co je ta tajná přísada, že tvé kurzy navštěvuje obrovská spousta lidí a že se chtějí učit hrát na klavír? Je to kouzlo osobnosti?
1: Kdyby to bylo kouzlo osobnosti, tak mám z toho velkou radost. Mě samozřejmě potěšilo. Ale já teda si myslím, že ta tajná přísada je spíš konzistence. Protože já jsem vlastně... Já mám takový sen, nebo takové moto životní, že bych chtěla umožnit naučit se hrát na klavír každému, kdo potom touží. A to je pro mě ohromně silná vize, kterou se snažím naplňovat tím svým projektem. A je to o tom vlastně... Abych to mohla umožnit, tak potřebuju, aby se ke mně ti lidé dostali. Aby mě našli na tom internetu nebo na těch sociálních sítích. Což zase znamená, že ten další krok je, že já potřebuju o sobě dávat vědět a potřebuju být vidět. Aby mě našli. Aby zjistili, že něco takového existuje a že ta cesta je otevřená. Že se mohou začít učit, i když jsou dospělí a i když nemohou dojíždět na živé lekce. Takže já vlastně... jsem konzistentní v tom, že píšu každý týden newsletter svým čtenářům, kterých mám v databázi několik desítek tisíc. Máme na sítích spoustu sledujících na Facebooku, na Instagramu i na YouTubeu. Vlastně pravidelně dávám různé tipy ke cvičení nebo obecně prostě k tomu všemu možnému dění okolo hry na klavír. A ta konzistence právě umožňuje to, že tam i ti stávající fanoušci, i ti noví neustále najdou nějaký obsah, kde mohou mít aha momenty, mohou si z toho něco vzít a rychle třeba implementovat doma do svého cvičení. A potom už je to samozřejmě na nich, pokud jsem jim teda sympatická, tak mohou potom pokračovat i v té intenzivnější spolupráci právě v rámci našich kurzů.
0: Takže si právě zmínila, že tě posluchači mohou případně najít na Facebooku, Instagramu, máš i webové stránky. Tvůj projekt se jmenuje Procházka světem klavíru, takže cesta je otevřená. Je to tak?
1: Je to tak.
0: To byla Eva Lorenz, klavírní pedagožka, skladatelka a klavíristka v dnešní Oktávě na Radiu Proglas. Já moc krát děkuju, že jsi přišla, že jsi nám popovídala o té klavírní cestě, kterou může člověk kráčet, ať už si chce na klavír hrát pro radost, anebo ať už se bude chtít v budoucnosti věnovat klavíru profesionálně. Děkuju a zase někdy naslyšenou.
1: Moc krát děkuju za pozvání.
0: Od mikrofonu se loučí Jana Rambousková.

Na Moravě a ve Slezsku má Proglas v systému DAB vysílače v Brně, v Olomouci, na Lysé hoře, ve Zlíně na Mladcové, ve Znojmě, na Velké Javořině a v Ostravě. Pokrývají tato města a okolí. Brno, Bílovec, Bohumín, Český Těšín, Frenštát pod Radhoštěm, Frýdek Místek, Frýdland nad Ostravicí, Havířov, Hlučín, Hodonín, Olešov, Karviná, Kopřivnice, Kroměříž, Olomouc, Orlová, Ostrava, Otrokovice, Prostějov, Příbor, Studénka, Šternberg, Uherské Hradiště, Uherský Brod, Uničov, Veselý nad Moravou, Zlín a Znojmo. Jsme tu s vámi po celý den.

neumíme odvolat to, co jsme kdysi způsobili. Nejsme vůbec způsobili, abychom to pochopili. Květina zašlých let upadá, z pachuti ničeho vzniká.

je seznam způsobů na rozdávání díků. Omytá mídla s monogramem a vzorky dívčích kapesníků. Účtenky těch, kteří za nás kdysi milovali, seznamovací večírky, na které nás nepozvali.

můžeš usnout, to ani já ne. Měsíc jak anděl na nebi plane, zdá se, že šeptá tato noc, pane. Zvedá závoj zpovědnic, cokoliv teď můžeš říct. Mám se snad přiznat k věčnému přání, vyčíst svůj osud z čarve tvé dlaní. Zpověď tak leda pro pousmání, jak vzkazy z pohlední. Přece nejde říct.

tak já nevím, mám to říct. Tak já nevím, mám to říct.

chtěl bych se svěřit s tím, že mě drtí práce jak želva, týdny jak chrti, nízky břeh stáří, mocný proud smrti, o tom, jak mu šlapu vstříc. To by lásko chtěl.

mý chramen zvolna se vine. Ruka, co hladí lépe než jiné.

così. Čas od času se podívá a řekne, je to dobrý, je

Proglas. Hudba, kterou jinde neuslyšíte.

vše zalito světem i neony měst. Tři vteřiny ticha, v nichž umlkly zbraně, svět pohrdl citem a táže se hvězd.

rozpačitě ruku na tvých nahých zádech. Zámek dnes se od...

zvony zvoní klekání. V tvých očích vycházejí hvězdy a květiny.

ráno tě líbat a večer boskávat k narozeninám běžným hodinám. Zbývá teď oddělit poslední chvíle a chviličky k narozeninám. Ke stisku napřáhnou zlacený ručičky k narozeninám. Odkaž svý trápení, slzy a slzičky běžným hodinám.

Nebraň se, když tě chci políbit na šminky k narozeninám. Na šerty o sebe zazvoní, jak sklínky k narozeninám, k narozeninám. Chtěl bych ti dát něco víc.

Kdyby každá hvězda stříbrná byla, lidi by do nebe koukali, pak by z ní černá smůla zbyla, oni by si je strhali.

co jsou ptáci a co je slunce. Nebrečte, děti, když dostanete za to, že zlobíte. Nebrečte, děti, když dostanete, že se neradi učí.

Blíží se 6. hodina a přední náměští. Ještě zazní myšlenka na den z evangelia, které by bylo z tohoto dne, pokud by nebylo všem svátek svatých andělů strážných. Autorem myšlenky je Tamara Suchánková.

Učedníci se ptají Ježíše, kdo je v nebeském království největší. A Ježíš jejich představu o velikosti obrací. Neukáže na člověka mocného, vzdělaného nebo váženého. Ukáže na malé dítě. Jestliže znovu nebudete jako děti, jistě nevejdete do nebeského království. Neříká tím, že máme být naivní nebo nezodpovědní. Dítě je pro Ježíše obrazem člověka, který ví, že není soběstačný. Potřebuje druhé, dokáže přijímat, dokáže důvěřovat, umí se radovat s maličkostí. Ještě si nepotřebuje dokazovat svou hodnotu tím, že bude nad ostatními. A právě tady se evangelium velmi silně dotýká naší doby. Dnešní svět nás neustále přesvědčuje, že musíme být někým. Musíme něco dokázat, že nejsme dost dobří. Ježíš však říká, nemusíš být největší. Nemusíš všechny přesvědčit o své hodnotě, ani mít poslední slovo nebo být stále silný. Před Bohem máš hodnotu už proto, že jsi jeho dítě. To je možná jedna z nejtěžších věcí, kterou se dnes učíme přijmout. Zároveň říká, kdo se tedy poníží jako toto dítě, ten je v nebeském království největší. Pokora ale neznamená ponižovat se nebo si o sobě myslet, že za nic nestojí. Skutečná pokora znamená přijmout pravdu o sobě. Vím, že nejsem dokonalý, potřebuji Boha, potřebuji druhé lidi a zároveň vím, že jsem Bohem milován. To je velikost, kterou lidé často nevidí. Veliký člověk není ten, kdo vyčnívá nad ostatními, ale ten, kdo se dokáže sklonit k druhému. A pak přichází ještě náročnější vzkaz. Varujte se, abyste nikým z těchto nepatrných nepohrdali. Kdo jsou dnes ti nepatrní? Možná dítě, které ve třídě nikdo nechce do kolektivu? Možná starý člověk, který zůstává sám? Ten, kdo přišel o práci? Někdo, kdo se v životě dopustil chyb a společnost už nad ním udělala kříž? Možná člověk bez domova, kterého na ulici raději obejdeme? A nebo někdo, kdo je jiný než my a kterého je jednodušší odsoudit, než pochopit. A někdy může být tím nepatrným i člověk, kterého máme každý den vedle sebe. Manželka, manžel, rodič, dítě, kolega. Člověk, kterého už tolik známe, že přestáváme vnímat jeho hodnotu. Ježíš nás varuje před pohrdáním, protože to, co my považujeme za malé a bezvýznamné, může být v očích božích nesmírně vzácné. Každý člověk je před Bohem viděn, i ten, kterého si nikdo nevšímá, koho ostatní přehlížejí, i ten, kdo má pocit, že na něm nikomu nezáleží. Bůh se dívá a možná právě to je poselství, které dnes potřebujeme slyšet nejvíc. Bůh tě vidí. Vidí tvou radost i tvoji bolest. Vidí tvůj zápas, tvoje selhání i věci, o kterých nikdo jiný neví. A jeho pohled není pohledem odsouzení, ale pohledem milujícího otce. Největší je ten, kdo dokáže milovat a naučí se dívat na každého člověka božíma očima. Protože tam, kde my vidíme někoho malého, vidí Bůh své milované dítě.

Krásné ráno po 6. hodině vám na Proglasu přeje Daniel Blaške. Je pátek 2. říjen 2026, Mezinárodní den pečujících, také Mezinárodní den nenásilí. Připomíná narození Mahatmy Gandhiho před 157 lety. Vůdce indického lidu, zavražděného inspirátora hnutí za lidská práva a svobody. Podle katolického kalendáře je dnes památka svatých andělů strážných. Ke svátku pak přejeme všem Oliverům a Olivím, jméno zřejmě latinského původu, možná skandinávského, znamená pěstitel či pěstitelka oliv. Nyní už se podívejme na evangelium dnešního dne a také se pomodleme ranní chvály.

z 10. kapitoly Lukášova evangelia. Ježíš řekl: Běda tobě, Chorazime, běda tobě, Betsaido. Kdyby se staly v Tyru a Sidonu takové zázraky jako u vás, už dávno by se obrátili v pokání, v žínici a v popelu. Ale Tyru a Sidonu se povede na soudu lehčeji než vám. A ty, Kafarnaum, budeš snad vyvýšeno až do nebe? Až do pekla klesneš. Kdo poslouchá vás, poslouchá mne. Kdo pohrdá vámi, pohrdá mnou. Kdo však pohrdá mnou, pohrdá tím, který mě poslal.

0: Slavíme dnes tedy památku svatých andělů strážných. Všechno najdeme na jednom místě, bude to z památky na straně 1543 ve starším vydání, 1543 nebo 1739 v novém vydání. 1739. Jen žalmy budou z neděle prvního týdne žaltáře, tedy tvrdá záložka, nebo strany 813, ve starším 813, v novějším 914. 914. Ještě jednou obě stránky. Pro starší vydání 1543 a 813, pro novější 1739 a 914. A modlit se s vámi budou Daniel
1: a Pavel.
0: Bože, pospěš mi na pomoc.
1: Slyš naše volání. Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen. Aleluja.
0: Pán Bůh, ať je vždycky s námi, okolo nás i nad námi, ať zhlédne na nás z výsosti, očima své milosti.
1: Neb, on je naše ochrana, pomoc silná i obrana, nikdy nespí, nedříme, bdí nad námi, když spíme.
0: On nám svou lásku dokázal, když svým andělům přikázal, by chránili kroky naše na cestě k věčné spáse.
1: Spolehněme na Boha směle, důvěřujme jemu celé. Jeho anděl ať nás vede, zdravé k cíli dovede.
0: Bože náš, domov zachovej, od zlé příhody uchovej, ohrať jej stráží andělskou, zdal od nás zlost ďábelskou.
1: V tebe důvěru skládáme, na tvou pomoc spoléháme. Drž nad námi svou pravici, jeden Bože v Trojici. Hospodin ti posílá svého anděla, aby tě vedl a chránil.
0: Bože, ty jsi můj Bůh, snažně tě hledám.
1: Má duše po tobě žízní, prahne po tobě mé tělo, jak vyprahlá žíznivá bezvodá země.
0: Tak toužím tě spatřit ve svatyni, abych viděl tvou moc a slávu.
1: Vždyť tvá milost je lepší než život, mé rty tě budou chválit.
0: Tak tě budu velebit ve svém životě, v tvém jménu povznesu své dlaně k modlitbě.
1: Má duše se bude sítit jak tukem a morkem, plesajícími rty zajásají ústa.
0: Kdykoliv na tebe vzpomenu na svém lůžku, v nočních hodinách budu na tebe myslet.
1: Neboť stal se s mým pomocníkem a ve stínu tvých křídel jásám.
0: Má duše lne k tobě, tvá pravice mě podpírá.
1: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
0: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen. Hospodin ti posílá svého anděla, aby tě vedl a chránil.
1: Požehnaný Bůh, jenž poslal svého anděla a vysvobodil své služebníky, kteří v něj důvěřovali.
0: Všechna díla Páně velepte Pána, chvalte a oslavujte ho na věky.
1: Nebesa velepte Pána, andělé Páně velepte Pána.
0: Všechny vody nad nebem velepte Pána, všechny mocnosti Páně velepte Pána.
1: Slunce a měsíci velepte Pána, nebeské hvězdy velepte Pána.
0: Všechny deště a roso velepte Pána, všechny větry velepte Pána.
1: Ohni a žáre velepte Pána, studeno a teplo velepte Pána.
0: Roso a jíní velepte Pána, zimo a chlade velepte Pána.
1: Ledy a sněhy velepte Pána, noci a dni velepte Pána.
0: Světlo a temno velepte Pána, blesky a mraky velepte Pána.
1: Země velep Pána, chval a oslavuj ho na věky.
0: Hory a vrchy velepte Pána, vše, co na zemi roste, velep Pána.
1: prameny velepte Pána, moře a řeky velepte Pána.
0: Velké a malé ryby, které plují ve vodě, velepte Pána. Všichni nebeští ptáci velepte Pána.
1: Všechna zvířata, divoká i krotká, velepte Pána. Lidé, velepte Pána.
0: Izraeli, velep Pána. Chval a oslavuj ho na věky.
1: Kněží Páně, velepte Pána. Služebníci Páně, velepte Pána.
0: Duchové a duše spravedlivých, velepte Pána. Svatí a pokorní srdcem, velepte Pána.
1: Ananiáši, Azariáši, Misaeli, velepte Pána. Chvalte a oslavujte ho na věky.
0: Velebme Otce i Syna i Ducha Svatého. Chvalme a oslavujme ho na věky.
1: Požehnaný Bůh, jenž poslal svého anděla a vysvobodil své služebníky, kteří v něj důvěřovali. Chvalte Hospodina, všichni jeho andělé, chvalte ho všechny jeho zástupy.
0: Zpívejte Hospodinu píseň novou, jeho chvála ať zaznívá ve sboru svatých.
1: Ať se raduje Izrael ze svého tvůrce, synové Sionu, ať jásají nad svým králem.
0: Ať chválí jeho jméno tancem, ať mu hrají na buben a na citeru.
1: Neboť Hospodin miluje svůj národ a pokorné zdobí vítězstvím.
0: Ať svatí jásají chvalospěvem, ať se veselí na svých ložích.
1: Boží chválu ať mají v hrdlech a dvojseční meč v rukou.
0: Aby vykonali pomstu na pohanech, tresty na národech.
1: Aby spoutali jejich krále řetězy a železnými okovy jejich velmože.
0: Aby na nich vykonali určený soud, všem jeho svatým bude to ke cti.
1: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
0: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
1: Chvalte Hospodina, všichni jeho andělé, chvalte ho všechny jeho zástupy.
0: Krátké čtení je z Exodu ze 23. kapitoly. Hle, já posílám před tebou anděla, aby tě chránil na cestě a přivedl tě na místo, které jsem určil. Cti ho a poslouchej jeho hlas.

0: Chci tě chválit, Hospodine, celým svým srdcem, budu ti hrát před anděli.
1: Chci tě chválit, Hospodine, celým svým srdcem, budu ti hrát před anděli.
0: Slavit budu tvé jméno,
1: budu ti hrát před anděli.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
1: Chci tě chválit, Hospodine, celým svým srdcem, budu ti hrát před anděli. Bůh posílá své anděli, aby nás chránili na cestě ke spáse.
0: Pochválen buď Hospodin Bůh Izraele, neboť navštívil a vykoupil svůj lid.
1: Vzbudil nám mocného spasitele z rodu svého služebníka Davida.
0: Jak slíbil od pradávna ústy svých svatých proroků.
1: Zachránil nás od nepřátel z rukou všech, kdo nás nenávidí.
0: Slitoval se nad našimi otci, rozpomenul se na svou svatou smlouvu, na přísahu, kterou se zavázal našemu otci Abrahamovi.
1: Že nám dopřeje, abychom mu beze strachu a vysvobození z rukou nepřátel zbožně a spravedlivě sloužili po všechny dny svého života.
0: A ty, dítě, budeš prorokem Nejvyššího, neboť půjdeš před Pánem připravit mu cestu.
1: Dát jeho lidu poznání spásy v odpuštění hříchů.
0: Z milosrdné lásky našeho Boha, s kterou nás navštívil ten, který vychází z výsosti.
1: Aby zazářil těm, kdo žijí v temnotě a v stínu smrti a uvedl naše kroky na cestu pokoje.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
1: Jako byla na počátku i nyní i vždycky a na věky věků. Amen.
2: Bůh posílá své anděli, aby nás chránili na cestě ke spáse.
0: Oslavujme Boha spolu se zástupy andělů, kteří hledí na jeho tvář a ustavičně mu slouží. Radostně volejme.
2: Dobrořečte Bohu, všichni jeho andělé.
1: Bože, ty jsi přikázal svým andělům, aby nás chránili na všech našich cestách.
0: Veď nás, ať bezpečně kráčíme cestou tvých přikázání.
1: Bože, ty zjevuješ andělům svou slávu.
0: Dej, ať i my žijeme ve světle tvé přítomnosti.
1: Bože, tebe velebí všichni tvoji andělé, dbalí tvých rozkazů.
0: Pomáhej nám svou milostí, abychom poslušní tvého slova věrně plnili tvou vůli.
1: Bože, pošli archanděla Michaela na pomoc svému lidu.
0: Aby nás bránil v boji proti Satanovi a jeho spojencům.
2: Dobrořečte Bohu, všichni jeho andělé.
0: Bůh nás přijal ve křtu za vlastní a proto se k němu smíme obracet modlitbou, kterou Kristus svěřil své církvi.
2: Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá, jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům a neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého.
0: Bože, ty ve své nevýslovné prozřetelnosti posíláš své anděly, aby nás střežili na všech našich cestách. Vyslyš naše prosby a dej, ať nás jejich pomoc vždycky chrání, abychom pod jejich vedením šťastně došli do věčné radosti. Skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, neboť on s tebou v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje po všechny věky věků.
1: Amen.
0: Dej nám, Bože, své požehnání, chraň nás všeho zlého a doveď nás do věčného života.
1: Amen.

V pátek 26. týdne v mezidobí čteme z listu svatého apoštola Pavla Filipanům, kapitola 3, verš 17 až kapitola.

Máme svou vlast v nebi, odkud také s touhou očekáváme Spasitele, Pána Ježíše Krista. On přemění naše ubohé tělo, aby nabylo stejné podoby jako jeho tělo oslavené. Způsobí to jeho moc, kterou si může podřídit všecko. Proto, moji bratři milovaní a vytoužení, moje radosti a koruno, tak stůjte v Pánu pevně, milovaní. Napomínám Evodii a napomínám Syntychu, aby byly vzorné, jsou přece křesťanky. A prosím i tebe, Syzygu, skutečný spolupracovníku, ujmi se jich. Vždyť se lopotili při šíření evangelia spolu se mnou, s Klementem a ostatními mými spolupracovníky, jejichž jména jsou zapsána v knize života. Radujte se stále v Pánu. Opakuji, radujte se. Vaše ušlechtilost ať je známa všem lidem. Pán je blízko. O nic nemějte starost. Ale ve všem předkládejte Bohu své potřeby v modlitbě a prosbě s děkováním. Pak Boží pokoj, který převyšuje všechno pomyšlení, uchrání vaše srdce a vaše myšlenky v Kristu Ježíši. Konečně, bratři, mějte zájem o všechno, co je pravdivé, co je čestné, co je spravedlivé, co je nevinné, co je milé, co slouží dobré pověsti, a o každou zdatnost nebo činnost, která si zasluhuje chvály. Dělejte i nadále to, čemu jste se ode mě naučili, co jste ode mě převzali, ode mě slyšeli a na mě viděli. A Bůh, dárce pokoje, bude s vámi.

0: Pracovní příležitosti na Proglasu.
1: Hledáme nového člena týmu na pozici fundraiser pro Radio Proglas na pětinový až poloviční úvazek. Nabízíme práci v Brně i na home office. Máte-li zájem, pište na personálie@proglas.cz.

0: Ve středních Čechách a v Praze má Proglas v systému DAB vysílače v Praze na City Tower, na Strahově a v Ládví, v Berouně, v Benešově, v Kutné Hoře a v Příbrami.
1: V západních Čechách má Proglas v systému DAB vysílače v Plzni na Silvánu, v Klatovech na Doubravě, na Čerchově nad Domažlicemi a v Železné Rudě.
0: V severních a severozápadních Čechách pak na Kukle v Ústí nad Labem, na Klínovci, v Karlových Varech, v Mariánských Lázních, na Třebounickém vrchu u Toužimy a na Prosečském hřebeni u Liberce.
1: V Královéhradeckém, Pardubickém kraji a na Vysočině má vysílače na Černé Hoře nad Trutnovem, ve Stěžerech u Hradce Králové, na Suchém vrchu u Králích, na Čechtíně u Třebíče a na Strážníku u Jihlavy.
0: V jižních Čechách má DAB vysílače v Kašperských horách na Kótě Javorník a na Kleti a na Kluku u Českých Budějovic.
1: Na Moravě Proglas v systému DAB vysílá z Brna, Olomouce, Lysé hory, z Mladcové ve Zlíně, z Znojma a z Velké Javořiny. Jsme tu s vámi po celý den.
0: A tím dnem je také pátek, 2. říjen 2026, Mezinárodní den pečujících. Mezinárodní den nenásilí připomíná narození Mahatmy Gandhiho před 157 lety, vůdce indického lidu, zavražděného inspirátora hnutí za lidská práva a svobody. Podle katolického kalendáře je dnes památka svatých andělů strážných. Před 165 lety byly oficiálně potvrzeny stanovy pražského pěveckého spolku Hlahol. 80 let nás dělí od skonu autora humoristické prózy Klapzubova jedenáctka a románové kroniky Cirkus Humberto, spisovatele a novináře Eduarda Basse. 61. narozeniny slaví herec Josef Polášek, jeden z prvních moderátorů Proglasu. Stejně tak zpěvačka, flétnistka a skladatelka Pavla Marianová, zakládající členka skupiny Klíč. 75. slaví britský zpěvák Sting. 83. narozeniny má americká básnířka, překladatelka a novinářka, vydavatelka krajanských publikací a pedagožka českého původu Jiřina Fuchsová. 95. narozeniny slaví operní pěvec, skladatel a varhaník Richard Novák, nositel ceny Thálie za celoživotní mistrovství i řádu svatých Cyrila a Metoděje. A svátek slaví Oliver a Olivie. Nahledněme počasí dnešního dne. Očekáváme, že bude převažovat polojasno až oblačno. Zejména v západní polovině Čech bude až zataženo. Na západě a severozápadě Čech se výjimečně mohou objevit slabé přeháňky. Později odpoledne a večer začne oblačnost ubývat. Nejvyšší teploty dosáhnou 20 až 24 stupňů Celsia. V západní polovině Čech 18 až 21 stupňů, v 1000 metrech na horách bude kolem 15, na Šumavě až 18 stupňů. Vád bude slabý proměnlivý vítr nebo bude klidno, ve východní polovině území bude mírný jižní vítr a později odpoledne a večer bude slábnout. Slabě bude stoupat tlak, během dne bude přechodně slabě klesat a rozptylové podmínky budou mírně nepříznivé, ve východní polovině území dobré.

6:36, pátek 2. říjen. Podívejme se, co tento den přinese. Zde je výběr z očekávaných událostí. Praha hostí ode dneška třídenní františkánský festival k 800. výročí úmrtí asijského světce. Úvodní program v kostele svatého Josefa na Novém Městě zahrne křížovou cestu, mši svatou s kapucínem Vojtěchem Dvouletým a večerní hudebně poetické pásmo. Františkovské triduum ohlašuje i duchovní zpráva vídeňské katedrály svatého Štěpána. Otevře ho dnešní modlitbou růžence sedmi radostí. Důraz klade na světcovi ústřední zájmy, lásku ke Kristu, péči o chudé, závazek k míru a úctu ke stvoření. Celorepublikový sjezd mladých evangelíků začíná v Třebíči. Uvítá mládež z různých koutů republiky a z různých církví. Nabídne diskuze a hudbu, tvůrčí dílny i možnost sdílení osobní víry. První pátek v měsíci v bazilice svaté Ludmily v Praze na Vinohradech, to je duchovní odpoledne za kněžská, řeholní a rodinná povolání. Uzavře je eucharistická slavnost.

Dobré ráno, po 45. minutě, po 6. hodině vám také na Proglasu přeje Daniel. Kluci a holky, vás všechny zdravím, kteří se chystáte vstávat a třeba se někam vydat, řekněme, že do školy nebo na jiná místa. Kamkoliv to bude, ať nás také provázejí boží kroky, pomodleme se. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Dobrý pane, děkujeme ti za další ráno i pokojnou noc, kdy jsme mohli načerpat sílu. Prosíme tě, ochraňuj nás celý den, abychom ti byli věrnými služebníky a dokázali svědčit o své víře v tebe. Amen. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen.

0: A máme tu naši pravidelnou ranní hádanku. Dnes hledáme někoho opravdu výjimečného, obrovskou legendu české hudby. Poslouchejte pečlivě nápovědy a zkuste zmapovat, o koho jde. A pokud budete vědět, zavolejte na číslo 739 850 345. Tak dávejte pozor. Právě 1. října jsme si připomínali smutné výročí. Je to už 7 let, co nás opustil jeden úžasný zpěvák. Lidé mu pro jeho hlas přezdívali Zlatý Slavík. Zlatých Slavíků totiž za svůj život získal neuvěřitelných 42, to je tedy hudebních cen. Vy ho děti znáte především díky pohádkám. Naspíval třeba slavnou písničku k animovanému seriálu Včelka Mája, nebo titulní píseň k pohádce Tři oříšky pro Popelku. Kde pak ty ptáčku hnízdo máš? Jeho hlas znali lidé nejenom u nás, ale po celém světě, třeba v Německu. Vzpomeneš si, jak se tento nejslavnější český zpěvák jmenoval? Už tady máme telefonát, já ho zvedám a halo, halo, kdo se k nám dovolal?
1: Tady Šimon.
0: Šimone, zdravím tě. Tak ty určitě znáš správnou odpověď. Kdo je ta dnešní osobnost?
1: Karel Gott.
0: Je to přesně tak. Tak to byla taková malá znělka pro tebe a ty máš možnost také někomu věnovat písničku. Tak komu by to bylo?
1: Babičce, rodičům. Tam... A panu
0: Rolínkovi. Dobře. No tak já ti přeju krásný den. No a tu písničko, co pustíme, tu pustíme právě od Karla Gotta a bude to z té písničky, z té pohádky Tři oříšky pro Popelku. Tak měj se krásně, ať se tvůj den vydaří. Ahoj.
1: Naslyšenou.
0: Tak máme pro vás písničku.

0: Blíží se 7. hodina a s ní zprávy Českého rozhlasu Plus.
1: Bylo 7 hodin a tohle je páteční Ranní Plus s datem 2. října. Do nového dne vás vítají Daniela Vrbová
2: a Renata Kropáčková.
3: Český rozhlas Plus.
2: V jakých oblastech hospodářství chce Česko a Sasko prohloubit spolupráci, s čím přijíždí saský premiér do Prahy?
1: Policisté varují před bezpečností na silnicích kvůli nelegálnímu tuningovému srazu v Praze a v Brně. Jakou účast očekávají?
2: A proč při komunálních volbách mizí z menších obcí politické strany a nahrazuje je jedna nezávislá kandidátka?
4: Ke každé té straně já mám nějaké výhrady a nechci být nikde jako člen nějaké strany.
1: Nejdřív tu jsou ale zprávy s Martinem Matějkou.
5: Koaliční kabinet Andreje Babiše z hnutí ANO ustál hlasování o nedůvěře. Opozice požadovala svržení vlády kvůli návrhu státního rozpočtu na příští rok a prohlasovalo 83 jejich poslanců, proti bylo 94 z koaličních stran.
6: Mimořádná schůze zabrala poslancům 3 jednací dny. Opozice je využila ke kritice vlády za hospodaření Česka v příštím roce nebo za zpochybňování nezávislosti soudů. Koaliční poslanci upozorňovali hlavně na načasování schůze, říká ministryně financí Alena Schillerová z ANO.
7: Já myslím, že výsledek byl předvídatelný. Celé to bylo opoziční divadlo před komunálními volbami.
6: Předseda starostů Vít Rakušan ale připustil, že termín byl částečně záměrný.
8: Před volbami lidem ukázat, že vláda neplní svoje vlastní sliby a že tady existuje alternativa k jejich stylu vládnutí.
6: Hlasování o nedůvěře ustál Babišův kabinet už podruhé. Naposledy o ní poslanci hlasovali v únoru. Z poslanecké sněmovny Adéla Burešová, Český rozhlas.
5: Ukrajinská armáda poprvé použila v boji vlastní taktickou balistickou střelu FP-7, oznámil to ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Raketu vyrobila ukrajinská firma Firepoint, podle které má dolet 200 kilometrů.
9: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský na svém telegramovém účtu zveřejnil video z nočního odpálení taktické balistické rakety FP-7. Bude se vyrábět, napsal stručně Zelenský, aniž upřesnil, na jaké cíle střela mířila a jestli je zasáhla. Ukrajinská firma Firepoint předeslala, že raketu není možné otestovat jinak než v bojových podmínkách. Podle výrobce je klonem ruského systému S-400 a je 2,5x levnější obdobou americké Atacams. Využívat může už existující odpalovací zařízení. Z Ukrajiny Martin Dorazín, Český rozhlas.
5: Spojené státy přesunou část vojenské pomoci z Evropy a dalších zemí do Latinské Ameriky. O peníze v přepočtu za více než miliardu korun přijde mimo jiné třeba Slovensko nebo Severní Makedonie. Nově je dostanou třeba Panama, Peru nebo Kolumbie. Americký kongres přitom pomoc evropským zemím schválil už v roce 2022 kvůli válce na Ukrajině.
10: Americké ministerstvo zahraničí tvrdí, že peníze budou užitečnější v Latinské Americe, kde pomohou bojovat proti pašerákům drog a chránit panamský průplav. Demokratická senátorka Jean Shaheenová a kongresman Gregory Meeks s tím ale nesouhlasí. V dopise ministru zahraničí Marku Rubiovi upozornili, že vláda porušuje zákon, protože kongres peníze výslovně určil na podporu Ukrajiny a jejich sousedů. V přepočtu jde zhruba o miliardu korun a krok přichází ve chvíli, kdy Pentagon zvažuje omezit americké základny v Evropě. Z Washingtonu Jana Ciglerová, Český rozhlas.
5: Americký prezident Donald Trump pohrozil Iránu velmi tvrdým trestem za možný podíl na incidentu v letadle společnosti FlyDubai, informuje o tom agentura AP. Vyšetřovatelé se snaží zjistit, proč druhý pilot během letu ze Spojených arabských emirátů do Tel Avivu pobudal kapitána letounu. Letouny díky zásahu cestujících nouzově přistál v Saudské Arábii. Na jeho palubě bylo přes 180 lidí, většina cestujících byli Izraelci. Šéf Bílého domu spojitost mezi útočníkem a Teheránem připustil konkrétní, ale být nechtěl.
3: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
5: Vývoz neíránské ropy přes Hormuzský průliv se vrátil na předválečnou úroveň, informuje o tom agentura AFP s odkazem na údaje analytické společnosti Kepler. A podle ní lodě plující z Hormuzu vyvezly od 22. do 28. září a v průměru 13,5 milionu barelů ropy denně. To je podle AFP srovnatelné s úrovní před začátkem války na konci února. Teherán nicméně neoznámil, že by důležitou úžinu přestal blokovat. Zmíněná ropa pochází ze států používajících perský zálivu paliv pro ropný export mimo Irán a konflikt v regionu začal po americko-izraelských úderech na Islámskou republiku. Do Česka se dnes sjedou až tisíce řidičů speciálně upravených aut, informovala o tom policie, která kvůli nelegální akci připravuje rozsáhlá bezpečnostní opatření. V jiných zemích byl sjezd podle policie spojený se závody, blokováním dálnici policejních aut, krádežemi dopravních značek a pyrotechnikou. A podle mluvčí policie Violety Canosky se proto do ulic vydá velké množství policistů z různých oddělení.
11: Do terénu nasadíme policisty celé republiky a využijeme také vrtulník a policejní drony. Naším cílem je zabránit nelegálním závodům, blokování komunikací a dalšímu nebezpečnému jednání.
5: Nezákonný sraz by se měl podle informací policie uskutečnit dnes v Praze a zítra v Brně. Postupný vstup zemí západního Balkánu do Evropské unie je pro Česko, Slovensko i Rakousko priorita. Řekl to český ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů. Spolu se svými slovenským a rakouským protějškem bude dnes v Černé Hoře jednat s tamními představiteli.
12: Černá Hora má ke vstupu do Evropské unie nejblíž. Macinka vysvětlil, proč střední Evropa o rozšíření unie na Balkán stojí.
13: My chceme posílit to zastoupení těch zemí, které mají trošku odlišnou historickou zkušenost od těch zemí západní Evropy.
12: Rakouská ministryně zahraničí Beate Meinl-Reisingrová, slovenský šéf diplomacie Juraj Banár a Macinka už včera jednali s prezidentem Černé Hory Jakovem Milatovičem. Dnes je čeká ministr zahraničí Ervin Ibrahimovič a premiér Milojko Spajič. Z Podgorice Dominik Tesár, Český rozhlas.
5: Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Lesy České republiky zahájily mimořádný audit lesních porostů. Intenzivnější kontrola je prevencí před novou kůrovcovou kalamitou. Lesníci se zaměří hlavně na stromy oslabené suchem. Na dálnici D1 směrem z Prahy na Brno popojíždí nesouvislá kolona především kamionů v pravém pruhu. Od sjezdu na Domašov ze 167. kilometru a do omezení u Brna na 196. osobní auta projedou výrazně rychleji. Na dálnici D11 směrem z Prahy na Hradec Králové brzdí za sjezdem na Poděbrady na 40. kilometru provoz dopravní omezení. A kolona začíná na 32. kilometru a zdrží vás až půl hodiny. Opatrně na Pražském okruhu směrem na letiště. U odbočení na dálnici D5 stojí částečně v levém pruhu nepojízdné osobní auto, vybočuje se do pravého pruhu, ale kolona se netvoří. V Praze už se zdržíte v Liberecké ulici a v ulici v Holešovičkách směrem do centra. Od sjezdu na Hloubětín před tunel Blanka pojedete až 20 minut. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Přes den čekáme většinou polojasno, na východě až jasno a v západní polovině Čech velkou oblačnost a na západě a severozápadě slabé přehánky, k večeru začne oblačnost ubývat a nejvyšší páteční teploty 20 až 24 stupňů Celsia. Tolik zprávy Martina Matějky.
14: Zůstáváte na vlnách Proglasu.

0: sluníčku, opatruj němou dušičku. Opatruj jí ve dne v noci a přispěj jí ku pomoci. Amen.
1: Je 7 hodin a bude 11 minut. Vatikánská média nabízejí dokumentární film Lev v Římě, nově se slovenskými titulky. Dokument přibližuje méně známou etapu života současného papeže. Navazuje na film Lev v Peru, věnovaný dlouholetému působení Roberta Francise Prevosta v Jižní Americe. Přináší archivní záběry a svědectví lidí, kteří poznali současného amerického papeže v Římě jako řeholníka, generálního představeného a pak jako kardinála. Sleduje jeho vazby na věčné město a prostředí, jež formovalo jeho službu před konkláve a zvolením na Petrův stolec. Vypovídá o něm například Augustinián Gianfranco Casagrande. V minulosti vedl italskou řádovou provincii a zodpovídal i za misie v Peru ve vysokohorských oblastech, kde působil Robert Francis Prevost.
2: Bylo období dešťů. Prevost řídil mikrobus a ten dostal kvůli blátu pod koly smyk. Otočil se kolem své osy, sklouzl dolů svahem a začal se řítit k propasti. Všichni křičeli, on ale zachoval chladnou hlavu. Jako řidič se snažil vozidlo zvládnout. Všiml si velkého skalního výstupku a nasměroval mikrobus právě k němu. Bohu díky se tam vozidlo zastavilo. Pak nám pokojně řekl, pomalu, nedělejte prudké pohyby. Vystupujte po jednom, opatrně. Všichni jsme byli zablácení od hlavy až k patě. Boží prozřetelnost už tehdy věděla, že tento řidič mikrobusu se jednou stane Petrovým nástupcem. Nikdy jsem na tu událost nezapomněl. Znovu se mi vybavila, když jsem ho uviděl na balkónu baziliky svatého Petra. Tehdy jsem si pomyslel, že skálou, o kterou se náš mikrobus zastavil, byl sám Kristus.
1: Citoval Ondřej Šidlo svědectví jednoho z protagonistů filmu Lev v Římě. Ten je i z titulky ve slovenštině volně dostupný na YouTube kanálu Vatikán News.

0: Zpívala nám Pavla Boučková a také Petr Novotný. V centru Brna včera odstartoval festival Prototyp. Kombinuje různé formy umění, výstavy, performance a instalace či vzdělávací programy. Tematicky staví na inovacích a technologiích v regionu Jižní Moravy, kde se prolíná univerzitní i kreativní komunita. Pokračuje ředitel přehlídky Jan Machát.
1: My letos festivalem Prototyp zaplníme centrum města světelnými instalacemi, digitálním uměním a vlastně zážitky, kdy lidé uvidí město v jiném světle, jak ho neznají. Těch věcí, co bych určitě vypíchl pro posluchače, tak jsou to velkoformátové videomappingy na budovách, umělecké instalace v různých zajímavých prostorách nebo nějaké nafukovací objekty a podobně. Co se týče těch lokací, tak bych vyzdvihl kostel svatého Jakuba, kde máme takovou audiovizuální show vlastně přímo v té zrekonstruované lodi toho úžasného chrámu brněnského. A my už jsme to 14 dní zpátky testovali, lidé to mohli vidět a máme na to krásné ohlasy. My jsme vlastně festival měli 3 roky ve

0: Charita Ostrava pořádá po roce benefiční koncert Sešli se, aby pomohli. Výtěžek dnešního večera v Zábřežském kulturním domě Akord podpoří výstavbu nového domova pokojného stáří.
1: Vystoupí Jan Fischer a Robert Balzar Trio a také mladá kapela Getaway. Předprodej vstupenek probíhá na adrese www.dkakord.cz. Srdečně zveme na tento jedinečný kulturní zážitek, který podpoří i smysluplný projekt. Děkujeme a těšíme se.
0: Upřesnil Proglasu a zve mluvčí Charity Ostrava Dalibor Kraut.

0: Ode dneška rok do neděle ožije Praha františkánským festivalem. Oslaví jubilejní rok svatého Františka a připomene rovných 800 let od jeho odchodu na věčnost.
1: Program začne v pátek 2. října v kostele svatého Josefa na náměstí Republiky, kde od 17 hodin bude připravena křížová cesta, pak od 18 hodin mše svatá a po ní hudebně poetické pásmo. V sobotu pokračuje františkánský festival v klášteře Minoritu svatého Jakuba na Starém Městě. Zde bude celodenní program pestrý, myslím si, že pro veřejnost to bude asi hlavní den toho festivalu. Ráno začneme v 8 hodin mší svatou, po ní následuje slavnostní zahájení v doprovodu chválové skupiny Vlny. Potom už se rozběhne přednášky, workshopy, přednáška o obrácení svatého Františka jako poneda Todia svatého Ramona Jula s inspirací do dnešních dnů nebo o odkazu svatého Františka v životě bratra doktora Františka Lvanovska, slavnosti, která dosud není zcela doceněna. Zajímavou částí bude program věnovaný svaté Anežce, představení televizní minisérie Anežka, princezna i Abatyše, moderovanou diskuzí za účastí tvůrců minisérie Elišky Křenkové, představitelky hlavní role a režisérky Lenky Vimerové, pana profesora Kubína a sestry Benedikty Klarisky. Pak je tam například workshop o božím slově, poledne přednáška o Františkově sluneční písni Pátera Linharta nebo přednáška bratra Piotra o dopis Františka, který on napsal tobě, přednáška o sestře Elišce Prečnerové, jak následovala svatého Františka, divadlo jednoho herce, František Blázen, a odpoledne moderovaná diskuze Chvála lidství v kontextu svatého Františka z Asízy.
0: V programu začínajícího františkánského festivalu je misijní hra pro děti, výtvarný workshop, moderovaná prohlídka baziliky svatého Jakuba nebo varhaní koncert. Zástupkyně ministra sekulárního františkánského řádu, sestra Marie Klára Myslilová, z proglasu za pořadatele odpověděla i na otázku, proč je podle ní osobnost svatého Františka důležitá pro současnost.
1: Myslím si, že František je osobností nebo jeho cesta je inspirací nejen pro křesťany, ale pro lidi mimo církev, že František je charakteristický svým usilovným hledáním pravdy, kterou našel v trojediném Bohu. V tom, jak byl radikální v tomto hledání, přitom svobodný, nebal se jí toti proudu, osvobující je, jak vnímá lidství Pána Ježíše, bratrství se všemi tvory, ta úcta ke stvoření a taková laskavá mírnost a vlídnost. Pro něj je charakteristický jako vnitřní radost a pokoj, byl to už míru, neměl rád konflikty, nebo byl schopen spory řešit pokojnou cestou a to je něco, co určitě v dnešní době je velice potřeba.

V jižních Čechách má Proglas v systému DAB vysílače v Kašperských horách na Kótě Javorník a na Kleti a na Kluku u Českých Budějovic. Pokrývají tato města a okolí. České Budějovice, Český Krumlov, Písek a Strakonice. Jsme tu s vámi po celý den. A máme také pátek 2. říjen 2026, Mezinárodní den pečujících. Mezinárodní den nenásilí připomíná narození Mahátmy Gandhiho před 157 lety. Je to vůdce indického lidu, zavražděný inspirátor hnutí za lidská práva a svobody. Podle katolického kalendáře je dnes památka svatých andělů strážných. Před 85 lety byl v sídle pražského gestapa odsouzen k trestu smrti pražský primátor Otakar Klapka. Němci zahájili operaci Tajfun s cílem dobít Moskvu. Před 65 lety zemřel československý legionář, důstojník a generál, který velel pražskému povstání Karel Kuttelwascher, odpůrce a vězeň komunismu. 61. narozeniny slaví herec Josef Polášek, jeden z prvních moderátorů Proglasu. Stejně tak zpěvačka, flétnistka a skladatelka Pavla Marianová, zakládající členka skupiny Klíč. 75. slaví britský zpěvák Sting. 83 let se dožívá americká básnířka, překladatelka a novinářka, vydavatelka krajanských publikací a pedagožka českého původu Jiřina Fuchsová. 95. narozeniny slaví operní pěvec, skladatel a varhaník Richard Novák, nositel ceny Thálie za celoživotní mistrovství i řádu svatých Cyrila a Metodie. Svátek slaví Oliver a Olivie. Jméno zřejmě latinského původu, možná skandinávského, znamená pěstitel či pěstitelka oliv. Podívejme se na počasí, které dnešního dne čekáme. Mělo by být polojasno až oblačno, zejména v západní polovině Čech až zataženo. Na západě a severozápadě Čech se výjimečně mohou objevit slabé přeháňky. Později odpoledne a večer začne oblačnost ubývat. Nejvyšší teploty dosáhnou 20 až 24 stupňů Celsia. V západní polovině Čech to bude mezi 18 a 21. V 1000 metrech na horách pak kolem 15, s výjimkou Šumavy, tam by mělo být až 18 stupňů. Vítr bude slabý, proměnlivý nebo bude klidno a opět pro východní polovinu území bude platit mírný jižní vítr, který se bude později odpoledne ztrácet, bude slábnout. Předpokládáme slabý vzestup tlaku, během dne přechodně slabý pokles a rozptylové podmínky mírně nepříznivé ve východní polovině území dobré. Co vám nabídneme z dnešního programu Proglasu? Od 9 hodin vám Milan Tesař nabídne svůj osobní výlet za hudbou 90. let, zaměřený především na anglosaskou rockovou scénu. Od U2 a R.E.M. před Midnight Oil a Manic Street Preachers až po méně známé nebo dnes pozapomenuté kapely. Nepůjde ale pouze o připomenutí kapel z doby, kdy si fanoušci hudbu nahrávali z rádia na magnetofonové kazety. Představíme konkrétní písně a příběhy, které se za nimi skrývají. Z jiného žánru hudby je hudební siesta, tu krátce po polední otevře preludium na Shakespeareova témata z pera skladatele Artura Onegra. Jako další zazní Concertus Euridice, tedy 7 skladeb, které pro kytaru a smyčcový orchestr napsal Jan Novák. A ve zbývajícím čase si pustíme tokátu a dvě písně od Bohuslava Martinů. A ještě jednou na hudební notu
Brno, město neodmyslitelně spjaté se životem a tvorbou Leoše Janáška, se na letos na podzim opět stane centrem světové hudby. Od 13. října do 17. listopadu se bude konat 10. ročník Mezinárodního operního a hudebního festivalu Janáček Brno. S bohatým programem festivalu nás ve 4 hodiny odpoledne seznámí jeho umělecký ředitel Jiří Herman. Oktávu připravil a moderuje Štěpán Grafe. Doufám, že si máte z čeho vybrat. Krásný poslech pro Glas vám přeje Daniel Blaška a posílá píseň od skupiny La Baula Marianeta.

0: V kostele na nebevzetí Panny Marie v Plasích na Plzeňsku zítra končí šestý ročník festivalu Plaský varhaní podzim. Podrobněji organizátorka Zdeňka Tyrpeklová.
1: Při tom posledním koncertě si připomeneme zahájení výstavby železnice Plzeň-Žatec v roce 1871. Možná mnozí z vás po této trati zavítají k nám do Plas. Vzácné varhany od Abrahama Stárka rozezní strahovský varhaník pan Vladimír Roubal a jako hosty přiveze sebou Jana Wernera na trubku a Petra Moriho tympány a bicí. Začátek koncertu bude v 18 hodin, vstupné jako vždy bude dobrovolné.

0: Chvíle radosti a vděku čekají dnes řeholní komunitu při poutní bazilice svatého Vavřince a svaté Vazdislavy v Jablonném v Podještědí, hlásí naše tamní spolupracovnice.
1: Právě tady se koná slavná mše svatá u příležitosti žehnání nového řeholního domu sester Dominikánek a restaurovaných oltářů. Bohoslužba začne v 10 hodin a celebrovat ji bude arcibiskup Stanislav Přibyl. Nový řeholní dům svatého Josefa se nachází v ulici Mlýnská v Jablonném v Podještědí, odkud vás zdraví Olga Valentová.

Blíží se 45. minuta po 7. hodině a s ní ranní hudební kompas. Festival Jazz Fest Brno přiváží do Brna nejvýznamnější osobnosti světového jazzu a současně systematicky představuje aktuální, domácí i evropskou scénu. Jeho dramaturgie se neomezuje na hlavní proud, ale sleduje současný vývoj jazzu od avantgardy po žánrové přesahy a kombinuje velké koncerty s klubovými projekty, netradičními místy a dalšími formáty. Já pro vás dnes z jeho podzimního programu vyberu koncerty některých českých interpretů. Jako první nám bude hrát a zpívat Dorota Barová, která bude mít koncert v pondělí 5. října ve Vodojemech na Žlutém kopci v Brně.

Festival Jazz Fest Brno vedle běžných klubů a sálů pracuje s neobvyklými koncertními místy a spojuje hudbu s architekturou konkrétního prostoru. Dorota Barová, kterou jsme teď poslouchali, vystoupí v pondělí ve Vodojemech na Žlutém kopci v Brně. Koncerty Dana Bárty a Roberta Balcara se 19. října budou konat ve vile Tugendhat. Vedle tuzemských umělců festival představí chicagského saxofonistu Isaiah Colliera, newyorského saxofonistu Tomokiho Sandrese nebo kubánského pianistu Alfreda Rodrigueze. Vedle klasických podob moderního jazzu se v programu objeví soul, funk, hip-hop, elektronika, avantgardní hudba, alternativní rock i lidová hudba. Dobře je to vidět například na Alfu Mistovi, který propojuje jazzovou improvizaci s hiphopovými rytmy, nebo na Tigranu Hamasyanovi, jehož tvorba vychází z jazzu a arménské hudební tradice a občas zasahuje i do progresivního rocku. My si poslechneme mezinárodní sestavu Als Carlson a Jiří Kotača kvartet, která vystoupí v neděli 18. října v brněnském podniku Jazzmin Bar. Vstupné na tento koncert je dobrovolné a výtěžek je určen pro dětský hospic Dům pro Julii. Na závěr si poslechneme Dana Bártu s Robertem Balcarem. Jejich už zmíněný koncert ve Vile Tugendhat se koná v pondělí 19. října. Výjimečný bude tím, že pánové vystoupí čistě v duhu

from day to day. Zvali jsme na vybrané koncerty festivalu Jazz Fest Brno. Dnes odpoledne si v hudebním kompasu představíme belgickou skupinu Echoes of Zoo a její album Collective Intelligence. V pondělí ráno vás budeme zvát na festival osamělých písničkářů do Prahy a v pondělí odpoledne si představíme nové album brněnské folkrockové skupiny Nevermore a Kosmonaut. Hudební kompas pro vás připravuje Milan Tesař, nyní už se blíží 8. hodina a s ní také zprávy Českého rozhlasu Plus.

0: Je 8 hodin, pátek 2. října. Dobrý poslech Ranního plusu vám přejí Renata Kropáčková
1: a Daniela Vrbová.
2: Český rozhlas Plus.
0: O čem budeme mluvit v následujících minutách? Zbývá týden do komunálních a senátních voleb. Která témata se ukazují pro voliče jako klíčová?
1: Jak lotyšské zákony nově upravují ruskojazyčné vysílání v tamních veřejnoprávních médiích?
0: A co může zbrzdit úsilí Černé Hory vstoupit v roce 2028 do Evropské unie?
1: To vše probereme v následující hodině. Nejdřív tu jsou ale zprávy s Martinem Matějkou.
3: Rusko znovu zaútočilo na jižní most v Kyjevě, přes který vede silnice i trasa metra na síti Telegram, to bez bližších informací oznámil starosta ukrajinského hlavního města Vitalij Kličko. Na místo míří záchranáři. Ostřelování Kyjeva podle tamních úřadů nepřežil jeden člověk a další dva jsou zranění. Ruská armáda už včera na most zavěšený přes Dněpr zaútočila dvakrát a poškozený je mostní pilíř, zábradlí, povrch vozovky a ochranné betonové bariéry metra. Doprava na místě je přerušena a podle stanice BBC můžou údery na novou fázi útoků, a protože na mosty doteď Rusko cíleně neútočilo. Ukrajina se ruské plošné agresi brání pátým rokem. Naopak ruské úřady hlásí noční ukrajinské ostřelování průmyslové infrastruktury a v ruské Volgogradské oblasti. Jeden z dronů tam způsobil požár ve výškovém obytném domě. Omezený je provoz na letišti ve Volgogradu, jeden člověk je v nemocnici. Vláda Andreje Babiše z hnutí ANO má dál důvěru sněmovny, opozici se ani na druhý letošní pokus nepodařilo vyslovit kabinetu nedůvěru. Pro návrh hlasovalo 83 přítomných opozičních poslanců, proti jich bylo 94 z koaličních stran. Ministryně financí Alenu Schillerovou z hnutí ANO výsledek nepřekvapil.
4: Já myslím, že výsledek byl předvídatelný, že naše koalice je pevná, nás spojovalo a spojilo to, abychom odstavili od moci vládu Petra Fialy, to se podařilo a samozřejmě nedalo se očekávat, že by se stalo dnes něco jiného. Celé to bylo opoziční divadlo před komunálními volbami.
3: Mimořádná schůze trvala 3 dny. Opoziční poslanci kritizovali, že se ke slovu dostali až 2. den. Opozice zdůvodnila vyvolání schůze výší schodku návrhu státního rozpočtu na příští rok údajně nevyřešeným Babišovým střetem zájmu a útoky vlády na různé instituce. Turecká letecká společnost Pegasus Airlines dokončila převzetí českých aerolinií a Smartwings. Vznikla tak skupina s více než 175 letadly a objednávkami na dalších 140, informovala o tom mluvčí Smartwings Vladimíra Duvková. Podle ní bude dopravce dál fungovat pod svou zavedenou značkou. Pegasus Airlines za obě společnosti zaplatila zhruba 3,8 miliardy korun. K převzetí bylo potřeba schválení od několika institucí, včetně Českého úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Vymáhání dluhů na sociálním a zdravotním pojištění už by neměli mít na starost soudní exekutoři. Ministerstvo financí je od roku 2028 plánuje nahradit pracovníky finanční správy, protože by měly být levnější. Kritizuje to ale exekutorská komora. A podle jeho prezidenta Jana Mlynarčíka se sníží úspěšnost při vymáhání dluhů.
5: Přestože finanční správa vlastní data o své efektivitě nezveřejňuje, expertní analýzy odhadli její hrubou úspěšnost mezi 8 až 13%. Soudní exekutoři dosahují úspěšnosti mezi 35 až 40%. Rozdíl je tedy zásadní.
3: Ministerstvo financí odmítá, že by se efektivita při vymáhání zhoršila. Finanční správa podle ní bude na vymáhání dostatečně připravena.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
3: Lidem zbývá několik posledních hodin na to, aby podali písemnou žádost o voličský průkaz. Ten můžou využít za týden u senátních voleb, pro komunální ale neplatí. Průkazy vydávají obecní úřady. Můžou o ně zažádat voliči, kteří chtějí hlasovat v jiné volební místnosti. Na rozdíl od sněmovních nebo prezidentských voleb ale pořád musí zůstat poblíž svého trvalého bydliště. Vysvětluje ředitel odboru voleb ministerstva vnitra Tomáš Jirovec.
6: Je třeba říci, že to vždycky je omezeno na daný senátní volební obvod. To znamená, teoreticky, pokud by jsem byl z Domažlicka, ale jsem na druhém konci republiky, tak tam já neodhlasuji, protože ten institut platí pouze na území toho daného senátního volebního obvodu.
3: O průkaz je ještě možné zažádat i osobně, a to až do 7. října. Čechům v zahraničí ho vydají zastupitelské úřady. Voliči ale i tak musí přijet hlasovat do Česka. Libye zažívá další vlnu protestů, v zemi roste nespokojenost kvůli zdražování a špatným pracovním podmínkám. Potom, co nedávný protest dělníků omezil těžbu ropy, vyhlásili celostátní stávku taky libyjští učitelé a požadují vyšší platy a lepší vybavení škol.
7: Nejdřív pořádali demonstrace před školami a vládními budovami v hlavním městě Tripolisu. Nyní odborový svaz učitelů vyhlásil celostátní stávku napříč veřejnými školami. Jde o nejnovější nepokoj v zemi, která se potýká s nestabilitou i 15 let po povstání a intervenci Severoatlantické aliance vedoucí k svržení režimu Muammara Kaddáfího. Země je posledních 10 let rozdělená mezi soupeřící kabinety na západě a východě. Z Blízkého východu Jana Karasová, Český rozhlas.
3: Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. A britskému zpěvákovi Stingovi je dnes 75 let. Za dlouhou kariéru pozbíral řadu ocenění, včetně 17 prestižních cen Grammy. Největší slávy dosáhl jako člen kapely The Police. Jeho život ale neprovází jenom hudba. Sting je známý taky bojem za lidská práva nebo ochranu klimatu, hlavně deštných pralesů.
8: Do skupiny The Police přivedl Stinga americký hudebník Stuart Copeland. Předtím britský zpěvák působil v jazzových kapelách, kde díky žluto-černému svetru dostal i svou slavnou přezdívku Sting, tedy v překladu žihadlo. Do své tvorby Sting často zahrnuje i politická témata, třeba studenou válku, režim chilského diktátora Augusta Pinocheta nebo současný konflikt mezi Ruskem a Ukrajinou. Ondřej Himer, Český rozhlas.
3: Na dálnici D1 směrem z Prahy na Brno popojíždí nesouvislá kolona především kamionů v pravém pruhu už za sjezdem na Velkou Bíteš ze 164. kilometru až do omezení u Brna na 196. Osobní auta projedou celý úsek v levém pruhu rychleji. Na příjezdu do Prahy po dálnici D5 vjedete do kolony za sjezdem na Rudnou na 4. kilometru a pomalu se jede až na Pražský okruh za sjezd na Ořech. Celý úsek pojedete více než půl hodiny. V Praze se bouralo na jižní spojce směrem na Smíchov. Za nájezdem od Strašnic se v pravém pruhu srazilo osobní a dvě nákladní auta. Havarovaná auta před chvílí odjela na stranu, ale kolona se propojila s tou na Štěrboholské spojce. Celkové zdržení od dálnice D11 je tak stále na skoro 30 minut, ale kolona se postupně rozjíždí. Nehoda se řeší v Plzeňské směrem z centra na úrovni Klamovky, kde se srazilo osobní auto s tramvají. Neprůjezdný je levý pruh a v koloně od Andělu se zdržíte 10 až 15 minut. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Přes den čekáme většinou polojasno, na východě až jasno. Nejvyšší páteční teploty 20 až 24 stupňů, na horách naměří většinou kolem 15 stupňů. Tolik zprávy Martina Matějky.
9: Zůstáváte na vlnách Proglasu.

Je pátek 2. říjen, posloucháte Proglas a nyní si uděláme přehled očekávaných událostí tohoto dne. Praha hostí ode dneška třídenní františkánský festival k 800. výročí úmrtí asijského světce. Úvodní program v kostele svatého Josefa na Novém Městě zahrne křížovou cestu, mši svatou s kapucínem Vojtěchem Dvouletým a večerní hudebně poetické pásmo. Františkovské triduum ohlašuje i duchovní zpráva vídeňské katedrály svatého Štěpána. Otevře ho dnešní modlitbou růžence sedmi radostí. Důraz klade na světcovi ústřední zájmy, lásku ke Kristu, péči o chudé, závazek k míru a k úctu ke stvoření. Vikariátní víkend se svatým Františkem začne filmovou projekcí ve farním sále v Chebu. Má podtitul František z Assisi – Neklidný světec. Celorepublikový sjezd nejen evangelické mládeže začíná v Třebíči. První pátek v měsíci v Bazilice svaté Ludmily v Praze na Vinohradech, to je duchovní odpoledne za kněžská, řeholní a rodinná povolání. Pražští jezuité zahajují víkendové setkání pro mladé muže uvažující o řeholním životě. Biskup Pavel Konzbul udělí svěcení novému stálemu jáhnovi brněnské diecéze Davidu Hubenému v kostele svaté Markéty v Měníně. Slavnostní bohoslužba za účasti rodiny a farníků začne v 17 hodin. V domku svaté rodiny v Brně Kohoutovicích se uskuteční víkendový dobročinný bazar s motem Nepotřebné věci potřebným lidem. Získané peníze věnuje farnost na projekt zajištění stravy pro vojáky na ukrajinské frontě, zbylé ošacení diakonii Broumov. Kulturní dům Akord v Ostravě Zábřehu ožije benefičním koncertem Sešli se, aby pomohli. Vystoupí zpěvačka Jana Kiršner, celý výtěžek podpoří výstavbu nového charitního domova pokojného stáří. Turistické centrum Velehrad večer přivítá prezidenta České křesťanské akademie Tomáše Halíka s přednáškou Smysl pro smysl. Stacionář svatého Františka v Rychnově nad Kněžnou a středisko terénních služeb v Solnici zvou na Den charity. V kostele Božského srdce Páně v Teplicích Trnovanech bude večer chval, provede jím salzián Ladislav Nádvorník.

0: V Pražském národním divadle se zítra uskuteční slavnostní udílení Centálie za sezónu 2025-2026. Herecká asociace rozdá v 33. ročníku celkem 20 skleněných plastik za mimořádné jevištní výkony v činohře, opeře, baletu i muzikálu. Jedno ocenění už svou majitelku má. Během zářijového nominačního odpoledne převzala cenu Thálie pro mladou umělkyni do 33 let herečka Simona Levandovská.
1: Mě to nezdůvodnili, ale teď mi vlastně řekli, že ten herecký výkon by za ten můj boj stejně nešel, protože už tam je Koenig, tak jste vám dali tohle.
0: Předání ceny bylo přímo na tiskové konferenci před pár týdny, mělo předznamenat i budoucí změny formátu, vysvětlil prezident herecké asociace Ondřej Kepka.
2: My jsme chtěli trošku zatraktivnit tu takzvaně tiskovou konferenci a proto jsme se rozhodli vytáhnout nejen úžasnou herečku, ale taky nádhernou dámu Simonu Levandovskou a udělit jí tu cenu právě během toho, spíš bych řekl, nominačního odpoledne. Příští rok už se nebudem vůbec jmenovat tiskovka, bude to nominační večer nebo odpoledne, uvidíme, a bude se těch cen předávat více, protože těch cen máme hodně, hodně, hodně a rádi bychom, aby každá cena měla svůj prostor a mohlo se o ní víc mluvit.
0: Ostatní laureáti budou vyhlášeni zítra večer. Mezi nominovanými v činoherních kategoriích jsou za mužský herecký výkon Filip Kaňkovský, Miloslav Koenig a Stanislav Majer a za ženský herecký výkon Pavla Beretová, Markéta Holcmanová a Lucie Žáčková. Thálie za celoživotní mistrovství v činohře zítra přeberou brněnská herečka a pedagožka Zdena Herfortová a dlouholetý člen pražského činoverního klubu Petr Nárožný.

čas. Sám v sobě zamotán, cestou ho lepší časy minou. 33 metrů nad hladinou vysoko vznáší se most. Magister Kelly proklel město i hrad.

ztracený most. Pořád tu

0: Krásný pátek s datem 2. října vám přeje Daniel Blaške a poznamenávám, že je to Mezinárodní den pečujících, tedy myslíme na všechny vás, kteří se staráte o někoho, ať už v domácnosti, anebo o někoho v systému. Mezinárodní den nenásilí zase připomíná narození Mahátmy Gándhího před 157 lety. Vůdce indického lidu, zavražděného inspirátora hnutí za lidská práva a svobody. Podle katolického kalendáře je dnes památka svatých andělů strážných. Jako mučednice nacismu skonala 2. října 1942 na následky věznění učitelka a řeholnice blahoslavená Marie Antonína Kratochvílová z kongregace chudých školských sester Naší paní, patronka ostravsko-opavské diecéze. A právě před rokem odešla řeholnice a biblistka Gabriela Ivana Vlková z české kongregace sester Dominikánek, emeritní děkanka Cyrilometodějské teologické fakulty v Olomouci a vedoucí její katedry biblických děl. K výročím tohoto dne 61. narozeniny slaví herec Josef Polášek, jeden z prvních moderátorů Proglasu. Stejně tak má zpěvačka, flétnistka a skladatelka Pavla Marianová, zakládající členka skupiny Klíč. 75. slaví britský zpěvák Sting. 83 let se dožívá americká básnířka, překladatelka a novinářka, vydavatelka krajanských publikací a pedagožka českého původu Jiřina Fuchsová. 95. narozeniny slaví operní pěvec, skladatel a varhaník Richard Novák, nositel ceny Thálie za celoživotní mistrovství i řádu svatých Cyrila a Metoděje. K svátku přejeme všem mužům a chlapcům, kteří nesou jméno Oliver, nebo dívek, které se ho nosí jménem Olivie. Nabídka našeho rádia ještě v odpoledních hodinách a večerních hodinách. Vojtěch Buchta ve 30 letech se rozhodl ke změně životní dráhy a začal studovat teologii. Před 2 lety přijal kněžské svěcení a nyní působí jako farní vikář v Místku. Nejen o hledání povolání, ale také o možnostech propojení technického a duchovního pohledu s paterem Vojtěchem Buchtou hovořil v ostravském studiu redaktor Antonín Žolnerčík. Jejich rozhovor si připomeneme pořadu Před kostelem v 17 hodin a 10 minut. A říjnový žebříček World Music Charts Europe přináší výraznou žánrovou i geografickou pestrost. Od hudebních tradic západní Afriky přes Balkán a Středomoří až po severské a irské inspirace. Do pořadí se promítají jak tradiční hudební kořeny jednotlivých regionů, tak jejich současné podoby a žánrové přesahy. S hitparádou, kterou představují rozhlasoví publicisté z 25 evropských zemí, vás seznámí její koordinátor a člen poroty Milan Tesař pořadu Jak se vám líbí v 19 hodin a 15 minut.
1: Včera ti bylo 10 let a čas se tak příšerně vleče. Říkáš si, mohl bych něco vymyslet, něco, ať mi nic neuteče. Třeba když ráno spěcháš do školy a tamhle chlápek proti tobě spěchá do práce, ty ještě musíš stihnout napsat

0: Hradci Králové začínají Mosty kultury, společenská akce ke Dnům ukrajinské kultury. Do 8. října nabídnou prostor k setkávání, poznávání a porozumění. Prostřednictvím výstav, dílen nebo koncertů přiblíží kulturu Ukrajiny. Hostem ranního proglasu je hlavní organizátorka Natalia Docenko. Dobrý den, vítejte.
1: Dobrý den, dobré ráno.
0: Jaký program Mosty kultury přinesou?
1: Tak letošní Mosty kultury nabízejí několikadenní program zaměřený na českou a ukrajinskou kulturu, tradice, umění a vzájemné setkávání. Ode dneška do 8. října probíhá v obchodním centru v Hradci Králové výstavy českých a ukrajinských výšivek, krojů, tradičních předmětů, paličkované krajky, fotografii, práci dětí a studentů a součástí jsou komentované prohlídky. Tak dneska všechny srdečně zvu na vernisáž 14.00 obchodní centrum Atrium.
0: A v čem spočívá propojení české a ukrajinské kultury?
1: Tak my se snažíme, aby obě kultury jako nestavit vedle sebe a jako dvě oddělené věci, ale hledat to, co máme společného a zároveň také ukázat, čím je každá kultura jedinečná. Tak například vedle ukrajinských výšivek a krojů představujeme české kroje, paličkovanou krajku, takový ty předměty z galerii starých časů. A do projektu zapojujeme české a ukrajinské organizace, umělce, děti, studenty, pedagogy a místní obyvatele. Tak proto to propojení nevzniká jen takovým tím prostřednictvím vystavených předmětů. A nejdůležitější je podle nás to samotné setkávání, na které se těšíme.
0: Kde se zrodil ten nápad projektu Mosty kultury? Co vás k němu vedlo?
1: To byl jako nápad kolegyně před rokem, ale jinak jako ta myšlenka vznikla z naší už dlouhodobé spolupráce s ukrajinskou komunitou v Hradci Králové a ve východních Čechách. To bylo vždycky prostě od roku 2012, to byl takový pokusomil a vždycky taková ta návštěvnost nízká. Já jsem říkala, jak to je možné, že prostě v kraji žije 18 tisíc Ukrajinců a do sálu, který má 400 míst, přijde 100 navštěvníků. Tak jsme si postupně takhle uvědomovali, že integrace jako nemusí být pouze o tom, aby se Ukrajinci naučili česky, našli si práci a orientovali se v českém prostředí, ale důležité je také vytvářet ty příležitosti, aby se Češi a Ukrajinci skutečně setkávali a navzájem se poznávali. Tak proto vznikl ten název Mosty kultury a most pro nás symbolizuje takové spojení. Nechceme, aby česká a ukrajinská komunita žili každá vedle sebe a chceme vytvářet ty příležitosti, aby se potkávali, poznávali a lépe si rozuměli. A proto i letošní motto je prostor pro setkávání, poznávání a porozumění.
0: Tak toto říká Natalia Docenko, hlavní organizátorka projektu Mosty kultury v Hradci Králové. Děkujeme za vaši práci a naslyšenou.
1: Naschledanou, moc krát děkuji za pozvání.

0: Okresní soud v Litoměřicích včera rehabilitoval bývalého litoměřického biskupa Štěpána kardinála Trochtu za dobu nezákonné internace komunistickou státní bezpečností na začátku 50. let. Dohlížela na něj dokonce i v době, kdy ležel v posteli a spal, řekl tamní zástupce Jan Jakovec. Význam rehabilitace je podle něj obrovský.
1: Všechny ty osoby té takzvané domácnosti, toho biskupství, toho okolí, byly pověřeny nějakými úkoly té kontroly, takže muselo to být strašně stresující a vyčerpávající, že víte, že vás pořád někde někdo poslouchá, kontroluje a děláte, co děláte. Takže samozřejmě ten případ, jak jsem hovořil o tom, o té kontrole dokonce i během spánku, tak nevím, co už může být absurdnější. Mnohdy před těmi špatnými věcmi se snažíme malinko zavírat nebo hodně zavírat oči.
0: Morální satisfakce je touto rehabilitací naplněna, uvedl advokát Lubomír Müller, který se očišťováním jmen lidí stíhaných za komunismu zabývá od pádu komunistického režimu. Podnětu vyřizoval na 500. Rodák z Francovy Lhoty, salesián Štěpán Trochta, byl za odsouzení k 25-letému žaláři rehabilitován v roce 1968, kdy se také znovu ujal u biskupského úřadu. Období předcházející věznění se ale tehdy na rehabilitaci nevztahovalo. Předmětem včerejšího veřejného zasedání soudu bylo období od 19. července 1950 do 16. ledna 1953, kdy byl kardinál internován ve své rezidenci v Litoměřicích. Doklady čerpalo státní zastupitelství od úřadu dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu. Podnět k rehabilitaci podal Jan Kratochvil, ředitel Brněnského muzea českého, slovenského a rusínského exilu 20. století. Závěrem připomeňme, že kardinál Štěpán Trochta zemřel v Litoměřicích v dubnu 1974 na mozkovou mrtvici po mnohahodinové návštěvě a výhruškách podnapilého církevního tajemníka. Budoucí papež Karol Wojtyla pak Trochtu veřejně označil za mučedníka.

0: Podzimní část oslav roku svatého Františka vrcholí i v českobudějovické diecézi. Sobotní mše svatá se uskuteční v kostele svaté Kateřiny v Jindřichově Hradci s biskupem Pavlem Posádem od 17 hodin. O nedělním svátku svatého Františka bude pontifikální bohoslužba s biskupem Vlastimilem Kročilem v sušickém kostele svatého Felixe od 10.30. Duchovní asistent sekulárního františkánského řádu v Sušici, kapucín Petr Petřivalský, Proglasu v pozvání řekl.
1: Prožíváme rok svatého Františka a tuto příležitost máme díky papeži Lvovi až do 10. ledna 2027. Toto slavení je určitým vrcholem, kdy jsme si postupně připomínali události ze života svatého Františka. Nejdříve to bylo 800 let od prvního Betléma v Greču, který inicioval svatý František. Pak to bylo výročí jeho stigmatizace na Laverně. Oni pak výročí stožení chvalospěvu Píseň bratra Slunce. A v tomto roce slavíme výročí jeho přechodu do nebeské vlasti, do Otcova domu. A papež nám klade na srdce, abychom byli podobnými tvůrci pokoje jako světec z Asízy. Víte, Františka můžeme vnímat i jako spontánního svatého, který objevuje krásu božího stvoření. Je to člověk, který se nejen modlil, ale stal se modlitbou, který měl blízko k lidem. Vidíme to na jeho službě malomocným i na jeho touze být vůči druhým menším bratrem. A který chtěl, aby v Porciunkuli všichni lidé zakusili boží odpuštění a boží milosti.

Příjemný poslech vám přeje Milan Tesař. Začíná pořad Slyšte lidé a v něm se dnes budeme věnovat hudbě z 90. let minulého století. Zvu vás do časů magnetofonových kazet, do doby, kdy jsme si oblíbené písně nahrávali z rádia, případně v půjčovnách a knihovnách půjčovali špatně dostupná CDčka a přehrávali si je právě na kazety. Půjde o vzpomínku velmi osobní, protože hudba zejména první poloviny 90. let mě hodně formovala a dodnes pro mne představuje víc než nostalgii. Bez jakéhokoliv nároku na systematičnost tedy budu vybírat své oblíbené písně z té doby, s tím, že snad potěší i vás. Tentokrát se soustředím především na anglosaskou rockovou scénu, ale budu se vedle opravdových legend snažit vybírat i dnes pozapomenuté kapely. Ale jednou legendou začnou vlastně asi nejslavnější z kapel z dnešního pořadu, skupinou, která zrovna letos slaví 50 let existence a dodnes vydává nové písně. Jde o irské U2, kteří se na začátku 90. let zvukově výrazně proměnili. Po vážném, rozmáchlém roku Alp the Joshua Tree a Rattle and Hum hledali na desce Achtung Baby z roku 1991 nový jazyk. Skladba Mysterious Ways, kterou jsem vybral, stojí především na výrazném basovém groovu, tanečním rytmu a nezvykle funkové kytaře hudebníka The Edge. Právě její tanečnost dobře předznamenává cestu, kterou U2 během 90. let pokračovali přes album Zúropa až k desce Pop. Mimochodem U2 prý pracovali na skladbě s pracovním názvem Sick Puppy, která se nakonec rozpadla do dvou různých písní, do pomalého hitu One a právě do svižnějšího Mysterious Ways. Ústřední postavou textu je tajemná žena, která může být současně milenkou, můzou i jakousi duchovní silou. Název navíc připomíná tradiční křesťanskou formulaci o Bohu, který působí Mysterious Ways, tedy nevyzpytatelnými cestami.

To byly tedy U2 se skladbou Mysterious Ways z mého dodnes velmi oblíbeného alba Achtung Baby. U2 jsou pro mne dodnes součástí velké trojky kapel, které jsem v 90. let hodně poslouchal a ke kterým se dodnes rád vracím. Druhou z nich jsou R.E.M. a třetí australští Midnight Oil. Jejich největší úspěchy jsou spojené s deskou Diesel and Dust z roku 1987. Já sám jsem je objevil s neméně silným albem Blue Sky Mining z roku 1990. A do tohoto pořadu jsem vybral album Earth and Sun and Moon z roku 1993 a píseň Truganini. Je to skladba o australské identitě, ale její název odkazuje ke konkrétní ženě. Truganini byla žena z jihovýchodní Tasmánie, která zemřela v roce 1876. Midnight Oil ji použili jako symbol tragického osudu původních obyvatel Tasmánie po evropské kolonizaci. Píseň ale není jen historickou připomínkou. Vedle Truganini zmiňuje také malíře Alberta Namajiru a otevírá otázky australské národní identity, monarchie a vztahu k původním obyvatelům. Album produkoval Nick Lowney společně s kapelou a oproti některým předchozím nahrávkám se Midnight Oil snažili zbavit části studiových technologií a zachytit syrovější, téměř koncertní zvuk. Dobová recenze označovala právě Truganini za příklad tohoto nového, méně útočného stylu kapely. Píseň mimochodem vyvolala určitý spor, protože samotní Midnight Oil označili Truganini za poslední přeživší tasmánskou domorodou obyvatelku a za poslední příslušnici svého národa. Toto tvrzení je dnes považováno za mýtus. Proti formulaci protestovalo přímo Tasmanian Aboriginal Center a zpěvák Peter Garrett se za chybu později omluvil.

Dozněla píseň Truganiny od skupiny Midnight Oil, která se vždy angažovala v boji za práva původních obyvatel Austrálie. V jiném slova smyslu angažovaná byla píseň Runaway Train, jinak nepříliš známé skupiny Soul Asylum. V jejím videoklipu se totiž objevovaly fotografie pohřešovaných dětí se jmény a daty jejich zmizení. Údajně se díky této písni povedlo více než 20 takových dětí najít. Přitom v různých zemích se vysílaly různé verze klipu s jinými fotografiemi. Píseň původně nebyla vůbec o uprchlých dětech. Dave Pirner ji napsal poměrně rychle, údajně během jediného sezení. Text vycházel především z jeho vlastních pocitů deprese, beznaděje a ztráty kontroly. Runaway Train je metafora člověka, který neví, kam směřuje a nedokáže zastavit. Pirner později říkal, že byl překvapený, jak silně na píseň lidé reagovali. Její spojení s pohřešovanými dětmi vzniklo až dodatečně prostřednictvím videoklipu.

Budeme pokračovat v linii angažovaných písní. Jako další to bude velšská skupina Manic Street Preachers a skladba If You Tolerate This, Your Children Will Be Next. Nicky Wire napsal text v Barceloně v době, kdy četl knihu Hold Katalánsku od George Orwella, která vychází z autorovy zkušenosti z války. Důležitým hudebním inspiračním zdrojem byly také The Clash a jejich píseň Spanish Bombs. Kapela původně

irské skupiny Manic Street Preachers z roku 1998. Zajímavý a rozhodně ne radostný příběh se skrývá v písni Driving with the Brakes On skotské skupiny Del Amitri. Muž jede se ženou do nemocnice, ona se rozhodla pro ukončení těhotenství a on ví, že tomu nemůže zabránit, i když by rád. Aranžma je zpočátku velmi komorní, ale postupně se přidávají další nástroje a vokály a skladba nabývá na intenzitě. Autor Justin Curry sděluje téma textu jen v náznacích a je na posluchači, aby si celý příběh poskládal. Nejde tedy o obhajobu ani odsouzení skutku, ale o portrét vztahu v okamžiku, kdy se dva lidé ocitnou před rozhodnutím, jehož důsledky už nejdou vzít zpět.

Kdybych si měl vzít jedno album z 90. let na pustý ostrov, žhavým adeptem by byla deska Automatic for the People od skupiny R.E.M. z roku 1992. Album je to mimořádně melancholické, zabývá se mimo jiné stárnutím, smrtí, ztrátou, změnou a nejistotou. Píseň Find the River tento oblouk uzavírá obrazem cesty, silnice, řeka a nakonec oceán. Michael Stipe později řekl, že při psaní alba byl silně ovlivněn tématem smrti, ale zároveň chtěl, aby v něm byla i naděje. Text je postavený na velmi jednoduchém pohybu, řeka teče k oceánu a člověk se snaží najít vlastní cestu. Silnice, voda a proud vytvářejí několik paralelních obrazů cesty životem. Zajímavé je, že závěr už není tak rezignovaný jako některé předchozí části písně. Proto se skladba dá číst zároveň jako melancholická i překvapivě nadějná. Zajímavé je i to, že R.E.M. píseň nahráli jako demo, ale nakonec ji neupravovali a přímo tuto syrovou verzi použili.

Zatímco písně R.E.M. máme spojené s charakteristickým hlasem Michaela Stipa, v kapele The Beautiful South, dnes bohužel pozapomenuté, se vystřídalo několik zpěvaček. Briana Corrigan, kterou budeme poslouchat, mě nadchla svým křehkým a jakoby trochu nejistým hlasem. The Beautiful South byli známí tím, že i z bolestných, tragických nebo groteskních situací uměli udělat velmi líbivou a vlastně hřejivou píseň. To je vlastně ironie přítomná i u mé oblíbené skladby Bell Bottom Tear, která pojednává o nevěře a trapnosti, ale něžným způsobem. Píseň vyšla v roce 1992 na albu 0898.

Z 90. let vybírám písně, které pro mne osobně byly velkými hity, i když ne vždy šlo o hity největší. Podobně tomu bylo u skladby You're the One for Me, Fatty, britského zpěváka Morrisseyho z jeho alba Your Arsenal z roku 1992. Název je slovní hříčka a odkaz na starou soulovou píseň. Morrissey převzal konstrukci názvu ze skladby You Are the One for Me, Bobby, americké dívčí skupiny The Marvelettes z roku 1968. Místo jména Bobby ovšem přichází poněkud provokativní Fatty, tedy něco jako tlusťochu. Fatty údajně nebyla konkrétní žena, přestože videoklip takový příběh vytváří. Klip režiséra Tima Broda zobrazuje Morrisseyho jako štíhlého muže, který tráví den s výrazně obézní ženou. Samotná píseň ale podle dostupných pramenů nemá potvrzenou konkrétní ženskou předlohu. Existují různé spekulace o tom, komu nebo čemu Fatty odkazuje.

To byla tedy ukázka z alba Your Arsenal zpěváka Morrisseyho. Kontrast mezi temným textem a veselou hudbou můžeme zaznamenat u skladby Little Miss Can't Be Wrong americké skupiny Spin Doctors. Píseň zní lehce, hravě a téměř bezstarostně, ale vypráví o velmi nepříjemném vztahu a o člověku, který má nad někým moc. Posluchače mohl zmást i bláznivý videoklip, podle kterého by se píseň jevila také jako velmi bezstarostná. Zpěvák Chris Barron ji však napsal o své nevlastní matce, se kterou žil od 9 do 18 let. Popsal ji jako velmi obtížného člověka a později vysvětloval, že píseň je vlastně o zkušenosti dítěte, které je vydáno na milost dospělému tyranovi.

Frustrace je tématem písně Born of Frustration britské skupiny James. Zpěvák Tim Booth ji však nechtěl psát jako jednoduchou, naštvanou rockovou skladbu. Text začíná pocitem, že člověk nedokáže naplnit všechny své touhy a postupně se dostává k otázce, jak se s vlastními omezeními vyrovnat. Booth tehdy říkal, že se snaží psát spíš pozitivně, ale nevěří v tvorbu jednoduše šťastných písní. S touto písní se také změnil styl kapely, kterou si lidé spojovali s manchesterskou alternativní scénou a s hity jako Sit Down. Born of Frustration měla na tu dobu poměrně bombastický zvuk. Zajímavé je, že v Americe byla skladba v hitparádě úspěšnější než doma v Británii. Dostala se až na páté místo hitparády.

Už jsem říkal, že kdybych si měl vzít jedno album na pustý ostrov, bylo by to možná Automatic for the People od R.E.M. Druhým adeptem by bylo album The Beast Inside od skupiny Inspire Carpets, jedné z mých vůbec nejoblíbenějších. A v rámci této desky mám velmi rád skladbu Sleep Well Tonight, která sice nevyšla jako single, nepatří k nejtypičtějším písním této kapely, ale podle mě má mimořádnou sílu. Text má politický základ. Klávesista Clint Boone později vysvětlil, že píseň byla inspirována dvěma protijadernými aktivisty, které potkal během pobytu ve Washingtonu. Tito lidé zasvětili svůj život protestům a žili ve stanu před Bílým domem. V textu se potkávají intimní postavy a velká témata. Objevují se v něm jména Annie a Tommy, motivy světla, parku, lásky a oddanosti, ale také narážka na situace, v nichž srdce člověka znamená méně než televizor. Píseň tak působí jako směs milostného nebo osobního příběhu a společenského komentáře. Zajímavé je, že její refrén není klasickým protestním sloganem, spíš přináší příslib, že pro lidi v parku nikdy úplně nezahasne světlo. Hudebně má skladba blízko zvuku 60. let, například kapele Velvet Underground. Přitom Inspiral Carpets jsou spojováni s manchesterskou scénou 80. a 90. let, ze které později vzešla například skupina Oasis. A právě písní Sleep Well Tonight se s vámi dnes rozloučím. Pořad Slyšte lidé tentokrát nebyl o novinkách. Milan Tesař pro vás vybíral své oblíbené skladby z 90. let a odhaloval někdy i pro sebe jejich příběhy. Budu rád za vaše reakce. O zvuk se staral Šimon Vítek. Tady jsou na závěr Inspiral Carpets z alba The Beast Inside. Thank you.

0: Podpořte vznik pořadu na Radiu Proglas.
1: Pošlete zprávu ve tvaru DMS Mezera Proglas Mezera 490 na telefonní číslo 847. Cena DMS je 490 korun. Radio Proglas obdrží 489 korun. Moc děkujeme.
0: Službu DMS provozuje Fórum dárců, technicky zajišťuje ATS Praha. Více na webu darcovska.sms.cz.
2: 10 hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy. Dnes končí lhůta pro písemné žádosti o voličský průkaz. Ukrajina podle prezidenta Zelenského poprvé použila vlastní balistickou raketu a začlenění západního Balkánu do Evropské unie je podle ministra zahraničí Macinky prioritou. Zprávy a Martin Matějka. Lidem zbývá několik posledních hodin na to, aby podali písemnou žádost o voličský průkaz. Ten můžou využít za týden u senátních voleb, pro komunální ale neplatí. A průkazy vydávají obecní úřady. Můžou o ně zažádat voliči, kteří chtějí hlasovat v jiné volební místnosti. Na rozdíl od sněmovních nebo prezidentských voleb, ale pořád musí zůstat poblíž svého trvalého bydliště. Vysvětluje ředitel odboru voleb ministerstva vnitra Tomáš Jirovec.
3: Je třeba říci, že to vždycky je omezeno na daný senátní volební obvod. To znamená, teoreticky, pokud by jsem byl z Domažlicka, ale jsem na druhém konci republiky, tak tam já neodhlasuji, protože ten institut platí pouze na území toho daného senátního volebního obvodu.
2: O průkaz je ještě možné zažádat i osobně, a to až do 7. října. Čechům v zahraničí ho vydají zastupitelské úřady, a voliči ale i tak musí přijet hlasovat do Česka. Ukrajinská armáda poprvé použila v boji vlastní taktickou balistickou střelu FP-7, oznámil to ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Raketu vyrobila ukrajinská firma Firepoint, podle které má dolet 200 kilometrů.
4: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský na svém telegramovém účtu zveřejnil video z nočního odpálení taktické balistické rakety FP-7. Bude se vyrábět, napsal stručně Zelenský, aniž upřesnil, na jaké cíle střela mířila a jestli je zasáhla. Ukrajinská firma Firepoint předeslala, že raketu není možné otestovat jinak než v bojových podmínkách. Podle výrobce je klonem ruského systému S-400 a je 2,5x levnější obdobou americké Atacams. Využívat může už existující odpalovací zařízení. Z Ukrajiny Martin Dorazín, Český rozhlas.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč. Postupný vstup zemí západního Balkánu do Evropské unie je pro Česko, Slovensko i Rakousko priorita. Řekl to český ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů. Spolu se svým slovenským a rakouským protějškem bude dnes v Černé hoře jednat s tamními představiteli.
5: Černá Hora má ke vstupu do Evropské unie nejblíž. Macinka vysvětlil, proč střední Evropa o rozšíření unie na Balkán stojí.
6: My chceme posílit to zastoupení těch zemí, které mají trošku odlišnou historickou zkušenost od těch zemí západní Evropy.
5: Rakouská ministryně zahraničí Beate Meinl-Reisingrová, slovenský šéf diplomacie Juraj Blanár a Macinka už včera jednali s prezidentem Černé Hory Jakovem Milatovičem. Dnes je čeká ministr zahraničí Ervin Ibrahimovič a premiér Milojko Spajič. Z Podgorice Dominik Tesár, Český rozhlas.
2: Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Lesy České republiky zahájily mimořádný audit lesních porostů. Intenzivnější kontrola je prevencí před novou kůrovcovou kalamitou. Lesníci se zaměří hlavně na stromy oslabené suchem.
7: Proti loňskému roku se ten výskyt kůrovce zvýšil.
8: Říká o dopadech sucha a horkého léta na lesní porosty v Nových Hradech na Českobudějovicku lesní správce Petr Žemlička.
7: Objem kůrovcové těžby naroste zhruba o 30 až 50% oproti loňskému roku.
8: Mimořádný audit lesů České republiky je prevencí před kůrovcovou kalamitou, která podle lesníků na některých místech v Česku hrozí. Doplňuje mluvčí společnosti Eva Jouklová.
9: Cílem je připravit účinná opatření pro rychlou reakci a minimalizaci případných škod.
8: Audit potrvá do konce března. Jitka Cibulová, Vokatá, Český rozhlas.
2: Na dálnici D1 směrem z Prahy na Brno čekejte nesouvislou kolonu, hlavně kamionů v pravém pruhu, především od sjezdu na Ostrovačice ze 178. kilometru. Pomalu jede až do omezení u Brna na 196. kilometr. Osobní auta v levém pruhu projedou celý úsek výrazně rychleji. Na pražském okruhu směrem na dálnici D1 se v nájezdu od Chrášťan na 22. kilometru srazila dvě auta. Projíždí se jen jedním pruhem a v koloně z druhého kilometru dálnice D5 se zdržíte až 15 minut a kamiony se v pravém pruhu zastavují už u Rudné a zdrží se déle. A pomalu se jede ještě na Štěrboholské spojce v Praze směrem na Lanový most. Od sjezdu na Běchovice k Průmyslové pojedete 10 minut. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Přes den čekáme většinou a polojasno, na východě až jasno, v západní polovině Čech velkou oblačnost a na západě a severozápadě slabé přehánky. K večeru začne oblačnost ubývat, nejvyšší páteční teploty 20 až 24 stupňů. Tolik zprávy, teď začíná aktuální.
1: Zůstáváte na vlnách Proglasu.

Vypadly z tašky, dvě pet flašky padaly dolů ulicí. Zastavili se až před divadlem,

0: Uši k duši. Psychologie a Bible v rozhovoru Marka Macáka a Lucie Endlicherové.
1: Dobrý den, vítejte u poslechu pořadu Uši k duši, pořadu, ve kterém se každý týden setkáváme s psychologem Markem Macákem. Dnes zase po dlouhé době naživo přímo ve studiu. Ahoj, Marku.
2: Ahoj.
1: Dobrý den, přijde taky Lucie Endlicherová. Povídat si budeme o věci, která není vůbec jednoduchá a myslím si, že pro současnou dobu v mnohém příznačná. Možná už jste skoro alergičtí na slovo vyhoření. Znám spoustu lidí, kteří, když to slovo slyší, tak už dopředu se osypou, ať už proto, že něčím takovým prošli, nebo naopak proto, že mají dojem, že se za to dá schovat kde co. Tak možná i o tom bude v těch následujících setkáních našeho pořadu řeč. Protože právě vyhoření, ale nejen jemu, se chceme věnovat. Marku, my ale nebudeme začínat přímo u vyhoření. Budeme začínat u toho, kdy člověk podává dobrý výkon, protože to s tím nějak souvisí, ne? Vyhoření asi vzniká z nějakého přetlaku, z nějakého převisu toho, co má člověk zvládnout. Možná by stálo za to nejprve mluvit o tom, co je optimální, co je dobré. Co potřebujeme pro to, abychom dobře pracovali a přitom se necítili přetíženě?
2: Já to řeknu možná nejdřív tak abstraktně. Jo. Zaprvé to vyhoření přichází tehdy, když stres je příliš dlouhý, příliš nekončící a člověk nemá a nedá si prostor se dát do pořádku, nějakým způsobem se vrátit do nějakého svého normálu a načerpat energii, odpočinout si. Úplně no, normálně řečeno, že vyhoření je takový jako extrém, takové to zlomení ze stresu. Ale to, na co ty se ptáš, tak je vlastně vztah výkonu, který podáváme a toho, v jakých situacích se nacházíme. Oni, psychologové, přišli s takovým jednoduchým vzorečkem k tomu, nebo vzorečkem, znázorněním spíš, které ukazuje to, že když my podáváme výkon, nebo máme nároky, jsou na nás kladeny, když jsme v situaci, kde máme podat výkon, který odpovídá zhruba našim schopnostem, nebo je to trošku nad naší míru schopností, tak máme tendenci se cítit motivovaní. Jo, prostě něco dělám, vím, že mě to něco stojí, ale jde to. Ale vím, že musím se na tu věc soustředit, musím se do toho ponořit, musím být u toho přítomen a vlastně vidím výsledky. Tam to je optimální výkonnost. Psychologové to nazvali flow, že to je stav jako plynutí, který má spoustu blahodárných účinků a vlastně je nejlepší, když se nám daří držet naše činnosti, ať už pracovní nebo volnočasové, kreativní, právě na téhle hraně, protože pod touhle hranicí tak máme situaci, kde děláme něco, co je příliš jednoduché. Pokud z nějakého důvodu v životě se nepouštíme do věcí, které jsou dost náročné, tak zažíváme nudu. A nuda je rozkladný prvek sám o sobě, pokud je příliš dlouhá. Jo? Někdy je dobrý se umět na chvilku nudit, ale pokud jakoby systematicky jsem vystavován jako věcem, který mě nudí, člověk začne hnít. Jedna moje známá teď má dost problém si najít práci v zahraničí, protože všude jí říkají, že je příliš kvalifikovaná. Možná jde právě o tohle, že oni jako tuší, že by to pro ně bylo příliš snadné a že vlastně by to nefungovalo, protože by pro ně bylo těžké tam být plně přítomná, protože by to byla nuda na nějaké úrovni. Ale když se bavíme o stresu, tak se bavíme o druhé straně, a to je tehdy, když jsme systematicky v situacích a činnostech, které jsou nad naše kapacity, které jsou možná až příliš moc, anebo až příliš dlouho. Protože my můžeme podávat ten vysoký výkon nějakou dobu, ale pak potřebujeme přeci jen vypnout a nedělat nic, jo? Nebo nějak se posadit do nějaké pasivity, která je taková konstruktivní, takový jako spánek duše na chvilku, abychom zase se mohli pustit do činnosti. A když děláme aktivity nebo jsme v situaci, která po nás chce až moc a je to nad naše kapacity, tak ta emocionalita jde směrem k úzkosti. To je ten distress, se říká, ten jakoby problematický stres, který prožíváme jako negativní. Začneme u toho být nejistí, začneme u toho mít fyzické projevy úzkosti, hůř se soustředíme. Když jsme v tom flow, tak jakoby člověk na sebe zapomene a jste plně v té činnosti a nějak to jako jde samo. Jo? To je zvláštní takový stav. Ale když už jste jakoby v situaci, kde je to nad vaše kapacity moc a nebo moc dlouho a vy začnete být unavení a už vlastně na to přestáváte mít, tak v tu chvíli nastupují negativní emoce a začnete si sebe uvědomovat zase až moc, protože si uvědomujete, aha, teď mi něco uniká, teď se nesoustředím, teď se začínám cítit špatně, začnete úzkostnět a podobně. Jo? Mm-hmm. Takže je to o tom najít prostor toho optimální výkonu a těch optimálních nároků.
1: Zaujalo mě, že jsi říkal, že to může být i malinko přes míru, jakoby, že ten tlak může být i trošku nad, že i to je výhodné. Ta otázka, která mě u toho napadla, byla asi ta, jestli to platí v obou případech, ať už se člověk té výzvě nějak vystaví sám, anebo je jí vystaven, protože asi ty reakce v obou případech jsou taky rozdílné, ne?
2: To je vlastně velmi dobrá poznámka, protože to, pokud člověk, když má dobré sebevědomí, stabilní a nějak jako přiléhavé, tak je vlastně přirozený pro člověka jako vzít výzvu. Je pro nás přirozený jako vzít trošku něco, co tušíme, že budeme muset zabojovat.

0: doby. I pokud něco jsem vlastně musel začít dělat třeba v práci, jsem nedostal prostor jakoby to nějak strávit a přijmout za své, tak v tu chvíli je daleko větší pravděpodobnost, že tam budu prožívat ten distres. Protože není to moje a v tu chvíli je těžký jakoby podávat ten jako výkon a je daleko snaží se soustředit na to, co když mi to nepůjde. Protože tam není ta osobní investice toho, že mě to zajímá a když mi to nepůjde, tak holce tam něco naučím. Prostě pokud něco jsem nevzal za své a dělám to jenom proto, že musím nebo proto, že to chce někdo jiný, vnímám, že ten, kdo to zvolil, nejsem já nakonec, tak vlastně je daleko větší prostor k tomu, abych byl stresován tím, co dělám. A abych taky rezignoval. A abych se hůř soustředil, protože mysl mi bude odcházet ne k tomu, že mě vlastně baví to, co dělám, protože jsem se proto rozhodl, že to chci dělat, ale k tomu, co na to řeknou ti, kteří mi to zadali. Jo, prostě člověk není stotožně s tou činností, není motivován vnitřně a to je vždy provázeno negativnějšími emocemi, horším výkonem i zdravotně jakoby následky vedlejšími.
1: Když tě poslouchám, říkám si, nakolik pomáhá třeba už v téhle situaci umět si to pojmenovat, umět si říct, jak ty věci jsou, jakoby říct si, tady jsem, taková je situace, tohle na mě doléhá, jestli už i to může být nějaká cesta ven z toho.
0: Může to být cesta spíš k tomu zjistit, kde na té mapě jsem. Lidi se lišíme v tom, nakolik jsme schopni si uvědomit, aha, vlastně mě nebaví to, co dělám, nebo vlastně to nedělám z dobrý motivace, nebo vlastně s tímhle nejsem ztotožněn. A podobně tohle někdy nereflektujeme a zjistíme to, až když mluvíme s druhými lidmi. A můžete být v pracovním kontextu nebo v kontextu duchovní služby, to je jedno, kde jste natolik fokusovaní na to, jako neselhat, anebo někomu vyhovět, že si vůbec nesledujete, jak to vlastně berete. A až když na to dojedete, třeba vyhoříte, anebo někdo vás upozorní na to, že nevypadáte moc dobře a proberete to s ním, tak tam si můžete uvědomit, aha, já vlastně tohle dělám z donucení, anebo já vlastně se v tomhle fakt necítím dobře mluvit, nevím, zda to mám dělat. A to pro mě souvisí ještě s otázkou zralosti. I osobnostní, ale i duchovní. Jednak zralost je provázena tím, že člověk je schopen průběžně reflektovat, nakolik to, co dělám, je opravdu moje. Věci, které musím přijmout a nemůžu změnit, tak zralý člověk má větší kapacitu je prostě opravdu přijmout za svoje. Jo, že když už se do něčeho pustím, i když je to nutnost, tak ten zralý člověk jako nebude mít sobě dlouhodobě pocit, že to musí dělat a že je to strašný. Prostě to vzal za svoje, vzal, že realita je taková a prostě jde do toho a může se do toho ponořit, jako kdyby si to vybral, protože ví, že úplně na výběr nemá, ale vlastně se tím zbytečně navíc netrápí. Takže tam má větší flexibilitu k tomu ponořit se bez zbytečně navýšeného stresu, protože je takový ten přirozený stres těch situací a potom je ještě stres navíc, který my si uděláme kolem toho, tím, že strašníme, že nadáváme na život, anebo že se tváříme, sami před sebou se tváříme, že nás baví něco, co nás nebaví a nepojmenujeme si to právě pravdivě, férově a v tu chvíli je tam daleko větší prostor pro to, aby jsme, byť zůstaneme aktivní, tak tom vlastně nějak zahnívali. A zároveň ten málo zralý člověk se dostane do řady situací, ve kterých dělá něco, co nechce, protože není zvyklý reflektovat a říct, tohle není pro mě situace, tohle já nebudu dělat, nebo na tohle nemám prostor. Vlastně se to moc nereguluje. Nechá se tahat tím, co kdo po něm chce. Proto lidi, když přijdou na psychiatrii nebo za psychologem nebo poradcem, kteří jsou blízko vyhoření, tak velmi často právě je to příležitost k tomu, aby trochu porostli, protože tohle si tam někdy poprvé zreflektujou, když je to dožene.
1: Mnohokrát už to zaznělo slovo stres a já celou dobu, co tě poslouchám, přemýšlím o tom, jestli bych vlastně dokázala říct, co to stres je. Že mi přijde, že je to slovo, které používáme velmi často, ale kdybychom ho měli nějak definovat, říct si obsah toho, tak vlastně nevím, co bych na toto téma řekli. Můžeme si definovat, jak vlastně stres vzniká a co to tedy stres je?
0: Stres je zátěž. To slovo se používá i mimo psychologickou sféru, zátěž materiálu. Jo. Je to tehdy, když je něco pod tlakem, který vyžaduje energii tomu tlaku čelit. A v tom smyslu, jak se o něm bavíme, tak jsou to tlaky na naše kapacity vkládat energii do hlavně různých činností v tom širokém smyslu slova. Když zažíváme stres, tak na té rovině je dobré si to možná ilustrovat na té rovině organismu. V podstatě člověk je aktivován. Jo? Kdybyste se podívali do nervového systému, tak zjistíte, že je aktivnější než běžně. Člověk je připraven jakoby jednat. Ale když už zažíváte už nejenom tu motivaci jednat, ale už stres jako takový, že je to jako nepříjemný, cítíte tlak, místo toho, že byste cítili radost toho, že můžu do něčeho investovat energii, tak v tu chvíli i to tělo, i ten mozek

0: tak jakoby už začíná mít pocit ohrožení nebo nebezpečí. Je v takovém tom modu jako utíct, jo, nebo zaútočit, jo, jste víc připraveni vybouchnout, jako pocit ohrožení. Je vlastně dobrý, že to máme v sobě zabudovaný, protože když je objektivní ohrožení, tak je dobrý umět jako podat hodně velký výkon, aby jsme prchli anebo se zbavili toho, čemu čelíme. Jenomže v těch našich stresorech, situacích stresu, které běžně zažíváme, tak to není konkrétní jedna věc, co nás ohrožuje, kterou bychom vyřešili tím, že utečeme anebo to zabijeme. Jo? To se hodilo kdysi. Dneska čelíme abstraktním stresorům a tam vlastně vzniká ten zmatek, protože tělo je připraveno utíkat, jako kdybyste v lese prostě se snažili přežít, ale vy prostě řešíte pracovní zátěž třeba a podobně. Proto není dobrý zůstávat v té situaci příliš dlouho a umět z toho stresu vystoupit, nebo to zase něco prostě udělat jinak, protože pro tělo je to vlastně velmi nevýhodný. Co se týče spalování v těle, tak 17/18 toho, co spálíte energeticky, tak vyletí komínem. Je to prostě obrovský náklad, jako kdyby vám auto najednou začalo spalovat jako 100 litrů na 100 kilometrů. Jo? Prostě strašně to naroste a vlastně vy musíte dát hodně energie a ten výkon je čím dál tím jakoby menší. Proto jednat ve stresu dlouhodobě je vlastně velice nevýhodný a neumět si odpočinout dostatečně dobře, tak se vlastně v tomhle smyslu už na té biologické rovině nevyplatí. A tím, že ten organismus je aktivovan, tak máte daleko blíž k tomu v rámci toho bojovat nebo utéct, tak máte daleko blíž k tomu cítit úzkost, cítit agresivní pocity a tak, že když dlouho jste vystresovaní v práci, tak to někdo bude odnášet. Jo? Buď to budete odnášet vy a budete vnímat třeba tu úzkost a hůř se vám bude spát. V pracovních věcech budete přehlížet věci, anebo budete agresivní, jo? Takže člověk bude mít tendenci být impulzivní.
1: Přijde mi, že když člověk je ve stresu, tak se mu hůř odpočívá, je to tak?
0: To s tím právě souvisí. Právě jedna z věcí, která je rozlišovací mezi tím, zda ještě jako zažívám stres, anebo už jako jdu do fáze spíš vyhoření, což je tehdy, když člověk pod tím stresem se zlomí, tak je to, že odpočinek už nefunguje. Když člověk vyhoří, ještě dokud jako žiju jenom v neustálém stresu a odpočinu si, tak vnímám, že jsem potom svěžejší. I když můžu s narůstajícím nebo s dlouhotrvajícím stresem trvat čím dál tím víc, jako než to dojde do toho stavu, že se cítím odpočatě. Ale když už mi odpočinek nefunguje, tak v tu chvíli už jsem se zlomil. A to je potom ta fáze vyhoření, ke které se dostaneme ještě později. Jo? Ono totiž nastupuje ještě jako mezifáze takové jako rezistence. Nejdřív je člověk aktivován a je připraven bojovat nebo něco dělat. Jo? A potom přichází útlum. Aktivuje se jiná část toho nervového systému. Ten první to byl sympatikus, tohle je parasympatikus, takový utlumující. A ten se projevuje tím, že najednou se máme tendenci stáhnout. Člověk najednou upadá pomalu do pasivity, apatie, vlastně ty věci mě přestávají bavit. Takový mezistupeň na cestě k tomu vyhoření. A přitom v těle se pořád plýtvá energií. To tělo pořád spaluje, jo? To auto pořád jako jede, pořád prostě to žere, tu naftu, ale už to nejede. A tam se ztrácí právě schopnost prožít odpočinek a nastupují spíš ty neaktivní stavy emoční, smutek, deprese, pocit bezmoci, podrážděnost taková, jo? Ale člověk už tam jakoby je pod tím. Lékaři dobře vědí a proto stres je vnímán jako jeden z nejvíc problematických z hlediska zdraví i fyzického, jeden z nejvíc jako ničivých faktorů v současné společnosti západní, protože nám klesá efektivita imunitního systému tehdy. Takže lidi, co jsou chronicky takhle ve stresu, tak mají daleko větší, a to je opravdu jako statisticky spočítaný, tendence k nemocím, nejrůznějším, k revmatickým potížím, k autoimunitním onemocněním, k alergiím, rakovina se u nich projevuje daleko víc. Jo, prostě jako ty civilizační jako...
1: Somatizují problémy, je to ono?
0: V podstatě jo, to tělo se postaví samo proti sobě. Jo, to tělo, jako kdyby vyhodnotil ten systém, že tohle je ten jedinec, který tu zátěž nezvládá, ale už to, ten organismus nevidí do toho vnějšího světa, že ta zátěž, kterou ten organismus přijal, protože je třeba v západní společnosti, tak je jako iracionálně velká nebo dlouhodobá. A zdá se, že ten organismus jakoby vyhodnotil, vyhodnocuje, jakoby to má tendenci vzdát sám se sebou a ustupuje imunita, jakoby řekl, tohle je kus, který je třeba nechat jít, jo. Takže se zvyšují různé takové fyzické potíže a přitom i v tomhle stažení tak trvá napětí. Mm-hmm. Pořád je tam ta tenze, ale už není produktivní. Už vás to nenutí k činnosti, už jste jenom jako v neklidu, pořád se vám blbě spí třeba, můžete mít zažívací potíže, ale už nejste vlastně schopni pořádně ty činnosti a tam se lámete směrem k vyhoření.
1: Marko, moc děkuju. Děkuju za dnešní setkání a budu se těšit zase za týden. Pro dnešek končí program Uši k duši. Loučí se Lucie Endlicherová.
0: A Marek Macák.

západních Čechách má Proglas v systému DAB vysílače v Plzni na Silvánu, v Klatovech na Doubravě, na Čerchově nad Domažlicemi a v Železné Rudě. Pokrývají tato města a okolí: Plzeň, Domažlice, Klatovy, Rokycany, Tachov. Jsme tu s vámi po celý den.

Vítejte u páteční voničky lidových písní. Zítřejší folklorní sedmička, naše jedinečná hitparáda lidových písní na rozhlasových vlnách, má před sebou reprízu mimořádné gala přehlídky nejúspěšnějších písní za poslední rok. 7 nejoceňovanějších písní v hlasování posluchačů vám zahrají a zaspívají budějovická malá muzika, Josef Laža s cymbálovou muzikou Kašava, Anna Mučková Habancová, cymbálová muzika z Osvětiman, Martin Čambal s horňáckou muzikou Miroslava Minkse, Kristýna Daňhalová s hradišťskou muzikou Ohnica a Martin Hrbáč se svou horňáckou cymbálovou muzikou. Nalaďte si folklorní sedmičku gala zítra v podvečer v 18.30. Malou ochutnávku nabídneme i v dnešní voničce. Přejeme ničím nerušený poslech a příjemně prožitý víkend. Zůstaňte s námi u poslechu Proglasu.

Na dnešek a na zítřek, tedy na 2. až 3. října, jste zváni do Valtic na tradiční valtické vinobraní, na slavnosti vína, burčáku a dobré nálady, píší pořadatelé. V programu vystoupí množství krojovaných dětských národopisných souborů mužských a ženských sborů. Hlavní program probíhá na pódiu na náměstí Svobody. Druhé pódium s programem pod taktovkou Jožky Šmukaře a cymbálové muziky Husaři je v areálu Šato Valtice. Součástí programu bude vystoupení cymbálové muziky Vitaj, mužského sboru Valtiští mužáci, dětského folklorního souboru Borověnka a cymbálových muzik z Valtic a okolí. Mimořádnou podívanou nabídne v sobotu odpoledne krojový průvod střední vinařské školy, který projde od sídla školy na ulici Sobotní až na náměstí Svobody.

0: Vonička nám přetáhla přes 11. hodinu o minutu a půl. Vy posloucháte Proglas a s vámi se pro dnešek loučí Daniel Blaška a pomyslnou štafetu předává Tamaře Suchánkové.
1: Děkuji za předaný štafetový kolík a já už se těším na odpoledne s vámi.
0: Přiznám, milí posluchači, že tady od rána trošku zápasíme a to velmi intenzivně s jednou důležitou poruchou, ale máme naději, že ji spravíme. No a doufám, že vy jste nic nepoznali, protože se to dalo obejít jiným způsobem.
1: Hodně modlí.
0: Nyní už vám nabízíme čtení na pokračování opět ze vzpomínek Benedikta Holoty s názvem Nebyl jsem hrdina a čte sám autor.

mezi populární bratry patřil také Toněk Krutílek, salesián. Byl známý nejen svou šikovností, s jakou lezl po ramenech jeřábů a mazal příslušná místa, ale také nenapodobitelnou ochotou. Asi to byla jeho nemoc, protože jednou jsem ho o něco prosil. Toníku, já bych potřeboval, a než jsem stačil doříct, co, Toník zaševelil. Ano, ano, ano, rád, rád, a zmizel. Vrátil se asi za 2 hodiny s omluvou. Scháněl jsem, ale nesehnal jsem. Z té Toníkovy ochoty jsem tenkrát potřeboval notný kus. Měl jsem se od něho čemu učit. I když jsme chodili všichni v pracovním oblečení, přece bylo na první pohled zřejmé, do jakého řádu kdo patří. Bratr jezuita šel po koruně hráze jako ve vojenském útvaru. Raz, dva, raz, dva, raz, dva, pravá, levá. Benediktín, ten se prozradil tím, že každý jeho krok i pohyb byli noblesní jako při liturgii. Salesián, ten zase takřka poskakoval tanečním krokem, protože měl radost z pohybu. Bazilián šel po dvoře nebo po koruně hráze plaše, pohroužený v mlčení, jako by se byl právě vrátil z pouštní samoty. Redemptoristé, ti, co se s námi rozmluvali mnohými slovy velmi srdečně a mile, protože jsou určeni pro lidová kázání. A my, františkáni, když jsme šli po koruně, slídili jsme očima, kdybychom zahlédli na stromě nějaké hnízdo ptáka, na obloze rybičku ve vodě, kvítek tařice na skalní trhlině. Dokonce jsem jednou viděl i krásného dudka, jak poletoval na pasece. Jeden rok byla tuhá zima. Nad zamrzlým přítokem Klíšavy poletovali 2 liňáčci. Marně jsme přemýšleli, jak je nakrmit, když potok byl celý zamrzlý. Za několik dnů jsme je našli vedle sebe ležet zmrzlé. Při vší rozdílnosti spiritualit, jedno jsme ale měli všichni společné. Radost, že nás Pán povolal ke svědectví víry. Oblíbenou a populární postavou Klíčovy byl také salesián bratr Mojmír Deml. Byl svou povahou sloupem ohně. Pracoval také v údržbě jako já, s jezuitou, jméno už mi vypadlo z paměti. Ten byl zase vtělená mírnost. Říkali si navzájem karisime, karisime. To znamená nejdražší, nejdražší. Bratr Mojmír jedno opravoval silniční válec. Když byl hotov, šel ho vyzkoušet. Byly to stroje, dnes bychom mohli říci předpotopní. O rychlosti se zasouvali nemožným mechanismem, a když Mojmír mašinku opravil, tak ji nastartoval a jel. Jenže si neuvědomil, že ten silniční válec má malý rejt, malou ředitelnost, malý takový rozchod. Po několika metrech viděl, že se jeho sentinel valí přímo na ošetřovnu. Ta byla ze dřeva. Chtěl zastavit a ustrnul. Nešlo to. Nevěděl, jak se to zastavuje. Vší silou zatočil stranu, jenže to zase jel do vývaru. Odpadu vody z přehrady. Stočil stroj opět na druhou stranu. Bylo to zoufalé. Podlehl zmatku a začal křičet: zastřelte tu potvoru pode mnou, zastřelte ji. A nakonec zmizel ve dřevěné budově depa. Stálo tam asi 5 odstavených strojů. Nárazem na odstavené mašinky se motor udusil a obluda se zastavila. Chvilku bylo hrobové ticho. Nevěděli jsme, co je s Mojmírem. Skončil v útrobách depa. Do toho
zaumpěl Mojmírův spolupracovník. Karizimku, žijete, žijete. Mojmír díky bohu žil. Za několik dnů Mojmír s touhle příšerou válcoval přístupovou silnici. Když jsme šli s Vítkem Slavíčkem z práce, dohnali jsme Mojmíra na tom jeho sentinelu a každý z jedné strany jsme žadonili: Mojmíre, svezte mě, Mojmíre, svezte mě. Vítek z jedné strany, já z druhé strany, Mojmíre, svezte mě. A Mojmír se zlobil, abychom si z něho nedělali blázny. Kamenou drži dopravoval, na mašince také školský bratr Uhrik, další bratrská postava z Klíčavy, který si velmi zakládal o tom, že má nejrychlejší mašinku na přehled. Jezdila rychlostí, tak jak si to na hodinkách změřil, od jednoho elektrického sloupu ke druhému za 6 vteřin. Říkali jsme mu pirát kolejí, ale mašinku jsme měli v depu každou chvilku. Cesta z dolních baráků na pracoviště byla dost dlouhá. Někteří bratři si tedy opatřili kola, šetřili si nohy. Mojmír měl na kole zdravotní vysoká řidítka, takže seděl na svém kole jako na trůnu. Namaloval jsem ho, jak na něm na tom kole jede, a položil jsem mu karikaturu na stůl v jeho světnici dříve, než se vrátil. Byl jsem ve vedlejší místnosti a poslouchal jsem, co se bude dít. Mojmír rázně vkročil a když viděl obrázek, ulevil si. Mezek, já ty študovaný hodin hlavy nemám rád. A přece jsme se měli rádi, byli jsme stále dobrými bratry, psali jsme si až do poslední doby, než Mojmír odešel na věčnost. Myslím si, že bratři Salesiáni měli v Mojmírovi velikou bratrskou osobnost. Z našich bratří byli na Klíčově klerik bratr Emil a bratři laici Akurs a Alfons Čentéš. Bratr Akurs byl také výraznou postavou Klíčovy. Byl starší než my a dělal drobnou práci na dvoře, udržoval pořádek a byl svou řečností pojítkem mezi bratřími. Později přišel také náš bratr Leonard. Také na krátkou dobu se k nám přidružil Chryzostom, ale ten potom onemocněl nádorem na mozku. Po velmi těžké operaci za nějaký měsíc zemřel. Mám schovaný jeho poslední lístek, který mi psal, ale už mu nebylo možno odeslat. Je z něho patrná jeho bezmocnost. Ten lístek jsem dostal od jeho maminky. Nakonec docela ochrnul. Všechno vnímal, ale vyjadřovat se mohl jen pohybem očních víček, který mi dával najevo souhlas nebo nesouhlas. Jeho poslední písemný projev, kterým mi chtěl odpovědět na můj dopis, zní: drahý, odpusť, že tak dlouho si musel čekat. Jsem tuze rád, že to nebylo věčné. Chryzostom byl mým nejbližším bratrem v kleritátě. Když byli bratři na vojně u PTP, u praporu technické pomoci, psal Ondřejovi, který tenkrát ležel celý v sádře více než 2 roky, protože si přinesl z německého koncentračního tábora tuberkulózu kostí. Ušel trestu smrti jen ohlásit. Bylo by to dlouhé vyprávění o historii jeho zatčení gestapem, se kterou se mi svěřil. Chryzostom psal z Podbořan. Ten dopis mám a přepisuji ho. Drahý bratře, vyprošuji ti milost a pokoj našeho pána. Chtěl jsem u tebe několik dní pobít. Zjistil jsem si už autobus, kterým bych chtěl jet,
ale ten týden jsem dostal horečku a nezbylo, než si lehnout. A tak jsem strávil většinu svátku na lůžku a u kamen a jen jsem vzpomínal na tebe a ostatní bratry. Chtěl jsem si s tebou o mnohem pohovořit, tak alespoň napíši, co lze a co mi leží na srdci. Především, můj bratře, tě prosím o modlitbu, abychom nepřijímali Boží milost nadarmo. Jak víš, jsme tu téměř ze všech řádů a kongregací, od dvojnásobných doktorů po bratry lajky. Jsme spolu přece jen dost dlouho, známe se dobře. A potřebujeme Ducha Kristova. Život františkánský je tak úžasně jednoduchý. A přesto narážím na tolik překážek vnějších a vnitřních, že často nevím, mám-li plakat nad vlastní slabostí, anebo se radovat nad Božím milosrdenstvím. A spíš dělám to druhé. Vím, že milost ve mně zvítězí. Čeká mě kněžství a to mě táhne. Mnoho bych ti chtěl ještě napsat, ale nejde mi to na papír. Jak se daří tobě? Co zdraví? Pozdravuj maminku a bratra Antonína, Pavla a ostatní. Prosím tě o modlitbu a sám ti též vyprošuji světlo a sílu Ducha Svatého. Usiluji o to, aby ve mně přebýval Duch Boží, protože se cítím často tak slabý, prosím i tebe o pomoc. Neměj mi to za zlé, že ti prostě píšu, co mi leží na srdci. Končím tedy a doufám, že se brzy a co víc, jako zralí a praví mužové Boží spolu shledáme. Tvůj bratr Chryzostom. 2. ledna 1951. Málem bych byl zapomněl, že s bratrem Emilem jsme tu se rádi zpívali chorál. Potíž byla v tom, že bratr Emil zpívat neuměl. Byl ale velmi houževnatý a využíval každé chvilky k nácviku. Ze slovenských františkánů pracovali na Klíčově bratr Ferko a Efrem. Otecko, v příjmění už mi vypadlo, několik bratří verbistů, například bratr Dolák a bratr Sůla. Obou jsem si velmi vážil. Z Těšitovů to byl Jarouš Matějka a Vítek Slavíček. Tvořili jsme nerozlučnou trojici údržbářů v Lomu. S Vítkem jsme dělali plechové střechy limnigrafů na přítocích. Bylo to kouzelné. Měli jsme jen to nejnutnější nářadí, kladívko, dřevěnou paličku z habrového dřeva, faustíka na pertlování plechu, nůžky na plech a majzlík. Kulmu na lezování jsme ohřívali v ohni. Než jsem s ní leckdy doběhl k Vítkovi a vylezl na střechu, byla často už studená. Od Vítka a Jarouše Matějky jsem se naučil dělat poctivou a promyšlenou práci. Byli to výborní pracovníci a ještě lepší bratři. Proč jsem vzpomněl poctivou práci? Zpočátku jsme se drželi spolu s bratrem Augustinianem Vincencem Mendlem. Já měl plnou hlavu myšlenek na dostudování a kněžství. Nevěděli jsme, co bude dál. Byly chvíle, kdy se počítalo i s tím nejhorším. Především, když jsem byl v Oseku, chtěl jsem umřít jako kněz. Využíval jsem tedy každé příležitosti ke studiu. Bratr Vincenc měl za úkol udržovat v pořádku přístupovou cestu ze Zbečna.
Kdybych já měl takový meloch, bratři, jako vy, řekl jsem mu jednou, tak bych si zalezl do lesa, cesta vedla kolem lesíku a študoval bych, co by to dalo. Vincenc mi ale dal lekci. To já se zase snažím, aby se jim po té cestě jezdilo a chodilo jako po koberci. Od té doby jsem přestal chápat práci na přehradě jako nutné zlo. Začal jsem ji brát jako boží nabídku, jako boží požadavek, přímo jako boží obdarování, jako prostředek na očistné cestě. A měl jsem se čeho zbavovat. Především člověku chyběla pokora, ta pravá. Někteří bratři byli názoru vyhýbat se práci. Viděli v ní kolaboraci s režimem. Většina ale chápala práci jako svědectví, že řeholníci nemají obě ruce levé, že nejsme lenoši a příživníci společnosti, jak se o nás psalo ve výchovných příručkách pro politické pracovníky. Někdy se mi zdálo, že těmi příživníky na naší práci jsou spíše ti druzí, zvláště když přišlo na výplaty. Zatímco někteří brali až 8000 platy, moje výplatní páska zněla na částku 930 korun staré změny. Všichni jsme přijímali plat per modum elemozine, jako prostě jako dár, jako vyžebranou věc, ne jako odměnu. Posílalo se z toho těm bratřím, kteří potřebovali, jejich rodičům a vůbec potřebným. Především rodičům vlastním. Můj tatínek měl penzi 750 korun staré měny, ačkoliv byl důstojníkem a nositelem 10 vojenských řádů a z toho jeden byl mezinárodní.

vštěvu nebo za kulturou i mimo Zbečno, dokonce jsme měli i dovolenou. To nám všechno vymohl jeden z vedoucích přehrady na bezpečnosti, která ovšem stále nad námi bděla. Rozjel jsem se jednou navštívit rodiče, kteří dožívali v mé rodné vesnici. V podvečer jsem se šel projít s tatínkem za naši ves. Šli jsme kolem babinského potůčku a mlčeli jsme. Po chvíli se mě tatínek zeptal: tak hochu, jak to s tebou vypadá? Řekl jsem: mám jenom jednu možnost. Čestně dožít. A od 30 let čestně dožívat nebyla žádná lidsky vábná perspektiva. Přestože tatínek s mým rozhodnutím pro duchovní život naprosto nesouhlasil, chvilku mlčel a pak řekl něco hodné vojáka: chlapče, jednou ses rozhodl, tak vydrž. Maminka byla ovšem jiného názoru. S takovýmhle životem nejsi ani ryba, ani rak. Tak se ožeň a budeš alespoň něco. Na to jsem musel dát mamince jasnou odpověď. Maminko, kdybys chtěla se mnou takto mluvit, musíš počítat s tím, že přestanu domů jezdit. Maminka pochopila. O ženění už nikdy nepadlo ani slovo. Stavba přehrady se chýlila pomalu ke konci. Vedení se snažilo získat bratry na další budování přehrad, Fláje, Lipno a ochranná hráz kolem penicilínky v Roztokách u Prahy. Rozhodl jsem se pro Roztoky. Někteří bratři šli na Fláje a několik jich tam zahynulo. Pokud si vzpomínám, Jeřáb zachytil na Flájích lešení a to se zřítilo. Cítím vinu na tom, že bratři šli na Fláje. Asi jsem je tam v osobním rozhovoru trochu přistečil. Kdyby přechod na další přehradu neproběhl po dobrém, bylo by to asi šlo po zlém. Na Klíčevě nakonec zůstala jen malá skupinka bratří pro závěrečné práce. Vzpomínku na Klíčavu uzavírám pohádkou. Vlastně je to bajka. Ve chvílích odpočinku jsme se totiž každý uvolňoval, jak nám to vyhovovalo. Některý bratr jezdil do Koněprus hledat zkamenělinu trilobitů, jiný si hrál na housle, bratr Domonkoš pěstoval zajace, jezuita Halenár troubil na trubku a já jsem mimo karikatury jednou napsal pohádku, vlastně bajku o myšce a skřivánkovi. Bylo to dobře, že jsme se takto bavili, když se za nás tolik lidí modlilo v domnění, že trpíme. Právě proto, že se za nás modlili, jsme to všechno mohli snadněji přežít i díky takovým chvilkám, ve kterých jsme se věnovali osobní zálibě.

našem lese. Sotva se k nám vesna z rajských lučin snese. Krása s božskou ctností, ať si v houští zajde, polí bezné vůni přeci každý najde. Něžná fialinko, proč se v houští

naší vedoucnosti. Plno tě v tom kvítku něžné líbeznosti. Plna líbeznosti, fialinka měrná. Libosti a míře, že je věčně věrná. Něžná fialinko, proč se v houští skrývá?

0: Arcidiecézní Charita Olomouc otevřela veřejnosti databázi dětí zapojených do projektu Vánoční balíček pro Ukrajinu. Zájemci mohou potěšit konkrétní vybrané dítě a připravit mu dárek na míru. Celý proces popsala pro Glasu koordinátorka projektu Kristina Goša.
1: Databáze je na webových stránkách darek.charitaproukrajinu.cz, kde dárci najdou seznam dětí, seznam charit, na které mohou dárek doručit a taky pravidla týkající se každého dárku, která musí splňovat. V seznamu dětí vždycky vidí jméno dítěte, místo, z kterého pochází, informace o něm, jako je věk, velikost bod nebo jeho výška a potom taky seznam přání, co by si dítě přálo. Kdy se mohou čeští dárci vybrat dítě, které chcou obdarovat do 13. listopadu. Následně dojde ke svozu dárků k nám na arcidiecézní charitu do Olomouce, dojde k jejich zvážení, domlouvání dopravy a následně odeslání na Ukrajinu, kde už si je převezmou jednotlivé charity a potom v první polovině ledna pojede náš tým na Ukrajinu a po jednotlivých místech a oblastech pojedeme rozdávat dětem tyhle dárky.
0: Letos plánuje arcidiecézní Charita Olomouc potěšit balíčkem až 500 dětí, dosud nejvíc. I na straně dárců eviduje výrazný zájem.
1: Jde o to dát dětem radost v průběhu vánočních svátků. Je to to, na co se každé dítě v průběhu roku těší. A tím, že děti na Ukrajině teďka neprožívají úplně lehkou dobu, tak tady tahle chvilka, která jim dodá tu radost, ten dáreček, tak pro ně může mít o dost větší význam. Samozřejmě dítě se těší, co v dárku najde, ale už jenom ta samotná myšlenka na to, že na něho někdo myslel a že si dal tu práci s tou přípravou, je nesmírně cenná jak pro dítě, tak psychicky i pro toho rodiče, které ví, že i v náročném životním období na něho někdo myslí a má tu oporu třeba i v jiné zemi.
0: Vánoční balíček pro Ukrajinu má v arcidiecézní charitě Olomouc tradici, připomněla koordinátorka jejího projektu Vánoční balíček pro Ukrajinu Kristina Goša.
1: Projekt Vánoční balíček má u nás velmi dlouhou tradici. První rok se odehrával v roku 2008, kdy arcidiecézní charita postupně začala jezdit na Ukrajinu a začala spolupracovat právě s dětskými domovy, kde se tady tahle potřeba projevila jako velmi akutní. Ty děti tam žily ve velmi špatných podmínkách a tehdejší zástupci chtěli vymyslet něco, čím bychom jim aspoň trošku mohli zpříjemnit to dětství. A tam ta myšlenka pramení a teďka už se blížíme k 20 letům a myslím si, že stále je stejně potřebný a má stejnou popularitu.

0: Unikátní barokní groty, umělé jeskyně objevené v přízemí kroměřížského zámku, se dočkaly svého zpodobnění za pomoci 3D modelů. Vytvořil je Jan Brus z Olomoucké přírodovědecké fakulty. Kvůli jejich výrobě jelo nepřetržitě několik tiskáren více než 100 dní a potřeba bylo 55 kg matného materiálu z bioplastu. Součástí modelů je rovněž přes 450 ametistů osazených optickými vlákny a LED světlem, vodní prvky a fontána. K vidění jsou od čtvrtka 29. září v olomoucké pevnosti Poznání. Brus k jejich výrobě řekl.
1: Tiskárny jeli více než 100 hodin, bylo jich několik, materiálu bylo asi 55 kilo, 100 metrů drátu, je tam asi 40 světýlek, jsou tam různé aktuatory jako spínače a jsou tam hlavně ty dvě fontány, kde teče voda, je tam okruh udělaný, kde se čerpadla honí vodu tam a zpátky a celé to je vlastně udělané na smyčce. A vychází to z toho skenu, vlastně, který nám dala firma, kde jsme to museli celé vlastně jak kdyby očistit, zjednodušit a dostat do vlastně té podoby, aby se dalo tisknout.

jen dětský oblečení, ačkoliv už dávno dítě není. Vyspat se ve stanu bez krčení můžou jenom malí lidi. Ušetřit na množství jídla, taky sprcháče a mýdla. Jak Napoleon všechny řídit můžou jenom malí lidi.

matrací. Po dvou pivech se totálně zřídit můžou jenom malí lidi. V letadle se vejít do sedadla, v buse držet se nižšího mantla, kdekoliv tajně slídit můžou jenom

to je hezký, říkávali mi na dobrou noc. A neboj se, když to není hezký, tak naštěstí toho není moc. Tak naštěstí toho není moc. Nakopat někoho do

0: Vatikánská média nabízejí dokumentární film Lev v Římě, nově se slovenskými titulky. Dokument přibližuje méně známou etapu života současného papeže. Navazuje na film Lev z Peru, věnovaný dlouholetému působení Roberta Francise Prevosta v Jižní Americe. Přináší archivní záběry a svědectví lidí, kteří poznali současného amerického papeže v Římě jako řeholníka, generálního představeného a pak jako kardinála. Sleduje jeho vazby na věčné město a prostředí, jež formovalo jeho službu před konkláve a zvolením na Petrův stolec. Vypovídá o něm například Augustián, Gianfranco Gazzard Grande v minulosti uvedl italskou řádovou provincii a zodpovídal i za misie v Peru ve vysokohorských oblastech, kde působil Robert Francis Prevost.
1: Bylo období dešťů. Prevost řídil mikrobus a ten dostal kvůli blátu pod koly smyk. Otočil se kolem své osy, sklouzl dolů svahem a začal se řítit k propasti. Všichni křičeli, on ale zachoval chladnou hlavu. Jako řidič se snažil vozidlo zvládnout. Všiml si velkého skalního výstupku a nasměroval mikrobus právě k němu. Bohu díky se tam vozidlo zastavilo. Pak nám pokojně řekl, pomalu, nedělejte prudké pohyby. Vystupujte po jednom, opatrně. Všichni jsme byli zablácení od hlavy až k patě. Boží prozřetelnost už tehdy věděla, že tento řidič mikrobusu se jednou stane Petrovým nástupcem. Nikdy jsem na tu událost nezapomněl. Znovu se mi vybavila, když jsem ho uviděl na balkónu baziliky svatého Petra. Tehdy jsem si pomyslel, že skálou, o kterou se náš mikrobus zastavil, byl sám Kristus.
0: Citoval Ondřej Šidlo svědectví jednoho z protagonistů filmu Lev v Římě. Ten je i z titulky ve slovenštině volně dostupný na YouTube kanálu Vatikán News.

Učedníci se ptají Ježíše, kdo je v nebeském království největší. A Ježíš jejich představu o velikosti obrací. Neukáže na člověka mocného, vzdělaného nebo váženého. Ukáže na malé dítě. Jestliže znovu nebudete jako děti, jistě nevejdete do nebeského království. Neříká tím, že máme být naivní nebo nezodpovědní. Dítě je pro Ježíše obrazem člověka, který ví, že není soběstačný. Potřebuje druhé, dokáže přijímat, dokáže důvěřovat, umí se radovat s maličkostí. Ještě si nepotřebuje dokazovat svou hodnotu tím, že bude nad ostatními. A právě tady se evangelium velmi silně dotýká naší doby. Dnešní svět nás neustále přesvědčuje, že musíme být někým, musíme něco dokázat, že nejsme dost dobří. Ježíš však říká, nemusíš být největší. Nemusíš všechny přesvědčit o své hodnotě, ani mít poslední slovo nebo být stále silný. Před Bohem máš hodnotu už proto, že jsi jeho dítě. To je možná jedna z nejtěžších věcí, kterou se dnes učíme přijmout. Zároveň říká, kdo se tedy poníží jako toto dítě, ten je v nebeském království největší. Pokora ale neznamená ponižovat se nebo si o sobě myslet, že za nic nestojí. Skutečná pokora znamená přijmout pravdu o sobě. Vím, že nejsem dokonalý, potřebuji Boha, potřebuji druhé lidi a zároveň vím, že jsem Bohem milován. To je velikost, kterou lidé často nevidí. Veliký člověk není ten, kdo vyčnívá nad ostatními, ale ten, kdo se dokáže sklonit k druhému. A pak přichází ještě náročnější vzkaz. Varujte se, abyste nikým z těchto nepatrných nepohrdali. Kdo jsou dnes ti nepatrní? Možná dítě, které ve třídě nikdo nechce do kolektivu? Možná starý člověk, který zůstává sám? Ten, kdo přišel o práci? Někdo, kdo se v životě dopustil chyb a společnost už nad ním udělala kříž? Možná člověk bez domova, kterého na ulici raději obejdeme? A nebo někdo, kdo je jiný než my a kterého je jednodušší odsoudit, než pochopit. A někdy může být tím nepatrným i člověk, kterého máme každý den vedle sebe. Manželka, manžel, rodič, dítě, kolega. Člověk, kterého už tolik známe, že přestáváme vnímat jeho hodnotu. Ježíš nás varuje před pohrdáním, protože to, co my považujeme za malé a bezvýznamné, může být v očích božích nesmírně vzácné. Každý člověk je před Bohem viděn, i ten, kterého si nikdo nevšímá, koho ostatní přehlížejí, i ten, kdo má pocit, že na něm nikomu nezáleží. Bůh se dívá a možná právě to je poselství, které dnes potřebujeme slyšet nejvíc. Bůh tě vidí. Vidí tvou radost i tvoji bolest. Vidí tvůj zápas, tvoje selhání i věci, o kterých nikdo jiný neví. A jeho pohled není pohledem odsouzení, ale pohledem milujícího otce. Největší je ten, kdo dokáže milovat a naučí se dívat na každého člověka božíma očima. Protože tam, kde my vidíme někoho malého, vidí Bůh své milované dítě.

0: Dobré poledne z Proglasu. Dnes chceme v polední modlitbě pamatovat na obyvatele obcí Svitavy, Koclířov a Moravská Třebová. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.
1: Amen.
0: Anděl Páně zvěstoval Paně Marii.
1: A ona počala z Ducha Svatého.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou,
1: požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Maria řekla, jsem služebnice Páně.
1: Ať se mi stane podle tvého slova. Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: A slovo se stalo tělem
1: a předbývalo mezi námi. Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Oroduj za nás, svatá Boží Rodičko, aby nám
1: Kristus dal účast na svých zaslíbeních.
0: Modleme se.
1: Pane, poznali jsme andělské poselství o vtělení Krista, tvého Syna. Vlej nám, prosíme, do duše svou milost, ať nás jeho umučení a kříž přivede ke slávě vzkříšení skrze Krista našeho Pána.
0: Amen. Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
1: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věku. Amen.
0: Odpočinutí věčné dej zemřelým, Pane.
1: A světlo věčné a tím svítí, ať odpočívají v pokoji. Amen.
0: A dnes se chceme jako každý týden modlit za nás, křesťany v Evropě. A můžeme dnes tak učinit skrze naše anděly strážné, kteří mají svátek.
1: Anděle Boží, strážce můj, rač vždycky být ochránce můj, mě vždycky veď a napravuj, ke všemu dobrému mě vzbuzuj, cnostem svatým mě vyučuj, ať jsem tak živ, jak chce Bůh můj. Tělo svět dávla přemáhám, na tvá vnuknutí pozor dávám, a tak s tebou ve spojení, ať vytrvám do skonání, o smrti pak v nebi věčně, chválím Boha ustavičně. Amen.
0: Všichni svatí a světice Boží,
1: prorodujte za nás.
0: Pán s vámi. Požehnej vás všemohoucí Bůh, Otec i Syn i Duch Svatý.
1: Amen.
0: Dobrořečme Pánu.
1: Bohu díky.

Je krátce popolední a tak vás jako každý den zvu k dnešní hudební siestě. Téměř hodinu strávíme ve společnosti tří zásadních osobností hudby 20. století. Spojuje je neobyčejný smysl pro rytmus, ale také hluboká vnitřní lirika. Naším prvním zastavením bude tvorba švýcarsko-francouzského skladatele Arthura Honeggera. My si poslechneme jeho preludium na Shakespeareova témata, skladbu, která vznikla původně jako scénická hudba k dramatu Bouře. Skladatel v ní s obdivuhodnou zkratkou evokuje shakespeareovský neklid, napětí i hlubokou poetiku divadelního světa. Uslyšíme ji v podání České filharmonie, diriguje Serge Bodot.

Slyšeli jsme preludium na Shakespeareova témata Arthura Onegera v podání České filharmonie, kterou dirigoval Serge Boudot. Od Shakespeara se nyní přesuneme k antice, a to prostřednictvím hudby jednoho z nejoriginálnějších moravských tvůrců, brněnského rodáka Jana Nováka, který byl znám svou celoživotní fascinací latinskou kulturou, antikou a humanismem. V jeho díle se setkává hluboká vzdělanost s úžasným hudebním vtipem a jižanskou elegancí. Konec konců podstatnou část svého exilového života strávil právě v Itálii. Pro dnešní siestu jsme vybrali jeho skladbu Concentus Euridice, neboli koncert pro Euridiku. Jde o 7 skladeb pro kytaru a smyčcový orchestr z roku 1971. V tomto díle Novák neobvykle kombinuje zvuk kytary s plností smyčcového tělesa. Skladba má podtitul 7 časů a skrze jednotlivé věty nás provází náladami spojenými s orfeovským mýtem od očekávání až po jemnou melancholii. Soulového partu se ujal Vít Dvořáček. Doprovázet jej bude ensemble Opera Diversa, diriguje Gabriela Tardonová. Příjemný poslech.

Poslouchali jsme koncert pro Euridiku Jana Nováka, kterou jsme slyšeli v podání ensemble Opera Diversa, kterou dirigovala Gabriela Tardonová. Solového partu na kytaru se ujal Vít Dvořáček. Zařazení tohoto autora do dnešního programu nebylo náhodné. Jan Novák byl totiž jedním z nejvýznamnějších a nejvěrnějších žáků muže, jehož hudba uzavře dnešní hudební siestu. Byl to Bohuslav Martinů. Závěr dnešního setkání bude patřit třívěté skladbě Toccata e due canzoni, tedy Toccata a dvě písně s katalogovým označením H311. Martinů toto dílo zkomponoval v roce 1946 v New Yorku v období plném osobních i dějných zvratů. Zatímco úvodní Toccata tepe neklidným motorickým rytmem a zápasem klavíru s komorním orchestrem, následující dvě písně přinášejí hluboké stišení, touhu po domově a duchovní smíření. Je to hudba nesmírně lidská a křehká. Příjemný poslech.

0: Závěr dnešní hudební siesty patřil třijeté skladbě Toccata e due canzoni Bohuslava Martinů. Slyšeli jsme ji v podání PKF Prague Philharmonie, kterou dirigoval Jiří Bělohlávek.
1: Vychutnejte si klasiku na Proglasu. Hudební siesta nabízí široký výběr skladeb od baroka až po současnost. Každý den 5 minut po

0: teď už zprávy Českého rozhlasu Plus.
1: 13 hodin.
2: Český rozhlas Plus. Zprávy.
1: Při studentských demonstracích ve Francii bylo zraněných nejméně 40 ředitelů škol. Vláda z rozdmýchávání protestů obvinuje radikální levici. Poslanec Turek zaslal organizaci Hnutí Duha omluvu za své výroky. A inflace v eurozóně opět vzrostla, meziročně nejvyšší za poslední 3 roky. Tady je Plus a zprávy. Vítá vás Ondřej Látal. Při studentských protestech ve Francii bylo zraněných 65 pracovníků škol, z toho 40 ředitelů. V televizi BFM to potvrdil ministr školství Eduard Geffrey. Podle vlády se do blokád středních škol zapojuje krajní levice. Studenti si stěžují na nevhodné podmínky i na nedostatek učitelů. Znovu se střetli s policisty například v Marseille, ve Štrasburku anebo v Paříži.
3: Studenti zabarikádovali vstup na střední školu nedaleko Eiffelovy věže, házeli tam petardy a zapálili oheň. Někteří si stěžují na to, že ve školách běhají krysy, upozorní na nedostatek funkčních záchodů nebo učitelů angličtiny. Ministr školství Eduard Geffrey v televizi BFM zdůraznil, že do skupin středoškoláků pronikají i radikálové.
4: Do blokád se zapojují agresivní, násilní jedinci. Používají i dělobuchy, které si nekoupíte jen tak v lahůdkářství vedle vašeho domu. Tihle lidé mají zázemí a logistiku, díky které můžou dělat všechny tyhle věci.
3: Podle vlády protesty rozmíchává radikální levice v čele s kandidátem v nadcházejících prezidentských volbách Jeanem Lukem Melanchonem. Jeho strana kritizuje ostré policejní zákroky a nevhodné podmínky na školách. Martin Balucha, Český rozhlas.
1: Poslanec Filip Turek za motoristy se omluvil ekologické organizaci Hnutí Duha. Ta o tom informovala na svém webu. Turek v minulosti organizaci spojil s úmrtími při povodních a její členy označil za parazity, které je potřeba deratizovat. V omluvě poslanec napsal, že se jeho vyjádření nezakládala na pravdě a byla neoprávněným zásahem do pověsti organizace. Omluvu měl podle verdiktu Pražského městského soudu zaslat přímo Hnutí a zveřejnit ji na svém facebookovém profilu po dobu nejméně 7 dnů. Na Facebooku ale Turek omluvu zatím nezveřejnil.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
1: Kyjev se potýká s obrovskými dopravními problémy. Po ruských útocích na jižní most úřady omezily dopravu přes řeku Dněpr, která ukrajinskou metropoli dělí na západní a východní část.
5: Auta v Kyjevě dnes buď stojí v zácpách, nebo se pomalu posunují. Jižní most je pro dopravu úplně uzavřený a 2 další jsou z bezpečnostních důvodů průjezdné jenom v jednom směru. Rusko včera a v noci na jižní most zaútočilo proudovými drony celkem 4x. Exploze poškodily vozovku, tunel metra a zřejmě i hlavní mostní pilíř. Při raním ruském dronovém útoku na vysokopodlažní bytový dům v Darnickém obvodu zahynul 1 člověk a 2 lidé byli zraněni. Oznámila kyjevská prokuratura. Z Ukrajiny Martin Dorazín, Český rozhlas.
1: Meziroční míra inflace v eurozóně je nejvyšší za 3 roky. Odhaduje to unijní statistický úřad Eurostat, podle kterého inflace v září vzrostla na rekordních 3,8%. Můžou za to hlavně vyšší ceny energií a konflikt na Blízkém východě. Nejvíc hodnot peněz klesla v Litvě. Minulý měsíc zároveň Evropská centrální banka zvýšila úrokové sazby o další 0,25%. Snaží se tak omezit inflační tlaky. Doprava na Plusu. Na D1 je výrazné zdržení na výjezdu z Prahy do Brna. Před omezením na Šmejkalce na 23. kilometru je zdržení od sjezdu na Velké Popovice z 15. kilometru asi 30 minut. Silnice 3 z Prahy do Benešova je neprůjezdná u Poříčí nad Sázavou. Převrátilo se tam nákladní auto. Provoz je odkláněný obousměrně přes centrum Poříčí. Zdržení v obou směrech asi 30 minut. V Praze je silný provoz na jižní a štěrboholské spojce vždy před Průmyslovou. Kolony jsou od sjezdu na Štěrboholy i od Lanového mostu vždy na 15 minut. Dobře dojeďte. Dál je polojasno až oblačno, hlavně v západní polovině Čech až zataženo. Později odpoledne a večer začne oblačnost ubývat. Teploty 20 až 24 stupně, v západní polovině Čech 18 až 21, v 1000 metrech na horách dnes nejčastěji kolem 15 stupňů, na Šumavě až 18. To byly zprávy Tady je Páteční plus.
6: Dobrý den.
7: Zůstáváte na vlnách Proglasu.

dospívali nám děvčata, dospívala nám skupina z Chorvatska Pet Kumi. No a my se pojďme podívat, co nás dnes spolu čeká. Vy dál posloucháte Proglas, máme 2. října, Mezinárodní den pečujících, také Mezinárodní den nenásilí, který připomíná narození Mahatma Gandhiho před 157 lety. Vůdce indického lidu, zavražděného inspirátora hnutí za lidská práva a svobody. Podle katolického kalendáře je dnes památka svatých andělů stráží. Před 85 lety byl v sídle pražského gestapa odsouzen k trestu smrti pražský primátor Otakar Klapka. Němci zahájili operaci Tajfun s cílem dobít Moskvu. Co dál se ještě vztahuje k 2. říjnu, tak například právě před rokem odešla řeholnice a biblistka Gabriela Ivanovlková z české kongregace sester Dominikánek, emeritní děkanka Cyrilometodějské teologické fakulty v Olomouci a vedoucí její katedry biblických věd. Přiznám se, že i já jsem prošla jejíma rukama a díky sestře Gabriele jsem si úplně zamilovala Starý zákon. Jo, tak pojďme dál. Co tu ještě máme? Něco veselého? Tak třeba 61. narozeniny dnes slaví herec Josef Polášek, jeden z prvních moderátorů Proglasu. Stejně tak zpěvačka, flétnistka a skladatelka Pavla Mariánová, zakládající členka skupiny Klíč. Na ty další oslavence se ještě podíváme a pojďme si pustit další písničku. Písnička Andělíku, zní v podání Mily Janatkové.

Poďme sa ešte podívať, co vás mimo jiné s námi na Proglasu dnes ešte čeká. V 16 hodin to bude Oktáva. Bude si v ní vyprávět Štěpán Gráfe s uměleckým ředitelem Jiřím Heřmanem o festivalu Janáček Brno. Také bych vás chtěla pozvat na pořad před kostelem 17 hodin 10 minut, kde si s paterem Vojtěchem Buchtou v ostravském studiu bude vyprávět můj kolega Antonín Žolnerčík. No a o tom, jak je to s říjnovým žebříčkem World Music Chart Europe, to si budete povídat s Milanem Tesařem v pořadu, jak se vám líbí, v 19 hodin 15 minut.

0: Spolek Zachraňme tanvaldské kostely zve na oslavy svátku svatého Františka z Assisi. Letos nabídnou nejen slavnostní nedělní program, ale také hudební sobotní večer.
1: Na 18. hodinu je v kostele svatého Františka připraven koncert souboru Trio con Gratia, který se ponese v duchu hudebních kontrastů. Program je převážně sestaven z děl světových i českých barokních autorů. Neděle bude patřit samotnému svátku svatého Františka. Od 9 hodin začne slavnostní bohoslužba, kterou celebruje pater Miroslav Šimáček. Poté bude pokračovat kulturní program pro malé i velké. Přijďte prožít první říjnový víkend ve znamení hudby, setkávání a tradice svatého Františka. Z Tanvaldu Olga Valentová.

0: V neděli 4. října začne historicky první festival brněnských nezávislých divadel. Několik různých souborů představí svou práci na několika místech města.
1: Festival spojuje 15 nezávislých divadelních souborů, který mají společnou jedinou věc, a to je tu lokalitu, to je to Brno. Tahle ta věc je vlastně úplně výjimečná. To diváctvo bude mít příležitost vidět takhle pokope i v rámci toho marketingu, i pak v rámci té akce, jak rozmanitou divadelní nabídku v tom Brně má a která je tady během celého toho roku. Takže takhle si bude moct jakoby na festivalu trochu ochutnat a pak si třeba najít svoje nové nejoblíbenější brněnské divadlo.
0: Řekla pro Glasu ředitelka festivalu divadelní režisérka Eva Lietavová. Mezi zapojená divadla patří členové spolku Brněnská nezávislá divadla.
1: Myšlenka na festival nezávislých divadel brněnských vznikla vlastně se vznikem spolku Brněnská nezávislá divadla, který vznikl už před pár lety, který právě má za cíl víc dostat do světa celou tu nezávislou brněnskou divadelní scénu, propojit cílové skupiny jednotlivých divadel. Do toho spolku vstoupila většina brněnských nezávislých divadel, což teda nejsou ta zřizovaná, které vlastně zřizuje město, mají pravidelnou podporu, ale nezávislá divadla jsou ta, která fungují mimo tu zřizovanou strukturu, takže fungují v tom grantovém systému nebo třeba ještě úplně jinak. A je tam třeba divadlo DIP, ensemble Opera Diverza, Basmek Entertainment, divadlo 3 plus KK, divadlo Feste, divadlo Líšeň, divadlo Kyogen, Kabaret Noba, Kolaps, Industra, Mikrotátro a tak dále.
0: Festival představí pestrou škálu inscenací. Konkrétní volba hry byla na jednotlivých souborech, informovala ředitelka Eva Lietavová.
1: Je to takový showcase těch brněnských nezávislých divadel, takže každé divadlo vlastně dostalo možnost uvést na tomhletom festivalu to, co chtělo, to, co je vlastně nejvíc, buď reprezentuje jeho tvorbu, nebo je prostě nejzajímavější pro publikum. Takže tam nebyla vlastně žádná dramaturgická rada, která by vybírala, co by se mělo hrát, ale každé to divadlo mělo vlastní svobodu, vlastně mělo i dost velkou svobodu vybrat si, kde se ta věc bude hrát.

0: Rád jejich. Ten festival bude trvat 8 dnů a je to koncipováno tak, že když by divák chtěl vidět všechno, tak je to možný. Ty věci neprobíhají dopoledne, tam je industry program, ale věci pro veřejnost jako představení a doprovodný programy jsou vždycky pozdní odpoledne a večer, takže skutečně lze stihnout všechno.
1: Představila pro Glasu festival brněnských nezávislých divadel jeho ředitelka Eva Lietavová.

0: Dozněla nám písnička a já už v tuto chvíli mám pro vás připravený jeden živý rozhovor. Studijní den s fotbalovým utkáním pořádá dnes v Praze Asociace nemocničních kaplanů. Společný program propojuje odborné téma návštěvu strahovského kláštera i přátelské sportovní setkání kaplanů. Na místo se teď podíváme společně s předsedou Asociace nemocničních kaplanů Matějem Hájkem. Dobré odpoledne.
1: Dobrý den vám i posluchačům.
0: Pane Hájku, moc ráda vás slyším. Kde pak jsem vás právě zastihla?
1: Tak zastihla jste mě v refektáři strahovského kláštera, kde nás tady bratři, kteří tady žijí a pracují a slouží, mile přivítali a hostí nás vlastně dnes celý den ve svých prostorách. Před chvilkou jsme si prohlédli velmi speciální prostory té strahovské knihovny z míst, kam se prý běžný smrtelník nedostane. Tak tady právě jsme a užíváme si to.
0: Tak to máte velký zážitek. Dnešní setkání má také studijní část. Jakému tématu se budete věnovat?
1: Už se mu vlastně věnujeme, tam v refektáři kolegové a kolegyně už poslouchají přednášku našich milých hostů, kteří nejsou z kaplanského prostředí. Přišli nám svoje téma přiblížit paní doktorka psycholožka a sociolog, kteří se věnují tématu využití psychedelických látek v péči o duši člověka. Tak je to pro nás téma nové, pro kaplanskou komunitu dost neznámé, možná i něčím kontroverzní a o to víc jsme zvědaví, co z toho všechno vzejde.
0: Tak to je zajímavé téma. Každé setkání je vlastně báječné. A co takové setkání přinese nemocničním kaplanům?
1: Tak my vlastně ty naše studijní dny, které organizujeme už několik let, se snažíme pojímat vlastně na takové dvojí rovině. Tou první je ta vzdělávací, snažíme se nějak držet těch odborných témat, která jsou důležitá pro tu naší praxi, když chodíme za nemocnými lidmi a za jejich blízkými a také za personálem nemocnic a zdravotnických zařízení, tak abychom se nějak rozvíjeli, vzdělávali a trošku možná i drželi krok s tím, kudy se zdravotnictví vyvíjí. A ta druhá část, neméně důležitá, je, že se prostě rádi potkáváme jako kolegové, kolegyně, jako přátelé a vlastně tvoříme jakési společenství. Toho potkávání nemáme tolik během roku, protože jsme každý na svém místě, kde sloužíme, a tak tyhle ty příležitosti jsou pro nás i milým odpočinkem a takovým budováním těch kolegiálních vztahů.
0: Říká na Proglasu předseda Asociace nemocničních kaplanů Matěj Hájek. Moc vám děkujeme za rozhovor a ať se setkání opravdu vydaří. Naslyšenou.
1: Díky moc, naschledanou, ať se vám daří.

0: Máme krátce po půl druhé, asi 8 minutek. Vy dál posloucháte Radio Proglas a od mikrofonu z brněnského studia vás srdečně zdraví Tamara Suchánková. V této půlhodince, která nás ještě čeká, písnička, mám pro vás ještě spoustu různých pozvánek, informací. No a teď právě před sebou mám jednu pozvánku. Podzimní část oslav roku svatého Františka vrcholí i v českobudějovické diecézi. Sobotní mše svatá se uskuteční v kostele svaté Kateřiny v Jindřichově Hradci s biskupem Pavlem Posádem od 17 hodin. O nedělním svátku svatého Františka bude pontifikální bohoslužba s biskupem Vlastimilem Kročilem v sušickém kostele svatého Felixe od 10 hodin a 30 minut. Duchovní asistent sekulárního františkánského řádu v Sušici kapucín bratr Petr Petřivalský pro Glasu k pozvání řekl.
1: Prožíváme rok svatého Františka a tuto příležitost máme díky papeži Lvovi až do 10. ledna 2027. Toto slavení je určitým vrcholem, kdy jsme si postupně připomínali události ze života svatého Františka. Nejdříve to bylo 800 let od prvního Betléma v Greču, který inicioval svatý František. Pak to bylo výročí jeho stigmatizace na Laverně. Oni pak výročí stoužení chvalospěvu Píseň Petra Slunce. A v tomto roce slavíme výročí jeho přechodu do nebeské vlasti, do Otcova domu. A papež nám klade na srdce, abychom byli podobnými tvůrci pokoje jako světec z Asízy. Víte, Františka můžeme vnímat i jako spontánního svatého, který objevuje krásu Božího stvoření. Je to člověk, který se nejen modlil, ale stal se modlitbou, který měl blízko k lidem. Vidíme to na jeho službě malomocným i na jeho touze být vůči druhým menším bratrem. A který chtěl, aby v porciunkuli všichni lidé zakusili Boží odpuštění a Boží

0: Pražském národním divadle se zítra, tedy v sobotu, uskuteční slavnostní udílení cen Thálie za sezónu 2025-26. Herecká asociace rozdá v 33. ročníku celkem 20 skleněných plastik. A to vše za mimořádné jevištní výkony v činohře, opeře, baletu i muzikálu. Jedno ocenění už svou majitelku má. Během zářijového nominačního odpoledne převzala cenu Thálie pro mladou umělkyni do 33 let, herečka Simona Levandovská.
1: Mě to nezdůvodnili, ale teď mi vlastně řekli, že ten herecký výkon by za ten můj boj stejně nešel, protože už tam je Koenig, tak jste vám dali tohle.
0: Předání ceny přímo na tiskové konferenci před pár týdny mělo předznamenat i budoucí změny formátu, vysvětlil prezident herecké asociace Ondřej Kepka.
2: My jsme chtěli trošku zatraktivnit tu takzvaně tiskovou konferenci a proto jsme se rozhodli vytáhnout nejen úžasnou herečku, ale taky nádhernou dámu Simonu Levandovskou a udělit jí tu cenu právě během toho, spíš bych řekl, nominačního odpoledne. Příští rok už se nebudeme vůbec jmenovat tiskovka, bude to nominační večer nebo odpoledne, uvidíme, a bude se těch cen předávat více, protože těch cen máme hodně, hodně, hodně a rádi bychom, aby každá cena měla svůj prostor a mohlo se o ní víc mluvit.
0: Ostatní laureáti budou vyhlášeni zítra večer. Mezi nominovanými v činoherní kategorii jsou za mužský herecký výkon Filip Kaňkovský, Miloslav Koenig a Stanislav Majer. Za ženský herecký výkon Pavla Beretová, Markéta Holcmanová a Lucie Žáčková. Thálie za celoživotní mistrovství v činohře zítra převezmou brněnská herečka a pedagožka Zdena Herfortová a dlouholetý člen Pražského činoherního klubu Petr Nárožný.

0: Ode dneška do neděle už je Praha františkánským festivalem. Oslaví jubilejní rok svatého Františka a připomene rovných 800 let od jeho odchodu na věčnost.
1: Program začne v pátek 2. října v kostele svatého Josefa na náměstí Republiky, kde od 17 hodin bude připravena křížová cesta, pak od 18 hodin mše svatá a po ní hudebně poetické pásmo. V sobotu pokračuje františkánský festival v klášteře Minoritu svatého Jakuba na Starém městě. Zde bude celodenní program pestrý, myslím si, že pro veřejnost to bude asi hlavní den festivalu. Ráno začneme v 8 hodin mší svatou, po ní následuje slavnostní zahájení v doprovodu chválové skupiny Vlny. Potom už se rozběhne přednášky, workshopy, přednáška o obrácení svatého Františka jako pane Daptodia, svatého Ramona Jula s inspirací do dnešních dnů nebo o odkazu svatého Františka v životě bratra doktora Františka Lvanovska, slavnosti, která dosud není zcela doceněna. Zajímavou částí bude program věnovaný svaté Anežce, představení televizní minisérie Anežka, princezna i Abatyše, moderovanou diskuzí za účastí tvůrců minisérie Elišky Křenkové, představitelky hlavní role a režisérky Lenky Bimerové, pana profesora Kubína a sestry Benedikty Klarisky. Pak je tam například workshop o Božím slově, poledne přednáška o Františkově sluneční písni Vátera Linharta nebo přednáška bratra Piotra o dopis Františka, který on napsal tobě, přednáška o sestře Elišce Prečnerové, jak následovala svatého Františka, divadlo jednoho herce, František Blázen, a odpoledne moderovaná diskuze Chvála lidství v kontextu svatého Františka z Asízy.
0: V programu začínajícího františkánského festivalu je misijní hra pro děti, výtvarný workshop, moderovaná prohlídka baziliky svatého Jakuba nebo varhanní koncert. Zástupkyně ministra sekulárního františkánského řádu sestra Marie Klára Misilová pro Glasu za pořadatele odpověděla i na otázku, proč je podle ní osobnost svatého Františka důležitá pro současnost.
1: Myslím si, že František je osobností nebo jeho cesta je inspirací nejen pro křesťany, ale pro lidi mimo církve, protože František je charakteristický svým usilovným hledáním pravdy, kterou našel v trojediném Bohu. Tom, jak byl radikální v tomto hledání, přitom svobodný, nebal se jí toti proudu, osvobující je, jak vnímá lidství Pána Ježíše, bratrství se všemi tvory, ta úcta ke stvoření a taková laskavá mírnost a vlídnost. Pro něj je charakteristický jako vnitřní radost a pokoj, byl to už míru, neměl rád konflikty, nebo byl schopen spory řešit pokojnou cestou a to je něco, co určitě v dnešní době je velice potřeba.
0: Hovořila zástupkyně ministra sekulárního františkánského řádu sestra Marie Klára Myslilová.

co už se dávno našli, jen ti se hledají, kteří se opustili, jenom ti dostali, kteří už dávno dali, jenom ti odchází, kteří už dávno zašli. Sotva se narodíš a už ti roste strom, na tvůj kříž, na tvůj kříž. Sotva se narodíš a už ti roste strom, na tvůj kříž, na tvůj kříž. Jen ti se dočkají, co už tu dávno stáli, jen ti se radují, kteří se proboleli, jenom ti nachází, kteří už dávno měli, jenom ti prohrají, kteří už dávno zdali.

Je krátce po 14. hodině. Vy posloucháte Proglas a od mikrofonu vás zdraví a krásné odpoledne přeje Tamara Suchánková. V tuto chvíli bych vás chtěla pozvat k poslechu hudebního kompasu, který pro nás připravuje Milan Tesař. Dnes vychází album Collective Intelligence belgické skupiny Echoes of Zoo. Představíme si ji třemi ukázkami. První z nich se jmenuje Whale Syntax.

Belgická kapela Echoes of Zoo právě dnes vydává své třetí album Collective Intelligence. Skupinu tvoří saxofonista Nathan Dams, kytarista Bart Verwaak, baskytarista Liven Van P a bubeník Falk Schrauven. Kapela čerpá z jazzu, který kombinuje s africkými rytmy, orientálními melodiemi, psychedelickým rockem a dubem. Mezi inspirační zdroje jednotlivých skladeb na novém albu patřil také pohled na hejno ptáků na obloze, energie brazilského karnevalu nebo západoafrický hudební styl highlife. My si poslechneme ještě skladby Flock Logic a Multicellularity.

Poslouchali jsme ukázky z dnes vydaného alba belgické skupiny Echoes of Zoo. V pondělí ráno vás v hudebním kompasu budeme zvát do Prahy na festival osamělých písničkářů. Dnešní hudební kompas jako vždy pro vás připravil Milan Tesař.

Je pátek 2. října, půl třetí, no a dnešním odpoledním vysíláním vás provází Tamara Suchánková. Co v tuto půl hodinku pro vás máme připraveno? No samozřejmě opět další písničky, informace a pozvánky. No a já bych chtěla ještě využít této chvíle a pozdravit mé spolupoutníky, s kterými jsem se včera vrátila z pouti v Lourdách. Bylo to krásné, bylo nás plné letadlo, slovy asi 189, tak věřím, že řada z vás je i posluchačů Radia Proglas, tak jak jste mi to říkali na naší pouti. Tak vás všechny zdravím, mávám na vás a chtěla bych vám popřát, abyste dovezli radost z Lourdes všem svým bližním. No a já posílám hned další písničku, jmenuje se Anděl z Atlantidy a zaspívá nám ji Jana Richterová.

0: Diecézní poutě za rodiny a duchovní povolání se uskuteční zítra 3. října v Bazilice Panny Marie ve Frýdku. Zahájí ji ve 14 hodin zábavný program pro děti ve venkovním areálu.
1: V 17 hodin začíná v Bazilice mše svatá s biskupem Martinem Davidem, při které 12 kandidátů trvalého jáhenství z diecéze přijme službu lektorátu, tedy jako další milník jejich cesty k jáhenskému svěcení.
0: Doplnil mluvčí ostravského biskupství Ondřej Elbel. Well, I don't know how and I don't know why. But when something's living, well, you can't say die.

0: you. For you all.
1: To byl Passenger a jeho písnička Hearts of Fire. No a my se pojďme podívat na další zprávu. Charita Ostrava pořádá po roce benefiční koncert Sešli se, aby pomohli. Výtěžek dnešního večera v Zábřežském kulturním domě Akord podpoří výstavbu nového domova pokojného stáří.
2: Vystoupí Jan Pechner a Robert Balzar Trio a také mladá kapela Getaway. Předprodej vstupenek probíhá na adrese www.dkakord.cz. Srdečně zveme na tento jedinečný kulturní zážitek, který podpoří i smysluplný projekt. Děkujeme a těšíme se.
1: Upřesnil Proglasu a zve mluvčí Charity Ostrava Dalibor Kraut.

0: Okresní soud v Litoměřicích včera rehabilitoval bývalého litoměřického biskupa Štěpána kardinála Trochtu za dobu nezákonné internace komunistickou státní bezpečností na začátku 50. let. Dohlížela na něj dokonce i v době, kdy ležel v posteli a spal, řekl státní zástupce Jan Jakovec. Význam rehabilitace je podle něj obrovský.
1: Všechny ty osoby té takzvané domácnosti, toho biskupství, toho okolí, byly pověřeny nějakými úkoly té kontroly, takže muselo to být strašně stresující a vyčerpávající, že víte, že vás pořád někde někdo poslouchá, kontroluje a děláte, co děláte, takže samozřejmě ten případ, jak jsem hovořil o tom, o té kontrole dokonce i během spánku, tak nevím, co už může být absurdnější. Mnohdy před těmi špatnými věcmi se snažíme malinko zavírat nebo hodně zavírat oči.
0: Morální satisfakce je touto rehabilitací naplněna, uvedl advokát Lubomír Miller, který se očišťováním jmen lidí stíhaných za komunismu zabývá od pádu komunistického režimu. Podnětů vyřizoval na 500. Rodák z Francovy Lhoty, salezián Štěpán Trochta, byl za odsouzení k 25-letému žaláři rehabilitován v roce 1968, kdy se také znovu ujal biskupského úřadu. Období předcházející věznění se ale tehdy na rehabilitaci nevztahovalo. Předmětem včerejšího veřejného zasedání soudu bylo období od 19. července 1950 do 16. ledna 1953, kdy byl kardinál internován ve své rezidenci v Litoměřicích. Doklady čerpalo státní zastupitelství od úřadu dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu. Podnět k rehabilitaci podal Jan Kratochvíl, ředitel Brněnského muzea českého, slovenského a rusínského exilu 20. století. Závěrem připomeňme, že kardinál Štěpán Trochta zemřel v Litoměřicích v dubnu 1974 na mozkovou mrtvici po mnohahodinové návštěvě a výhruškách podnapilého církevního tajemníka. Budoucí papež Karol Vojtila pak Trochtu veřejně označil za mučedníka.

V zakarpatských stínech schovává se jeden mladý kluk. V zakarpatské bráně stojí v podhradí

Potácí se voják v kopcích neznámých. Proč si z vojny utekl z bojníčku, z bojníčku? Nechtěl jsi už poslouchat tu jejich bíčku.

mladý kluk. Bylo mu sotva 20 let, když ho pověsili na ten starý dub. Za karpatské bráně visí v podhradí. To byste ho tam nechali pověsit. Borovičko bledá, kdo pod tebou sedá, za karpatský voják.

0: Bez vaší trvalé podpory se neobejdeme. Jde to i dárcovskou SMS.
1: Pošlete zprávu ve tvaru DMS mezera TRV mezera proglas mezera 490 na telefonní číslo 847. Cena DMS je 490 korun. Radio Proglas obdrží 489 korun. Moc děkujeme.
0: Částka vám bude odečtena každý měsíc. Pravidelné zasílání DMS můžete kdykoliv bezplatně zrušit zasláním zprávy Stop Proglas na číslo 847.
1: Službu DMS provozuje Fórum dárců, technicky zajišťuje ATS Praha. Více na webu darcovskasms.cz.
2: Képzeld el magad egy szürke réten, szürke erdő mélyén, a szürke minden, szürke fák alatt, szürke nap halad, szürke fénye belevész a ködbe, szürke mókusok, szürke fákon, szürke fecskék ülnek, szürke ágon, csőrükben ragadt, szürke bogarak.

0: A teď jsou to zprávy Českého rozhlasu Plus.
1: 15 hodin posloucháte odpolední vysílání Českého rozhlasu Plus. Dobrý poslech vám přeje Martin Matějka.
2: Český rozhlas Plus.
1: A co rozebereme v následujících minutách? Francouzské školy dál ochromují blokády a násilnosti. Zraněno bylo už 40 ředitelů a vláda tvrdí, že protesty rozdmíchává radikální levice. Na čem své obvinění staví a proč se nedaří situaci uklidnit? A Baťa příští rok ukončí výrobu obuvi ve svém posledním závodě ve střední Evropě. Co to znamená pro české obuvnictví a proč se výroba bot v Česku přestává vyplácet? A vymáhání dluhů na pojistném se má od roku 2028 změnit. Agendu chce stát přesunout od soudních exekutorů k finanční správě. Bude nový systém skutečně levnější? Teď uslyšíte zprávy s Ondřejem Mátalem.
3: A přeju vám klidný závěr pracovního týdne. Při studentských protestech ve Francii bylo zraněných 65 pracovníků škol, z toho 40 ředitelů. V televizi BFM to potvrdil ministr školství Edouard Geffrey. Podle vlády se do blokád středních škol zapojuje krajní levice. Studenti si stěžují na nevhodné podmínky i na nedostatek učitelů. Znovu se střetli s policisty třeba v Marseille, ve Štrasburku anebo v Paříži.
4: Studenti zabarikádovali vstup na střední školu nedaleko Eiffelovy věže, házeli tam petardy a zapálili oheň. Někteří si stěžují na to, že ve školách běhají krysy, upozorní na nedostatek funkčních záchodů nebo učitelů angličtiny. Ministr školství Edouard Geffrey v televizi BFM zdůraznil, že do skupin středoškoláků pronikají i radikálové.
5: Do blokád se zapojují agresivní, násilní jedinci. Používají i dělobuchy, které si koupíte jen tak v lahoutkářství vedle vašeho domu. Tihle lidé mají zázemí a logistiku, díky které můžou dělat všechny tyhle věci.
4: Podle vlády protesty rozmíchává radikální levice v čele s kandidátem v nadcházejících prezidentských volbách Jeanem Lukem Melanchonem. Jeho strana kritizuje ostré policejní zákroky a nevhodné podmínky na školách. Martin Balucha, Český rozhlas.
3: Další detaily nabídneme v odpoledním vysílání Plusu po zprávách. Maximální cena nafty se o víkendu a v pondělí oproti dnešku mírně sníží. Litr nafty má zlevnit o 4 haléře, řidiči za něj zaplatí nejvýš 48 korun a 54 haléřů. Informovalo o tom ministerstvo financí. Naopak litr benzínu budou smět čerpací stanice prodávat dráž, a to až o 5 haléřů. Nový strop je na 45 korunách a 97 haléřích za litr. Vláda začala regulovat ceny pohonných hmot znovu na začátku října. Opatření potrvají nejméně do konce měsíce. Vymáhání dluhů na sociálním a zdravotním pojištění v Česku už by neměli mít na starost soudní exekutoři. Ministerstvo financí je od roku 2028 plánuje nahradit pracovníky finanční správy. A to proto, že by měli být levnější. Kritizuje to ale exekutorská komora. Podle jejího prezidenta Jana Mlynarčíka se sníží úspěšnost při vymáhání dluhů.
6: Přestože finanční správa vlastní data o své efektivitě nezveřejňuje, expertní analýzy odhadly její hrubou úspěšnost mezi 8 až 13%. Soudní exekutoři dosahují úspěšnosti mezi 35 až 40%. Rozdíl je tedy zásadní.
3: Ministerstvo financí odmítá, že by se efektivita při vymáhání zhoršila. Finanční správa podle ní bude na vymáhání dostatečně připravena. A taky k tomu řekneme v páteční odpoledním Plusu víc už za chvíli.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
3: Evropská komise uvolnila v přepočtu téměř 71 miliard korun na podporu Ukrajiny. Peníze mají zajistit fungování její veřejné správy a pokrytí finančních potřeb, zatímco se brání ruským plošným útokům. V pořadí osmou platbu schválila Rada Evropské unie potom, co Ukrajina provedla reformy v několika oblastech, včetně justice, energetiky a dopravy. Spojené státy přesunou část vojenské pomoci z Evropy a dalších zemí do Latinské Ameriky. O peníze v přepočtu za více než miliardu korun přijde mimo jiné třeba Slovensko nebo Severní Makedonie. Nově dostanou třeba Panama, Peru anebo Kolumbie. Americký kongres přitom pomoc evropským zemím schválil už v roce 2022 kvůli válce na Ukrajině.
7: Americké ministerstvo zahraničí tvrdí, že peníze budou užitečnější v Latinské Americe, kde pomohou bojovat proti pašerákům drog a chránit panamský průplav. Demokratická senátorka Jean Shaheenová a kongresman Gregory Meeks s tím ale nesouhlasí. V dopise ministru zahraničí Marku Rubiovi upozornili, že vláda porušuje zákon, protože kongres peníze výslovně určil na podporu Ukrajiny a jejich sousedů. V přepočtu jde zhruba o 1 000 000 000 korun a krok přichází ve chvíli, kdy Pentagon zvažuje omezit americké základny v Evropě. Z Washingtonu je na Ciglerová, Český rozhlas.
3: Tady jsou zprávy pátečního odpoledního plusu. Voda v oblastech zásobovaných z vodojemu Odolena voda je ode dneška znovu pitná. Opakované rozbory potvrdily, že neobsahuje nadlimitní množství olova, splňuje hygienické limity. Lidé ze zasažených oblastí tak můžou vodu opět používat k pití i vaření. Testování vzorku bude pokračovat i dál, říká technický ředitel středočeských vodáren Bohdan Soukup.
8: Testování pokračuje v nezmenšeném rozsahu, tak jako po celou tu dobu krize, kterou jsme měli. Já už doufám, že už olovo jsme vyplavili ven, teď na zdrojích i na síti už máme vodu nezávadnou.
3: Omezení pro 12 obcí se zhruba 15 tisíci obyvateli platilo kvůli nadlimitním hodnotám olova ve vodě od čtvrtka minulého týdne. V Karviné začalo fungovat nové venkovní inhalatorium. 7 metrů vysoká dřevěná konstrukce je uvnitř napěchovaná trnkovými větvemi, po kterých stéká léčivá solanka. Do okolí se díky tomu uvolňuje jemný aerosol, který může pomáhat lidem s dýchacími obtížemi. Inspirací pro karvinské inhalatorium byla podobná zařízení v sousedním Polsku, kde jsou takové volně přístupné stavby poměrně běžné, říká autorka Ivana Kuchařová.
9: Byli jsme v Polsku se podívat asi na 3 místa. Já jsem to viděla víceméně poprvé, protože jsem to ještě nikde nezažila, takže to byla úplně jako premiéra. Spouští se to po těch větvičkách, které to teda tříští. To jsou teda trnkové větve, to jsou speciální větve, protože jsou tvrdé, vydrží dlouho a zároveň jsou ostré, jsou tam trny, takže vlastně vymelí tu vodu tříští jako nejlépe, aby se tady dobře inhalovalo.
3: Přidáme taky dopravní informace v odpoledním plusu. Dobré odpoledne. Silnice 3 z Prahy do Benešova je uzavřená u Poříčí. Je to po vážné nehodě nákladního auta. Na místě je jeřáb, silnici uklízí. Provoz je teď odkláněný obousměrně přes centrum Poříčí. Zdržení v obou směrech z D1 Benešova přes 45 minut. Na D1 je kolona na výjezdu z Prahy směrem do Brna. Před omezením na mostě Šmejkalka před 23. kilometrem je kolona od okruhu z 10. na 50 minut. V Praze se spává Kbelská ulice z Letňan do Hloubětína. U Novopatské nehoda kamionu s osobním autem, zdržení teď přes 30 minut. A silný provoz je na Jižní a Štěrboholské spojce vždy před Průmyslovou ulicí směrem na Černý most od magistrály na 20 minut. Kolony jsou i před Barandovským mostem směrem na Smíchov. Dobře, dojeďte. Zítra má být většinou jasno anebo skoro jasno. Ráno se hlavně v severozápadní polovině Čech budou vyskytovat místní mlhy a nebo nízká oblačnost. Během odpoledne se má rozpouštět. Teploty zítra 20 až 24 stupňů Celsia. V 1000 metrech na horách nejčastěji kolem 16. Na Šumavě naměří většinou až 19 stupňů. Zprávy Plusu a Ondřej Látal.
10: Zůstáváte na vlnách Proglasu.

0: Je první pátek v měsíci a také památka svatých andělů strážných. Chceme tedy tyto litanie věnovat právě jim. Vy se k nám můžete připojit, pokud máte knihu litanií, kterou vydala Matice Cyrilometodějská, a pokud si nalistujete stranu 361. 361. A kým myslíme to my, je tím Daniel Blaške
1: a Tamara Suchánková.
0: Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.
1: Amen.
0: Pane, smiluj se nad námi.
1: Pane, smiluj se nad námi.
0: Kriste, smiluj se nad námi.
1: Kriste, smiluj se nad námi.
0: Pane, smiluj se nad námi.
1: Pane, smiluj se nad námi. Kriste, uslyš nás.
0: Kriste, uslyš nás.
1: Kriste, vyslyš nás.
0: Kriste, vyslyš nás. Bože, náš nebeský Otče,
1: smiluj se nad námi.
0: Bože, Synu vykupiteli světa,
1: smiluj se nad námi.
0: Bože, Duchu svatý,
1: smiluj se nad námi.
0: Bože, v Trojici jediný,
1: smiluj se nad námi. Svatý Michaeli,
0: oroduj za nás.
1: Svatý Gabrieli,
0: oroduj za nás.
1: Svatý Rafaeli,
0: oroduj za nás. Všichni svatí duchovních řádů,
1: orodujte za nás.
0: Kteří vždycky patříte na tvář Otce nebeského,
1: orodujte za nás.
0: Kteří bez přestání zpíváte svatý, svatý, svatý, Hospodin, Bůh zástupů,
1: orodujte za nás.
0: Kteří jakožto služebníci lidem rady Boží zvěstujete,
1: orodujte za nás.
0: Kteří modlitby naše do nebe přinášíte,
1: orodujte za nás.
0: Kteří nám ve všech potřebách pomáháte,
1: orodujte za nás.
0: Kteří nás ode všeho zlého chráníte,
1: orodujte za nás.
0: Kteří se z pokání našeho radujete,
1: orodujte za nás.
0: Kteří jste Lota ze středu hříšníků vysvobodili,
1: orodujte za nás.
0: Kteří jste narození Krista zvěstovali,
1: orodujte za nás.
0: Kteří jste služebníky Boží z okovů a nebezpečí smrti často vysvobodili,
1: orodujte za nás.
0: Kteří jste mučedníky Páně v mukách a smrti těšili,
1: orodujte za nás.
0: Kteří jste Lazara dolů na Abrahamova donesli,
1: orodujte za nás.
0: Kteří jste vzkříšení Ježíšovo zvěstovali,
1: orodujte za nás.
0: Kteří s Kristem k soudu poslednímu přijdete,
1: orodujte za nás.
0: Kteří při posledním soudu spravedlivé od bezbožných oddělíte,
1: orodujte za nás. Milostiv nám buď.
0: Odpusť nám, Pane.
1: Milostiv nám buď.
0: Uslyš nás, Pane. Ode všeho zlého,
1: vysvoboď nás, Pane.
0: Od každého hříchu,
1: vysvoboď nás, Pane.
0: Od každého nebezpečí,
1: vysvoboď nás, Pane.
0: Od úkladů ďáblových,
1: vysvoboď nás, Pane.
0: Od náhlé a nenadálé smrti,
1: vysvoboď nás, Pane.
0: Od časného i věčného zahynutí,
1: vysvoboď nás, Pane. My hříšníci,
0: prosíme tě, vyslyš nás.
1: Abys nám odpustil,
0: prosíme tě, vyslyš nás.
1: Abys nám vždy svatou vůli poznat dal,
0: prosíme tě, vyslyš nás.
1: Abychom tvou vůli ochotně plnili, jako ji andělé plní v nebi,
0: prosíme tě, vyslyš nás.
1: Abys svou církev spravoval a zachoval,
0: prosíme tě, vyslyš nás.
1: Abys všem křesťanům pokoj a jednotu udělil,
0: prosíme tě, vyslyš nás.
1: Abys úrodu země dal a zachoval,
0: prosíme tě, vyslyš nás.
1: Abys všem věrným zemřelým odpočinutí věčné dal,
0: prosíme tě, vyslyš nás.
1: Abys nás na přímluvu svatých andělů vyslyšel,
0: prosíme tě, vyslyš nás. Beránku Boží, ty jsi na sebe vzal hříchy světa,
1: smiluj se nad námi.
0: Beránku Boží, ty jsi na sebe vzal hříchy světa,
1: smiluj se nad námi.
0: Beránku Boží, ty jsi na sebe vzal hříchy světa,
1: smiluj se nad námi.
0: Modleme se.
1: Bože, ty ze své nevýslovné prozřetelnosti posíláš své anděly, aby nás střežili na všech našich cestách. Vyslyš naše prosby a dej, ať nás jejich pomoc vždycky chrání, abychom pod jejich vedením šťastně došli do věčné radosti. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.
0: Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.
1: Amen.
0: Děkujeme za modlitbu. Dobrořečme Pánu.
1: Bohu díky.

0: Posloucháte Proglas, rádio, které vysílá
1: sedím
0: bez reklam.
1: Baru a dívám se na vás.
2: No ne, já myslím, co děláte v životě.
1: To je komické. Představte si, že nedělám vůbec nic.
2: Chudáčku. A nenamáhá vás to příliš?
1: Ani ne.

Dozněla písnička Alex a my už jsme zpátky v Proglasu. Jak už jsem dnes říkala, máme ještě přece jenom jeden rest a to říct, kdo všechno ještě dnes slaví narozeniny. Ty 61. slaví herec Josef Polášek, jeden z prvních moderátorů Proglasu, stejně tak zpěvačka, flétnistka a skladatelka Pavla Mariánová, zakládající členka skupiny Klíč. 75. slaví britský zpěvák Sting. Oh, kdo nezná Stinga, jako by nebyl. 83 let se dožívá americká básnířka, překladatelka, novinářka, vydavatelka krajanských publikací a pedagožka českého původu Jiřina Fuchsová. 95. narozeniny slaví operní pěvec, skladatel a varhaník Richard Novák, nositel cen Itálie za celoživotní mistrovství i řádu svatých Cyrila a Metodie. No a hlavně, přátelé, svátek dnes slaví Oliver a Olivie. Jméno zřejmě latinského původu, možná skandinávského, znamená pěstitel, pěstitelka oliv. Tak milí Oliverové, Olivie, všechno nejlepší k vašim narozeninám, k svátku. A mimochodem, kdo má dnes narozeniny, tak i k těm.

Je 15 hodin asi 34 minut, pátek 2. října. Vy posloucháte Proglas. Ze studia vás zdraví a stále ještě s vámi příjemné odpoledne přeje Tamara Suchánková. Čeká nás ještě proud hudby. Další pozvánky, informace, samozřejmě pěkné písničky. Pokud jste na cestách, třeba jedete z práce, no tak vám přeji šťastnou a bezpečnou cestu. Pokud jste doma a odpočíváte, nebo provádíte neodkladné domácí práce, nebo jste na zahradě, tak ať vám to jde pěkně od ruky a ať vám k tomu rádio pěkně hraje. No a my máme pro vás za malou chvíli připravený ještě jeden živý rozhovor.

To byla Laura a její tygři a píseň Anděl strážný. Já jsem dostala SMS-ku a jestli jsem zažila při mé návštěvě v Lourdes, o které jsem dnes tady už odpoledne mluvila, jestli jsem viděla na vlastní oči papeže Leva 14. Ano, milí posluchači, je to přesně tak. Bylo to neplánované, pouť do Lourdes se změnila v první dva dny v jednu velkou přívalovou vlnu, protože tak to je asi to jediné, jak bych dokázala popsat, co se odehrávalo v Lourdech, v krásném městě v údolí, které zavalila lavina přijíždějících poutníků a všech, kdo chtěli papeže Leva 14. vidět na vlastní oči. Jak jste určitě sledovali na televizi Noé, tak 26. a 27. září přijel při své návštěvě Francie právě do Lourdes, kde se nejen setkal s biskupy, ale sloužil i mši svatou na louce v tom svatém areálu. Bylo to nádherné, prožili jsme si to opravdu, viděli jsme papeže velmi blízko, dá se říct téměř na dotek. Je velmi příjemný, milý, usměvavý, byl vyrovnaný. Já si myslím, že musel být velmi unavený, protože to bylo náročné pro nás poutníky a tak určitě i pro něj samotného, protože jeho program trval ve Francii několik dní. Zažili jsme s ním i krásnou mši svatou, zažili jsme Anděl Páně po mši, dokonce krásné světelné procesí, kterým zakončil potom návštěvu ten následující den, kdy se loučil. Bylo krásné a zvláštní vidět a hlavně slyšet to obrovské ticho, které následovalo, když tiše kráčel s rozsvícenou svící napříč vlastně tím celým areálem a tiše se modlil. Je to stejně silné, jako pro mě byly růžence vůbec, tyto večerní v Lourdes, kdy slyšíte růženec ve všech jazycích, dokonce i v takových, který nevíte, kam ke kterému národu přiřadit. Takže tolik mé svědectví z této návštěvy Lourdes a setkání s papežem Levem 14. Bylo to krásné a věřím, že se tam zase brzy vrátím.

mrak se zas rozplyne, až úplně zmizí, ale ty ne. A pak je tma, jenom tma, co si se dá nalípit, neptá se, nečeká, jenom tma.

Je 16 hodin a to je čas k tomu, abych vás pozvala k poslechu Oktávy. Dnes o Mezinárodním operním festivalu, hudebním festivalu Janáček Brno 2026, kde si bude s Jiřím Heřmanem povídat Štěpán Grafe. Já se s vámi už pro dnešek loučím, své místo za mikrofonem předávám Joškovi Javůrkovi, no a já se s vámi budu opět těšit na slyšenou v neděli.

0: Dobrý den, milí posluchači. Při poslechu Oktávy, která je vaším průvodcem světem klasické hudby, od mikrofonu zdraví Štěpán Grafe. 13. října v Brně bude zahájen mimořádný svátek hudby, 10. mezinárodní operní a hudební festival Janáček Brno 2026. A právě této mimořádné události bude dnešní pořad věnován. Ve studiu vítám uměleckého ředitele festivalu Jiřího Heřmana. Dobrý den, vítejte po čase v Proglase.
1: Dobrý den.
0: Janáček Brno dnes již patří mezi přední události evropského, možná přímo světového významu, je to tak?
1: Tak myslím, že jsme měli všichni radost, kdy v loňském roce nám vlastně bylo udělené již po druhé ocenění Opera Awards jako nejlepšího festivalu, dá se říct, v rámci světa. Dostala to i inscenace Výlety páně Broučkovi. A samozřejmě ta skladba toho programu a vlastně cíl toho festivalu ukázat co nejširší paletu interpretací Janáčkovy hudby rezonuje, je vidět po celém světě. A letošní 10. jubilejní ročník, kde představíme kompletní operní dílo Leoše Janáčka, tak potvrzuje to už jenom z návštěvnosti těch preview představení, kdy jsme se věnovali vlastně oživení všech těch inscenací, které jsme vyprodukovali od roku 2014, tak ten zájem je opravdu značný a teď jenom to obnovení věci Makropolos na začátku září léta, kdy jsme měli téměř plné divadlo, bylo krásné.
0: Jak jsme zmínili, festival nese v názvu Operní a hudební festival. V České republice máme celou řadu významných festivalů opravdu s obrovskou tradicí. Mezi jeden z nich patří také další operní festival, který se jmenuje Smetanova Litomyšl. V čem je třeba Janáček Brno jiný od toho svého staršího bratra?
1: Tak myslím, že máme to společné, že ty festivaly se odehrávají v místech, tak samozřejmě Brno, kde Janáček žil, tvořil, Smetanova Litomyšl, tak to je místo, kde samozřejmě Smetana svůj život neprožil, pouze se tam narodil, ale myslím, že ta programace je odlišná, že jsme dva naprosto různé festivaly. My máme tu výhodu, že máme Janáčkovo divadlo, což je za mě nejkrásnější a vlastně takové nejpraktičtější divadlo, nejenom pro vznik nových operních produkcí, ale také proto, že můžeme zvát zahraniční soubory s inscenacemi, které jsou po technické stránce velmi náročné. Takže to je asi jakoby zase devíza brněnského festivalu, že můžeme divákům představit světové operní produkce, ať už třeba z loňského festivalu to byl Berlín. Na letošním ročníku se můžeme těšit na Bavorskou státní operu, která se poprvé představí na festivalu Janáček Brno. Řady ano, máme koncertní i tu divadelní, v tom jsme si asi trošku podobní. Nicméně Janáček a Smetana, to jsou dva rozlišné světy.
0: Možná i to období letní festival a právě festival koncentrovaný na podzim. Já bych řekl, že i k charakteru Janáčkovy hudby, která je vlastně vnitřně daleko zadumanější v mnohých ohledech, se ten podzim nějak tak hodí.
1: Tak já už jsem zvyklý, že toho Janáčka studujeme a věnujeme se mu po celou sezonu, po celý rok.
0: Myslím z psychologie těch návštěvníků, posluchačů.
1: Tak určitě. Ono také, když si vezmete sezonu Janáčkovy opery, tak na podzim jsme neplánovali žádnou premiéru, protože jsme museli naplánovat obnovení všech Janáčkových oper, což vlastně je takových 8 obnovených premiér, což není úplně málo a je to opravdu velký úkol, který stojí před náma. Teď jsme téměř u konce a ještě nás čeká obnovení Výletu páně Broučkových a Z mrtvého domu.
0: Janáčkovy opery skutečně přitahují, jak jsme říkali, posluchače z celého světa. Co myslíte, že tak přitahuje na Janáčkově hudbě? Co je to fascinující?
1: Tak Janáček sám o sobě, myslím, že celý svět ohrané vždycky za mě tou přímostí, ke kterou se k posluchači dostává, a nejenom k posluchači, ale i k divákovi operních představení. Je to pro mě skladatel, který dokáže vykreslit lidské bytí člověka se vším, co v něm je, a to je něco, co určitě vždycky zasáhne každého, a jedno, jestli to je tady v Čechách nebo ve světě. Jsou to i témata, která si vybíral pro svoje kompozice, své operní díla. Shodou okolností já nastuduji Janáčkovu Šárku a vlastně jsem si uvědomil, že je to jeho první operní dílo. A je zajímavé, že hned jako své první operní dílo, tak si vybral prostě tu ženskou představitelku. A on je pro mě opravdu mistrem psychologie, jak dokázal vlastně vystihnout ten ženský svět, ty jeho múzy, ty jeho inspirace a to drama, co se odehrává v těch postavách. Ať už je to Makropulos, Káťa, Jenufa, Šárka, Liška. Všude je to plně přítomné. Takže Janáček je skladatelem a lidským a vždycky je v té hudbě něco, co je prostě ze života, co je nám hodně blízkého.
0: Asi je právě to, co se dotýká té lidské podstaty. Přitom Janáčková hudba je více jak 100 let stará již a je stále nová.
1: Je, ale já už to tak vlastně nevnímám. No. Jako, já to pořád beru, jako, že to je něco, co je úplně tady odtud, co nemáte potřebu rozlišovat, jestli to je 100 let za námi, anebo jestli to je úplně současné hudební drama, současná kompozice. Takže za mě je to přítomnost a to je možná to, čeho se teď dotýkáme, že on dokázal vystihnout právě tady a teď, co se v člověku odehrává, čím jsme, kam směřujeme.
0: A to je stále aktuální.
1: A to je aktuální.
0: Pro každého osobně. Dovolím si jednu takovou osobní otázku. Vzpomenete si na svoje první setkání s Janáčkovou hudbou?
1: Vzpomenu.
0: Co se vás dotklo?
1: Než jsem studoval režii, tak jsem studoval zpěv. Tak samozřejmě to byly písně a Janáčkovi, ale úplně takový ten nejsilnější zážitek byl s Jenufy. Kdy jsem působil v Plzeňském divadle a vždycky jsem celé to představení prostal v portále a koukal jsem na dirigenta a naprosto mě uhranulo prostě druhé, třetí jednání z Jenufy a to jsem vždycky odcházel z divadla naprosto úplně zasažený. Ale od té doby mi bylo jasné, pak když jsem si i věnoval režii, že vlastně inscenovat Janáčka je opravdu velká výzva, právě proto, že v té hudbě a i v tom libretu je prostě všechno. A ono interpretovat dílo, které dá se říct dokonalé, kde cokoliv přidáte navíc, nebo naopak tam nespracujete to, co je tam vepsáno, tak se dostáváte vlastně do takové, dá se říct, propasti toho, že prostě to není dobrý. Ale naštěstí vždycky ta Janáčková hudba je tak strašně silná a přesvědčivá, že pak si říkám, že vlastně ta inscenace vždycky nějakým způsobem projde. Jo. Ale udělat dobře Janáčka, to je opravdu vrchol, myslím, a ta největší výzva pro každého inscenátora.
0: Vy nepocházíte z Moravy?
1: Ne.
0: Ale hodně jste se zžil s tím moravským prostředím.
1: Když jsem dostal nabídku od Martina Glázra jít sem šéfovat do Janáčkovy opery, já si pamatuju, že když jsem jezdil tím vlakem z Prahy do Vídně, tak jsem vždycky vzlížel k tomu Petrovu a jsem říkal, tady je tak krásně, tady bych chtěl jednou pracovat. A musím říct, že mě Morava vůbec tady Brno přirostlo k srdci a troufám si říct, že to je můj domov. A ono to se všechno promítá i k tématu toho festivalu, kdy se teď k tomu dostáváme. Já jsem se vlastně do Brna dostal teda po výzvě šéfova tady Janáčkovu operu, ale vlastně jsem si uvědomil, jak vlastně to prostředí vás dokáže inspirovat, ovlivnit. A to je vlastně také tématem letošního festivalu, což jsou kořeny. Jsou to teda inspirace představení Janáčkovy tvorby, tak, jak vlastně to prostředí ho formovalo, z čeho vyrůstal, co ho ovlivnilo, že posléze, kdy se věnuje studiu folkloru, začíná se zabývat nápěvky mluvy, vidíme, jak vlastně ta jeho tvorba se začíná proměňovat a co vlastně všechno mu tady to prostředí, i to, odkud vlastně on vzešel, kde se narodil, dalo do jeho kompozice.
0: Takže je to vlastně fenomén Janáček a také Brno.
1: Tak.
0: A kořeny.
1: Tak, přesně tak.
0: Zaposloucháme se do první dnešní hudební ukázky. Bude to začátek opery Osud Leoše Janáčka v podání solistů společně s Českou filharmonií a dirigentem Gerdem Albrechtem.

0: Hostem dnešní Oktávy je umělecký ředitel festivalu Janáček Brno, který se bude konat od 13. října do 17. listopadu. Pane Heřmane, pojďme nyní nahlédnout do chystaného programu festivalu. Operní řada, to je taková kmenová záležitost. Co tedy nabídne? Vy jste to zmínil, uvedení všech Janáčkových oper, všech 9 oper. Je to podobně jako u velkých symfonických autorů 9 symfonií, Janáček 9 oper.
1: Já bych na začátek asi řekl to, že samozřejmě my jsme se od roku 2014, vlastně ještě moje předchůdkyně, paní profesorka Blahová, začala věcí Makropulos s Davidem Radokem a tuď se vlastně zrodila ta dlouholetá spolupráce s tímto naprosto fenomenálním režisérem, kterého považuji za opravdového mistra, který dokáže stejně tak jako Janáček ve své kompozici vystihnout tu podstatu vždycky toho díla a hlavně to, co je v nás lidech. A to si velice cením, že vlastně máme na repertoáru Davidovu věc Makropulos. Mám velkou radost, že jsme ji obnovili také s titulní představitelkou, členkou našeho ansámblu Janou Šrejmou Kačírkovou. Stejně tak jako Jan Šťáva se zhostil role Kolenatého. A samozřejmě solisté jako Aleš Brisseň, Svatopluk sem už vychází z té inscenace z roku 2014. Nicméně jsou velké operní produkce a my jsme do dramaturgie Janáčkovy opery nezařadili ty jeho první dvě komorní díla. Dá se říct, že vlastně to první bylo zavrženo zajerem a Janáček Šárku nemohl uvést a zůstalo pouze u té první verze z roku 1888. Tady začínáme celý ten blok Janáčkových oper, to znamená zase vracíme se ke kořenům, vlastně k úplným počátkům, kdy on o té opeře začíná přemýšlet. Je na té kompozici vidět, jak vlastně byl zároveň ovlivněn tvorbou Antonína Dvořáka. Můžeme také zavnímat, jak vnímal lidský hlas při kompozici vlastně toho zpěvního partu, ale od počátku, to znamená ta první inscenace, která se na festivalu bude uvedena a kterou jsme teda od roku 2014 nenastudovali, bude ta Janáčková Šárka, kterou já jsem se osobně rozhodl uvést v netradičních prostorách, stejně tak jako počátek románu, který byl svěřen mladému režisérovi Marku Řihákovi. Počátek románu se odehraje v aule Vysokého učení technického. Takže tyto dvě produkce budou operní, budou v netradičních prostorách a pro diváky to bude úplně něco zcela nového. Vedle teda té velké řady těch velkých produkcí operních, ať už to z našeho cyklu Janáčkovského, jsou to produkce režisérů Davida Radoka, pak je to samozřejmě významná trilogie s Robertem Carsonem, kterou jsme vyprodukovali, ať už to byly zmíněné Výlety páně Broučkovi, nebo to byl Janáčkův osud a samozřejmě fenomenální inscenace Káti Kabanové. Mám velkou radost, že Natálii byla nominována Kateřina Knižíková za právě postavu Káti z naší obnovené premiéry, kterou jsme uvedli na jaře. Je to ta produkce, která nám zaplavuje jeviště vodou. Pak jsou to samozřejmě inscenace, které jsem i já jako umělecký šéf vytvořil, ať už jsou to Příhody Lišky Bystroušky nebo Z mrtvého domu. A myslím si, že vrcholem toho festivalu bude její pastorkyně

0: komplet divákům a mám velkou radost, že festivaloví diváci se mohou těšit na Jakuba Hrušu s Bamberskými symfoniky, který provede s námi její pastorkyni. Jsou zde i významní hosté, interpreti, ať už je to Corinne Winters nebo britský tenorista Nicky Spence, kdo jste měl možnost vidět poslední koncert BBC Proms, tak myslím si, že je na co se těšit. Kromě samozřejmě i představení Bamberští symfonikové také s Jakubem zahrají také koncert. A mám také velkou radost, že vlastně od roku 2014, jestli se nemýlim, tak to bude podruhé, co festival bude hostit velkou mezinárodní konferenci Opera Europa, kdy se do Brna sjedou významní mezinárodní společenství uměleckých šéfů, intendantů, generálních ředitelů, aby zde vlastně diskutovali o soudobé opeře a o Janáčkovi. Takže festival bude hostit tuto významnou akci. A tou druhou produkcí, kdy jsme přizvali další významný orchestr, rakouský rozhlasový orchestr ORF, který s Tomášem Netopilem představí příhody Lišky Bystroušky. Je to navázání na úspěšného revivalu z loňského roku, kdy v těch hlavních rolích se představí Adam Plachetka a Kateřina Kněžíková. A samozřejmě to bude i koncert, který bude živě přenášet Česká televize, takže diváci, kteří se nedostanou do Brna, ho mohou sledovat v přímém přenosu v České televizi.
1: A to je asi velmi dobře, protože jak se dívám na stránky festivalu, tak mnohá představení jsou již vyprodána, ale nějaké volné vstupenky stále jsou, takže určitě, milí posluchači, neváhejte a pokud chcete festivalové představení navštívit, tak zakupte vstupenky co nejdříve.
0: Já jsem ještě zapomněl jednu, dá se říct, ten komplet náš je představený tak, jak jsem ho teď představil. Nicméně už jsem zde zmínil, že poprvé se na festivalu představí Bavorská státní opera s produkcí významného polského režiséra Krištofa Varlikovského. Je to opravdu významná událost, protože Krištof Varlikovský už vytvořil tři velmi významné janáčkovské produkce. Já jsem rád, že Brnu můžeme představit jeho práci, protože si myslím, že to je jeden z mála režisérů, který Janáčkovi opravdu rozumí a umí ho přenést na jeviště velmi sugestivním způsobem. Takže bude to Káťa Kabanová s Corinne Winters, s Paulem Černochem pod taktovkou Roberta Jindry, takže zase opět mimořádný host po loňském hostování nebo předloňském hostování Berlínské státní opery, to je Mnichovská opera, takže opravdu vrchol festivalu další.
1: Je se na co těšit. Poslechneme si další hudební ukázku, dnes věnovanou pouze Janáčkově tvorbě, a bude to část Věruju z Glagolské mše. Zpívá František Livora a Richard Novák, Pražský filharmonický sbor, a Českou filharmonii řídí Charles Makeras.

0: Milí posluchači, posloucháte Oktávu, věnovanou festivalu Janáček Brno 2026. Hostem je jeho umělecký ředitel Jiří Heřman. Pane Heřmane, povídali jsme si o Janáčkových operách, o té zcela mimořádné nabídce provedení všech Janáčkových oper. Janáček ale stojí na dvou nohách, operní a té koncertní poloze. Janáčkova tvorba pro jednak orchestry, ale i komorní soubory není tak bohatá, ale je zcela mimořádná. V podstatě v tom vrcholném období Janáčkova života nenajdeme nic, co by nestálo za to. Festival tedy tradičně připravuje tu koncertní řadu. Co byste vypíchl z té orchestrální?
1: Já bych možná předestřel to, že autorem vlastně té dramaturgie koncertní řady je Jiří Zahrádka, který vlastně sestavuje celý koncertní program festivalu. Letos máme opravdu mimořádný ročník už jenom v tom, že diváci se mohou těšit na čtyři velké orchestrální koncerty, které myslím, že i tematicky směřují k tomu, jak vlastně Janáček byl ovlivněn folklorem. Jsou tam autoři, kteří vlastně jsou současníci Janáčka. A v těchto velkých čtyřech koncertech, tím prvním bude koncert České filharmonie pod vedením Vasila Petrenka, se diváci mohou těšit právě na skladby jako například v koncertu rakouského rozhlasového orchestru, to budou Mahlerovy písně Potulného tovaryše s Adamem Plachetkou. Dále to například s Bamberskými symfoniky se mohou těšit na předehru vlastně k Jenůfě Žárlivost, ale třeba i Dvořáková Holoubka, samozřejmě bamberští symfonikové provedou s Jakubem program, který je jim velice blízký, a to je Brucknerova symfonie. Vedle těch velkých orchestrálních koncertů se vypravíme nejenom do jaksi sálu Reduty, kde mimo jiné se diváci mohou těšit i na přidání daný mimořádný koncert Richarda Nováka, který letos oslaví 95. narozeniny, a je to neuvěřitelné. Když jsme si spolu telefonovali, tak byl velmi nadšený, že ten koncert může mít, a zároveň to byl takový vtipný rozhovor, kdy on mi říkal, no víte, mě to tak jde, to zpívání, je to prostě neuvěřitelné, a že konečně ví, jak na to, a takže jsme se hodně... Je to neuvěřitelný, že člověk vlastně žije, ten, který žije hudbou, dokáže i v 95 letech prostě takto úžasně vystupovat. Takže to je jeden z mimořádných koncertů, který se odehraje v Redutě, kde jsou i další komorní koncerty. Pak jsou to koncerty v brněnských vilách, které jsou velmi populární, právě protože diváci mohou zažít opravdu tu komorní atmosféru. Zde můžeme například vypíchnout koncert Markéty Cukrové s Benevicovým kvartetem, nebo například ve vile Lefber vystoupí Arola kvartet, což je vítěz Janáčkovy soutěže z loňského roku. A samozřejmě nebude chybět ani Vila Šťastný. Je to i další řada, jsou to sborové koncerty, které určitě diváky mohou zaujmout, ať už je to folklorní koncert nebo koncert ansámblu Versus ve Vodojemech brněnských, nebo tradičně i dětský sbor Brno. Také nebude chybět bohatý program v domečku Leoše Janáčka.
0: Jedním z hostů právě těch komorních koncertů bude také skladatel Krištof Mařatka. A my si nyní poslechneme jeho transkripci Mládí pro smyčcové kvarteto v podání Zemlínského kvarteta.

0: Dnešní oktáva je věnována opernímu a hudebnímu festivalu Janáček Brno. O němž si povídáme s Jiřím Heřmanem. Ten festival je skutečně všeobsažný a mimo těch hlavních programů, kterým jsou samozřejmě operní představení a koncerty, tak je také celá řada významných akcí. Vy jste už zmínil setkání Opera Europa. Proběhne také 60. ročník Mezinárodního muzikologického kolokvia, které se střídá s Moravským podzimem. Ale zaujaly mě také aktivity pro děti a mládež, workshopy pro děti, ale velmi mě zaujala také výstava velkoformátových tisků autografů ze všech 9 Janáčkových oper, které budou vystaveny kde?
1: Tak ty budou vystaveny v Janáčkově divadle. Tradičně tuto výstavu připravuje Jiří Zahrádka. A ty doprovodné akce jsou vždycky zajímavé. Například diváci, kteří jdou poprvé na Janáčka nebo chtějí se dozvědět víc o programu festivalu, tak nejenom před operními představeními, ale i před koncerty jsou takzvané lektorské úvody, kdy se mohou diváci seznámit vlastně s dílem, se skladbami, které uslyší, nebo operami, které uvidí. A samozřejmě program pro děti, ten vychází z našeho bohatého vzdělávacího programu, kdy ano, bude to Liška Bystrouška, se kterou se děti mohou opět potkat na festivalu, nejenom v představení, ale i ve workshopu. Naše velmi skvělá lektorka Klára Mazalová, která se věnuje programům od opravdu té nejmenších. Máme dokonce pro letošní sezonu, máme jako partnerskou také nejenom školu Waldorfskou, ale i mateřskou školu. Takže ta škála vlastně té spolupráce s dětmi je velmi, velmi široká.
0: Poslechneme si poslední hudební ukázku dnešní oktávy a to bude již zmíněná předehra Žárlivost, tedy původní předehra k její pastorkyni v podání Brněnské filharmonie pod taktovkou Františka Jilka.

0: Pane Heřmane, celý dnešní pořad věnujeme opernímu a hudebnímu festivalu Janáček Brno, ale také osobnosti Leoše Janáčka, kterou, jak jsme řekli v úvodu, velice obdivujeme. Obdivujeme jeho neuvěřitelnou aktuálnost, jeho umění, jeho výpovědi. Stále se ale někdy setkávám s tím, že se lidé Janáčka bojí. Bojí se jeho hudby, zdá se jim příliš moderní, nepochopitelný. Jak byste řekl, nebojte se Janáčka?
1: Odevzdejte se, otevřete se, vnímejte všemi smysly a určitě to vždycky zasáhne to místo, což je pro mě to lidské srdce, který on velmi dobře zná a kterým geniálně umí vystihnout v té hudbě. A nebát se překročit práh Janáčkova divadla. Jsme tam proto, abychom byli na blízku divákům, aby jsme ukázali právě i skrze tu scénickou podobu, že můžeme vtáhnout diváka do té hudby zajímavou jevištní interpretací. Takže určitě se nebojte, je to něco, co žijete každý den, akorát se to zrcadlí v té hudbě a je to úžasné a mnohdy to přináší i takovou osobní lidskou v nás katarzi, která je občas taková očišťující a jako kdyby jsme měli někoho na blízku, kdo nám rozumí.
0: Možná v dnešní době obzvlášť důležité.
1: Přesně tak.
0: Co zbývá dodat? Přeji zaplněné Janáčkovo divadlo a všechny koncertní prostory a přeji, ať se celý letošní ročník festivalu Janáček Brno vydaří.
1: Děkuji a opravdu co nejsrdečněji všechny zvu na 10. jubilejní ročník.
0: Děkuji za rozhovor.
1: Také.
0: Dnešním hostem v Oktávě byl umělecký ředitel festivalu Janáček Brno Jiří Heřman. Od mikrofonu se loučí Štěpán Grafe a z režie mistr zvuku Roman Kabelka. Naslyšenou.

0: Podpořte vznik pořadu na Radiu Proglas.
1: Pošlete zprávu ve tvaru DMS Mezera Proglas Mezera 490 na telefonní číslo 847. Cena DMS je 490 korun. Radio Proglas obdrží 489 korun. Moc děkujeme.
0: Službu DMS provozuje Fórum dárců, technicky zajišťuje ATS Praha. Více na webu darcovska.sms.cz.
2: Za několik okamžiků v 17 hodin Proglas přebírá zprávy Českého rozhlasu Plus. Po nich se můžete těšit na pořad Před kostelem.
3: 17 hodin.
4: Český rozhlas Plus.

0: Ave.
1: Dluhy na sociálním a zdravotním pojištění by měla nově vymáhat finanční správa. Na stavbu stanice metra D Libuš vyhlásil pražský dopravní podnik tender za skoro 4 miliardy korun. Rusko se podle ukrajinského prezidenta Zelenského snaží vypudit Ukrajince z Kyjeva. Tady je Páteční plus a zprávy. Dobrý den vám přeje Ondřej Látal. Vymáhání dluhů na sociálním a zdravotním pojištění už by neměly mít na starost soudní exekutoři. Ministerstvo financí je od roku 2028 plánuje nahradit pracovníky finanční správy, protože by měly být levnější. Kritizuje to ale exekutorská komora. Podle jejího prezidenta Jana Mlynarčíka se sníží úspěšnost při vymáhání dluhů.
2: Přestože finanční správa vlastní data o své efektivitě nezveřejňuje, expertní analýzy odhadli její hrubou úspěšnost mezi 8 až 13%. Soudní exekutoři dosahují úspěšnosti mezi 35 až 40%. Rozdíl je tedy zásadní.
1: Ministerstvo financí odmítá, že by se efektivita při vymáhání zhoršila. Finanční správa podle ní bude na vymáhání dostatečně připravená. Pražský dopravní podnik vyhlásil soutěž na stavbu stanice metra D Libuš. Tender vypsal na částku 3 miliardy 760 milionů korun bez DPH. Oznámil to mluvčí podniku Daniel Šabík. Cílem je podle něj stihnout stanici postavit do roku 2032 tak, aby mohla být součástí prvního spuštěného úseku nové linky z Pankráce. Linka D propojí náměstí Míru s Písnicí. Celá trasa by měla podle aktuálního harmonogramu začít fungovat v roce 2036.
0: Český rozhlas plus. Když chcete vědět proč.
1: Rusko nepřestává dnem i nocí ze vzduchu útočit na Kyjev. Opakované zásahy jednoho z mostů přes Dněpr a omezení dopravy na dvou dalších mostech způsobily v několika milionové ukrajinské metropoli dopravní kolaps.
3: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský v rozhovoru pro španělský list El País prohlásil, že Rusko chce Ukrajince vypudit z Kyjeva podobně jako na začátku invaze v roce 2022. Když nemáte hlavní město, nemáte zemi, myslí si Rusové, ale to není pravda. Ukrajina není jenom Kyjev a hlavní město je stále silné, ujistil novináře Zelenský. Ruské drony včera a dnes v noci poškodily hlavní pilíř jižního mostu, vozovku, svodidla a ochranou zeď tunelu metra. Situací v dopravě a ochranou mostů se dnes zabývá Ukrajinská bezpečnostní rada. Z Oděsy Martin Dorazín, Český rozhlas.
1: Evropská komise uvolnila v přepočtu skoro 71 miliard korun na podporu Ukrajiny. Peníze mají zajistit fungování její veřejné správy a pokrytí finančních potřeb, zatímco se brání ruským plošným útokům. V pořadí osmou platbu schválila Rada Evropské unie potom, co Ukrajina provedla reformy v několika oblastech, a to včetně justice, energetiky a dopravy. Spojené státy přesunou část vojenské pomoci z Evropy a dalších zemí do Latinské Ameriky. O peníze v přepočtu za více než miliardu korun přijde mimo jiné třeba Slovensko nebo Severní Makedonie. Nově dostanou třeba Panama, Peru anebo Kolumbie. Americký kongres přitom pomoc evropským zemím schválil už v roce 2022 kvůli válce na Ukrajině.
4: Americké ministerstvo zahraničí tvrdí, že peníze budou užitečnější v Latinské Americe, kde pomohou bojovat proti pašerákům drog a chránit panamský průplav. Demokratická senátorka Jean Shaheenová a kongresman Gregory Meeks s tím ale nesouhlasí. V dopise ministru zahraničí Marku Rubiovi upozornili, že vláda porušuje zákon, protože kongres peníze výslovně určil na podporu Ukrajiny a jejich sousedů. V přepočtu jde zhruba o miliardu korun a krok přichází ve chvíli, kdy Pentagon zvažuje omezit americké základny v Evropě. Z Washingtonu je Jana Ciglerová, Český rozhlas.
1: Máme taky dopravu na plusu. Na D1 zůstává dlouhá kolona na výjezdu z Prahy do Brna před omezením na mostě Šmejkalka. Před 23. kilometrem se popojíždí od okruhu z 12. kilometru. Zdržení teď asi 50 minut. Na D1 jsou komplikace i směrem z Brna do Prahy. Ve zúžení na 24. kilometru stojí nepojízdný kamion, tvoří se kolona z kilometru 27 a je asi na čtvrt hodiny. Na D1 velké zdržení na příjezdu do Brna z Prahy. Auta stojí od Domašova z kilometrů 168 až do Brna, do omezení u sjezdu na Bratislavu. Zdržení v levém pruhu pro osobní auta celkově asi 45 minut. V Praze vázne provoz na jižní spojce ve směru na Černý most. Jsou kolony od Spořilovské za Průmyslovou asi na půl hodiny. Regulují průjezd tunely Blanka. Kolony jsou tedy jak v Radlické, Plzeňské, Patočkově nebo i po Vltavské ulici v Troji. Hodně silný provoz je v oblasti Palmovky, Proseku nebo taky okolí křižovatky Jarov, ucpané směrem z centra. Na Pražském okruhu silný provoz z letiště na D1 z plzeňské D5 od Rudné k Ořechu. Zdržení v koloně teď asi 30 minut. Dobře dojeďte. V noci bude jasno až polojasno, zpočátku místy zvětšená oblačnost. Během noci se hlavně v severozápadní polovině Čech vytvoří místy mlhy anebo nízká oblačnost. Teploty 10 až 5, ojedině kolem 3 stupňů Celsia. A babí léto bude pokračovat i o víkendu. Má být slunečno a beze srážek. Podle předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu teploty v sobotu vystoupají až ke 24 stupňům. V neděli začne od západu postupně přibývat oblačnost. Na Moravě a ve Slezsku se objeví až odpoledne. I tak se teploty dostanou až ke 23 stupňům. Podle meteorologa Štefana Hančáka se ale v noci na sobotu i na neděli můžou ojediněle objevit přízemní mrazíky a místy taky mlhy.
5: Teploty v noci klesnou na 10 až 5 stupňů, ojedině to může být i kolem 3 stupňů Celsia a objeví se i přízemní mrazíky. Zítra přes den většinou jasná nebo skoro jasná obloha, zpočátku zejména ráno a dopoledne ještě možnost hlavně na severozápadě mlh a nízké oblačnosti.
1: Dodal Štefan Hanžák z Českého hydrometeorologického ústavu. To byly zprávy na Plusu teď.
6: Zůstáváte na vlnách Proglasu.

0: Při poslechu Rádia Proglas vás vítá Antonín Žolnerčík. Hostem dnešního pořadu je inženýr, který se ve 30 letech rozhodl změnit svůj životní směr a vydal se na cestu duchovní. V ostravském studiu vítám farního vikáře, postaru kaplana, římskokatolické farnosti Místek, patera Vojtěcha Buchtu. Chvála Kristu.
1: Až na věky.
0: Oče Vojtěchu, nejste první inženýr, kněz, se kterým natáčím pořád, ba dokonce i na Proglasu jednoho takového inženýra kněze máme, což je ředitel monsignor Martin Holík. Vy jste chtěl být od malička inženýrem? Jakým inženýrem jste? Co jste to vystudoval?
1: Já jsem původně vystudoval stavební inženýrství. Stavebním inženýrem jsem být nechtěl. Bylo to, že jsem se rozhodl až vlastně těsně po maturitě. Věděl jsem, že chci asi studovat nějakou technickou školu, ale úplně se neměl jasno, co konkrétně. A tak mě nějak cesty zavedly na stavební fakultu a nakonec jsem si stavařinu zamiloval. Že...
0: Stavební fakultu v Brně?
1: V Ostravě. Tady v Ostravě jsem studoval vlastně na druhém konci Ostravy, než je moje bydliště, tak jsem dojížděl.
0: Já prozradím, že pocházíte z Ostravy, ale ne z centra, ale z Ostravy Radvanic. Tam jste prožil dětství v Radvanicích?
1: No, pro ty, co znají Ostravu, tak Radvanice a Bartovice tvoří jeden společný ostravský obvod. Já jsem se narodil v Bartovicích, no dneska tam žijí moji rodiče. Nicméně v Bartovicích je pouze malá kaplička svaté Anny, takže do kostela jsem chodil do Radvanic a farnost Ostrava Radvanice beru svou, jako svou domovskou farnost.
0: Ministroval jste jako kluk?
1: Ano, ministroval dokonce už jako malému, nevím, kolik mi mohlo být, jestli 12-13, tak mi dali klíče, že se mám starat o kostel a tak jsme to vlastně ještě společně s mým strejdou jsme se začali starat o Radvanický kostel, s tím, že potom se to tak, jsme se tak hezky rozdělili, že on se stará do dneska o kostel a já jsem se staral o faru, tak jsme byli takový tým.
0: Staral o kostel, to znamená dělal kostelníka, zdobil květiny nebo i nějaké opravy?
1: Postupně se to tak vykrystalizovalo, že většinou ze začátku jsme jenom zdobili nebo uklízeli, připravovali vánoční stromky a co bylo potřeba. Zapojili jsme další rodinu, takže o květiny se do dnešních dní stará moje maminka, takže to je takový jako rodinný podnik a i další členové rodiny nám v tom pomáhají. Postupem času jsem se tam i vlastně se strejdou jsme tam se pouštěli do nějakých jako nejnutnějších oprav a já jsem se tam naučil docela dost věcí, jako, že tam v podstatě nikdo nekontroloval, tak jsem se tam naučil zedničinu, elektrikařinu a tak dále. Svařovat jsem se tam naučil.
0: To všechno se velice hodí. Když jste potom studoval tu stavařinu, tak jste byl jako doma na fakultě, ne? Co mě tady učí, když já už jsem to dělal ve 12 letech?
1: No, je pravda, že já jsem na stavební fakultě vystudoval dopravní stavitelství, takže to bylo zase něco jiného. Ale jo, že se to, ono to šlo tak ruku v ruce, že to, co jsem se naučil, tak jsem potom si mohl na vlastní ruce vyzkoušet.
0: Dopravní stavitelství, tak doprava to jsou silnice, to je také letecká doprava.
1: Ostravská fakulta je spíše taková univerzální, že se snaží připravit odborníky jak pro silniční, tak pro železniční dopravu. Já tím, že jsem z takové železniční rodiny a mám železnici strašně rád, tak jsem spíše inklinoval k železnici. Nicméně nějakou dobu jsem se živil i tím, že jsem projektoval silniční stavby.
0: Pocházíte ze železniční rodiny, to znamená tatínek, dědeček, taková tradice rodina.
1: Dědeček byl zámečníkem na ostravském depu a tatínek tam nějakou dobu dělal také a potom dělal vrchního mistra asi nejvíc v Bohumíně, že se vlastně staral o trasu, kterou vlaky jezdí, čili měl na starosti výhybky všechny a tak dále.
0: Maturoval jste na které škole? Už to byla nějaká škola technického typu se zaměřením na techniku?
1: V 5. třídě mě rodiče ne přinutili, ale tak dali mi nabídku, mohl jsem si vybrat, zda chci pokračovat na základce nebo zda nejít na gymnázium. Tak jsem se přihlásil na biskupské gymnázium, tam jsem vlastně studoval 8 let Tam jsem také úspěšně maturoval v roce 2005 a za to jsem velmi vděčný. Opravdu za to, že jsem mohl studovat na BIKI, tak jsem potom v životě několikrát velmi jako ocenil, protože to byl opravdu pro mě boží dar, že jsem tam mohl tato léta strávit. Že to, za to jsem opravdu velmi vděčný.
0: Jistě, biskupské gymnázium ráno, mše svatá před vyučováním, někdy spirituál se vám věnoval, ne? Vy jste chodil do náboženství jako malý kluk někde v Radvanicích?
1: Ano, to byl možná jeden z důvodů, proč jsem začal chodit do Radvanic, původně totiž Bartovice. Toto moje bydliště má blíže do Šenova, tam jsem i pokřtěný. Právě asi kvůli náboženství jsem postupně začal chodit do Radvanic, protože tam učila moje teta. Potom tam nějak začal chodit i do kostela a postupem času tam začala chodit i moje rodina a no, byli jsme tam. No.
0: Můžete připomenout, který pan farář tam byl zrovna v těch Radvanicích?
1: Když jsem přijímal první svaté přijímání, tak tam byl otec Švorčík, poté tam vlastně byl otec Straka. Bylo to nějakým způsobem takto spojené, že Hrabůvka byla spojena právě s Radvanicemi. Poté tam přišel otec Vítěz Řehulka, který byl zároveň kaplanem v Šenově a farnost Radvanice měl v podstatě jako administrátor. Ona v té době byla už poměrně jako mrtvá, že to bylo takové neživé, bych řekl. Ale mu se to povedlo nějakým způsobem rozpohybovat a vlastně poté ho nahradil někdy kolem roku 2006 otec Marek Jargus a ten je tam doteďka. A s otcem Markem Jargusem máme velmi dobrý vztah, velmi přátelský. Jsem za něho velmi vděčný, za otce Marka.
0: S otcem Markem farnost také ožila, se domníváme.
1: Ano, ono je takový stabilní prvek, že opravdu je mimořádně duchovní. On totiž navíc se věnuje vzdělávání kněží, dalších pastoračních pracovníků. Má takové specifické poslání v rámci pastorace. To je možná díky tomu, je vlastně v Radvanicích tak dlouho, je to takové stabilní, je to si myslím, že už tak jako hezky zaběhnuté.

0: Jo, Vojtěchu, vy jste tedy vystudoval stavařinu a živil jste se stavařinou dlouho?
1: Pár let. Nějakou dobu jsem projektoval silnice, pak jsem se přestěhoval do Olomouce, abych měl větší klid na dodělání jedné závěrečné práce a tam jsem projektoval právě ty moje vysněné železnice. Nicméně mě spíš bavila, nebo spíš mě to vždycky tíhlo do realizace staveb, takže v projekci jsem trošičku trpěl, že mě to úplně nenaplňovalo, nebo že to nebylo to, co bych chtěl asi dělat celý život. Tak potom jsem nějakou dobu skutečně dělal v realizaci, ale víceméně ten čas už byl takový, že už jsem byl rozhodnutý, že půjdu do semináře, takže to bylo i přizpůsobeno to, co jsem dělal, že jsem se nepouštěl do nějakých větších věcí, ale že v podstatě jsem musel nějak počkat do té doby, než nastoupit do semináře, tak tam jsem se opravdu živil realizací staveb.
0: Když se někdo ve 30 letech rozhodne, že půjde studovat teologii a že chce být knězem, kdysi se tomu říkávalo pozdní povolání. Vidíte to také, že teprve ve 30 letech vás pán oslovil, a nebo už jste s tou myšlenkou tak nějak lavíroval dříve?
1: Když jsem nastupoval do konviktu, tak zhruba polovina mojich spolužáků, kteří tam nastupovali, tak už měla vystudované nějaké školy, už se živili nějakou jinou profesí a tím, že nastupovali kolem té třicítky, tak byl takový standard. Myslím, že jsem to nějak počítal, že to bylo tak půl na půl, že polovina lidí byla staršího data výroby, tak řeknu, nešli hned po maturitě. Myslím si, že je to součást formace, to, že člověk nejde úplně hned. To zdané duchovní cestou jsem si kladl už daleko dříve, už někdy vlastně v souvislosti s tím, že jsem, jak jsem studoval na Biky, tak měli jsme tam vynikající kněze, kteří mě opravdu velmi inspirovali. Otec Pavel Kuchař, Jarda Němec, Radek Gottwald, otec Lariš, ten byl dlouhou dobu můj spirituál. Takže určitě jsem nad tím přemýšlel daleko dřív. Nicméně těsně právě před maturitou jsem zašel tady za otcem Fremlem, tady kousek do katedrály, byl takový staříčký zpovědník. A tak jsem mimo toho, že jsem se mu vyspovídal, tak jsem mu jako řekl, že vlastně nějak rozlišuju, kam vlastně dál, a tehda jsem byl vlastně v té spovědnici nějak přes hodinu, jsme si dlouhou dobu povídali, moc hezké, a on mi tehda dal takovou brožurku, takový úplně první nástřel. On totiž člověk, když nějak tak poprvé to řekne nahlas, tak vlastně neví, kam jít nebo kam, koho se zeptat, je to takové poměrně náročné, tak jsem mu byl za to vděčný, tak jsem si tu brožurku pročetl. Byla tam taková věta, která ve mně tak jako hodně zarezonovala, že to rozhodnutí pro zasvěcený život, rozhodnutí pro kněžství by mělo být radostné. Já v té době, když jsem to opravdu rozlišoval nebo přemýšlel o tom, tak jsem si říkal, že by to asi úplně radostné nebylo, že by tam asi bylo něco strachu, něco asi úplně nezdravé, některé motivace. Tak jsem si říkal, že prostě půjdu studovat něco jiného. A na dlouhou dobu to, tak jako jsem si říkal, jo, tak tím to pro mě skončilo. Nicméně co dva roky se vždycky objevil takový moment, kdy většinou to bylo třeba v souvislosti s rozhovorem s nějakým knězem nebo nějakou zasvěcenou osobou řeholnicí, tak jako zarezonovalo v srdci a člověk si říkal, jako jestli jde tím správným směrem nebo zda nemá znova přehodnotit cíl své cesty. Postupem času a vlastně to, jak jsem se definitivně rozhodl, tak to je taky takový zajímavý. Já už jsem to sice dost často říkal, takže možná, že už to někteří posluchači slyšeli, ale v podstatě stalo se to tak, že farnost Radvanice oslavovala 110. výročí svého vzniku a při té příležitosti jsme uspořádali takovou velkou akci. Stalo to hodně peněz, stalo nás to velké úsilí. A skončilo to takovým malým debaklem, protože ačkoliv to bylo tuším v květnu nebo v červnu, zrovna v ten den, kdy jsme to měli naplánováno, tak byl takový leden nebo takový únor, byla opravdu strašná zima. Já jsem v té době měl mít na starosti nějaký venkovní program, měl jsem tam něco organizovat. Ti, co přišli, tak se schovali v kostele. Tam v kostele mimochodem byl taky velmi zajímavý program. A tak jsem si říkal, že venku nemám co dělat, takže půjdu do kostela. A tam byla taková aktivita, že tam bylo spousta zajímavých lidí. Jmenovalo se to Živá knihovna. V podstatě člověk si místo knihy mohl půjčit v vozovkách zajímavou

0: jak jsem k ní šel, tak jsem si říkal, že pozor na to, že... No a když jsem potom z toho rozhovoru odcházel, tak když jsme se loučili, tak už jsem věděl, že je víceméně vymalováno. Nevím, co jsme si přesně řekli, ale věděl jsem, že znova přehodnotím tu svou cestu a že opravdu budu pečlivě zkoumat, zda mě pán nezve ke kněžství.
1: Tak sestra Vojtěcha byla ten prst boží,
0: ano,
1: která na vás ukázala a řekla tak... A z tebe bude kněz.
0: To ne. Takhle by to asi bylo špatně. Ona, nevím, jak už přesně to řekla, nicméně bylo to asi z ducha, velmi to bylo z ducha svatého, že to bylo tak, že opravdu to velmi zarezonovalo v srdci takovým jako poklidným a i radostným způsobem, že to opravdu jsem přijal.
1: Přišel jste domů a řekl jste, moji milí rodičové, já budu knězem. Co na to říkali? Vy jste jediný syn?
0: Mnoho otázek. Tak postupně. Když navážu na to, co jsem říkal před chvíli, tak za rodičema jsem samozřejmě jako první úplně nešel. Šel jsem za otcem Vítkem Zatloukalem, který byl v té době tady v Petřvaldě kousek. Tak jsme si o tom povídali. Tak mě potom nasměroval dál. Nicméně ptal jsem se dalších lidí, rozlišoval jsem to. Pak jsem zašel za svým knězem, za otcem Markem, s ním jsme se o tom nějak pobavili. Poté jsem šel za otcem biskupem. V té době to v podstatě ještě nikdo nevěděl, protože jsem si říkal, že to nějak oznámím, až když vlastně mě přijmou do formace, což trvalo poměrně dost dlouho. To mé rozhodnutí padlo někdy v květnu, v červnu. Přihlášky do semináře jsou do konce března, takže jsem čekal v podstatě rok, mezi tím jsem právě pracoval sám na sebe, což byl skvěle nádherný rok. A poté to tak jako zjišťovalo stále víc a víc lidí. Říkal jsem to některým členům rodiny, se kterými jsem se tak jako bavil víc, ale ti byli vazaní přísnou mlčenlivostí, že to nesmí pouštět dál. Poté, když jsem byl teda přijat, tak jsem to oznámil rodičům, a to při takové příležitosti, že tuším, že tam byla moje sestra a v té době, teď si nejsem jistý, jestli oznamovala to, že se bude brát se svým nastávajícím manželem, anebo jestli čekají první dítě. Teď si úplně nejsem jistý, musel bych to vypočítat. Nicméně oznamovali rodičům tady tuto radostnou událost, takže rodiče z toho byli velmi nadšení, otvíralo se šampaňské a už se tak jako slavilo. A do toho, sestra byla teda člověk, který věděl, že půjdu do semináře, tak se na mě potom dlouze důležitě podívala a řekla, že i Vojta chce něco říct. Tak jsem potom musel s pravdou ven a jo, bylo to takové hezké. Rodiče to přijali taky jako značením. Můj bratr už v té době měl vlastně dceru, takže já, ač si nejstarší, tak jako poslední jsem tak jako vylétl z hnízda, dali se to tak říct. Mimochodem, maminka je i vlastně tatínek, že mě opravdu velmi podporují. Jim patří všechna čest, to, že opravdu stojí za mnou a že jsou mi nápomocní.

0: Na Proglasu posloucháte relaci Před kostelem. Hostem pořadu je kaplan farnosti Místek, páter inženýr Vojtěch Buchta. Oče Vojtěchu, v úvodu jste říkal, že vás studovalo na kněžství více pozdně povolaných. Byli tam i jiní třeba inženýři nebo vysokoškolsky už vzdělaní lidé. Tak v podstatě jste se cítil velmi dobře. Ne, že byste tam byl mezi 18-letými chlapci, ale skutečně zralí muži, kteří po zralé úvaze opustili sítě.
1: Ano, ano. Vlastně v konviktu nás začínalo 11, ale rozhodně jsem nebyl nejstarší. Nejstarší byl otec František Šary, tuším, že teďka slouží v Bílovicích, a bylo nás tam víc, kteří už jsme měli vystudované nějaké školy. Byli jsme taková dobrá parta, že rád na to vzpomínám. Scházíme se každý rok, bylo to myslím, že tak půl na půl.

0: Konvikt je v Olomouci, v olomouckém semináři a je jediný v republice. To znamená, ze všech diecezí, bohoslovci jste se tam sešli. Bylo to obohacující, že nejenom tady Moraváci, ale že i z těch Čech přišli. Tam je úplně jiný svět kolikrát, co se pastorace týče.
1: Bylo to velmi obohacující. Je pravda, že teď, jak je svět tak propojený, já už jsem jako měl nějaké zkušenosti například s farnostmi někde v severních Čechách. Jezdil jsem tam na takovou misijní akci. A taky jsem měl nějaké známé nebo rodinu všude možně po republice, na Vysočině. Takže člověk už zná nějaké jako takové místní specifika těch jednotlivých církví, ale samozřejmě bylo velmi obohacující, že tam byli lidé ze všech koutů republiky, teda převážně nás víc tehda bylo z Moravy, ze Slezska. Jednak, že jsme byli věkově různí, ale taky místně vzděláním, tak velmi taková zajímavá skupinka.
0: Na semináři nastoupil nějaký pevný řád, pravidelné studium, duchovní vedení. Neměl jste problém napasovat se do toho řádu po té, co jste předtím pracoval na sebe a dělal jste si, co jste chtěl?
1: Přesně tuhletu otázku mi položil otec biskup Martin při přijímacím pohovoru a on opravdu má z Ducha Svatého dar se zeptat na věci, které opravdu člověka pálí. Potom vždycky, když jsem u něho byl na nějakých skrutiních nebo na nějakém pohovoru, tak vždycky trefil pomyslný hřebíček na hlavičku. A samozřejmě bylo to náročné, nicméně ten řád je v jistém smyslu slova osvobozující, že člověk opravdu, když musí, tak musí. Trošku lituju někdy, že se mi nepovedlo si ten seminární řád přenést do současného života, že někdy by mi to asi ulehčilo hodně práci. Bylo to náročné, ale jsem za to vděčný. A zas až takové problémy se s ním neměl. Když člověk chce, tak to jde.
0: První ročník, fakulta teologická, vy jste měl technické vzdělání, najednou nastoupila filozofie a humanitní vědy, latina. V pohodě všechno?
1: Asi rok nebo dva předtím, než jsem vlastně vstoupil do konviktu, tak jsem ještě pořád studoval stavební fakultu, jsem tam dodělal doktorát, nicméně mi to moc nešlo, prostě drhlo to, nedalo se to moc skloubit s prací, tak jsem ji ukončil a říkal jsem, že už nikdy studovat nic nebudu, protože už mě to úplně vyčerpalo, vysílilo, byl jsem z toho už až potom jako zhnusený, že člověkovi prostě to nejde, tak, ale musí to nějak dotlačit, tak jsem se na to nakonec vykašlal. No a teď vlastně jsem měl nastoupit znova do školy, na fakultu. Byl takový jako ostřejší rozhovor s Pánem Bohem ohledně studia, že jsem si říkal, že už fakt nechci, že už ne. Ale na fakultu jsem nastoupil, také to bylo skvělé, bavilo mě to. Bylo to zase něco nového, než jsem studoval předtím. S některýma vyučujícíma jsme se hodně zpřátelili, jsou mi inspirací v osobním životě. Takže samozřejmě některé věci drhly. Pravidelný kolorit bylo, že jsem na konci srpna dělal v posledním možném termínu zkoušku z řečtiny. To bylo taková sranda, no, ale jinak to bylo hezké, jakože, že jsem si to i svým způsobem užíval.
0: Potom, jak už šlo do tuhého a byla dogmatika a církevní právo, morálka, už to bylo mnohem záživnější, ne, než ty začátky.
1: Dogmatiku jsme měli profesora Žáka, mimořádně skvělý profesor, jakože, že opravdu si ho velmi vážím. Jedno jeho kázání mám do dneška nahrané a sem tam si ho pustím. Opravdu fakt skvělý člověk. A opravdu ty předměty těch posledních ročníků jsou asi takové, už je to takové větší hraní, že ze začátku člověk vstupuje do té filozofie, do začátku teologie, tak jsou pro něho všechny termíny nové, takže se to tak jako musí učit. A potom na konci, když už tak jako v tom už umí hrát, tak se to učí daleko lépe. To je pravda, no, že ty poslední ročníky byly takové už takové zajímavější, ale samozřejmě nechci teďka kritizovat učitele, kteří nás učili v těch prvních ročnících naopak jako odvedli dobrou práci?
0: Můžu se zeptat na téma diplomové práce?
1: Můžete se zeptat. Zase to je taková moje velká bolístka, protože ač teda už mám vystudováno, tak diplomovou práci jsem stále neodevzdal. Takže to ještě budu muset nějak tento semestr dořešit. Tím, že jsem stavař, tak jsem chtěl něco stavebního zároveň. Na teologické fakultě jsou jiné vlastně zaměření, tak jsem se rozhodl, že budu psát o budově kněžského semináře v Olomouci, protože nejenom o té stavbě jako takové, což by asi neprošlo na teologické fakultě, ale spíše o historii vlastně toho, jak se z původně dominikánského kláštera stal kněžský seminář, jak se v těch dobách největší slávy postupně rozrůstal a jak se při úbytku povolání zase jako smršťuje a postupně bohoslovce nahrazují studenti. Tak o tom jsem nějak psal. Nicméně to bylo z toho důvodu, že když byl covid, tak moc nebylo co dělat, tak jsem si zapsal víc předmětů, že si urychlím studiu. Bylo to po dohodě s rektorem semináře a tak skutečně to tak jako bylo, že když byl covid, tak jsem seděl v knížkách a všechny zkoušky se mi povedlo udělat o rok dřív, včetně státnic. A nicméně diplomová práce, to je vždycky taková moje bolístka, že ty diplomky mi vždycky dělaly takový problém, nebo ty závěrečné práce. Tak to už mě vlastně otec biskup poslal do pastorace s tím, že budu učit náboženství a že určitě si najdu čas na psaní diplomky. Takže doteďka není úplně hotová, ale zvažuju, co dál, jak to nějak vést dál.

0: Na Proglasu posloucháte relaci Před kostelem. V ostravském studiu hovořím s kaplanem farnosti Místek Vojtěchem Buchtou. Po ukončení studia na teologické fakultě následuje první svěcení jáhenské. Vy jste byl svěcen v Opavě a byl jste sám na to jáhenské svěcení?
1: Ano, byl jsem svěcený sám. Sám jsem tam nebyl, byla tam plná konkatedrála. A bylo to takové radostné s tím, že tam vlastně byla moje rodina, přátelé. Já jsem během studia jezdil do jedné farnosti za Opavu, vlastně do dvou farností, do Stěbořic a do Hlavnice. To byla moje takzvaná mentorská farnost. Právě náš otec rektor měl takový projekt, že nás bohoslovce během celého studia posílal za jedním knězem, který nám dělal takového mentora. Trávili jsme u něho nějaký týden o prázdninách a nějaké víkendy přes celý rok. Bylo to skvělé, já jsem dostal přiděleného otce Klementa Rečla, tak jsem jezdil právě do Stěbořic a do Hlavnice a jsme se zpřátelili, takže přijeli taková velká výprava na svěcení do Opavy. Samozřejmě člověk by rád, aby tam bylo víc lidí, nemám rád, když tam jsem jenom sám, ale tak co se dalo dělat, no. Byl jsem tam sám svěcen.
0: No a následovalo první jáhenské místo ve které farnosti?
1: Ve farnosti Místek. Tam jsem poté zůstal. Upřímně jsem to nečekal, že budu poslán do Místku, protože tehda tam byl farářem otec Daniel Vícha, měl tam kaplana otce Václava Rilka. A já jsem viděl, že tam jsou oba dva shodou okolností. Pár týdnů před tím, než jsem tam byl poslán, tak jsem tam byl na návštěvě. Měli jsme tam s otcem Václavem nějaké jednání. Ale tím, že jsem věděl, že tam je kaplan, tak jsem si říkal, že tam asi nepůjdu, že mě nepošlou do farnosti, kde je kaplan, tak Místek jsem nečekal.
0: To znamená, měl jste faráře otce Víchu? Dobrá škola, ne? Mít otce Víchu farářem.
1: Za něho jsem byl upřímně velmi vděčný. Nicméně byl mým farářem jenom pár týdnů, poté vlastně byl převelen vlastně kousek odsaď na biskupství a přišel otec Kazimír Buba.
0: Berete to jako výhodu, že poté, co jste strávil rok v jáhenské službě, v té samé farnosti zůstanete jako kaplan, tak už jste znal lidi, už jste tam učil náboženství, jako jáhen oddával, pohřbíval. Už jste měl přehled, co ta farnost obnáší.
1: Byl jsem vděčný otci biskupovi, že mě tam nechal, protože opravdu Místek mám velmi rád. Jsem tam opravdu velmi vděčný za to, že mohu být právě tam. Je pravda, že za ten rok si člověk vytvoří některé vztahy, postupně poznává farnost a že kdybych byl přestěhován hned po jáhenském svěcení, takže vlastně znova se seznamovat, znova hledat, jak to tam vlastně chodí. Takže jsem rád, že jsem v Místku i z toho důvodu, že jsem tam mohl tak jako zakořenit.
0: Kdo nezná Místek, tak je to celkem živá farnost. Je to také děkanát, to znamená, otec Buba je děkan, má na starosti tedy celý místecký děkanát, tak hodně práce, tuším, pak zůstalo na kaplanovi?
1: Ono se stalo ještě to, že do Místku přišel, poté, co jsem byl vysvěcen na kněze, tak jsme se tam vystřídali de facto s otcem Václavem, kdy otec Václav nyní působí jako farář v Ostravě Zábřehu. A společně se mnou tam ještě přišel otec Jiří Filipec. Otec Jiří má nějaké zdravotní problémy a tak tam v podstatě tak jako na, nechci říct doléčení, ale že tam jsme jako kaplani dva. Otec Jiří je v podstatě plnohodnotný kaplan, dělá všechno to, co se po nás chce, takže máme tam takovou v podstatě pohodu, že jsme tam tři, takže je dost času na třeba domoví důchodců, můžeme právě více zastupovat kněze v děkanátu. Já si třeba teďka jsem si mohl o prázdninách dovolit být na spoustě táborů všude možně, že, kde mě zvali, nebo na různých akcích, nevím, centra pro rodiny. Takže to, kdybychom tam byli v menším počtu, tak by asi nešlo. tady tenhle ten stav je skvělý, že právě ten první můj kněžský rok jsem mohl prožít zároveň s otcem Bubou a zároveň se Jiřím, že jsme to měli takhle nastavené, že to bylo skvělé.
0: Já jsem se v katalogu diecéze dočetl, že jste kaplanem pro mládež. Takže nejenom děti, tábory, ale také mládež. Co to obnáší být v děkanátu kaplanem pro mládež?
1: Když jsem si přečetl svůj jmenovací dekret pro jakožto kaplana pro mládež, tak jsem se trošku zhrozil, protože z těch povinností tam je poměrně dost. A jde o to, že člověk se tak víc stará o nebo věnuje dorostu. Hlavně jsou děcka od, no děcka, mladí lidé od 15 do 25 nebo možná starší, ale tato věková skupina, snažím se pro ně spolu organizovat nějaké akce. Je dobré možná zmínit, že místek je skvělý v tom, že tam to funguje samo, v podstatě nezávisle na knězi, takže ta mládež si hodně věcí udělá sama, že po mně se chce vyloženě jenom nějaká duchovní podpora, což je skvělé, za to jsem fakt taky vděčný, že tam to funguje, že tam nemusím nic tlačit, že naopak tam stačí dávat prostor a ono si to kvete a roste tak, jak potřebuje. Například teďka v pátek jsme měli takovou zahajovací akci pro ty, kdo chtěli přijít. To jsme na farní zahradě uspořádali chvály. To bylo moc hezké. Měli jsme otevřenou zahradu, takže lidé chodili kolem a dívali se, co se tam vlastně děje. Jsem rád, že v místku je taková skvělá parta animátorů, že si to jako vzali za své a že tím žijou. Opravdu, že to nestojí na mě, že opravdu jenom mohu nechávat věci plynout a jen tak podporovat. Samozřejmě mezi povinnosti kaplana pro mládež patří nějak spolu organizovat věci diecéze, například biskup, což je setkání mládeže s otcem biskupem. V příštím roce proběhne zde v Ostravě celostátní setkání mládeže, tak na tom už také spolupracujeme. Teďka o víkendu jsme měli setkání ještě s dalšími kněžími, co mají na starosti mládež ve svých děkanátech. Taky to bylo mimořádně konstruktivní, podnětné. Tak té práce je taky dost, ale ono se tak nějak vždycky objeví nebo vykvete to, co by měl člověk dělat.

0: otče Vojtěchu, hovoříme o farnosti Místek, o děkanátu Místek. Lidé většinou mají toto město spojeno jako Frýdek Místek. Ale Místek je zvlášť děkanát, Frýdek je zvlášť děkanát. Místek je farnost, Frýdek je farnost. Spolupracujete navzájem, když jste jedno město a dva děkanáty, dvě farnosti, ta spolupráce tam určitě je.
1: Ano, tak pro neznalé místních poměrů, tak je potřeba vysvětlit, že skutečně to pochází z historie, že to dlouhou dobu byly dva státy dokonce. Vlastně člověk si řekne jedno město rozdělené řekou, na jednom břehu Morava, na druhém Slezsko. Ty farnosti jsou rozdělené i z toho důvodu, že farnost Frýdek spravují redemptoristé, zatímco farnost Místek je pod klasickou diecézní správou. Nicméně snažíme se o spolupráci. Před prázdninama právě mládežníci z Frýdku pořádali vždycky festival na faře ve Frýdku. Nicméně fara se opravovala, taky uspořádali tento festival u nás v Místku, takže skutečně ta spolupráce nějakým způsobem roste. Když máme tříkrálový průvod, tak se jde z Místku do Frýdku nebo naopak. Opravdu snažíme se nějak propojovat tyto dvě farnosti. Samozřejmě většina lidí to nerozlišuje jako Frýdek Místek. Ti místní, co znají nejenom v Místku, ale i ve Frýdku, tak to častokrát důsledně rozlišují, když často si z toho děláme srandu, že takové místní půdky, že to je spíš někdy pro zábavu už teďka.
0: A oče Vojtěchu, co vám v místecké farnosti působí obzvláště radost?
1: Těch věcí je spousta. Nicméně, kdybych měl vypíchnout takovou opravdu jednu, jako top, tak tam je společenství. Není to čistě společenství farnosti Místek, ale právě jsou tam lidé z Frýdku, ale i z širšího okolí, někteří z Ostravy. Jmenuje se to společenství Abel. A to mám moc rád, že to je společenství, které vlastně nestojí na mě, že si tam mohu přijít v úvozovkách, jak chci, že ještě do nedávné doby jsem neměl žádnou funkci, roli a že jsem tam opravdu mohl tak jako duchovně zrelaxovat, že jsem nemusel nic organizovat, že opravdu to bylo společenství, ve kterém jsem opravdu mohl jako kněz čerpat, že tam jsou lidé, kteří jsou velmi aktivní a kteří opravdu mají Boha a církev na prvním místě a to je radost takové lidi spotkávat a opravdu jako kněz mám z toho společenství velkou radost, že jim opravdu velmi povznáší a pozbuzuje.
0: Oče Vojtěchu, tak vy jste inženýr stavař. Stále ve vás probíhá ještě taková ta profesionální deformace, že přijdete k nějakému kostelu a řeknete si, tak tady bych to chtěl opravit střechu, tady fasádu, tady okna. Vidíte to i z té stavařské profese pořád? A chápete to jako výhodu, že přijdete do kostela a budete vědět, co je třeba opravit, zachránit?
1: Ano, mám to. Vejdu do kostela a všímám si. Nedávno se mi stalo to, že jsem, tuším, že to bylo na Hostýně. Já jsem totiž chvíli předtím řešil právě jeden kostel, který se postupně rozjížděl, tak se tak stahoval. Tak jsem byl na Hostýně, byla tam zrovna, probíhala mše svaté, já jsem tam byl jako poutník. A tak jsem se díval po těch klenbách a tak jsem si říkal, že by to že vlastně ty klenby, aby se to nerozjíždělo, takže že jsem si představoval ten svorník, který tak nějak drží. A zrovna v tu dobu se četlo to čtení z listu tuším Kolosanům, kde zaznělo, láska je svorník dokonalosti. Tak to ve mě tak zarezonovalo, že to opravdu se sešlo s tím, že jsem opravdu přemýšlel o svorníku, který ty klenby drží dohromady. Když přijdu někam, tak první si tak dost často všímám, co padá, co by se dalo udělat v jednom kostelíku, ve kterém sloužím ve Svěrnově. Tam je taková zpovědní místnost a tam je zlínající vlhkost ze spoda a vždycky z toho chutí si v té spovědnice vzít nějaké kladívko a osekat to a pak to nějak nahodit nějakou novou omítku, aby tam neopadávalo, takže pořád to tak jako nějak ve mně je. Ale snažím se to krotit, že samozřejmě kněz není od toho, aby opravoval kostely. Já to klidně dělat budu, že mě to baví, já si přitom dokonce odpočnu. ale dost často lidi mi to připomínali, že jo, když máš tu stavařinu vystudovanou, takže můžeš opravovat. A já si říkám, jo, klidně opravovat kostely budu, ale jako kněz bych měl asi dělat spíš něco jiného, vzhledem k tomu, že nás kněží není úplně na rozdávání. Samozřejmě využívám to někdy s tím, že vezmu pár lidí a děláme nějaké opravy například na faře v Radvanicích, ale to beru spíš jako pastorační prostředek, kdy ta práce tak hezky spojuje. Když lidé společně něco tvoří, tak jsou daleko víc otevřenější a lépe se s nima povídá při práci, takže když potřebuju s nějakými lidmi něco pořešit, tak si je vezmu na faru do Radvanic a něco podnikáme.
0: Oče Vojtěchu, na závěr pořadu pozbuďte mladé muže, podobné jako vy, kteří třeba to boží volání i slyší, ale říkají si, a já už jsem na to starý, já už, jak depak, já bych šel znovu studovat někam teologii. Vy jste důkazem toho, že to jde?
1: Já mám vždycky před očima svého prastrýce, bratra mé babičky. On se rozhodoval taky pro kněžskou službu. Chtěl být saleziánem, nicméně byla 50. léta 20. století, takže mu to nebylo dovoleno. On předtím ještě musel překonat to, že byl nejstarší syn a jeho rodiče měli statek Grund na Vysočině, takže to měl převzít. Ale to se mu povedlo, dokonce i vzdělání se mu povedlo dodělat. Nicméně komunisté mu poté vystavili tvrdou stopku, tak mu jeho duchovní doprovázející vlastně doporučil, ať se ožení. Tak se oženil, shodou okolností si vzal slečnu v té době, která chtěla vstoupit do kláštera a také jí to nebylo dovoleno. Společně vychovali 3 děti. Krátce po revoluci byl jeden z prvních mužů, kteří se nechali vysvětit na trvalé jáhny. A opravdu, když jsem ho potkával, tak to jeho trvalé jáhenství bylo ne o tom, že se přetahoval s knězem o konvičky při mši svaté, ale opravdu tou službou žil. Velmi poctivě navštěvoval nemocné, chodil do domova důchodců. Já, když jsem právě nastupoval v místku, tak jsem měl tady tohleto hodně na paměti a tak jsem si říkal, že právě do toho půjdu taky s takovým nadšením, abych nedělal strejdový ostudu. Ale ten jeho příběh tím nekončí. On ovdověl, když mu bylo, tuším, 85, 86, a tak se domluvil s otcem biskupem a byl vysvěcen na kněze. A dlouhou dobu působil v jednom domově důchodců. Ten domov důchodců byl poměrně velký, bylo tam kolem 200 lidí, takže taková slušná farnost. A také pomáhal kněžím v okolních farnostech, se zástupy, se zpovídáním. Ten jeho příběh beru jako to, že nikdy není pozdě, že naopak Bůh si volá lidi pořád a že ty jeho cesty jsou opravdu nevysvětatelné.
0: Oče Vojtěchu, já vám moc děkuji za všechna vaše slova, za otevřené srdce posluchačům a do dalších kněžských let vám přeji hojnost Božího požehnání a stalou ochranu a pomoc Matky Boží Panny Marie a ať vás tady nadšení a smysl pro humor neopouští.
1: Moc děkuju za pozvání. Vám i všem posluchačům Radia Proglas přeju hojnost všech božích milostí.
0: Hostem dnešního pořadu byl pater Vojtěch Buchta, farní vikář z Místku. Od mikrofonu se loučí a při poslechu dalších pořadů Proglasu se naslyšenou těší redaktor Antonín Žonerčík.

Jsou plamen je krev, když povrch okoralí, setřeme svěcí loktem úzkosti. Nevěřte, nejste zdaleka tak malí, aby stín kalvárie k vám až nedostih a nepohladil vás

0: kamení v hlíně, v dřevě, v povětří.
1: Krátce před 6:00 večerní vám k poslechu nabízíme myšlenku na den. Kdo je v božích očích největší? Autorem Tamara Suchánková.

0: Učedníci se ptají Ježíše, kdo je v nebeském království největší. A Ježíš jejich představu o velikosti obrací. Neukáže na člověka mocného, vzdělaného nebo váženého. Ukáže na malé dítě. Jestliže znovu nebudete jako děti, jistě nevejdete do nebeského království. Neříká tím, že máme být naivní nebo nezodpovědní. Dítě je pro Ježíše obrazem člověka, který ví, že není soběstačný. Potřebuje druhé, dokáže přijímat, dokáže důvěřovat, umí se radovat s maličkostí. Ještě si nepotřebuje dokazovat svou hodnotu tím, že bude nad ostatními. A právě tady se evangelium velmi silně dotýká naší doby. Dnešní svět nás neustále přesvědčuje, že musíme být někým. Musíme něco dokázat, že nejsme dost dobří. Ježíš však říká, nemusíš být největší. Nemusíš všechny přesvědčit o své hodnotě, ani mít poslední slovo nebo být stále silný. Před Bohem máš hodnotu už proto, že jsi jeho dítě. To je možná jedna z nejtěžších věcí, kterou se dnes učíme přijmout. Zároveň říká, kdo se tedy poníží jako toto dítě, ten je v nebeském království největší. Pokora ale neznamená ponižovat se nebo si o sobě myslet, že za nic nestojí. Skutečná pokora znamená přijmout pravdu o sobě. Vím, že nejsem dokonalý, potřebuji Boha, potřebuji druhé lidi a zároveň vím, že jsem Bohem milován. To je velikost, kterou lidé často nevidí. Veliký člověk není ten, kdo vyčnívá nad ostatními, ale ten, kdo se dokáže sklonit k druhému. A pak přichází ještě náročnější vzkaz. Varujte se, abyste nikým z těchto nepatrných nepohrdali. Kdo jsou dnes ti nepatrní? Možná dítě, které ve třídě nikdo nechce do kolektivu? Možná starý člověk, který zůstává sám? Ten, kdo přišel o práci? Někdo, kdo se v životě dopustil chyb a společnost už nad ním udělala kříž? Možná člověk bez domova, kterého na ulici raději obejdeme? A nebo někdo, kdo je jiný než my a kterého je jednodušší odsoudit, než pochopit. A někdy může být tím nepatrným i člověk, kterého máme každý den vedle sebe. Manželka, manžel, rodič, dítě, kolega. Člověk, kterého už tolik známe, že přestáváme vnímat jeho hodnotu. Ježíš nás varuje před pohrdáním, protože to, co my považujeme za malé a bezvýznamné, může být v očích božích nesmírně vzácné. Každý člověk je před Bohem viděn, i ten, kterého si nikdo nevšímá, koho ostatní přehlížejí, i ten, kdo má pocit, že na něm nikomu nezáleží. Bůh se dívá a možná právě to je poselství, které dnes potřebujeme slyšet nejvíc. Bůh tě vidí. Vidí tvou radost i tvoji bolest. Vidí tvůj zápas, tvoje selhání i věci, o kterých nikdo jiný neví. A jeho pohled není pohledem odsouzení, ale pohledem milujícího otce. Největší je ten, kdo dokáže milovat a naučí se dívat na každého člověka božíma očima. Protože tam, kde my vidíme někoho malého, vidí Bůh své milované dítě.
1: S 18. hodinou vás zveme k přenosu mše svaté z kostela svatého Augustina v Brně. Celebruje pater Petr Vrbatský. Čísla písní 512 Bože před tvou velebností. K adoraci 704 Chvalte ústa a na závěr 870 Anděle Boží.

Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Milost a pokoj od Boha našeho Otce i od Pána Ježíše Krista, ať je s vámi se všemi. Vítám vás, sestry a bratři, ke slavení Eucharistie. Dnes si připomínáme památku andělů strážných, zároveň také slavíme první pátek v měsíci. Uslyšíme, že Ježíš nám dává za vzor malé dítě, a to především v jeho bezelstnosti a nekomplikovanosti. Tak i my jako děti uznejme svou závislost na Božím milosrdenství, protože bez něho jsme bez šance, a litujme svých hříchů. Smiluj se nad námi, Pane. Ukaž nám, Pane, své milosrdenství. Smiluj se nad námi, všemohoucí Bože, odpust nám hříchy a doveď nás do života věčného. Amen.

0: Modleme se. Bože, ty ve své nevýslovné prozřetelnosti posíláš své anděly, aby nás střeželi na všech našich cestách. Vyslyš naše prosby a dej, ať nás jejich pomoc vždycky chrání, abychom pod jejich vedením šťastně došli do věčné radosti. Skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, neboť on s tebou v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje po všechny věky věků.
1: Čtení z druhé knihy Mojžíšovi. Toto praví Hospodin. Hle, já posílám před tebou anděla, aby tě chránil na cestě a přivedl tě na místo, které jsem určil. Cti ho a poslouchej jeho hlas. Nebuď vůči němu spůrný, neboť neodpustí vaše věrolomnosti. Vždyť má v sobě moje jméno. Jestliže však budeš poslouchat jeho hlas a dělat všechno, co mluvím, budu nepřítelem tvých nepřátel a protivníkem tvých protivníků. Proto můj anděl půjde před tebou. Slyšeli jsme slovo Boží.
2: Bohu.

0: Pán s vámi.
1: I s tebou.
0: Slova svatého evangelia podle Matouše. Učedníci přišli k Ježíšovi s otázkou, kdo je vlastně v nebeském království největší. Tu zavolal dítě, postavil ho před ně a řekl, amen, pravím vám, jestliže znovu nebudete jako děti, jistě nevejdete do nebeského království. Kdo se tedy poníží jako toto dítě, ten je v nebeském království největší. A kdo přijme jedno takové dítě kvůli mně, mne přijímá. Varujte se, abyste nikým z těchto nepatrných nepohrdali. Říkám vám, jejich andělé v nebi stále hledí na tvář mého nebeského Otce. Slyšeli jsme slovo Boží. Jestliže jeden slavný a zneuznaný český genius, jehož výročí v těchto dnech slavíme, napsal knihu Zbytečné otázky v kriminalistice, přičemž jedna z těch otázek zní, udělal jste to? Pak bychom mohli říct my, podle toho dnešního evangelia, že také existuje kniha Zbytečné otázky ve víře a jedna z nich zazněla na začátku evangelia. Kdo je vlastně v nebeském království největší? A všimněme si, že Ježíš velmi taktně, ale jednoznačně odmítá o takovém tématu vůbec hovořit a obrací pozornost učedníků k tomu, co je podstatné. V tomto případě vztah dítěte ke svému okolí. A říká, jestliže nebudete jako děti, nevejdete do nebeského království. Dítě je bezelstné, dítě nepovažuje za ponižující svou závislost na rodičích, dítě si nechá říct, dítě je otevřeno tomu, aby poznávalo život a vstupovalo do něho, tak jak je doprovázeno někým, kdo za něho má zodpovědnost. A tak i my máme přijmout tuto roli a vůči Božímu vedení být stejně poslušní a nekomplikovaní, jako jsou děti. Když navíc jsme doprovázeni, a to je podstata nebo obsah toho dnešního svátku, službou průvodců, těch, které nám Bůh posílá, aby nám pomáhali se správně zorientovat ve složitostech našeho života a naší doby. A v posledku ta památka andělů strážných také svědčí o velké pozornosti, kterou Bůh každému z nás věnuje. Každý z nás má svého anděla. Každý z nás stojí Bohu za to, aby mu věnoval zcela zvláštní osobní pozornost. Nejsme součástí žádné anonymní většiny, žádné sociální bubliny. Každý z nás stojí před Bohem sám za sebe. A každému z nás Bůh slibuje svou pomoc, své vedení. Pro každého z nás má své nástroje. Přijměme tedy povzbuzení toho dnešního svátku, abychom se tak radovali z těchto božích darů, jako malé děti, abychom tak byli odevzdáni důvěře, jako děti, které jsou si vědomi toho, že se o ně někdo stará. Ta radost andělů, kteří v nebi hledí na tvář našeho nebeského Otce, má být posléze i naší radostí. A dospějeme k ní, pokud se na cestě k Pánu necháme vést.

0: Bratři a sestry, Boží dobrota nás svěřila do ochrany andělů strážných. Učme se jim všechno svěřovat a s vděčností prosme Boha.
1: Bože, náš Otče, poskytuj církvi na přímluvu andělů strážných mocnou ochranu při hájení Božích práv na zemi.
2: Prosíme tě, vyslyš nás.
1: Pošli všem národům anděla míru.
2: Prosíme tě, vyslyš nás.
1: Chraň prostřednictvím svatých andělů mládež v mravně narušeném prostředí.
2: Prosíme tě, vyslyš nás.
1: Kéž umírající přijímají službu andělů, kteří je uvádějí k tvému soudu.
2: Prosíme tě, vyslyš nás.
0: Prosíme na úmysl této mše svaté, která je obětována za zemřelou rodinu Vrbkovu a Pospíšilovu. Bože náš nebeský Otče, děkujeme ti za anděle, tyto vzácné průvodce životem. Dej prosíme, abychom dovedli vždy dobře žít podle jejich vedení i povzbuzení a jednou k tobě bezpečně došli, neboť ty žiješ a vládneš na věky věků.

minha mão.

Modleme se, aby Bůh přijal oběť své církve, ať ji přijme ke své slávě a k spáse světa. Přijmi, Bože, naši účast na Kristově oběti a prostřednictvím svých svatých andělů nás chraň v každém nebezpečí, abychom ti mohli s jejich pomocí po celý život oddaně sloužit a jednou spolu s nimi konat službu před tvou tváří v blažené věčnosti. Skrze Krista našeho Pána. Pán s vámi, z hůru srdce. Vzdávejme díky Bohu našemu Otci. V pravdě je důstojná, spravedlivé, dobré a spasitelné, svatý Otče všemohoucí, věčný Bože, abychom tě skrze Krista vždycky chválili a oslavovali a abychom ti také děkovali, že nám posíláš své anděly. Neboť v nich se nám ukazuje tvá velikost a sláva a v nich oslavujeme tebe. A jejich skvělost a krása nám dává tušit, jak jsi nesmírný a jak všechno převyšuješ. A proto se připojujeme ke zpěvu andělů. Spolu s nimi tě chválíme a radostně voláme –

pravde jsi svatý Bože, jsi pramen všeho posvěcení. Proto prosíme, sešli rosu svého ducha také na tyto dary a posvěť je, ať se nám stanou tělem a krví našeho Pána Ježíše Krista. Neboť on, když se vydával na smrt, vzal při večeři chléb, vzdal ti díky, lámal, dával svým učedníkům a řekl, vezměte a jeste z toho všichni. Toto je moje tělo, které se za vás vydává.

Po večeři vzal také kalich, znovu ti vzdal díky, dal svým učedníkům a řekl, vezměte a pijte z něho všichni. Toto je kalich mé krve, která se prolévá za vás a za všechny na odpuštění hříchů. Toto je smlouva nová a věčná. To konejte na mou památku.

tajemství víry, kdykoliv jíme tento a kdykoliv pijeme tento kalich. A čekáme na tvůj příchod, Pane Ježíši Kriste. Proto konáme, Otče, památku smrti a vzkříšení tvého syna. Obětujeme ti chléb života a kalich spásy a vzdáváme díky za to, že smíme stát před tebou a můžeme ti sloužit. A v pokoře tě prosíme, ať nás všechny, kdo máme účast na těle a krvi Kristově, shromáždí a sjednotí Duch svatý. Pamatuj, Bože, na svou církev po celém světě, vetí k dokonalosti lásky, v jednotě s naším papežem Lvem, naším biskupem Pavlem a se všemi, kdo jsou pověřeni, aby v tvé církvi konali službu. Pamatuj také na naše bratry a sestry zesnulé v naději ve vzkříšení a na všechny, kdo zemřeli v tvém slitování. Přijmi je do svého světla, ať vidí tvou tvář. Smiluj se nad námi nade všemi. Dej nám věčný život ve společenství se svatou Panou a Bohorodičkou Marií, s jejím snoubencem svatým Josefem, s tvými apoštoly a se všemi spravedlivými od počátku světa. Ať tě s nimi chválíme a oslavujeme. Skrze tvého syna Ježíše Krista. Skrze něho a s ním a v něm je tvoje všechna čest a sláva, Bože, Otče všemohoucí, v jednotě Ducha svatého, po všechny věky věku. Podle Spasitelova příkazu a podle jeho božského učení odvažujeme se modlit.

0: Vysvoboď nás ode všeho zlého, Bože, a dej našim dnům svůj mír. Smiluj se nad námi a pomoz nám, ať se nikdy nedostaneme do otroctví hříchu. Ať žijeme v bezpečí před každým zmatkem a s nadějí očekáváme požehnaný příchod našeho Spasitele Ježíše Krista.
1: Neboť tvé je království.
0: Pane Ježíši Kriste, ty jsi řekl svým apoštolům, odkazuji vám pokoj, svůj pokoj vám dávám. Nehleď tedy na naše hříchy, ale na víru své církve a podle své vůle ji naplňuj pokojem a veď k jednotě, neboť ty žiješ a kraluješ na věky věků. Pokoj Páně, ať zůstává vždycky s vámi. Pozdravme se navzájem pozdravením pokojem.

Pane Ježíši Kriste, věřím, že jsi pravdivě a skutečně v nejsvětější svátosti přítomen jako Bůh a člověk. Věřím, že mě miluješ. Také já chci tebe dokonale milovat, ale co mohu, Pane, bez tebe? Ty jsi, Bože, má síla. Toužím po tobě. A protože tě právě nyní nepřijímám v oltářní svátosti, prosím, přijď ke mně duchovně a učiň si u mě příbytek. Pane, zůstaň se mnou a nedopusť, abych se od tebe odloučil.

Modleme se. Bože, ty nás sytíš chlebem věčného života, dej ať nám tento pokrm.

Krm poutníku nikdy nechybí a přikaž svým svatým andělům, aby vedli naše kroky cestou pokoje a spásy. Prosíme o to skrze Krista, našeho Pána.

Pohleď na srdce svého milovaného syna, shlédni na chvály a dosti učinění, které ti přináší za nás hříšníky. Usmysl a odpust nám.

Ježíši, vykupiteli lidského pokolení, shlédni na nás pokorně klečící před tvým oltářem. Jsme tvoji a tvoji chceme i zůstat, abychom se s tebou ještě vroucněji mohli spojit. Proto se dnes každý z nás dobrovolně zasvěcuje tvému srdci. Mnozí lidé tě dosud nepoznali, mnozí tvými přikázáními pohrdli a odmítli tě. Smiluj se nad nimi, dobrotivý Ježíši, a přitáhni je všechny na své svaté srdce. Buď, pane králem, nejen svých věrných, kteří tě nikdy neopustili, ale i marnotratných synů, aby se vrátili brzo do otcovského domu a nezhynuli hladem a bídou. Buď, pane králem, i těch, které od tebe oddělili mylné názory a rozkol. Povolej je k bezpečí pravdy a k jednotě víry, aby byl jeden ovčín a jeden pastýř. Daruj své církvi pokoj a svobodu, propůjč všem národům mír a jistotu. Ať ze všech končin země zaznívá jeden hlas. Sláva božskému srdci, které nám přineslo spásu. Jemu buď čest a chvála na věky. Amen.

0: Modleme se. Pane Ježíši Kriste, v obdivuhodné svátosti jsi nám zanechal památku na své umučení. Dej nám, prosíme, ať svatá tajemství tvého těla a k tvé krve uctíváme tak, abychom na sobě stále zakoušeli ovoce tvého vykoupení, neboť ty žiješ a kraluješ na věky věků.
1: Amen.

Bylo 19 hodin, posloucháte Proglas a od mikrofonu vás zdraví Josef Javůrek a nyní už vítám všechny kluky a holky, protože začíná večerní zíváček. Ten bude patřit pohádkám, tedy pohádce, písničkám, ale samozřejmě také modlitbě. Tak tedy, milé děti, zůstaňte s Proglasem.

Kamarád Krištof má pro Lucinku překvapení. Přivede opravdu zajímavého hosta a i když rodiče z toho nadšení nebudou, Lucinka ano.

0: K Borkovým majitelům bylo opravdu daleko. Už tenkrát, když dostali adresu, si Krištof prostudoval v plánku města cestu a pamatoval si ji dodnes, takže mohl jet rovnou. A protože bylo velmi málo věcí, které by se Krištofovi nepovedly, všechno mu vyšlo podle přání i tentokrát. Ještě za světla byl zpátky u Procházků, a to s vypůjčeným Borkem připevněným na řemínku. Může u vás zůstat až do zítřka, všechno jsem domluvil, hlásil vítězoslavně tetě Anně, která mu přišla otevřít a dívala se trochu vyjeveně. Boreček si každého pamatoval a každého měl rád. Chodil od jednoho k druhému, švihal ocasem, ukláněl se a frkal, zdravil po psím způsobu. Barborku, Lucii, tatínka i maminku. Jedině na Bubáka si netroufal. Nezapomněl, jak ho ten rozhněvaný skřítek zahnal do kouta a udržoval si k němu uctivý odstup. Přesto byl kocour Borkovým vpádem do domu velice pobouřený a roztrpčený. Aby se na ty nepořádky nemusel vůbec dívat, stáhl se dolů k babičce a nahoře ho skoro neviděli. Stejně ho tam nepostrádali. Borek zabydlel všechno a všude ho bylo plno. Byl to náramně společenský tvor. Vyskytoval se vždycky tam, kde bylo nejživěji. Vždycky uprostřed rodiny. U večeře, u snídaně, u oběda. Byla sobota, takže u stolu seděli všichni. Jen Borek stál. Narostl právě tolik, že si při tom stání mohl udělat pohodlí a položit svou těžkou hlavu na ubrus mezi talíře. Kdyby to byla vepřová hlava s citrónem v rypáku, neříkám nic. Ale do této bych zakrojil opravdu nerad, pravil tatínek. Děti se smály, ale maminka ne. Říkala, že psí čenich nepatří na čistý ubrus a odsunula ho ze stolu. Boreček se za to na ní nehněval. Aby ukázal, že není vůbec urážlivý, důkladně jí olízl přes obličej.
1: Ale fuj, co zas tohle bylo? Říká, že tě má rád?
0: Vysvětlila Lucie. Barušce od smíchu zaskočilo, takže jí museli bouchat do zádíček, aby se neudusila. Borek obešel stůl a posadil se vedle tatínka. Nespouštěl z něho upřený pohled. Vypadalo to, jako by mu počítal každé sousto. Já nemůžu jíst, když na mě takhle kouká. Cítím se trapně. Tatínek stáhl z vidličky knedlík nasáklý masovou šťávou a dal ho Borkovi do tlamy. Borek nebyl hltavec. Poodešel a položil mastné sousto na koberec, aby si je nejdřív prohlédl a očichal. No, hleďme, jaký je to opatrný pán. Zjišťuje, jestli ho nechci otrávit. Obdivuje se tatínek. Maminka zakryla oči dlaní, jakože to nechce vidět. Pak dala pejskovi sousto Barborka. Lucie mu podala kost, důkladně obalenou masem. Tu si Borek také položil na koberec a ještě ji přimáčkl tlapou, aby se mu lépe okusovala. Teď už to maminka nevydržela.
1: A kdo bude čistit všechny ty mastné fleky? Je to u nás horší než u divochů v pralese. Pes půjde okamžitě ven.
0: Vyvedla Borka na chodbu a zavřela za ním dveře. Boreček na ně začal škrábat.
1: Víš, jak je mu to líto?
0: Zastala se ho Lucie.
1: Však se tam za tu chvilku nezblázní. Člověka by ani najíst nenechal.
0: Odbyla ji maminka. Škrábání na dveře brzy ustalo. Bylo slyšet nějaké ťapání po linoleu a pak zvláštní klid. No vidá, jak dokáže být rozumný. Pochopil, že má dát pokoj, zalehl a spí. Pochválil psa tatínek. Mýlil se však, pes nezalehl a nespal. Sedět za dveřmi ho nebavilo a tak se šel porozhlédnout po bytě. Celé dopoledne tatínek pracoval, psal úvodní slovo k připravované výstavě, sestavoval katalog a vybíral do něho fotografie obrazů. Když ho zavolali k obědu, nezavřel za sebou dveře.
2: A tomu byl teď Boreček docela rád. V pracovně mu to připadalo daleko útulnější než na tmavé chodbě. A hlavně zábavnější. Těch papírků, co se tu válí, šustí pod nohama jako listí v parku. Akorát k jídlu, že to není. Borek rozžvíkal lejstro, okusil i fotku, ale nespolkl nic, všechno to zase vyplivl. Teprve když si pohrál, zalehl a spal. Jak pan doktor Procházka hned na začátku předvídal. A tak ho taky po obědě pan doktor našel.
1: Pro pána krále, co se to tady dělo?
2: Vykřikl zoufale, sotva vkročil do dveří. Celý rozechvělý začal sbírat pošlapané, zpřeházené papírky a fotky. Hlasitě přitom bědoval.
1: No všechna moje práce je zničená. No tady dokonce co si sežral, holomek jeden. Jestli já to vůbec dokážu dát znovu dohromady.
2: Borek už nespal. Stál a taky se díval na tu spoušť. Díval se rozpačitě a vrtěl ocasem. Boreček tatínkovi pomohl, jen co je pravda. Když se Lucie uprostřed noci probudila a šla si do kuchyně pro šťávu, protože dostala žízeň, slyšela, jak tam nahoře tatínek, chudák, ještě ťuká do stroje. Ten bude pracovat asi až do rána. Maminka, která dnes spala v obýváku vedle kuchyně, otevřela oči.
3: Potřebuješ něco, Lucinko? Ne, jenom jsem se přišla napít. A co dělá pes? Nebudí vás? Je hodný, spí pod stolem. Dobře, že si ho Krištof konečně zase odvede. Opravdu to s ním nebylo k vydržení. Ani ty mastné fleky z koberce nechtějí pustit.
2: Povzdychla si maminka. Lucie si taky vzdychla. Uznávala, že maminka má pravdu. Bylo jí líto táty, který si dosud nemohl jít lehnout, a zároveň věděla, že se jí stejně bude po pejskovi stýskat.

Pejsek Borek byl na návštěvě jen chvíli, ale maminka s tatínkem na něj asi budou vzpomínat dlouho. Ale Lucince to pomohlo a už zase může chodit do školy. Zítra uslyšíte, jak je překvapilo kočičí jaro. Z knihy Zuzany Novákové Mít svoje vlastní zvířátko vám četly Magda Hauserová a Dana Pilchová.

A nyní už vás, děti, zvu ke společné modlitbě. Začneme znamením kříže. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Pane Ježíši, chystám se společně s tebou uzavřít další den. Moc tě prosím o odpuštění toho, co nebylo dnes dobré. Ochraňuj mě prosím po celou noc a dej, abych se zítra mohl probudit do hezkého rána. Amen. A teď už vám, děti, přeji jen krásnou dobrou noc a posílám hezkou písničku.

jsme neměli zkus, ať už je den nebo noc, přijedem vám na pomoc. Jsme rychlý záchranný sbor, síly a odvahy vzor, sotva nás odradí vzdor.

internetové stránky Radia Proglas. Na čtyřech tematických profilech Slovo, Hudba, Junior a Zprávy nabízíme audioarchiv pořadů, program, zpravodajský servis, informace o hudbě různých žánrů, recenze a další. www.proglas.cz

Po desáté se v roce 2026 setkáváme u měsíčního přehledu hitparády World Music Charts Europe. Posloucháte-li tento pořad v premiéře 1. října 2026, pak platí, že právě dnes byl říjnový žebříček zveřejněn. Jedná se o hitparádu, která funguje od začátku 90. let. Sestavuje ji přes 40 rozhlasových publicistů z celé Evropy, včetně dvou českých zástupců. Našeho předního odborníka na World Music Petra Dorůžky, který v panelu zastupuje Český rozhlas, a mne za Proglas. Moje jméno je Milan Tesař a od roku 2020 jsem sekretářem nebo koordinátorem panelu, který žebříček sestavuje. Každý měsíc pro vás vybírám některé nahrávky z první dvacítky a kromě toho pro vás i tentokrát mám i jednu ochutnávku ze spodní části žebříčku. Porota tento měsíc hlasovala celkem pro 157 alb a já vybírám to, které skončilo na 36. místě. Jedná se o album Apuntalo souboru Orchestra Mambo International z anglického Leedsu. Skupina se věnuje afrokaribské hudbě. Její hudba stojí na výrazných rytmech, zborových odpovědích a výzvách k tanci. Typické je střídání zpěváka s orchestrem a postupné budování energie pomocí dechových nástrojů a perkusí. Kapela spojuje hudebníky z Británie s interprety pocházejícími z prostředí Havany, Caracasu a Bogoty. Výraznou osobností je venezuelský zpěvák Carlos Pachanga Peña, kterému je 72 let. Poslechneme si skladbu So Near, Yet So Far.

To byla tedy ukázka z 36. nejlepšího alba za měsíc říjen. Podle žebříčku World Music Charts Europe britská skupina Orchestra Mambo International z alba Apuntalo. Oficiálně se zveřejňuje pouze první dvacítka, ale já vám ještě prozradím, že těsně pod ní na 21. místě tentokrát skončila kubánská skupina Orquesta Acocan s albem America. Na 20. místě je nováček, duo Dobrila a Dorian ze Severní Makedonie a album Wind to Blow. Dvojice, která se letos představila na festivalu Maraton hudby Brno, spojuje prvky makedonské lidové hudby s elektronikou a improvizací. Dobrila pracuje s klasickým zpěvem a s hlasovými smyčkami, Dorian hraje na arabskou loutnu a používá elektroniku a další zvukové vrstvy. Vybírám píseň Stojné lé.

Tradičně dobře se v žebříčku světových alb daří Italům a i tentokrát máme v první 23 italská alba. Na 19. místo klesají z 13. akordeonista Riccardo Tesi a flétnista Paolo Zampini, který byl dlouhá léta spolupracovníkem slavného skladatele Ennia Morriconeho. Tesi a Zampini se znají už od doby dospívání, kdy je spojila společná vášeň pro progresivní rock a zejména pro skupinu Jethro Tull. Na novém albu Camero rok spojují prvky vážné hudby, rocku a world music. Poslechneme si skladbu Stevia.

dohráli italští hudebníci Riccardo Tesi a Paolo Zampini. V žebříčku World Music Charts Europe boduje i v říjnu několik zajímavých interpretů z Afriky. Je to například na 18. místě Gausu Sobra Kouyaté z Mali, který vstupuje do první dvacítky s novinkou Django Blues. Z třetího místa na 17. klesá vokální skupina Lalba z Korziky s albem Vivu. Z Francie, ale tentokrát z oblasti Okcitánie, pochází také duo Kokaňa, které je 16. s albem Flam Folklore. Maďarské duo Budapešme je s albem Makedonia na poprvé 15. Ze 4. místa na 14. klesají Obrázky zo Slovenska, album na pomezí vážné a lidové hudby v podání smyčcového Spektrum kvartetu a souboru Noga Band. 13. je album Our Freedom Must Be One britsko-afghánské formace Kefaya and Elaha Soror. A 12. je na poprvé finská skupina Melkutu Sparty a album Machty. Jedná se o trio, které kombinuje zvuk finského strunného nástroje kantele s elektronikou a tanečními rytmy. Při hře naživo skupina nepoužívá předem připravené tracky, ale všechny zvuky vznikají přímo během vystoupení díky neobvyklému nástrojovému obsazení a živému zpracování zvuku. Album Machty obsahuje pestrou škálu skladeb od zadumaných a téměř meditativních pasáží až po energické taneční kusy. Přitom kontrast mezi historickým nástrojem a současnou klubovou estetikou je jedním z hlavních principů alba. Pustíme si skladbu Oj, Emoseny.

Hitparádu World Music Charts Europe sestavují evropští rozhlasoví publicisté z nahrávek z celého světa. Pořadí najdete na webu www.dvojitvmce.de. Z 12. místa jsme poslouchali finskou skupinu Melkutus Party. 11. je výběr nahrávek ze západního Bengálska v Indii, Folks of Bengal. 10. je turecko-dánská zpěvačka Hilal Kaya s albem Symbol. A na 9. místo napoprvé postupuje portugalská dvojice Bandua s albem Bandua 2. Duo se zaměřuje na lidovou hudbu portugalské oblasti Beira Baixa, které obsahuje ještě prvky předkřesťanského a maurského osídlení dnešního Portugalska. Právě tato vrstevnatost je pro Banduu důležitým zdrojem inspirace. Jejich přístup lze chápat také jako osobní poctu krajině, odkud oba hudebníci pocházejí. I Bandua je formace, která vedle tradičních prvků pracuje s elektronikou. Vedle rytmických pasáží se na albu objevují atmosférické a spirituálně laděné plochy, takže nahrávka osciluje mezi taneční energií a soustředěnějším, téměř meditativním charakterem. Vybral jsem skladbu Flor do Rosário.

Tolik tedy portugalské duo Bandua z alba Bandua 2. Na 8. místě žebříčku World Music Charts Europe najdeme galicijského hráče na foukací harmoniku Marcose Coye a album Roncel. 7. je vítěz minulého kola smyčcové kvarteto New Era Quartet z italského Terstu a album bosenských písní Bridge to Sevda. Polské trio Tuleje vstupuje do žebříčku na 6. místě s albem Nagué přejašněňa. 5. je na poprvé irská zpěvačka Brona Slevin a album Rewilding. A 4. je duo, opět z Galicie, Germán Díaz a Benjamin Otero a album Otra strese canciones bonitas. Před námi je první trojka. Z 2. místa na 3. klesá skupina Officina Zoe z Itálie a album Mari e Marene. Skupina působí v jihoitalském regionu Apulie a hudebně vychází z tamní tradiční hudební formy pizzika. Spojuje ji však s rokem a s prvky středomořské, africké a blízkovýchodní hudby. Poslechneme si skladbu Pipinana.

Představujeme si evropskou hitparádu World Music za říjen 2026. Znovu připomínám, evropská je tím, že do ní hlasují výhradně evropští rozhlasoví publicisté, nicméně bodují v ní alba z celého světa, včetně mezinárodních projektů. Na druhé místo postupuje jako nováček King Ayisoba, jeden z nejvýraznějších představitelů současné hudby západoafrické Ghany. Jeho hlavním nástrojem je kologo, dvoustruná loutna vyrobená z tykve a potažená kozí kůží. Na albu Pure Confusion tento tradiční nástroj staví do centra hudby, která zároveň pracuje s elektronikou, programovanými rytmy a prvky dabu. Nahrávku produkoval britský producent Adrian Sherwood, zakladatel labelu On You Sound, známý díky propojování dabu s postpunkem, hiphopem a experimentální hudbou. Texty na albu se výrazně dotýkají společenských problémů současné Ghany. Úvodní skladba Property například pojednává o sporech kolem půdy a korupci, zatímco Bemba upozorňuje na nebezpečí skrývání nemoci ze strachu před společenským stigmatem. Vedle společenských témat je tedy na albu silně přítomná i osobní a také duchovní rovina. Nahrávku uzavírá bonusová skladba No Tradition, No Africa s hostujícím ghanským zpěvákem Rokim Davunim a právě ji si poslechneme.

Tolik tedy ukázka z nového alba ghanského hudebníka, který se říká King Ayisoba. V říjnu 2026 je to druhé místo žebříčku World Music Charts Europe. Budu rád, když mi dáte vědět, jak se vám tato hitparáda líbila a kdo vás v ní zaujal. Vítězem za říjen se stává istanbulská skupina Baba Zula se svým novým albem pojmenovaným římskou číslovkou 30. To odkazuje na 30 let existence skupiny a album skutečně působí jako ohlédnutí za touto dlouhou cestou. Produkce kapely stojí na propojení anatolských tradic s dabem, elektronikou, psychedelií a improvizací, přičemž hudba zůstává pevně spojena s Istanbulem a širším kulturním prostředím Turecka. Výrazným tématem alba je příroda a její ohrožení. Kapela dává prostor příběhům spojeným s krajinou, půdou, místními komunitami a ekologickými problémy. Skladba Hak Bitmes Güç Bite, kterou si poslechneme, vychází z konkrétních místních konfliktů kolem ničení přírody a těžebního průmyslu a hostuje v ní Hatice Kocalar, 75-letá žena z tureckého egejského regionu. Ještě dodám, že skupina Baba Zula vystoupí 10. října v Praze v Paláci Akropolis. Vítěznou kapelu říjnového World Music Charts Europe tedy můžete u nás vidět naživo. Od mikrofonu se loučí a naslyšenou příště se těší Milan Tesař. Zvuk měl na starosti Šimon Vítek.

前边站。

0: Za několik okamžiků Proglas přebírá zprávy Českého rozhlasu Plus.
1: Rozhlas Plus, zprávy.
2: Kvůli dlouhodobému podfinancování možná budou muset vysoké školy přijímat méně studentů. Španělští poslanci zamítli vládní návrh na zvýšení ochrany nájemníků. Hokejisté Třince vyhráli i 7. extraligový zápas v sezóně a vyrovnali rekord právě Litvínova. A zítra bude jasno, až skoro jasno, teploty až 24 stupňů.
1: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
2: Veřejné vysoké školy možná budou muset přijímat méně studentů, a to už v příštím roce. Na důsledek dlouhodobého podfinancování upozorňuje Česká konference rektorů, která se na tom opětovně shodla po dvoudenním zasedání. Kritický pak má být rok 2028, říká předseda konference a rektor Vysoké školy chemicko-technologické v Praze Milan Pospíšil.
3: Podle těch průzkumů je to zhruba 14 dní stará informace, takže meziročně jsme nabrali o 8% studentů nově zapsaných více, ale ty finanční prostředky, které nám narostly, jsou o 3%. Samozřejmě nemůže to být jedna ku jedné, ale to je méně jak polovina počtu studentů. To se někde projevit bohužel musí.
2: Ministr školství Robert Plaga za ANO dnes připomněl, že si je financování vědom a pro roky 2028 a 2029 už vyjednal zvýšení vždy o 1 miliardu korun. Rektoři ale potřebují navýšení o 3 miliardy ročně. Jednat o tom chtějí i s vládou. Justiční databáze a weby soudů jsou po několikadenním výpadku znovu plně dostupné. Ministerstvo spravedlnosti oznámilo, že technické potíže odstranilo. Výpadek zasáhl například databáze Infosoud a Infojednání nebo weby Nejvyššího správního soudu. Problémy podle ministerstva způsobila závada na hardwaru. Úřad zároveň připustil, že výpadek ukázal na dlouhodobý technologický dluh v IT infrastruktuře justice. Poslanci španělského parlamentu dnes zamítli dva vládní dekrety, které měly zvýšit ochranu nájemníků. Vláda premiéra Pedra Sancheze dekrety navrhla po nuceném vystěhování madridské seniorky z bytu, které vyvolalo masivní protesty po celé zemi. Vládní dekrety měly zajistit snadnější přístup k bydlení, cenově dostupnější nájmy nebo zastavit vystěhovávání z bytů. Dnešní hlasování je pro španělského premiéra velkým neúspěchem a tamní média spekulují o možnosti vyhlášení předčasných voleb. Demonstranti za lepší bytové podmínky zároveň plánují pokračovat v protestech. Pražský dopravní podnik vyhlásil soutěž o stavební firmu na novou stanici metra D Libuš. Měla by stát přes 3 miliardy a 750 milionů korun. Samotná stavba stanice by měla trvat zhruba 5 let, pokračuje mluvčí dopravního podniku Daniel Šabík.
4: Libuš bude hloubenou stanicí metra D s ostrovním nástupištěm a dvěma vestibuly. Bude orientována v severojižním směru a vedena podél Novodvorské ulice, zhruba od úrovně Cuřínovy ulice po obchodní centrum Obzor, respektive tramvajové zastávky Libuš.
2: Libuš by mohla být součástí prvního spuštěného úseku nové linky z Pankráce v roce 2032. Celá trasa metra D by měla fungovat od roku 2036.
5: Třineční hokejisté si v 7. kole pojistili první příčku tabulky Tipsport Extraligy a vyrovnali historicky nejúspěšnější vstup Litvínova do nového ročníku nejvyšší domácí soutěže. 7. výhru ze 7 úvodních zápasů oceláři zapsali právě proti severočeskému soupeři, kterého zdolali 3-2. Vítkovice pak podlehli Karlovým Varům 0-3. Stav a čas utkání Pardubice Plzeň doplní Otagu Twirt.
6: 10,5 minuty do konce třetí třetiny a Pardubice vedou nad Plzní 3-2. Jak to vypadá v souboji? Kladno, Hradec Králové, to ví Petr Kadeřábek.
7: Úplně stejně, 53. minuta, Kladno, Hradec Králové, 3-2. Duel Kometa Mladá Boleslav a David Nekvinda.
8: 55. minuta zápasu Kometa Brno Mladá Boleslav 2-2. Liberec hostí Olomouc, je u toho František Kuna.
9: Do konce třetí třetiny zbývá odhrát 11 minut. Liberec vede nad Olomoucí 2-0. Z Liberce František Kuna, Radiožurnál.
10: Chodec na D1 u Domašova a kolona před Šmejkalkou. Na dálnici D1 z Prahy do Brna zbystřete před sjezdem na Domašov. Na 167. kilometru na úrovni čerpací stanice 9 křížů hlásíte chodce.
11: U 9 křížů, přímo na úrovni 9 křížů, benzínky, jde o středovém pruhu.
10: Na dálnici D1 z Prahy do Brna stále počítejte s dlouhým zdržením. Před mostem Šmejkalka budete ze 14. kilometru popojíždět ve všech pruzích 40 minut. Na pražském okruhu z letiště na D1 čekejte překážku. Na 21. kilometru se v levém pruhu střetla 3 osobní vozidla. V koloně od sjezdu z D5 se zdržíte 10 minut. A na 16. z Mladé Boleslavy do Jičína dejte pozor za Horním Bouzovem. U Červenského Rybníku se střetlo auto s chodcem. Na místo jedou záchranáři a hasiči. V menší koloně od Mladé Boleslavy se zdržíte do 5 minut. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
1: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
2: Zítra čekáme jasno nebo skoro jasno, ráno hlavně na severozápadě Čech místy mlhy. Nejvyšší teploty 20 až 24 stupňů, na horách kolem 16, na Šumavě až 19 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
12: Zůstáváte na vlnách Proglasu.

když v motě její jádro v ní našel člověk ten správný cíl, nadechl se

začátek. Objeví se nám obrátek, když motěj její jádrovník našel člověk, ten správný cíl nadechl se. A zalícil. Anděle jsou

0: Masaryk, iritující a fascinující, včera, dnes i zítra. To je název sedmidílného cyklu, kterým nás bude provázet profesor Ctirad Václav Pospíšil. Nad životem a dílem prvního československého prezidenta se zamýšlí z pohledu teologa. Pořady jsou příspěvkem Radia Proglas ke stému výročí vzniku samostatného státu Československé republiky v roce 1918. Minule jsme hovořili o tom, jak Masaryk pojímal Boha, Ježíše Krista, a jaký měl vztah k církvi. V pátém pořadu nás bude zajímat, jak pan profesor chápal svůj životní příběh.
1: Snad se mi podařilo doložit, že ta Masarykova praxe implikuje ortodoxy. No a pan profesor nebyl dobrý teolog, dobová teologie nebyla na takové úrovni, aby to zvládla. Čili ve skutečnosti ten rozpor mezi ním a katolíky není tak vyhrocený, jak se zdá z hlediska těch výpovědí. A tady bych použil takovou myšlenku Johanna Sebastiana Bacha, že disonance jsou tím tvrdší, čím více se blíží harmonii. A to je přesné. Ty disonance jsou velmi ostré, jsou situačně podmíněné, ale když jdeme pod povrch toho vlnobytí, najednou zjišťujeme, že pan profesor Masaryk je nám nesmírně blízký, že to byl hluboce náboženský člověk a že s tím odstupem doby a taky katolická církev dozrála. Mezi tím jeho učením sociálním a sociálním učením církve by byl dneska téměř soulad. Nebo když on ve vídeňském parlamentu bojoval za to, aby výuka náboženství, aby nebylo to lidem vnucováno proti jejich svědomí. No kdo by to dneska po druhém vatikánském koncilu nepodepsal? Čili nemusíme se jako věřící Masaryka bát, to je jedna věc. A druhá věc, měli bychom si vážit toho, že to byl člověk náboženský, že měl hlubokou víru v Boha, že miloval Ježíše a že jeho život stál na důvěře v Boží prozřetelnost. To je fascinující. To je fascinující. A teď půjdeme stručně k tomu jeho životu a dílu. Můžeme si říct jenom to nejzákladnější. Jak Masaryk vnímal svůj životní příběh? Inu, poslouchejte, cituji. Zbožnost je zvláštní stav opravdovosti. Zbožnému člověku svět a život je jakoby klasickým dramatem, ale bez satyrské dohry. Klasické drama je právě původem i podstatou projevem náboženství. Život není fraška, není to komedie, není to tragédie, je to drama. Není nikdy bez velikosti, bez osudové logiky. Mít trochu humoru přitom neškodí. Jistě i Ježíš se usmíval, neboť v lásce je radost. Tohle je krásná myšlenka z Čepkových hovorů. Masaryk pojímal svůj život takhle a vnímal ho jako drama, které se odvíjí a v němž se tajuplně projevuje plán Boží prozřetelnosti. Ale když my ten život sledujeme, tak zjišťujeme, že to tak je. První období. Pan prezident se narodil 7. března 1850 v Odoníně. Jeho tatínek byl Slovák, jeho maminka byla Moravanka, původní její jméno bylo Kropáčková. Sloužila u pánů, no tak se naučila německy. No a byla to velmi zbožná paní. Ona ho přivedla k té hluboké zbožnosti. Teď bych si dovolil takovou drobnou odbočku. Prosím vás, já tomu říkám bulvární historiografie. Jo. Kdo je biologickým otcem pana profesora Masaryka? Že prý císař pan. Z hlediska významu té osoby, co udělal, jak myslel, je to otázka naprosto podružná. Navíc je to velmi nepravděpodobné, že by to byl František Josef I. A já se tím odmítám zabývat. Tak, Masaryk dostává jméno Tomáš a ne po apoštolovi, nýbrž po Tomáši Akvinském, budoucí filozof, nese jméno velikého církevního učitele. Všimněte si další věc. On je zakladatelem Československa a je geneticky Čechoslovák. Další věc, která člověka zarazí, on celý život se snažil připodobňovat Ježíšovi. Jo. Mimochodem, ti dva si byli psychologicky velmi podobní. Oba byli dominantní tvrdohlavci s obrovským sebevědomím. Ježíš jako člověk se narodil s psychickou výbavou mesiáše. Pan Masaryk se narodil s psychickou výbavou prezidenta. To prostě, když to sledujete, je to evidentní, ale ono to, jak si jsme schopni vnímat, až když se to drama naplní, až když známe jeho pointu. Dobře. Chodil do školy od první třídy německé, že? Ta jeho rodina byla víceméně, řekli bychom, hodně nízká střední vrstva. Čili nebyli úplně chudí, ale majetní rozhodně nebyli. Jeho rodiče vlastně sloužili. No a on se zcela vymykal té rodině. Shodou okolností působil nějakou dobu jako pomocný učitel a v pokročilejším věku 15 let se zase Masaryk v tom viděl řízení boží prozřetelnosti, dostává se do Brna na německé gymnázium. No a tam studoval s vynikajícím prospěchem. A co je zase zajímavé, dostává se, protože potřeboval se živit, byl starší, vynikající student, dostává se do rodiny pana Lemonnier. To byl policejní ředitel Němec, který v roce 1869 byl povýšen do šlechtického stavu a byl jaksi ustanoven policejním ředitelem v Brně. Měl synáčka, který byl neduživý a Masaryk se o něj staral a oni se ho velice oblíbili.
0: Jak se formovala osobnost našeho prvního prezidenta? Na Masarykův životní příběh nahlížíme opět z pohledu teologa.
1: Na rozhraní druhého, třetího ročníku Masaryk prožívá krizi. Dobře víme, že Masaryk nepochopil dobře, že víra dítěte nemůže zůstat člověku až do konce života, že jo? Tím musíme projít všichni. No a v té krizi on se najednou vzbouřil proti formalismu, že? Viděl spolužáky, kteří jdou ke zpovědi, dělají si z toho legraci a on řekl, v tomhle nejedu, že jo? A viděl, že profesoři nejsou věřící, ale vyžadují tady ten formalismus, čili on se tomu vzepřel, že jo? Odmítl jít ke svátostem. Jak sám později vypovídá, Matěj Procházka plakal, prosil ho, že jde o spásu jeho duše, aby ke zpovědi šel, nenutil ho. No a ta spoura potom po roce vyústila k jeho vyloučení z brněnského gymnázia. Jenomže, a to je zase, někdo řekne, tady zasahl císař pán vůbec ne. Někdo mnohem vyšší, Hospodin svojí prozřetelností. Pan Lemonnier byl povýšen na policejního ředitele ve Vídni. No, protože jeho syn si Tomáše oblíbil, no tak Tomáš šel s ním do Vídně. Pan Lemonnier se přimluvil a Masaryk, jisa vyhozen tedy z gymnázia v Brně, se dostal na nejprestižnější gymnázium v Rakousku, na akademické gymnázium ve Vídni. A tam bylo prostředí liberální a když nechtěl chodit ke svátostem, tak ho nechali být. Dostudoval, zapsal se na filozofickou fakultu. Tam se setkává s filozofem Brentánem, to je taky velice zajímavá postava. To byl katolický kněz, který opustil církev po vyhlášení dogmatu o papežské neomylnosti. Zůstal věřící, byl to člověk náboženský, ale byl jaksi zatrpklý vůči církvi, že? Brentán ho hodně ovlivnil. Dobře. Dostudoval, ale on vlastně všechno musel dělat v němčině. První literární jazyk byla němčina. Tak to vypadalo. Po určitých peripetiích obhajuje práci Platonova Nauka o duši. Jeho oblíbeným filozofem byl Platón. Takhle někoho to možná přivede k pousmání. Jeho doktorskou práci vedl profesor Zimmermann. Byl to zemský český vlastenec, Němec, že? A určitě to nebyl příbuzný Járy, že? Ale je to veselé, že pana profesora k doktorátu přivedl profesor Zimmermann. V té době Masaryk četl, studoval taky Marxovy spisy. A už tenkrát Marx se odmítal. On měl hluboké sociální cítění, ale Marx mu neseděl. Uvědomme si, že v té době ve Vídni žilo kolem 140 000 Čechů. A byla tam spousta studentů. No a

0: přeskočila jiskra a ona byla teda evangelička, jigenotka, později, myslím, se stala unitářkou. Ale byla to dáma s pevnými mravními zásadami a velice silná osobnost. Ti dva stejně staří byli, připadli do noty a zase je v tom prst prozřetelnosti. Potkává dámu Američanku a směruje ho to poprvé do Spojených států. Tam v roce 1918 se bude odehrávat hlavní jeho diplomatický a politický zápas o vznik Československa. A to tenkrát nikdo nemohl vědět, že jo. Dali si slovo, ona odjela do Ameriky, on odjel za ní, poprosil o ruku, starý pan Garrigue mu ji dal a on poprosil, jestli by jim nedali do začátku nějaký peníze a pan Garrigue jim zaplatil jenom lístek zpátky a řekl, že jim nic nedá. Tak úplně chudí přijeli do Vídně. No, Masaryk se živil, jak uměl, velmi brzy se jim narodilo první dítě a pracoval na habilitaci. On tíhnul k sociologii, on vlastně nebyl bytostně filozof. On byl praktik, ale sociologie tenkrát v Rakousku ještě neexistovala. No a tak mu řekli, hele, tohle nejde s tou sociologií, vyber si nějaký jiný téma. A mu říká, no já teda, mě teda tahne ta sebevražda, protože jako kluk jsem viděl, jak se jeden ten tatínkův kočí oběsil a se mnou to zatřáslo a napíše Dar Selbstmord německy. Tu knihu Dar Selbstmord, sebevražda, no tu by si měl přečíst každý český teolog a asi i kněz. Proč? Ta knížka je klíčová pro pochopení Masaryka. On tam zkoumá sociologicky, statisticky, čím je dán ten prudký nárůst sebevražednosti v průběhu 19. století. No a konstatuje, že to úzce souvisí se ztrátou nábožnosti. Zároveň, co nám tím říká? Že víra je fascinující strategie života. Co děláme my, když učíme teologii, děláme pastoraci? Snižujeme sebevražednost ve společnosti. Jeden kolega, když jsem mu to říkal tady na fakultě, mi namítl, no jo, ale psychologové říkají, že v kostelích je hodně jaksi neurotiků. Pak jsem to konzultoval s panem děkanem v Olomouci, psychologem, a on mu říká, no my na to máme velký výzkumný záměr a vychází nám, že ti usazení věřící, ti, kteří jsou pevní ve víře, tam neurotici nejsou. Mezi usazenými ateisty nebo těmi necírkevními taky ne. Nejvíc jich je u konvertitů. Já se domnívám, že člověk, který je psychicky labilnější, intuitivně hledá oporu v té víře, aby ho to chránilo před riziky, které sebou ta labilita nese. A tak řekněme, v kostelích je víc neurotiků než jinde, stejně jako v léčebnách je víc nemocných než jinde. Že? A víra není jenom pro zdravé, víra je i pro slabé a nemocné. Čili to rozhodně není argument proti tomu, co pan profesor říká. Ano, víra je mentalita života. Věřící člověk nestačí pochopitelně matriková příslušnost, ale opravdu věřící člověk sebevraždu neudělá, pokud mu nepřeskočí, že?
1: Na vlnách Proglasu posloucháte pátou část úvah profesora Ctirada Václava Pospíšila nad životem a dílem prvního československého prezidenta. Hledá odpovědi na to, jak Masaryk sám chápal svůj životní příběh. Jsme nyní v jeho univerzitním působení.
0: No a teď co se stalo? On obhájil tedy tu habilitaci 1881 a 1882 se v Praze otevírá Česká pražská univerzita. Ta Karlo Ferdinandova univerzita byla německá a najednou je česká a německá větev. Prosím vás, račte si uvědomit, a to je taky Masaryková myšlenka, politická nezávislost je až to poslední, co přichází. Nejdřív musíme být nezávislí jazykově, kulturně, ekonomicky, politicky, vzdělanostně. A pak může přijít ta politická nezávislost. V roce 1882 na Karlo Ferdinandově univerzitě

místě se začíná připravovat samostatnost Československa. 36 let práce a výchovy, 2 až 3 generace českých intelektuálů, bez nichž by Československo nemohlo existovat. A Masaryk je u toho od samého začátku. Přichází tedy do Prahy v roce 1882, no a začíná učit. Neměl to jednoduché. To je šílený paradox, my už jsme o tom hovořili. On je jediný, kdo studentům říká, náboženství není odbytá záležitost. Náboženská dimenze je zásadní. Bůh je zásadní, ale je necírkevní. Kolegové formálně třeba na nějakou tu celebraci zajdou, ale říkají studentům, náboženství je odbytá věc, tím se vůbec nezabývejte. Ti formální, téměř bezvěrci, církvi nevadili, ale hluboce věřící Masaryk vadil. Je to prazvláštní a já si říkám, že se to opakuje i v našich životech, víte? Jakmile chcete opravdu následovat Ježíše, tak jestliže Ježíš byl pronásledován, musíte být pronásledováni i vy. A církev je taky lidská organizace, tak k ní prostě patří, že ty Ježíšovce taky, mnozí asi vědí, o čem mluvím. Ale zase ti, které to postihne, si uvědomí, že to je normální, že to tak prostě musí být. Jo? A to světlo, pravé světlo, které přichází na svět skrze lidi, kteří chtějí zpřítomňovat svým životem Ježíše, nakonec ta temnota přemoct nemůže. Uvědomme si, že v těch letech se otevíralo Národní divadlo, že se hrála Má vlast na Žofíně, Masaryk viděl v kavárně Slávia Stařičkého Smetanu, ale neměl odvahu ho oslovit a tak dál, a tak dál. Jinak bychom si uvědomili, v jaké jsme době.

0: On to sám říká, Masaryk, že by býval chtěl raději katedru sociologie, ale ta tady nebyla. V Rakousku sociologie nebyla zavedena. On je vlastně první velký český sociolog a politolog. A přes tyhle brýle je potřeba pohlížet na jeho spisy. V roce 1883 začal vydávat periodikum Athenaeum. To byl vědecký, širokospektrálně tematicky pojatý časopis. Mimochodem, měla tam rubriku i teologie a přizvali šéfredaktora tehdejšího již zavedeného časopisu katolického duchovenstva Klementa Borového, ale on na to Athenaeum neměl moc čas. V této době Masaryk také přestoupil do evangelické církve. A takhle zase, víte, dneska ta ekumenická mentalita nám umožňuje, abychom viděli to krásné i na našich nekatolických bratřích. To jsou nádherné postavy. Ten pastor Císař z Valašska si s ním dopisoval a tak se nakonec dohodli, že přestoupí a teď on tam přijde do toho kostelíka a Císař tam na něj čeká, usmívá se. A když se Masaryk přestupuje, tak on mu řekne, a teď vyznáš víru tím, že budeš recitovat apoštolské vyznání víry. A Masarykovi se nechtělo, ale nic jiného mu nezbylo, musel to recitovat. On sám, jak si se evangelikem stál jenom formálně. On to přiznává, na bohoslužby moc nechodil, pak už vůbec. On říkal, já jako člověk náboženský jsem nechtěl zůstat sám a nechtěl jsem zůstat katolíkem. A myslím, že už jsme o tom hovořili, jak mu vytýkali evangelici, že nepřijímá božství Kristovo a že by měl být vyloučen. Je hezký, že ho nevyloučili, protože kdyby ho vyloučili, on by vlastně ztratil existenci. Kdyby neměl formálně konfesi nějakou, tak by nemohl učit na univerzitě. No a polovina 80. let rozhořil se veliký spor o rukopisy. O rukopisy královedvorský a zelenohorský. Takhle v pravost těch rukopisů v Rusku, v Polsku, v Německu, ve Francii nevěřil nikdo. No zase, je to typické. Masaryk k tomu přišel jak? Jeho kolega, lingvista Gebauer, počátkem roku 1886, v jedné studii v Athenaeu vyslovil pochybnosti o pravosti a že je to nutné přezkoumat. No, Gebauer byl vědec, ale byl to člověk, který by ten boj neunesl. A Masaryk kolegu v tom nechtěl nechat sám, tak se do toho pustil. On byl takový rytíř, že? Prostě, no, nenávist strašná. A tady se začíná taky projevovat jeho další talent. Detektiv. On si tím strašně zavařil. Ono ho to stálo i hodně peněz, protože definitivu profesuru si tím oddálil o 14 let. A tím přišel o spoustu peněz. Je to svízelné. Čili ta 80. léta bychom uzavřeli. Rád bych přečetl jednu myšlenku, která vypovídá o jeho poměru vlastně k českým otázkám. V roce 1890 napsal, malé státy a národy při tomto vývoji veleříší mají postavení nesnadné. Bylo tudíž přirozeno, že se státy takové spojovaly. Vznikaly federace, jako Švýcarsko, tak vzniklo i Rakousko. Malý stát nebo národ nemůže se dnes vymknout i organizaci člověčenstva. Musí naopak o ní spolu usilovat, protože jí nejlépe zabezpečenou má svou individualitu. Organizace, řekli jsme, není mechanická uniformace a není na světě té moci, která by zničit dovedla národ sebemenší, jestliže tento pracuje pro ideály člověčenstva. Konec citace. Já to říkám z toho důvodu, abychom si uvědomili, že Masaryk byl neustále rakouský loajalista. On jel v linii takzvaného austroslavismu, že my jako malý národ to velké Rakousko potřebujeme a ono by nás mělo chránit před německou rozpínavostí a germanizací. A tady bych dodal, Rakousko ano, ale ne za jakoukoliv cenu. Čili až v roce 1914-15 dospívá k tomu, že to prostě nejde, že to Rakousko má zoufalou zahraniční politiku, příliš orientovanou na Německo a špatnou vnitřní politiku a že se reformovat nedá. Asi se zase budu opakovat, ale důležité věci je třeba říct víckrát. Masarykův poměr k Rakousku, ta jeho loajalita, to, že potřebujeme někde být zakotveni, to je vlastně model jak se máme chovat k Evropské unii. Evropská unie, ano, ale ne jakákoliv a ne za každou cenu. Jako on se snažil o reformu Rakouska, my se musíme snažit o to, aby se věci v Evropské unii posouvaly k pro nás lepším poměrům, ale rozhodně nějaké radikální odcházení není na místě. To by nám pan prezident zakladatel určitě potvrdil.
1: V příštím šestém pořadu se opět budeme věnovat životnímu příběhu prvního československého prezidenta. Cyklus Masaryk iritující a fascinující, včera, dnes i zítra, pro Radio Proglas uvádí profesor dogmatiky Ctirad Václav Pospíšil. Pořady připravila Jana Beránková, vyrobilo Studio Christian Praha.

tváře mý zmáčený, zmáčený. Stačí chvilku jen, víš, připadám si strašně sám, ztracený, ztracený. Kolem naší lodi, lásko, širej oceán, vysokánský vlny se k nám blíží ze všech stran.

0: Laudetur Jesus Christus. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pátek 2. října.
1: Milí posluchači, dnes vám přinášíme záznam včerejší modlitby růžence, kterou se modlil svatý otec s přibližně tisícovkou dětí, které do Vatikánu dorazily v doprovodu svých rodin.
0: Dále se ohlédneme za ohlasem cesty papeže Lva do Francie.
1: V závěru pořadu uslyšíte krátký přehled zpráv. Přejeme příjemný poslech.
0: Ve čtvrtek 1. října večer se ve vatikánských zahradách u Lurdské jeskyně shromáždilo několik set dětí v doprovodu rodičů. Spolu s papežem se děti a jejich rodiny modlili růženec za mír a jednotu. K této modlitební iniciativě s názvem Milion dětí se modlí růženec se připojili děti z celého světa. Modlitební setkání ve Vatikánu pomohla uspořádat organizace Pomoc pro církev v nouzi a účastnili se ho děti původem z Argentíny, Brazílie, Itálie, Německa, Pákistánu, Portugalska, Sýrie, Švýcarska a Ukrajiny. Papež Lev s dětmi navázal velmi bezprostřední dialog.
1: Jsem opravdu velice rád, že jsem tu s vámi. A vy, děti, povězte mi, jste rádi, že jste tady? To mě těší. A zvláště proto, že tento večer jsme se sešli, abychom strávili čas ve společnosti dvou osob, které nás mají rády více nežli kdokoliv jiný. Víte, kdo to je? Ježíš. A kdo ještě? A Maria. Jsou to Pán Ježíš a jeho maminka, Panna Maria, kteří nás nikdy neopouštějí a vždycky jsou nám na blízku.
0: Jak řekl papež Lev, dnes večer prosíme o zvláštní dárek, o mír pro všechny děti světa a především pro ty, které žijí tam, kde je právě válka. Svatý otec pak dětem vyložil, co je to růženec.
2: Santo Rosario, che una preghiera semplice.
1: Je to jednoduchá modlitba, kterou mohou říkat všichni. Už jsme na znamení lásky přinesli růže. Zakrátko zažehneme svítilny a pak budeme myslet na Ježíše v určitých důležitých okamžicích jeho života. V nichž tolika lidem přinesl světlo a pokoj. Když byl pokřtěn v řece Jordánu, když proměnil vodu ve víno na svatbě v Káně, když ohlašoval své království, když ukázal svou slávu nahoře Tábor a když nám ve večeřadle při poslední večeři odkázal Eucharistii. To jsou chvíle, ve kterých nám věnoval úžasné a nezapomenutelné dary. Proto mu chceme poděkovat.
0: Svatý otec pak připomněl, že v této modlitbě nejsou děti sami.
1: Na celém světě se milion dětí modlí spolu s námi. Milion. Jen si to představte. 50 milionů zdravas Maria stoupá k nebi ze všech končin světa a ve všech jazycích země s prosbou o pokoj a mír. Spojují se v jeden jediný obrovský růženec, který obejme a propojí všechny světadíly, rasy a národy naší planety.
0: Řekl papež Lev před modlitbou růžence ve vatikánských zahradách ve čtvrtek 1. října. Papež, Francie a křesťanské kořeny, které nezemřely. Tak nadepsala svůj komentář k cestě papeže Lva 14. do Francie naše frankofonní kolegyně Dorota Abdelmula Vjet. Význam návštěvy Lva 14. ve Francii nelze shrnout do statistik ani do jednotlivých citátů z promluv a kázání. 4 dny, které svatý otec strávil s nejstarší dcerou církve, představují pestrý obraz slov, gest a znaků, které společně ukazují, že nad scénou se víra znovu rodí díky hluboce zakořeněným, ale stále živým kořenům a že se Francie může znovu stát božím majákem v Evropě, řečeno metaforou, kterou se popisuje katedrála v Metách. Když ve své první promluvě v Elizejském paláci Lev XIV. Poukázal na francouzské duchovní, kulturní, intelektuální, umělecké a misijní bohatství, které dnes vyzařuje do celého světa, jakoby předznamenal to, čeho jsme měli být svědky v následujících dnech, kdy detaily jednotlivých oslav a lidé, kteří se na nich podíleli, připomněli, za jak mnoho vděčí církev a křesťanský svět Francii. Jsou to mimo jiné svatí a blahoslavení, na které se vzpomínalo během mládežnické modlitební vigílie v Saint-Denis. Mariánská zjevení z 19. století, která na mapě Francie rýsují písmeno M a vyzařují do celého světa. Katolický skauting, pastorační péče o nemocné, nová hnutí a společenství, včetně ekumenických. Obnova liturgické hudby a náboženských písní, inspirovaná mimo jiné jednoduchostí a polyfonií zpěvů steze. Seznam je dlouhý a tato církev, v níž se krása gotických katedrál snoubí s moderními způsoby evangelizace, připomíná otce rodiny z Evangelia, který ze svého pokladu vytahuje věci staré i nové. Moto papežské návštěvy, na které sám Lev XIV. Odkazoval ve svých 15 promluvách, zaznělo v těchto dnech na mnoho různých způsobů. Počínaje tím zásadním, týkajícím se nezcizitelného práva každého člověka na důstojný život od početí až do smrti. Papež o tom hovořil jak v souvislosti s mírem, který má být trvalý a nesmí být pouhým zastavením válečného krvácení, tak v souvislosti s předpisy, které připouštějí odebírání života těm nejslabším. Ne všechno, co je legální, je morálně správné, řekl papež v Lourdech nemocným a těm, kteří je doprovázejí. A těžko nevztáhnout tato slova na nedávnou legalizaci eutanázie ve Francii. Motto Lva XIV. Však mělo i další významy. Pro mladé lidi, z nichž desítky tisíc ve Francii žádají o křest, je jedním z podnětů k zahájení duchovního hledání právě touha po skutečném životě. Zklamáni chybami svých rodičů, dojati smrtí blízkého člověka nebo svědectvím svých vrstevníků, kteří se nestydí za svou víru v Boha, si sami začali klást otázku, kde hledat radost a hloubku vlastního života. Papež, ve kterém mnozí viděli otce a autentického průvodce, je s láskou a bez moralizování povzbuzoval ke konkrétní a náročné cestě svatosti, aby i oni, i svět kolem nich měli život. A jejich překvapivě bouřlivý potlesk, když se Lev XIV. Na Stade de France obrátil k těm, kteří cítí povolání následovat Ježíše cestou kněžství nebo zasvěceného života, naznačuje, že možná, abychom použili další evangelní metaforu, mnoho mladých katolíků ve Francii dnes prožívá svůj skrytý život v Nazaretě, který se brzy projeví s novou silou. Návštěva Lva XIV. Ve Francii vzbudila větší zájem médií než předchozí papežské poutě. A proto, jakkoliv impozantní počty účastníků, 800 tisíc jen na mši svaté na náměstí svornosti v Paříži, neodrážejí skutečný rozsah dopadu těchto událostí. Mši svatou, kterou papež v sobotu celebroval, vysílalo živě 6 hlavních televizních kanálů, což je bezprecedentní. A to nepočítáme rozhlasové stanice a online přenosy. Internet v těchto dnech zaplavila videa, která ukazují, že papežská návštěva v zemi, kde většina obyvatel dnes není praktikujícími katolíky, v sobě skrývala obrovský evangelizační potenciál. Ať už jde o muslimy, kteří s nadšením komentují katolíky zpovídající se na elizejských polích a prosí Boha o pomoc, aby se stali lepšími lidmi, nebo o komentátory světské rozhlasové stanice, kteří s dojetím vysvětlují, že adorace je čas, kdy každý může prostřednictvím zpěvu hovořit s Bohem. Tyto příklady bychom snad mohli považovat jen za anekdoty, nebýt skutečnosti, že jich jsou tisíce. Francouzská církev byla v těchto dnech posílena zážitkem společenství a setkání s papežem. A také tím, že nikoli prostřednictvím politických prohlášení, ale v praxi připomněla skutečnou definici sekulárního státu, která nespočívá v nekonfesnosti, ale ve svobodě vyznávat víru, kterou stát nevnucuje ani nepotlačuje, jak rovněž připomněl papež v jedné ze svých promluv. Čas ukáže, jaké to přinese plody.
1: Umění nebylo nikdy pro církev druhořadé. Dokáže totiž zviditelnit to, co je neviditelné, a vyjádřit touhy lidského srdce, které hledá pravdu a Boha, řekl Lev XIV. Při audienci pro umělce, pozvané do Vatikánu Dikasteriem pro kulturu a vzdělávání.
0: Umění chrání velké otázky lidského srdce, někdy podobné výkřiku, častěji však šepotu, a umožňuje je slyšet, vidět a sdílet. Lev XIV. Se odvolal na slavná slova svatého Augustína. Naše srdce je neklidné, dokud nespočine v tobě. Je to, jak poznamenal, nesmrtelné svědectví o neklidu lidského srdce, hledajícího pravdu. Umění, je-li autentické, řekl papež, je oživováno tímto neklidem. Proto pro církev nebylo nikdy něčím druhořadým, ale zásadním místem naslouchání, kde lze poznat touhy a rány lidstva, jeho touhu po kráse, spravedlnosti a míru, jeho hledání smyslu. Papež také poznamenal, že dnes je naléhavé jasně rozlišovat mezi uměním, které je dílem člověka, a výtvory umělé inteligence, generovanými na základě milionů obrazů vytvořených jinými. Mezi díly člověka a umělé inteligence existuje ontologický rozdíl, nikoli pouze estetický. Algoritmům chybí jiskra lidskosti, a kultura a umění, jsou-li autentické, tuto jiskru chrání. Na závěr Lev XIV. Ujistil, že církev si váží umělců a chce s nimi spolupracovat, aby společně chránili velkolepé lidství, které nám bylo svěřeno.
1: Další zprávy. V rámci apoštolátu modlitby Světové sítě modliteb s papežem zve Lev XIV. V měsíci říjnu k prosbám za péči o duševní zdraví. S papežem se v tomto období modleme, aby byla v celé církvi dostupná péče o mentální zdraví a aby byla překonána stigmatizace a diskriminace lidí s psychickým onemocněním. V současnosti se každý sedmý člověk na světě potýká s psychickými potížemi, poruchami či onemocněním. Často je musí snášet v tichu a osamocení, poznamenán stigmatizací a vyloučením ze společnosti. Proto papež Lev XIV. Stanovil jako modlitební úmysl pro letošní říjen péči o duševní zdraví. Prostřednictvím Světové sítě modlitby s papežem zve svatý otec všechny křesťany i všechny lidi dobré vůle k prosbám o to, aby se církev stala otevřeným domem, schopným přijímat bez odsuzování a bez odvrhování každého, kdo čelí potížím s duševním zdravím.
0: Generální sekretariát synody zveřejnil závěrečnou zprávu synodální komise pro kanonické právo. Komise, zřízená pro potřeby synody po dohodě s dikastériem pro legislativní texty, pracovala na podkladech ze synodálního procesu z let 2021 až 2024 a z příspěvků odborníků celého světa. Dokument vysvětluje, jak lze teologické a ekleziologické poznatky převést do kanonických norem, které se mají postupně implementovat do platné legislativy. Synodální proces neruší rozhodovací pravomoc biskupa ani papeže, ale začleňuje do rozhodování přínos celého božího lidu, čímž úkonům vedení dává skutečně komunitní charakter.
1: Od mikrofonu se loučí
0: Johana Bronková
1: a David Válka.
0: Laudetur Jesus Christus.

0: Bylo 21 hodin, posloucháte Proglas. Nyní už vás zveme do společenství modlitby večerních chval. Spolu se mnou se budou modlit
1: Lenka,
2: Michala
3: a Jakub.

0: Nejprve si připravíme příslušné stránky z breviáře. Dnes máme památku svatých andělů strážných. Všechny texty budou z památky na straně 1732 v novějším vydání, 1732 nebo 1537 ve starším vydání, 1537. Bože, pospěš mi na pomoc.
1: Slyš naše volání.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen. Aleluja. Vám, o svatí andělové, o předůstojní tvorové, chválu vzdáváme, vaši slávu s důstojností, vaši k nám lásku s vděčností připomínáme.
1: Před trůnem Božím stojíme, na tvář jeho vždy patříte, sladkým kocháním, vám lze v Bohu se kochati, svatý, svatý, vždy zpívati, s věčným plesáním.
0: Vy nás vždy opatrujete a laskavě zbavujete od všech neštěstí, vy k dobrému vzbuzujete, cestu nám ukazujete, k věčnému štěstí.
1: O svatí Boží anděle, naši laskaví přátelé, vší chvály hodní, až budeme umírati a před trůnem Páne státi, buďte přítomní. Hospodinův anděl se utábořil jako ochránce kolem těch, kdo Hospodina ctí a vysvobodil je.
0: Ustavičně chci velebit Hospodina, vždy bude v mých ústech jeho chvála.
1: V Hospodinu nechce chlubí moji duše, ať to slyší pokorní a radují se.
0: Velebte se mnou Hospodina, oslavujeme spolu jeho jméno.
1: Hledal jsem Hospodina a vyslyšel mě, vysvobodil mě ze všech mých obav.
0: Pohleďte k němu, ať se rozveselíte, vaše tvář se nemusí zardívat hanbou.
1: Hle, ubožák zavolal a Hospodin slyšel, pomohl mu ve všech jeho strastech.
0: Jak ochránce se utábořil Hospodinův anděl kolem těch, kdo Hospodina ctí a vysvobodil je.
1: Okuste a vyste, jak je Hospodin dobrý, blaze člověku, který se k němu utíká.
0: Bojte se Hospodina, jeho svatí, těm, kdo se ho bojí, nic nechybí.
1: Mocní strádají a hynou hlady, nic nechybí těm, kdo hledají Hospodina.
0: Sláva Otci i Synu, i Duchu Svatému,
1: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Hospodinův anděl se utábořil jako ochránce kolem těch, kdo Hospodina ctí a vysvobodil je.
1: Hospodinův anděl mě chrání na všech mých cestách.
0: Pojďte, synové, a slyšte mě. Naučím vás bát se Hospodina.
1: Miluje, kdo život, přeje si dny štěstí.
0: Zdržuj svůj jazyk od zlého, své rty od falešných slov.
1: Chraň se zlého a čiň dobré, hledej pokoj a usiluj o něj.
0: Hospodinovi oči hledí na spravedlivé, k jejich volání se kloní jeho sluch.
1: Hospodinův hněv stíhá ty, kdo páchají zlo, aby vyhladil ze země vzpomínku na ně.
0: Spravedliví volali a Hospodin slyšel, vysvobodil je z každé jejich tísně.
1: Blízko je Hospodin těm, kdo mají zkroušené srdce, na duchu zlomené zachraňuje.
0: Spravedlivý mívá mnoho soužení, Hospodin však ho ze všech vyprostí.
1: Chrání všechny jeho kosti, ani jedna z nich nebude zlomena.
0: Zloba uštve bezbožníka k smrti, kdo nenávidí spravedlivého, budou potrestáni.
1: Hospodin zachraňuje duši svých služebníků, nebudou pikat, kdo se k němu utíkají.
0: Sláva Otci i Synu, i Duchu Svatému,
1: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen. Hospodinův anděl mě chrání na všech mých cestách. Velepte Hospodina, všechny jeho zástupy, jeho služebníci, kteří plníte jeho vůli.
0: Děkujeme ti, Pane Bože Vševládný, který jsi a který jsi byl,
1: že jsi převzal svou velikou moc a ujal se z vlády.
0: Pohané se rozzuřili, ale tu přišel tvůj hněv a čas soudit mrtvé.
1: Dát odměnu tvým služebníkům, prorokům a věřícím a těm, kdo se tě bojí, malým i velkým.
0: A zahubit ty, kdo hubili zemi.
1: Od nynějška patří vítězství, moc a královská vláda našemu Bohu a panování jeho pomazanému.
0: Neboť byl svržen žalobník našich bratří, který na ně žaloval před naším Bohem ve dne v noci.
1: Oni nad ním zvítězili beránkovou krví a slovem svého svědectví.
0: Protože nemilovali svůj život natolik, že by se zalekli smrti.
1: Proto se veselte nebesa a vy, kteří v nich přebýváte.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
1: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen. Velepte Hospodina, všechny jeho zástupy, jeho služebníci, kteří plníte jeho vůli.
0: Přišel anděl a postavil se k oltáři. V ruce měl zlatou kadidelnici a bylo mu dáno mnoho kadidla, aby je položil s modlitbami všech věřících na zlatý oltář před trůnem. Z kadidelnice v andělově ruce vystoupil před Boha kadidlový kouř z modliteb věřících.

0: Bůh vydal svým andělům příkaz, aby tě střežili na všech tvých cestách.
1: Bůh vydal svým andělům příkaz, aby tě střežili na všech tvých cestách.
0: Na svých rukou tě ponesou,
1: aby tě střežili na všech tvých cestách.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
1: Bůh vydal svým andělům příkaz, aby tě střežili na všech tvých cestách. Jejich andělé stále hledí na tvář mého nebeského Otce.
0: Velebí má duše Hospodina
1: a můj duch jásá v Bohu mém spasiteli, neboť zhlédl na svou nepatrnou služebnici.
0: Od této chvíle mě budou blahoslavit všechna pokolení,
1: že mi učinil veliké věci ten, který je mocný, jeho jméno je svaté.
0: A jeho milosrdenství trvá od pokolení do pokolení k těm, kdo se ho bojí.
1: Mocně zasáhl svým ramenem, rozptýlil ty, kdo v srdci smýšlejí pyšně.
0: Mocné si sadil z trůnu a ponížené povýšil,
1: hladové nasytil dobrými věcmi a bohaté propustil s prázdnou.
0: Ujal se svého služebníka Izraele, pamatoval na své milosrdenství,
1: jak slíbil našim předkům, Abrahamovi a jeho potomkům na věky.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
1: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Jejich andělé stále hledí na tvář mého nebeského Otce. Bůh se ujímá svého lidu a svěřuje nás svým svatým andělům, proto s vděčností volejme.
1: S anděli zpíváme píseň o tvé slávě. Bože, ty posíláš své anděly, aby zjevovali tvou moc a velikost.
0: Dej nám sílu, abychom i my s jejich pomocí zvěstovali lidem tvé veliké skutky.
1: Tvoji andělé tě v nebi bez přestání chválí.
0: Dej, ať i na zemi zaznívá v církvi radostná ozvěna jejich chvalospěvu.
1: Ty jsi přikázal svým andělům, aby chránili tvé služebníky na jejich cestách.
0: Dej všem šťastný návrat do jejich domovů.
1: Prostřednictvím svých andělů mluvíš svému lidu o pokoji.
0: Dej, ať všechny národy i ti, kteří jim vládnou, poznávají tvou vůli a veď jejich myšlenky i činy k spravedlnosti a míru.
1: Až pošleš anděli, aby zhromáždili tvé vyvolené ze všech končin světa,
0: přijmi do společnosti svatých i naše zemřelé.
1: S anděli zpíváme píseň o tvé slávě.
0: Ve společenství se všemi, kdo vyznávají Kristovo jméno, pomodleme se modlitbu, kterou nám odkázal Pán Ježíš.
1: Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům, a neuveď nás pokušení, ale zbav nás od zlého.
0: Bože, ty ve své nevýslovné prozřetelnosti posíláš své anděly, aby nás střežili na všech našich cestách. Vyslyš naše prosby a dej, ať nás jejich pomoc vždycky chrání, abychom pod jejich vedením šťastně došli do věčné radosti. Skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, neboť on s tebou v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje po všechny věky věků.
1: Amen. Amen.
0: Dej nám, Bože, své požehnání, chraň nás všeho zlého a doveď nás do věčného života.
1: Amen. Amen.

Bylo 21 hodin a 13 minut. Já vás nyní na Proglasu zvu do společenství modlitby růžence. Dnes se budeme modlit růženec bolestný. Přednostně zveme ty, kteří ještě dosud nevolali, a také připomenu číslo, na které budete moci za malou chvíli volat. A to zní takto 739 850 345. 739 850 345.

Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. V úvodu modlitby vám nabízíme chvíli ztišení, v níž můžete Bohu předložit své úmysly.

Věřím v Boha, Otce všemohoucího, stvořitele nebe i země, i v Ježíše Krista, Syna Jeho jediného, Pána našeho, jenž se počal z Ducha Svatého, narodil se z Marie Panny, trpěl pod Poncijem Pilátem, ukřižován umřel i pohřben jest, sestoupil do pekel, třetího dne vstal z mrtvých, vstoupil na nebesa, sedí po pravici Boha, Otce všemohoucího, odtud přijde soudit živé i mrtvé. Věřím v Ducha Svatého, svatou církev obecnou, společenství svatých, odpuštění hříchů, vzkříšení těla a život věčný. Amen. Otče náš, jenž si na nebesích, posvěť se jméno Tvé. Přijď království Tvé, buď vůle Tvá, jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš ve zdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen. Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, v kterého věříme. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen. Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, v kterého doufáme. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen. Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, kterého milujeme. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen. Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.

0: První desátek bolestného růžence se s námi pomodlí paní Marie.
1: Dobrý večer, chvála Kristu a paní Marii. Prosila bych se s vámi tento desátek pomodlit za všechny své drahé zemřelé a za spásu jejich duši, za boží požehnání, ochranu paní Marie, dar zdraví, pro rodiny svých dětí, pro manžela, pro švagrovou a celou její rodinu. Otče náš, jen si na nebesích, posvěť se jméno tvé, přijď v království tvé, buď vůle tvá, jako v nebi, tak i na zemi.
0: Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.
1: Zdravás Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který se pro nás krví potil.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravás Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který se pro nás krví potil.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravás Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který se pro nás krví potil.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravás Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který se pro nás krví potil.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravás Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který se pro nás krví potil.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravás Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který se pro nás krví potil.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravás Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který se pro nás krví potil.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravás Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který se pro nás krví potil.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravás Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který se pro nás krví potil.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravás Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který se pro nás krví potil.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Sláva Bohu Otci i Synu i Duchu Svatému.
0: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
1: Pane Ježíši, odpusť nám naše hříchy, uchraň nás z pekelného ohně, přiveď do nebe všechny duše, zvláště ty, které tvého milosrdenství nejvíce potřebují. Královno míru, pokoje a rodin, oroduj za nás. Děkuji všem, kdo se se mnou modlili, děkuji vám všem v proglase a s Pánem Bohem dobrou noc.
0: S Pánem Bohem dobrou noc.

0: Druhý desátek bolestného růžence se s námi pomodlí paní Marie. Dobrý večer.
1: Ano, děkuji. Já bych prosila se pomodlit a poděkovat za uzdravení mého zetě, který byl odvezený do nemocnice a už se vrátil domů. A za dar víry pro všechny vnuky a moje pravnučky. A za jejich jako pro vás, aby jich Pán ochraňoval a Duchem Svatým provázel. Otče náš, jenž si na nebesích, posvěcej jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá, jako v nebi, tak i na zemi.
0: Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusti nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.
1: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami, a požehnaný je plod života Tvého, Ježíš, který byl pro nás bičován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami, a požehnaný je plod života Tvého, Ježíš, který byl pro nás bičován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami, a požehnaný je plod života Tvého, Ježíš, který byl pro nás bičován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami, a požehnaný je plod života Tvého, Ježíš, který byl pro nás bičován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami, a požehnaný je plod života Tvého, Ježíš, který byl pro nás bičován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami, a požehnaný je plod života Tvého, Ježíš, který byl pro nás bičován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami, a požehnaný je plod života Tvého, Ježíš, který byl pro nás bičován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami, a požehnaný je plod života Tvého, Ježíš, který byl pro nás bičován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami, a požehnaný je plod života Tvého, Ježíš, který byl pro nás bičován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami, a požehnaný je plod

0: Děkuji vám mnohokrát, že jsem se dovolala. A prosím ještě za mír ve světě, ještě bych toho měla více na srdci, ale prosím a věřím teda, že pán tady těmto všem pomůže a přeji vám pěknou službu a moc vám děkuji, jsem vaše členka, moc děkuji za vaše, jako, že to rádio Proglas, že tak se můžeme s vámi spojit. Děkuji pěkně a dobrou noc s pánem Bohem.
1: Já vám také moc děkuji, dobrou noc a s pánem Bohem.

0: Třetí desátek se s námi pomodlí paní Věra. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, chvála Krista, paně Marii. Já bych vás chtěla všechny moc poprosit, abyste se mnou pomodlili za obrácení té mojí dcery, aby byly vztahy v rodině normální, aby skončily hádky v rodině, aby pro boží pomoc a ochranu pro vnoučata a za duše očisty, za které se nikdo nemodlí, a aby se politici dohodli, aby nebyly války a na úmysl svatého otce. Oče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi.
0: Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusti nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.
1: Zdráva Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnána ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který byl trním korunován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdráva Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnána ty mezi ženami a požehnaný je plod života tvého Ježíš, který byl trním korunován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdráva Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnána ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který byl trním korunován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdráva Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnána ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který byl trním korunován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdráva Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnána ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který byl trním korunován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdráva Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnána ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který byl trním korunován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdráva Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnána ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který byl trním korunován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdráva Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnána ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který byl trním korunován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdráva Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnána ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který byl trním korunován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdráva Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnána ty mezi

0: ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který bude trním korunován.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdráva Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnána ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který byl trním korunován.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdráva Maria, milosti plná, Pán stáda Otci i Synu i Duchu Svatému.
1: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Pane Ježíši, odpusť nám naše hříchy, uchraň nás z pekelného ohně a přiveď do nebe všechny duše, zvláště ty, které tvého milosrdenství nejvíce potřebují. Moc krát vám děkuji, že jste se se mnou pomodlili. Přeju vám pěkný večer a požehnanou dobrou noc a vám, pane hlasateli, taky pěkný večer a dobrou noc.
1: Pěkný večer a dobrou noc.
0: S Pánem Bohem.
1: S Pánem Bohem.

0: Čtvrtý desátek bolestného růžence se s námi pomodlí paní Marie. Dobrý večer.
1: Dobrý večer. Tento desátek bych chtěla pomodlit za celou naši rodinu, za nemocné, které máme, o které moc prosíme, aby je Pán Bůh, je-li to jeho vůle, aby je ho vlastně, nebo je to jeden, aby ho uzdravil. A další věci, které potřebujeme, také od Pána Boha si vyprosit. Otče náš, jenci na nebesích, posvěce jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá jako v nebi, tak i na zemi.
0: Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusti nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.
1: Zdravost Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který za nás nesl těžký kříž.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravost Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který pro nás nesl těžký kříž.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravost Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který pro nás nesl těžký kříž.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravost Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který pro nás nesl těžký kříž.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravost Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který pro nás nesl těžký kříž.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který pro nás nesl těžký kříž.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který pro nás nesl těžký kříž.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který pro nás nesl těžký kříž.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který pro nás nesl těžký kříž.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který pro nás nesl těžký kříž.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
0: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
1: Pane Ježíši, odpusť nám naše hříchy, uchraň nás z pekelného ohně, přiveď do nebe všechny duše, které se k Tobě utíkají. Děkuji Vám mnohokrát za to, že jsem se mohla pomodlit.
0: Já Vám dobrou také noc. Moc děkuji. Dobrou noc.
1: S Pánem Bohem.
0: S Pánem Bohem.

0: Pátý desátek bolestného růžence se s námi pomodlí paní Božena. Dobrý večer.
1: Dobrý večer. Prosím vám bych všechny, kdo se se mnou budou modlit, aby se se mnou pomodlili za mého zemřelého manžela, za jeho zemřelé dva sourozence, za kněze, kněžský dorost, za mír ve světě a za požehnání naší rodině. Otče náš, jen si na nebesích, posvěd se jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá jako v nebi, tak i na zemi.
0: Chléb náš ve zdejší dej nám dnes a odpusti nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům, a neuveď nás pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.
1: Zdravás Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný je plod života Tvého, Ježíš, který za nás byl ukřižován.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravás Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný je plod života Tvého, Ježíš, který za nás ukřižován byl.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravás Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný je plod života Tvého, Ježíš, který za nás ukřižován byl.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravás Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný je plod života Tvého, Ježíš, který za nás ukřižován byl.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravás Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný je plod života Tvého, Ježíš, který za nás ukřižován byl.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravás Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný je plod života Tvého, Ježíš, který za nás ukřižován byl.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravás Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný je plod života Tvého, Ježíš, který za nás ukřižován byl.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravás Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný je plod života Tvého, Ježíš, který za nás ukřižován byl.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravás Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný je plod života Tvého, Ježíš, který za nás ukřižován byl.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravás Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný je plod života Tvého, Ježíš, který za nás ukřižován byl.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Sláva Bohu Otci i Synu i Duchu Svatému,
0: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
1: Pane Ježíši, odpusť nám naše hříchy, uchraň nás z pekelného ohně, přiveď do nebe všechny duše, zvláště ty, které Tvého milosrdenství nejvíce potřebují. Zdravás Královno, Matko milosrdenství, živote sladkosti a naděje naše, buď zdravá, Tobě voláme vyhnaní synové Evy, tobě vzdycháme lkajíce a platíce a v tomto slzavém údolí, protož rodovnice naše, obrať k nám své milosrdné oči a Ježíše, který je požehnaný plod života tvého, Ježíš. Modleme se, Bože, tvůj jednorozený syn, nám svým životem smrti a zmrtvých stání získal věčnou spásu. Dej nám prosíme, když posvatném růženci, blahoslavené Panny Marie, o těchto tajemstvích rozjímáme, ať také podle nich žijeme.
0: A dosáhneme toho, co slibují. Skrze Krista, našeho Pána.
1: Amen. Děkuji pěkně, že jste se mnou modlili a s Pánem Bohem dobrou noc.
0: S Pánem Bohem dobrou noc. A přidáme modlitbu na úmysl svatého Otce. Pod ochranu tvou se utíkáme, svatá Boží Rodičko. Neodmítej naše prosby v našich potřebách, ale ode všeho nebezpečí vysvoboď nás vždycky. Panoslavná a požehnaná, paní naše, prostřednice naše, orodovnice naše, u syna nám smilování vypros, synu svému nás doporuč, k synu svému nás doprovoď. Amen. Ještě jednou děkuji všem, co se s námi dnes modlili. Růženec zakončíme znamením kříže. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen.

0: Pracovní příležitosti na Proglasu.
1: Hledáme nového člena týmu na pozici fundraiser pro Radio Proglas na pětinový až poloviční úvazek. Nabízíme práci v Brně i na home office. Máte-li zájem, pište na personálie@proglas.cz.

0: internetové stránky Rádia Proglas. Audioarchiv pořadů, program, internetové vysílání, zpravodajský servis, denně nové informace o hudbě různých žánrů, recenze, přehled vysílaných skladeb a další. www.proglas.cz. Konec hlášení.
1: Bylo 22 hodin a na Proglasu začíná repríza pořadu Čtení na pokračování, ve kterém otevíráme knihu vzpomínek Benedikta Holoty s názvem Nebyl jsem hrdina. Čte sám její autor.
2: Mezi populární bratry patřil také Toněk Krutílek Salesián. Byl známý nejen svou šikovností, s jakou lezl po ramenech jeřábů a mazal příslušná místa, ale také nenapodobitelnou ochotou. Asi to byla jeho nemoc, protože jednou jsem ho o něco prosil. Toníku, já bych potřeboval, a než jsem stačil doříct co, Toník zaševelil, ano, rád a zmysel. Vrátil se asi za 2 hodiny s omluvou. Scháněl jsem, ale nesehnal jsem. Z té Toníkovy ochoty jsem tenkrát potřeboval notný kus. Měl jsem se od něho čemu učit. I když jsme chodili všichni v pracovním oblečení, přece bylo na první pohled zřejmé, do jakého řádu kdo patří. Bratr jezuita šel po koruně hráze jako ve vojenském útvaru. Raz, dva, pravá, levá. Benediktín, ten se prozradil tím, že každý jeho krok i pohyb byly noblesní jako při liturgii. Salesián, ten zase takřka poskakoval tanečním krokem, protože měl radost z pohybu. Bazilián šel po dvoře nebo po koruně hráze plaše, pohroužený v mlčení, jako by se byl právě vrátil z pouštní samoty. Redemptoristé, ti, co se s námi rozmluvali mnohými slovy velmi srdečně a mile, protože jsou učeni pro lidová kázání. A my, františkáni, když jsme šli po koruně, slídili jsme očima, kdybychom zahlédli na stromě nějaké hnízdo ptáka, na obloze rybičku ve vodě, kvítek tařice na skalní trhlině. Dokonce jsem jednou viděl i krásného dudka, jak poletoval na pasece. Jeden rok byla tuhá zima. Nad zamrzlým přítokem Klíšavy poletovali 2 liňáčci. Marně jsme přemýšleli, jak je nakrmit, když potok byl celý zamrzlý. Za několik dnů jsme je našli vedle sebe ležet zmrzlé. Při vší rozdílnosti spiritualit, jedno jsme ale měli všichni společné. Radost, že nás Pán povolal ke svědectví víry. Oblíbenou a populární postavou Klíčovy byl také Salesián bratr Mojmír Deml. Byl svou povahou sloupem ohně. Pracoval také v údržbě jako já, s jezuitou, jméno už mi vypadlo z paměti. Ten byl zase vtělená mírnost. Říkali si navzájem karisime, to znamená nejdražší. Bratr Mojmír jednou opravoval silniční válec. Když byl hotov, šel ho vyzkoušet. Byly to stroje, dnes bychom mohli říci předpotopní. O rychlosti se zasouvali nemožným mechanismem a když Mojmír mašinku opravil, tak ji nastartoval a jel. Jenže si neuvědomil, že ten silniční válec má malý rate, malou ředitelnost, malý takový rozchod. Po několika metrech viděl, že se jeho sentinel valí přímo na ošetřovnu. Ta byla ze dřeva. chtěl zastavit a ustrnul. Nešlo to. Nevěděl, jak se to zastavuje. Vší silu zatočil stranou, jenže to zasajel do vývaru. Odpadu vody z přehrady. Stočil stroj opět na druhou stranu. Bylo to zoufalé. Podlehl zmatku a začal křičet: zastřelte tu potvoru pode mnou, zastřelte ji! A nakonec zmizel ve dřevěné budově depa. Stálo tam asi 5 odstavených strojů. Nárazem na odstavené mašinky se motor udusil a obluda se zastavila. Chvilku bylo hrobové ticho. Nevěděli jsme, co je s Vojmírem. Skončil v útrobách depa. Do toho zakoupěl Vojmírův spolupracovník: Karizimku, žijete, žijete! Vojmír díky bohu žil. Za několik dnů Vojmír s touhle příšerou válcoval přístupovou silnici. Když jsme šli s Vítkem Slavíčkem z práce, dohnali jsme Vojmíra na tom jeho sentinelu a každý z jedné strany jsme žadonili: Vojmíre, svezte mě, Vojmíre, svezte mě. Vítek z jedné strany, já z druhé strany: Vojmíre, svezte mě. A Vojmír se zlobil. Abychom si z něho nedělali blázny. Kamenou drži dopravoval na mašince také školský bratr Uhelik, další bratrská postava z Klíčavy, který si velmi zakládal o tom, že má nejrychlejší mašinku na přehled. Jezdila rychlostí, tak jak si to na hodinkách změřil, od jednoho elektrického sloupu ke druhému za 6 vteřin. Říkali jsme mu Pirát kolejí, ale mašinku jsme měli v depu každou chvilku. Cesta z dolních baráků na pracoviště byla dost dlouhá. Někteří bratři si tedy opatřili kola, šetřili si nohy. Vojmír měl na kole zdravotní vysoká řidítka, takže seděl na svém kole jako na trůnu. Namaloval jsem ho, jak na něm na tom kole jede, a položil jsem mu karikaturu na stůl v jeho světnici dříve, než se vrátil. Byl jsem ve vedlejší místnosti a poslouchal jsem, co se bude dít. Vojmír rázně vkročil a když viděl obrázek, ulevil si. Mezek, já ty študovaný hodin hlavy nemám rád. A přece jsme se měli rádi. Byli jsme stále dobrými bratry, psali jsme si až do poslední doby, než Vojmír odešel na věčnost. Myslím si, že bratři Salesiáni měli v Vojmírovi velikou bratrskou osobnost. Z našich bratří byli na Klíčově klerik bratr Emil a bratři laici Akurs a Alfons Čentéš. Bratr Akurs byl také výraznou postavou Klíčavy. Byl starší než my a dělal drobnou práci na dvoře, udržoval pořádek a byl svou řečností pojítkem mezi bratřími. Později přišel také náš bratr Leonard. Také na krátkou dobu se k nám přidružil Chryzostom, ale ten potom onemocněl nádorem na mozku. Po velmi těžké operaci za nějaký měsíc zemřel. Mám schovaný jeho poslední lístek, který mi psal, ale už ho nebylo možno odeslat. Je z něho patrná jeho bezmocnost. Ten lístek jsem dostal od jeho maminky. Nakonec docela ochrnul. Všechno vnímal, ale vyjadřovat se mohl jen pohybem očních víček, který mi dával najevo souhlas nebo nesouhlas. Jeho poslední písemný projev, kterým mi chtěl odpovědět na můj dopis, zní: drahý, odpusť, že tak dlouho si musel čekat. Jsem tu rád, že to nebylo věčné. Chryzostom byl mým nejbližším bratrem v kleritátě. když byli bratři na vojně u PTP, u praporu technické pomoci, psal Ondřejovi, který tenkrát ležel celý v sádře více než 2 roky, protože si přinesl z německého koncentračního tábora tuberkulózu kostí. Ušel trestu smrti jen o vlásek. Bylo by to dlouhé vyprávění o historii jeho zatčení gestapem, se kterou se mi svěřil. Fryzos tomu psal s Podbořan. Ten dopis mám a přepisuji ho. Drahý bratře, vyprošuji ti milost a pokoj našeho pána. Chtěl jsem u tebe několik dní pobít. Zjistil jsem si už autobus, kterým bych chtěl jet, ale ten týden jsem dostal horečku a nezbylo, než si lehnout. A tak jsem strávil většinu svátku na lůžku a u kamen a jen jsem vzpomínal na tebe a ostatní bratry. Chtěl jsem si s tebou o mnohem pohovořit, tak alespoň napíši, co lze a co mi leží na srdci. Především, můj bratře, tě prosím o modlitbu, abychom nepřijímali Boží milost nadarmo. Jak víš, jsme tu téměř ze všech řádů a kongregací, od dvojnásobných doktorů po bratry lajky. Jsme spolu přece jen dost dlouho, známe se dobře. A potřebujeme Ducha Kristova. Život františkánský je tak úžasně jednoduchý. A přesto narážím na tolik překážek vnějších a vnitřních, že často nevím, mám-li plakat nad vlastní slabostí anebo se radovat nad Božím milosrdenstvím. A spíš dělám to druhé. Vím, že milost ve mně zvítězí. Čeká mě kněžství a to mě táhne. Mnoho bych ti chtěl ještě napsat, ale nejde mi to na papír. Jak se daří tobě? Co zdraví? Pozdravuj maminku a bratra Antonína, Pavla a ostatní. Prosím tě o modlitbu a sám ti též vyprošuji světlo a sílu Ducha Svatého. Usiluji o to, aby ve mně přebýval Duch Boží, protože se cítím často tak slabý, prosím i tebe o pomoc. Neměj mi to za zlé, že ti prostě píšu, co mi leží na srdci. Končím tedy a doufám, že se brzy a co víc, jako zralí a praví mužové Boží, spolu shledáme. Tvůj bratr Chryzostom. 2. ledna 1951. Málem bych byl zapomněl, že s bratrem Emilem jsme tu se rádi zpívali chorál. Potíž byla v tom, že bratr Emil zpívat neuměl. Byl ale velmi houževnatý a využíval každé chvilky k nácviku. Ze slovenských františkánů pracovali na Klíčově bratr Ferko a Efrem. Otecko, v příjmění už mi vypadlo, několik bratří verbistů, například bratr Dolák a bratr Sůla. Obou jsem si velmi vážil. Z Těšitovů to byl Jarouš Matějka a Vítek Slavíček. Tvořili jsme nerozlučnou trojici údržbářů v lomu. S Vítkem jsme dělali plechové střechy limnigrafů na přítocích. Bylo to kouzelné. Měli jsme jen to nejnutnější nářadí, kladívko, dřevěnou paličku z habrového dřeva, faustíka na pertlování plechu, nůžky na plech a majzlík. Kulmu na lezování jsme ohřívali v ohni. Než jsem s ní leckdy doběhl k Vítkovi a vylezl na střechu, byla často už studená. Od Vítka a Jaruše Matějky jsem se naučil dělat poctivou a promyšlenou práci. Byli to výborní pracovníci a ještě lepší bratři. Proč jsem vzpomněl poctivou práci? Zpočátku jsme se drželi spolu s bratrem Augustiniánem Vincencem Mendlem. Já měl plnou hlavu myšlenek na dostudování a kněžství. Nevěděli jsme, co bude dál. Byly chvíle, kdy se počítalo i s tím nejhorším. Především, když jsem byl v Oseku, chtěl jsem umřít jako kněz. Využíval jsem tedy každé příležitosti ke studiu. Bratr Vincenc měl za úkol udržovat v pořádku přístupovou cestu ze Zbečna. Kdybych já měl takový meluch, bratře, jako vy, řekl jsem mu jednou, tak bych si zalezl do lesa, cesta vedla kolem lesíku a študoval bych, co by to dalo. Vincenc mi ale dal lekci. To já se zase snažím, aby se jim po té cestě jezdilo a chodilo jako po koberci. Od té doby jsem přestal chápat práci na přehradě jako nutné zlo. Začal se mi brát jako boží nabídku, jako boží požadavek, přímo jako boží obdarování, jako prostředek na očistné cestě. A měl jsem se čeho zbavovat. Především člověku chyběla pokora, ta pravá. Někteří bratři byli názoru vyhýbat se práci. Viděli v ní kolaboraci s režimem. Většina ale chápala práci jako svědectví, že řeholníci nemají obě ruce levé, že nejsme lenoši a příživníci společnosti, jak se o nás psalo ve výchovných příručkách pro politické pracovníky. Někdy se mi zdálo, že těmi příživníky na naší práci jsou spíše ti druzí, zvláště když přišlo na výplaty. Zatímco někteří brali až 8000 platy, moje výplatní páska zněla na částku 930 korun staré změny. Všichni jsme přijímali plat per modum elemozine, jako prostě jako dár, jako vyžebranou věc, ne jako odměnu. Posílalo se z toho těm bratřím, kteří potřebovali, jejich rodičům a vůbec potřebným. Především rodičům vlastním. Můj tatínek měl penzi 750 korun staré měny, ačkoliv byl důstojníkem a nositelem 10 vojenských řádů a z toho jeden byl mezinárodní. Odmítl však účast ve straně a potom já jsem byl františkán, byl jsem v řádu. To všechno se tenkrát bralo v úvahu a vyvozovaly se z toho důsledky. Také byl za německé okupace vězněný v Terezíně, protože podporoval vdovy po popravených. Ale to jsem vlastně odbočil. Pobyt na Klíčavě byl už něco docela jiného než internace. Směli jsme odjíždět na návštěvu nebo za kulturou i mimo Zbečno, dokonce jsme měli i dovolenou. To nám všechno vymohl jeden z vedoucích přehrady na bezpečnosti, která ovšem stále nad námi bděla. Rozjel jsem se jednou navštívit rodiče, kteří dožívali v mé rodné vesnici. V podvečer jsem se šel projít s tatínkem za naši ves. Šli jsme kolem babinského potůčku a mlčeli jsme. Po chvíli se mě tatínek zeptal, tak hochu, jak to s tebou vypadá? Řekl jsem, mám jenom jednu možnost. Čestně dožít. A od 30 let čestně dožívat nebyla žádná lidsky vábná perspektiva. Přestože tatínek s mým rozhodnutím pro duchovní život naprosto nesouhlasil, Chvilku mlčel a pak řekl něco hodné vojáka. Chlapče, jednou ses rozhodl, tak vydrž. Maminka byla ovšem jiného názoru. S takovýmhle životem nejsi ani ryba, ani rak. Tak se ožeň a budeš alespoň něco. Na to jsem musel dát mamince jasnou odpověď. Maminko, kdybys chtěla se mnou takto mluvit, musíš počítat s tím, že přestanu domů jezdit. Maminka pochopila. O ženění už nikdy nepadlo ani slovo. Stavba přehrady se chýlila pomalu ke konci. Vedení se snažilo získat bratry na další budování přehrad, fláje, Lipno a ochranná hráz kolem penicilínky v Roztokách u Prahy. Rozhodl jsem se pro Roztoky. Někteří bratři šli na fláje a několik jich tam zahynulo. Pokud si vzpomínám, Jeřáb zachytil na flájích lešení a to se zřítilo. Cítím vinu na tom, že bratři šli na fláje. Asi jsem je tam v osobním rozhovoru trochu přistečil. Kdyby přechod na další přehradu neproběhl po dobrém, bylo by to asi šlo po zlém. Na Klíčevě nakonec zůstala jen malá skupinka bratří pro závěrečné práce. Vzpomínku na Klíčavu uzavírám pohádkou. Vlastně je to bajka. Ve chvílích odpočinku jsme se totiž každý uvolňoval, jak nám to vyhovovalo. Některý bratr jezdil do Koněprus hledat zkamenělinu trilobitů, jiný si hrál na housle, bratr Domonkoš pěstoval zajace, jezuita Halenár troubil na trubku a já jsem mimo karikatury jednou napsal pohádku, vlastně bajku o myšce a skřivánkovi. Bylo to dobře, že jsme se takto bavili, když se za nás tolik lidí modlilo v domnění, že trpíme. Právě proto, že se za nás modlili, jsme to všechno mohli snadněji přežít i díky takovým chvilkám, ve kterých jsme se věnovali osobní zálibě.

0: Na Proglasu skončila repríza pořadu Čtení na pokračování. Z knihy Nebyl jsem hrdina, nám své vzpomínky četl sám její autor Benedikt Holota.
1: Bez vaší trvalé podpory se neobejdeme. Jde to i dárcovskou SMS.
2: Pošlete zprávu ve tvaru DMS mezera TRV mezera Proglas mezera 190 na telefonní číslo 847. Cena DMS je 190 korun. Radio Proglas obdrží 189 korun. Moc děkujeme.
1: Částka se vám bude odečítat každý měsíc. Pravidelné zasílání DMS můžete kdykoliv bezplatně zrušit zasláním zprávy Stop Proglas na číslo 847.
2: Službu DMS provozuje Fórum dárců. Technicky zajišťuje ATS Praha. Více na webu darcovskasms.cz.

všecko projde. Řekněte mi, co tu všecko projde. Co tu všecko projde, než k něčemu dojde. Co tu všecko projde. Co se ještě stane. Řekněte mi, co se ještě stane. Řekněte mi, pane, co se ještě stane, když to nepřestane.

řekněte mi, kam to ještě půjde? Kam to ještě půjde? A co s námi bude, když to takhle půjde? A co s námi bude? A kam to asi půjde?

0: Videohry mladé lidi izolují. Tak nějak zní představa, kterou o hraní často slýcháme. Jenže realita může být mnohem složitější. Společné hraní totiž podle výzkumu Masarykovy univerzity může u dospívajících souviset s menší osamělostí. A překvapivě se přitom výrazně liší výsledky u chlapců a dívek. Od mikrofonu zdraví Zdislava Horníková. Právě sociální hraní a jeho souvislosti s osamělostí a depresivní náladou dospívajících zkoumal výzkum, který vedl David Lacko z Psychologického ústavu Akademie věd. Dobré dopoledne.
1: Dobré dopoledne.
0: Možná na úvod prosím vysvětlete, co to je to sociální hraní.
1: Sociální hraní není pouze rozdělení videoher na online a offline hry, kdy máme singleplayerové hry, které se hrajou čistě offline, a pak multiplayerové, které se hrajou online. Tohleto dělení je samozřejmě legitimní, ale my jsme zkoumali a zaměřovali jsme se na sociální potenciál těch her, který jsme vlastně vnímali jako nějakou škálu. Takže na jednom pólu jsou právě ty offline hry, které nenabízí žádný sociální zážitek s ostatními hráči. A na druhé pak podle míry té interakce ty hry se mohou lišit. Například podle toho, jestli tam umožňují voice chat, jestli umožňují budovat týmy, klany, rozvíjet nějak sociální vztahy, klidně i dlouhodobě, kooperovat na nějakém společném cíli a podobně.
0: A vy jste se v tom výzkumu věnovali právě osamělosti a depresivní náladě. Bylo to jenom toto nebo ještě něco dalšího?
1: Ten výzkum byl součástí širšího sběru dat, kdy jsme vlastně sbírali longitudinální data. Začínali jsme na nějakých 3000 adolescentech ve věku od 11 do 18 let a zkoumali jsme více charakteristik, včetně třeba agrese a empatie.
0: Ty výsledky se spíše víc lišili právě v té osamělosti a v té depresivní náladě. U těch dalších nebyly nějak

0: překvapivé?
1: Ony byly překvapivé i u těch dalších, protože, nebo překvapivé, nějaký jako narrativ je často v tom, že třeba agresivní hry způsobují agresivitu nebo snižují empatii u dětí, tak tuhle tu hypotézu jsme taky ověřovali a tam jsme nějaký zásadnější potvrzení těchto údajů nenašli. Naopak právě u těch sociálních her jsme výsledky nebo efekty, longitudinální efekty našli.
0: A jak konkrétně teda probíhal ten výzkum, byste ho zkoumali ve 4 vlnách?
1: Ano, ptali jsme se dětí ve 4 vlnách, každá následovala po půl roce, jaké hry v předchozím období nejčastěji hrály. Posléze, protože jsme se nechtěli spokojit jenom s nějakou self-reportovanou mírou charakteristiky té hry, jsme každou tu hru analyzovali a kódovali. Takže takových více než 1000 herních titulů jsme museli přelouskat, podívat se na gameplay, podívat se na nějaké hodnocení a doporučení, abychom dokázali extrahovat míru třeba té agresivity nebo násilnosti v té hře, ale i abychom dokázali definovat ten sociální potenciál, který ta hra hráči nabízí.
0: Tak pojďme tedy na ty výsledky. Co jste zjistili o vztahu mezi právě tím sociálním hraním a osamělostí?
1: Tam jsme zjistili, že když jsme se koukali na celý vzorek v nějakém jako průměrném efektu, tak je důležité ještě zmínit, že jsme se vlastně dívali na 2 zdroje variability dat, na mezisubjektovou a vnitrosubjektovou. Ta mezisubjektová je mnohem více příbuzná korelaci. Říká nám, že nějací adolescenti něco hrajou. Tam jsme zjistili, že adolescenti, kteří jsou o něco více osamělí obecně, preferují o něco více sociální hry. Je to pouze korelace. Tam nemáme nějaký jako víc kauzální interpretaci. Ta nám umožňuje právě ta longitudinální, jak se mění tady tyhle ty hodnoty v čase. A tam jsme zjistili, že když adolescenti hrajou více sociální hry, než je pro ně obvyklé, tak jim to mírně snižuje osamělost v budoucích měřeních.
0: Mm-hmm. A potom u těch chlapců bylo to sociální hraní častěji spojeno s následným poklesem osamělosti i té depresivní nálady. Můžete to nějak komentovat víc?
1: Přesně tak. Tohle to byl vlastně explorační část toho výzkumu, kdy my jsme dopředu úplně nečekali nebo neměli nějaké očekávání, jak by to mohlo dopadnout. Tak jsme se právě podívali na moderační efekt genderu, jestli se náhodou neliší tyhle ty efekty, tyhle ty výsledky pro kluky a pro holky. A tam byl výsledek překvapivě mnohem silnější. Tam jsme vlastně našli, že u kluků, když hráli kluci více sociální hry, než byl nějaký jejich průměr, než je pro ně obvyklé, tak to vedlo k budoucnu ke snížení osamělosti a snížení depresivních nálad. Přičemž u holek byl ten efekt zcela obrácený. Holky, když hrály více sociální hry, než pro ně bylo obvyklé, tak vykazovaly v budoucnu vyšší pocity osamělosti a vyšší depresivní náladu.
0: A proč tomu tak je právě?
1: To vzhledem k tomu, že to byl explorační výzkum, tak proč tomu tak je, jsme přímo nezkoumali. Zaměřujeme se na to v budoucích výzkumech. Máme několik hypotéz a předpokladů, proč by to tak mohlo být, které jsou založeny na tom, že sociální hry, jak jste vlastně na začátku už zmínila, ten stereotyp je často o tom, že se týkají nějakých jako osamělých jedinců. A my jsme to vzali vlastně trochu z druhé strany a řekli jsme si, že sociální hry můžou fungovat jako nějaký third place, třetí místo, což vlastně po prvním místě, což je naše primární rodina a domov, a druhém místě škola, práce, existují i třetí místa, kde se potkáváme, můžou to být restaurace, kina nebo nějaké kluby, a v dnešní době takto právě můžou fungovat online hry. Takže jsme předpokládali, že pokud by ty online hry, ty sociální hry fungovaly jako třetí místo, že by mohly naplňovat nějaké základní psychologické potřeby, mezi které spadá i potřeba relatedness potřeba, takže nějaká potřeba blízkosti a sounáležitosti. A proč ty výsledky byly rozdílné pro kluky a pro holky, tak jak jsem říkal, ještě to nevíme, ověřujeme to, ale předpokládáme, že tam budou 2 hlavní faktory, které v tom budou hrát roli. První je ten, že kluci a holky mají trošičku jiný způsob socializace. Zatímco kluci často hledají a vlastně jim i stačí o něco povrchnější vztahy, které jsou rozdělené do různých skupin, že mají kamarády na hraní, kamarády na fotbal, kamarády ve škole a dělají s nima nějakou společnou aktivitu a to vlastně dokáže naplňovat tu jejich potřebu. Například hrajou spolu tu hru, mají nějaký společný cíl. Holky často v tomto věku hledají vztahy, které jsou komplexnější a hlubší a přesahují rámec té jednotlivé hry. A ty sociální hry tím, jak jsou designované, tak dost možná nedokážou těm holkám tady tuhoto potřebu naplnit nebo saturovat tak silně jako třeba klukům, protože prostě nejsou saturované na to, designované na to, aby naplňovali hlubší vztahy. No a ten druhý důvod, který vlastně víme i z předchozích výzkumů, zejména kvalitativních, které vlastně zpovídali hráčky, co zažívají při online hrách, je to, že online hry jsou pořád do značné míry doménou chlapců, mužů. Ten poměr se samozřejmě mění rok od roku. Holky hrajou už dost podobně jako kluci, ale preferují třeba trochu jiné hry, jiný způsob hraní. No a právě v těch online hrách ta chlapská populace je početnější a je o něco hostilnější vůči dívkám. Dívky tam často zažívají výraznou míru toxicity, nějakého sexuálního harassmentu. I proto třeba často musí zakrývat své pohlaví, nevyužívat voice chat, nevyjadřovat se naplno, což ve výsledku také jim asi neumožní využít ten potenciál těch sociálních her tak, jako třeba klukům.
0: To znamená, že když se tam zapojí právě dívky právě do těch chatů, tak jsou nějakým způsobem od těch mužů vytlačovány, můžeme to tak nazvat?
1: Záleží hodně podle mě na těch sociálních normách, kde je tady tohoto chování přijatelné nebo ne, ale ve většině online kompetitivních her ano. Tam se hráči chovají k dívkám o něco jinak. Takže určitě.
0: Možná jenom vysvětleme, jaký je rozdíl mezi depresivní náladou a depresí jako takovou?
1: Deprese je vlastně klinický pojem, který se diagnostikuje v poradnách, v léčebnách, který je jako mnohem závažnější a člověk vlastně jako v tu dobu třeba nemá vůbec jako možnost ani hrát, protože na to nemá sílu a léčí se psychofarmakama doplněné o nějakou psychoterapii. Depresivní nálada je to, co si pod tím asi představí jako laik, jo, takový jako víc jako taková ta depka.
0: A jaké to je potom, když hrají spolu dívky a chlapci? Mění se to u těch dívek potom nějak, to depresivní chování, ta osamělost, nebo to na to nemá vliv?
1: To nevím, to jsme vlastně neskoumali. To, s kým hrajou a proč s ním hrajou, to děláme vlastně v navazujícím výzkumu, protože osobně si myslím, že může být rozdíl, jestli hrajou třeba s rodinou, nebo s kamarády, nebo s cizinci. A i tady můžou být možná gender rozdíly, že zatímco klukům vlastně třeba nevadí, spekuluji, hrát s cizími lidmi, protože tam je nějaký ten jako aktuální společný cíl, který jim stačí. U holek tady tohleto možná může být další faktor, který k tomu přispívá. Ale jak jsem říkal, tohoto vlastně momentálně nevíme, budeme to teprve zkoumat.
0: Vy jste říkal, že dívky a chlapci, každá ta skupina hrají jiné hry. To znamená, co více preferují chlapci, co naopak dívky?
1: Chlapci typicky preferují více kompetitivní hry, můžou to být střílečky, ale nemusí to být nutně střílečky, jsou to hry, kde třeba spolu zápasí dva týmy, kdy v jednom tom týmu spolu sice kooperují, ale smyslem té hry je přemoct ten protivnický tým. U holek to jsou velmi častěji víc nějaké singleplayerové hry, takže tam nepotkávají další reálné hráče, příběhové hry nebo nějaké simulátory života. S tím, že se vlastně liší i ty motivace, proč to holky hrajou a proč to hrajou kluci, jo, kdy u kluku je právě často ta kompetitivnost a dokazování těch dovedností jednou z těch primárních motivací, proč tu hru hrajou, u holek ty motivace bývají o něco jiné.
0: A liší se i dívky a chlapci v té komunikaci potom při těch hrách?
1: To jsme také neskoumali. Zejména proto, že spousta dívek, jak jsem říkal, vlastně jako zakrývá tu svoji identitu právě proto, aby zapadlo do té herní komunity. Takže vlastně třeba komunikují méně nebo využívají jenom psaný chat, nevyužívají hlas, protože tam by to bylo patrné, že vlastně nejsou kluci. Ta komunikace se bude určitě lišit. Nemyslím si, že nějak jako výrazně zásadně to, co bude jako to zásadní, je spíš to, že holky možná nekomunikují tak často, jak kluci.
0: Jakou roli tam potom hraje právě ten věk? Vy jste zkoumal adolescenty a liší se to, když jsou o něco mladší, dejme tomu 13, 14 let a potom třeba ke 20 letům?
1: Určitě tam nějaké rozdíly jsou. Teďka si přesně nevybavím, jak nám tam vycházely ty efekty stran věku. To, co je ale asi zajímavé, je to, že jsme se dívali i na to, jestli třeba mladší adolescenti hrajou jiné typy her než starší, protože bychom mohli předpokládat, že například vzhledem k tomu, že existují různé doporučení pro hry věkové, že nejsou třeba všechny vhodné pro děti do 16 nebo do 18 let, tak zrovna tady jsme minimálně stran například té násilnosti v těch hrách nenašli rozdíl. To znamená, že vlastně jak mladší, tak starší hrajou podobné hry, co se týče třeba té násilnosti.
0: Víme, jak to sociální hraní působí na úplně jiné věkové skupiny, například dospělé a podobně?
1: Bohužel tohoto taky nevíme, ale zrovna tohleto vlastně momentálně děláme. Sbíráme vlastně další data přímo na dospělých. bohužel jsou to longitudinální sběry, takže to trvá to rok, dva, tři, než se tady tyhle ty data nazbírají. Předpokládáme, že tam ten mechanismus může být podobný, že sociální hry i u dospělých by mohly snižovat pocity osamělosti. Nicméně tam budou do toho vstupovat jiné faktory. Předpokládám, že to nebude získávání nových vztahů, ale spíše udržovaný starších vztahů, kdy prostě se člověk jako nemůže jen tak potkávat, protože žijou kamarádi v různých městech, tak si třeba jednou za čas právě zahrajou spolu hru, aby udrželi nějaký jako sociální kontakt.
0: Co myslíte obecně, že mladí hledají právě při tom hraní? Je to především zábava nebo naplňuje to i jiné další potřeby?
1: Z psychologického hlediska teorie sebedeterminace by hry mohly naplňovat vlastně tři základní potřeby. Je to potřeba autonomie, potřeba kompetence a právě potřeba sociálnosti, na kterou jsme se zaměřovali. O té jsem teda už mluvil. Ty zbylé dvě vlastně popisují, že všichni máme nějakou potřebu být autonomní, rozhodovat se a ovládat své prostředí, na čež hry jsou vlastně jako designové na tady tohleto, že vlastně nechávají nějakou svobodu na hráči. Takže tyhle ty hry určitě mohou naplňovat i tady tuhletu potřebu a zároveň kompetence nebo schopnost zdolávat jako náročnější překážky, něco, na co jsou hry přímo postavené, že spousta her vlastně nutí hráče, aby se zlepšovali, aby překonali tu hru, aby byli lepší než ostatní. Takže tady z těchto třech základních potřeb si myslím, že hry mohou fungovat velmi dobře. Samozřejmě pokud jsou hrané s mírou, pokud tam nejsou nějaké problémové motivace útěkového chování, kdy člověk hraje hry, protože má nějaký problém někde jinde a snaží se ho překonat. Nebo pokud tady tohleto hraní nevytlačuje jiné aktivity, jako je spánek nebo škola.
0: Jak moc je důležité právě, že děti, nebo nejenom děti, i dospělí hrají v další skupině ostatních?
1: Je to podle mě důležité zejména stran těch proměnných, které jsme měřili, jako je osamělost, protože to, že člověk hraje v nějaké skupině, v nějaké komunitě, tak má pocit, že někam patří. Takže mu to může podle mě velmi dobře saturovat tady tuhletu potřebu. S tím, že dneska ty online herní komunity už jsou mnohem jako komplexnější. Nejedná se jenom o to, že si zapnu a zahraju si jednu hru a vypnu ji, ale jsem součástí nějakých klanů, jsem součástí nějakých komunit, pohybuju se na fórách, sdílím příspěvky, které se týkají tady téhleté herní aktivity, která mě baví. Sleduji třeba e-sport nebo streamery, které se tady těmhletěm hrám věnují. Takže tam ten sociální, potažmo i parasociální prvek je vlastně mnohem potom výraznější.
0: A může tyto online kontakty nahradit ten skutečný kontakt?
1: To je dobrá otázka. Výzkum na to podle mě není úplně jednotný. Já si myslím, že do určité míry ano. Záleží na věku, záleží podle mě na tom, jak kvalitní ten kontakt je. Neznamená to, že když hrajou online hry, že když hrajou dva lidi online hru stejnou, že ji hrajou stejně a že ten online kontakt mají stejně kvalitní, ale předpokládám, že kvalitní online kontakt do značné míry dokáže nahradit nebo minimálně po určitou dobu suplovat fyzický kontakt.
0: No a nahrazuje u dnešních dětí to hraní her to, co dělali mladí dříve? Více možná chodili ven s kamarády, chodili více do kroužků, dneska naopak více hrají?
1: Já myslím, že jednoznačně. Jo, ten svět se změnil, ta místa, kde se potkáváme, ten způsob, jakým se bavíme, se změnil nejenom u dětí, ale i u dospělých. A videohry tady tohoto můžou být vlastně krásným příkladem, kde se spousta těch aktivit přesunula z hřiště nebo někde z ulice k počítači. Viděli jsme to během covidu, kdy tady tyhle ty aktivity nejenom narostly, ale vlastně byly i důležité a pomáhaly kolikrát zachovávat psychickou pohodu těch hráčů.
0: Už jsme zmiňovali některé pozitivní aspekty na to hraní. Jak je tomu, když třeba hráči prohrávají opakovaně, nedaří se jim? Může se tam objevit nějaký psychický problém?
1: Nemyslím si, že čistě z toho, že prohrávají, se může objevit psychický problém, protože to je součást té mechaniky hry. S tím vlastně tam ten hráč jde, že jednou vyhraje, jednou prohraje, někdy mu to nejde, někdy zvolí lehčí obtížnost a podobně. My když mluvíme o problémech, které jsou spojeny s videohrama, tak často je to právě ta obava z toho, že videohry způsobují agresi a snižují empatii. Často je to obava ze závislostního chování a z nějakých dalších rizik, které se spojí spíše s délkou hraní, než vlastně s tou mechanikou té samotné hry. Byť v poslední době se mluví i o některých gamifikačních prvcích, které jsou přítomny často v mobilních hrách. Často se o nich mluví jako o nějakých pay-to-win mechanikách, kdy vlastně hráč, aby si tu hru trochu užil, je nucen například kupovat si nějaké herní měny, což samozřejmě, zejména když je jako dítě, tak může být prostě problém.

0: Po krátké hudební vsuvce jsme zpět a povídáme si s Davidem Lackem, psychologem a výzkumníkem o sociálním hraní. Když byste měl říct nějaké stereotypy, které jsou o hráčích a následně potom vyvrátit, které to jsou nejčastěji?
1: Podle mě jeden z těch stereotypů zazněl na začátku a ten si myslím, že se ukazuje, že úplně neplatí, a to je to, že hráč, že hraní je nějaká osamělá, izolovaná aktivita. To dneska už opravdu neplatí. Takový ten stereotyp toho hráče, že je to někdo, kdo sedí doma u maminky zavřený v pokojíku a vlastně nefunguje, to už jako taky dlouhou dobu neplatí. Dneska hraje naprostá většina populace, hrajou kluci, hrajou holky, hrajou různé hry. Těch her je opravdu hromada. Stejně tak jako dneska nedokážeme ani přesně říct, co je to vlastně už hra. Jo, pokud se podíváme na různé jako herní mechanismy, tak jsou přítomny v celé řadě aplikací, které mohou být třeba zaměřené na fitness, kde prostě jsou nějaké gamifikační prvky, je tam nějaký žebříček, člověk sleduje nějakou řadu, která ho motivuje k tomu, aby třeba cvičil dále. Takže je to hra, není to hra, úplně jako dneska už nevíme. Další z těch stereotypů, který podle mě úplně neplatí, je právě to, že násilné videohry způsobují agresi, což vlastně byl velmi silný narrativ, zejména v zahraničí, ale myslím si, že i v minulosti u nás, kdy v 90. letech vznikly hry jako Mortal Kombat, Doom, Wolfenstein, jako relativně násilné střílečky, kde se prostě zobrazovala krev, zabíjelo se. Pohledem dnešního dítěte ty hry asi nevypadají vůbec atraktivně. V té době se věci a novináři obávali, že jsou hyperrealistické a můžou prostě vést k tomu, že děti začnou tohleto chování dělat v realitě. Dlouhou dobu tady ten konsenzus byl. Americká psychologická asociace ještě v roce 2013, myslím, tvrdila, že hry vedou k agresivitě. Teprve někdy před nějakými 7 lety tady tohleto vlastně nahradila tohoto tvrzení tím, že nemáme kauzální důkazy. Takže to, co víme třeba tady, je to, že agresivnější děti preferují agresivnější hry, ale nemáme důkazy, jednoznačné důkazy k tomu, že by hraní agresivních her vedlo ke zvýšení agresivitě u dětí.
0: A jak to potom například s pudem sebezáchovy může se posunout díky tomu, že dítě hraje nějaké hry, kde často skáče nebo podobně, nebo to s tím také nesouvisí?
1: Přiznám se, že nevím a ani si nebavuju, že by tady tohleto přímo někdo zkoumal. Nemyslím si. Máme, rozumím těm obavám, protože ty hry jsou interaktivnější, jsou graficky propracovanější než třeba některé jiné aktivity, ale rizikové a nebezpečné chování tady bylo přítomno ve filmech dlouhou dobu. Nemám pocit, že by se rizikové chování v tomhletom ohledu nějak jako výrazně posunulo ve společnosti. Bylo přítomno v knihách. Ještě vlastně před vlastně televizí v rádiových nějakých hrách a rozhlasech, předtím v knihách. Tyhle ty obavy se jako periodicky objevují vždycky, když vznikne nějaké nové médium. Neříkám, že jsou vždycky liché, oni určitě jako můžou mít nějaké opodstatnění, ale zrovna tady k tomu to mě asi nenapadá žádný relevantní nějaký evidence-based důkaz.
0: Jak potom přistupovat k dětem jako rodič? Jakým způsobem to u nich buď rozvíjet, přistupovat k ním tak, aby to bylo správně nastavené?
1: To je dobrá otázka. Ono, podle mě na to neexistuje univerzální odpověď. Pokud někdo říká, že ji má, tak si myslím, že není úplně založená na datech nebo je značně zjednodušená. Rodič by se podle mě měl zaměřit na to, co to dítě hraje a jaké pocity mu to hraní přináší. Jestli je z té hry šťastný, jestli je spokojený, jestli měl z ní dobrý zážitek nebo jestli tam zažívá nějaké negativní pocity. Zejména u mladších dětí potom může pozorovat, jak se po té hře chová, jestli ta hra ho nějak výrazně rozhazuje v jeho běžném chování nebo ne. Měl by sledovat, jestli ta hra nevytlačuje až příliš nějaké ostatní aktivity, jestli mu to nenarušuje spánek nebo školu. Co podle mě není dobré kritérium, je koukat pouze na screen time, koukat pouze na čas, protože ten čas se ukazuje, že sice může být důležitý, je to určitě jeden z indikátorů, který sám o sobě nám něco říká a je vlastně docela jednoduché ho sledovat, ale hry jsou mnohem komplexnější a ty efekty také, takže čas jako takový bych nebral jako primární kritérium pro to vyhodnocovat, jestli ty hry tomu mému děti prospívají nebo ne. Důležité vždycky je s ním o tom komunikovat, nebo například i zejména pokud rodič je hráč nebo nemá vůči tomu nějaké negativní pocity, tak třeba hrát s tím dítětem.
0: Vy jste zmiňoval právě ten čas, co poradit takovým rodičům, kteří se bojí, že dítě tráví hodně času.
1: Myslím si, že je důležité si uvědomit, že hry dneska doopravdy jsou jako běžná aktivita. Aktivita, která může různé potřeby saturovat, může být v mnoha věcech fajn, může trénovat kognitivní schopnosti, zlepšovat jazyk, vlastně naplňovat i ty sociální potřeby. Takže ten čas by doopravdy neměl být tím primárním. Ten čas podle mě začíná být problém v situaci, kdy se tam objevuje závislostní chování, kdy ten adolescent, když nehraje, tak má nutkání třeba hrát a kdy mu to vstupuje do těch dalších aktivit. Pokud se tady tohleto neděje a zároveň to dítě s tím hraním spokojené, přináší mu nějaké benefity, tak podle mě ta obava z toho samotného času nemusí být vždycky na místě. Ale je to vždycky individuální, je potřeba se koukat na každé dítě individuálně. Já když mluvím tady o těch efektech, tak to jsou většinou průměrné efekty.
0: A potom to depresivní chování u dívek jde nějak snížit nebo omezit dobře nastavenou výchovou nebo provázením jako rodič?
1: Kéž by to bylo tak jednoduché, no my jako ono, spousta digitálních technologií se často dává do souvislosti třeba s depresivní náladou a podobně. My víme, že ty výzkumy jsou často korelační a že vysvětlují pár procent variability v tom well-beingu, v té depresivní náladě. To znamená, že tady je něco, co neměříme a co ten well-being ovlivňuje mnohem více než ty digitální technologie. Víme, že to může být kyberšikana, víme, že to můžou být problémy s kamarády, konflikty v rodině, ale ani oni sami nejsou nějakým jako všelékem, nebo jo, je to prostě jako věc, která má hromadu faktorů, které se můžou různě kombinovat, takže tam asi jako není úplně jednoznačná odpověď. To, co třeba ten náš výzkum ukazuje u té depresivity, je vlastně ještě zajímavá věc, o které jsem nemluvil, to je negativní spirála, kterou jsme tam objevili, což vlastně znamená, že dívky nejenom, když více hrály sociální hry, než je pro ně obvykle, tak jim to vedlo ke zvýšení deprese, nebo depresivní nálady, my jsme přímo depresi neměřili, tak když se jim zvýšila tahle depresivní nálada, tak v budoucnu měli tendenci hrát více sociální hry. Takže vlastně volili copingovou strategii, jak překonat možná nějaký problém, který ale pro ně úplně dobře nefungoval. Takže možná vlastně jako spekuluji, protože k tomu nemáme data, ale umím si představit, že třeba když u dívky začneme pozorovat více depresivní nálady a ono začne více hrát sociální hry, že to může být nějaký symptom něčeho. Ale dobrá výchova je samozřejmě fajn, ale není všelék.
0: Co potom vývojáři? Mohou to nějak ovlivnit tu hru jako takovou?
1: My jsme v článku vlastně přímo psali, že si myslíme, že vývojáři nesou určitý díl zodpovědnosti za to, jak ty online hry vypadají a že možná nejsou vhodné pro všechny typy hráčů. Podle mě to ovlivňovat mohou, nevím, jestli jsem tady naivní nebo ne, myslím si, že jako do určité míry jsou to právě herní vývojáři, kteří nastavují třeba ty herní normy, které se tam objevují, nějaké sociální normy, co je vlastně přijatelné chování, co není. Mohou zavádět různé herní mechaniky, které ulehčí to, že třeba dívky nebudou vystaveny tak toxickému obsahu, jako je různé moderování, nějaké jednodušší nahlašování chatu, nebo možná i nějaký jako výběr spoluhráčů s ověřenými uživateli a podobně. Těch možností je tam asi celá řada, já je neumím domyslet, protože nejsem herní vývojář, ale předpokládám, že do určité míry mohou.
0: A jaké typy her jsou teda vhodnější? Můžete uvést nějaké příklady?
1: To asi nezvládnu. už jenom proto, že vlastně jako, když se bavíme o typech hrách, tak to je něco, co se sice ve výzkumu ještě stále používá, ale podle mě už to je přežitek. Jak jsem už vlastně víckrát zmínil, my jako nedokážeme pořádně definovat ani, co je to dneska hra, kolik těch gamifikačních prvků a té interaktivity tam být musí, abychom to brali jako videohru. Takže nemyslím si, že dneska lze jednoduše říct, že nějaké typy her k něčemu vedou. Podle mě potřeba zkoumat tu konkrétní mechaniku, tu konkrétní charakteristiku té hry, která může variovat napříč typy. Můžeme hrát prostě strategie, které mohou mít velkou míru sociálnosti, velké míry agresivity a stejně tak můžeme hrát strategie, které tohoto nemají.
0: Jakou roli tam hraje to, že možná častěji jsou vývojáři muži? Má to nějaký vliv? Nebo je to stereotyp?
1: Co jsem slyšel, to není stereotyp. Já jsem vlastně byl na rozhovoru s pár vývojáři z Bohemia Interactive, kde na tohoto poukazovali, že vlastně většina vývojářů jsou opravdu muži a dost možná dělají vlastně ty velké herní tituly, které jsou dneska už často online jako pro muže. Takže vliv to mít asi může, nedokážu říct, ale jaký, jak velký a kde přesně.
0: A jak by mělo podle vás vypadat to online prostředí, které podporuje ty zdravé vztahy?
1: Těžko říct, no tohle to už je jako otázka, která spadá podle mě i do ekonomie a do toho, nakolik vlastně jako ten herní titul může být úspěšný, když jako vykročí z té zaběhnuté nějaké dráhy, která teďka je. Já si myslím, že je to, že ta nejsnažší cesta momentálně je v tom, že ty hry a herní vývojáři budou nastavovat nějaké modernější sociální normy, kde prostě nebude přijatelné to, že bude míra toxicity a sexuálního harassmentu vůči dívkám a ne vůči mužům, že tam vlastně jako bude taková to disproporce. Umím si představit a podle mě ty hry k tomu i trochu směřují, že jsou častěji jako víc moderované, dost možná s nějakým zapojením AI, že ve výsledku to chování, které je toxické a které samozřejmě jsou vystaveni i kluci, ale často se netýká jich, jako že jsou kluci, ale jejich herního výkonu, když to dívky jsou tady tomuto vystavovány často a priori jenom protože jsou dívky. Takže tady tohleto toxické chování, že vlastně jako by mohlo mizet právě modernějšími moderačními mechanismy těch her.
0: V dnešní době se vše digitalizuje. Myslíte si, že budou hry podle vás čím dál více fungovat jako sociální prostor?
1: Já vlastně nevím, jestli tam ještě je nějak jako možnost výrazného nárůstu toho sociálního prostoru, ale možná to je jenom jako omezení mojí kreativity, že nevím, co přijde za 3-4 roky. Ta možnost tam určitě je. Ty hry se často propojují do nějakého jednoho schématu. Můžeme mít více herních titulů, které se střetávají v jednom herním prostředí, jako je třeba Roblox, kde vlastně je hromada miniher a hromada dalších věcí a všechno to funguje vlastně jako nějaké jedno prostředí. Takže asi může, ale nedokážu si teďka představit, jak by to mělo vypadat.
0: Když se vrátíme v tom výzkumu a jsme u té budoucnosti, kam byste to dál chtěli posunout? Čemu se věnovat?
1: Mě osobně nejvíce zajímají momentálně vlastně dynamika vývoje těchto vztahů, takže mnohem více zaměření na krátkodobé efekty, protože to, co my zkoumáme, jsou půlroční meziskoky, kde těch faktorů, které do toho vstupují, je celá řada. Mi přijde, že mnohem zajímavější je vlastně zkoumat lidi sice dlouhodobě, ale pravidelně, třeba na nějaké denní bázi, dívat se, jak, protože potom dokážeme zachytit vlastně mnohem lépe různé fluktuace třeba nálady nebo i té depresivní nálady, stresu a dalších věcí. Takže dívat se mnohem detailněji na objektivní data, co ten člověk přesně hraje, s kým to hraje, jak dlouho to hraje a dívat se na to pravidelně v nějakém krátkodobém horizontu. S tím, že co je nejdůležitější podle mě je tady ten metodologický přístup, který se snaží oddělit kauzalitu od korelací. Protože ty korelace tam budou, to víme, to ukazují metaanalýzy, ty kauzální důkazy je něco, co momentálně, kterých je poskrovnu.
0: Jste také nakousl to streamování. To streamování je takové komunitní, tak co může člověku dát sledování nějakého streamera?
1: Já nevím, jak vlastně mladé publikum proglas má, ale možná bych jenom řekl, co to vlastně streamování je, protože ono to sice vzniklo někdy 2011, tady se to rozšířilo v Česku před 10 lety, ale podle mě spousta dospělých vlastně jako nemá moc představu, co ten video streaming je, kromě toho, že jejich dítě třeba sleduje nějaké youtubery nebo takto. Tak vlastně video streaming je pro mnohé nepochopitelná aktivita, kdy dítě nehraje videohru samo, ale dívá se, jak ji někdo jiný hraje. A s tím, že to ale není, to, tím pádem to není tak moc interaktivní a tak moc autonomní, jako když to dítě hraje tu hru samo a není to ani tak pasivní, jako když sleduje třeba televizi. V podstatě se o tom mluví jako o nějakém novém digitálním fenoménu, který v sobě skloubí hromadu dalších prvků, parasociálních a sociálních vztahů, kde vlastně divák je součástí toho děje, interaguje s tím hráčem, může mu posílat nějaké dárky, donaty, peníze, ten hráč pak na to může reagovat. Zároveň je tam vlastně nějaký chat, takže komunikují vlastně i ti diváci mezi sebou, vytváří se tam nějaké společné memy, společné zážitky, takže ta komunita je v tomhle tom vlastně mnohem silnější. A těch jako motivů, proč to děti sledují a co jim to může dát, je celá řada od nějakého zlepšování se svých schopností, kdy se jdou hrát někoho, kdo to umí líp, aby se naučili tu hru, až právě pro ten pocit, že patří do nějaké komunity, kdy jim vlastně třeba nejde ani až tak moc o to, co ten člověk hraje, ale jsou součástí těch jeho diváků a což jim může zase saturovat tu potřebu té blízkosti.
0: Naopak, jaká jsou úskalí toho sledování streamerů?
1: Řekl bych, že zkoumat obecně video streaming je strašně náročné, právě protože tam těch faktorů je hromada. A když člověk chce zkoumat kauzální vlivy, tak musí vždycky izolovat nějaký konkrétní prvek. Takže v tu chvíli ale ztrácí trošičku ten výzkum ekologickou validitu, protože neodpovídá úplně tomu reálnému streamingu a tomu reálnému chování. Já tam spatřuju několik potenciálních rizik, kdy na některé z nich jsme se i zaměřili. jsou to rizika osobnosti toho streamera samotného. Protože zatímco rodič by svému třeba 12-letému synovi klidně dovolil hrát Minecraft, protože mu přijde, že to je takové jako interaktivnější, zábavnější Lego, které může rozvíjet jeho kreativitu, tak dost možná, tak si řekne, tak když sleduje streamera, jak hraje Minecraft, tak se třeba naučí něco nového a vlastně tam nemusí být žádné riziko, ale ono může, protože ten streamer sám o sobě se může chovat výrazně nepřiměřeně věku toho sledujícího, může být vulgární a podobně. Zároveň vlastně tady, zatímco třeba ta rodičovská kontrola u videoher jako takových je o něco jednodušší, když se rodič trošičku zajímá o ty videohry, tak si může říct, dobře, tahle ta brutální střílečka není vhodná pro mého 8letého syna nebo dceru, tak u toho streamera to úplně nejde, protože streamer hraje různé hry a klidně může spustit hry, které by ten rodič tomu dítěti vlastně vůbec nedovolil. Takže tam těch rizik je podle mě v tomhletom vícero. Co jsme zkoušeli vlastně my, bylo izolovat čistě komentář toho streamera, kdy jsme nechali všechny ostatní podmínky, jako chat, donaty, tu herní mechaniku, to, co hrál, úplně stejné a manipulovali jsme jenom s tím, jak se projevoval ten streamer. Jestli byl agresivnější a podporoval nějak to agresivní chování v té hře, nebo tam vlastně vůbec nebyl, to byla kontrolní skupina, nebo jestli byl takový jako otažitější vůči té agresi a nějaký jako nepřijímal úplně a snažil se to i tomu chatu jako vysvětlovat. Tak zrovna tady jsme jako ty rozdíly úplně nenašli mezi tím, že by tahle ta osobnost a projev toho streamera vedly k snížení nějakému afektu, nějakému okamžitému pocitu hostility a agrese. To ale neznamená, že tam být nemusí, protože jak jsem říkal, tyhle výzkumy provádět je velmi těžké.
0: Jak se projevuje komunikace vůči těm dívkám? I zde to může být problematické?
1: Je to dvojsečná zbraň tady, protože je tady spousta stereotypů a zaměřujeme se teďka třeba na herní streamer, na vlastně hráčky, streamerky, protože předpokládáme, že jsou vystaveni jinému toxickému obsahu než kluci. Já jsem to už trochu naznačoval vlastně v té přítomnosti jenom toho chování v té hře, kdy kluci často zažívají toxicitu vůči tomu samotnému jejich hernímu výkonu, když to holky jenom proto, že vlastně jsou holky. Tak teďka zkoušíme ověřit, jestli úplně, nebo ono to nejde dělat úplně stejně, ale velmi podobný projev s identickým herním výkonem, kdy jeden ten herní výkon vlastně jako hraje v vozovkách muž a druhý žena, tak jestli to bude vyvolávat nějaké větší předsudky, když to bude právě žena. Ten předpoklad je, že ano, právě proto, že i ty streamerky jsou často kritizovány za to, že třeba mají stream jenom proto, že jsou holky a jsou úspěšnější jenom proto, že jsou holky, ale data k tomu momentálně nemáme, takže to budeme ověřovat.
0: A i zde se může objevovat nějaká forma závislosti právě na sledování různých streamerů?
1: Závislost se podle mě může objevit úplně v každé aktivitě člověka. Někdo může být závislý na četbě, na sportu, může být závislý na hraní, může být závislý podle mě na sledování televize a stejně tak může být i závislý na sledování streamu. Otázka je právě, jestli tam jsou nějaké fyziologické symptomy. Myslím si, že podobně jako u ostatních digitálních aktivit úplně nebudou. Problém nastává zase stejně jak v těch hrách, v tu chvíli, kdy ta aktivita vytlačuje nějaké další aktivity, jako jsou povinnosti do školy, spánek nebo výrazně zhoršuje třeba náladu.
0: Může být i problematické ono posílání donatů tomu streamerovi?
1: Podle mě jako ne nutně, ta mechanika na tom do značné míry položená. Samozřejmě pokud posílá donaty dítě, které nedisponuje vlastními penězi a jako tak trochu natají nějak, tak je to problém. Pokud to posílá někdo, kdo má jako problém vyjít s výplatou, na konci měsíce mu nezbyde ani na oběd a přesto zbytek pošle streamerovi, tak taky, ale jinak si je to gamifikace, jo? Je to jako o něco jako rizikovější a o něco asi závislostnější než prostě jako ostatní mechaniky, ale nemyslím si, že nějak jako výrazně, jo? Spousta těch streamerů má právě ty sociální normy nastavené tak, že vlastně jako to dělají v uvozovkách zadarmo, oni jsou vlastně jako mají velmi dobré příjmy, ale že ten divák si to může užít, aniž by měl nutně potřebu tam něco posílat.
0: No je ještě něco, co byste chtěl doplnit ke streamování nebo obecně právě k hraní, co třeba nebylo zmíněno?
1: Napadá mě, možná bych se vrátil ještě k té agresivitě, protože tu jsem tady několikrát nakousl, což je vlastně výzkum, který jsme taktéž dělali. Jak jsem říkal, že vlastně ten stereotyp úplně mu nevěřím, tak on vychází právě z těch našich dat, kdy my jsme zkoumali, jestli se vlastně na těch stejných datech snižuje empatie a zvyšuje agresivita u her, které vykazují vyšší míru násilnosti. Tam jsme právě zjistili, že zatímco adolescenti, kteří byli obecně agresivnější, obecně vykazovali větší prvky fyzické a verbální agrese, tak hráli více násilné videohry na té korelační rovině, což dává smysl, protože k tomu je prostě hromada teorií, proč to tak je. Když jsme se ale dívali na to, že když začali hrát více násilné hry, než je pro ně obvyklé, tak tohle to právě v budoucnu nevedlo ke zvýšení agresivity a snížení empatie. Tak to jenom, abych to hodil do kontextu, z čeho vlastně vychází ta moje domněnka o tom, že ten stereotyp není úplně pravdivý.
0: Tak tolik David Lacko, psycholog a výzkumník z IRTISu, tedy interdisciplinárního výzkumu internetu a společnosti z Masarykovy univerzity v Brně. Já moc děkuju za rozhovor, za informace i rady a přeju, ať se vám daří v dalších výzkumech.
1: Děkuju za pozvání.
0: A dnešním rozhovorem vás provázela Zdislava Horníková. Budu se na vás těšit u dalších pořadů.

0: Radio Proglas lze podpořit DMS-kou v hodnotě 190 korun.
1: Pošlete zprávu ve tvaru DMS Mezera Proglas Mezera 190 na telefonní číslo 847. Cena DMS je 190 korun. Radio Proglas obdrží 189 korun. Moc děkujeme.
0: Službu DMS provozuje Fórum dárců, technicky zajišťuje ATS Praha. Více na webu darcovskasms.cz.

0: Ve středních Čechách a v Praze má Proglas v systému DAB vysílače v Praze na City Tower, na Strahově a v Ládví, v Berouně, v Benešově, v Kutné Hoře a v Příbrami.
1: V západních Čechách má Proglas v systému DAB vysílače v Plzni na Silvánu, v Klatovech na Doubravě, na Čerchově nad Domažlicemi a v Železné Rudě.
0: V severních a severozápadních Čechách pak na Kukle v Ústí nad Labem, na Klínovci, v Karlových Varech, v Mariánských Lázních, na Třebounickém vrchu u Toužimy a na Prosečském hřebeni u Liberce.
1: V Královéhradeckém, Pardubickém kraji a na Vysočině má vysílače na Černé Hoře nad Trutnovem, ve Stěžerech u Hradce Králové, na Suchém vrchu u Králích, na Čechtíně u Třebíče a na Strážníku u Jihlavy.
0: V jižních Čechách má DAB vysílače v Kašperských horách na Kótě Javorník a na Kleti a na Kluku u Českých Budějovic.
1: Na Moravě Proglas v systému DAB vysílá z Brna, Olomouce, Lysé Hory, z Mladcové ve Zlíně, z Znojma a z Velké Javořiny. Jsme tu s vámi po celý den.
2: V dnešním úryvku Tomáš Špidlík vysvětluje, co znamená, když se řekne, že hřích uráží Boha. Nejenom filozofové, ale i katoličtí teologové mívali často obtíž, jak vysvětlit výrazy, které se vyskytují v písmu a v náboženské mluvě. Boha hřích uráží, zarmucuje, zlobí a proto jej trestá. I svatý Tomáš Akvinský myslí, že se tomu dá rozumět jenom v jakémsi širším, přeneseném slova smyslu. Hřích škodí doopravdy jen nám samým. Tím, že zabedním okno, neškodím slunci, ale zbavuji se sám jeho světla. Ve styku s lidmi odmítnutí daru nazýváme urážkou. Hřích je odmítnutím boží lásky, daru největšího, proto mu po lidsku říkáme boží urážka, i když Boha samého se dotknout nemůže, je totiž věčným nezměnitelným štěstím. Takové vysvětlení pojmu však docela neuspokojuje duchovní autory, zdá se jim příliš filozofické. Výroky písma i svědců by tím ztratily sílu a plný význam. K pochopení hříchu nesmíme pouštět ze zřetele tajemství vtělení Božího syna. Stal se člověkem. Jako člověk snášel bolest, utrpení. Hřích ho v pravém a plném smyslu urážel. Bůh tedy trpěl urážkami za hřích. Hodnota Kristova života je věčná. Není to jen něco minulého. Kromě toho, Kristus žije dál ve svém mystickém těle v církvi. I tam tedy trpí, umírá. Urážíme-li bližního, urážíme Krista. On sám řekl, cokoliv jste udělali pro jednoho z těchto mých nejposlednějších bratří, pro mne jste udělali. Každý hřích, i osamělý a soukromý, ve svých hlubších následcích uráží bližní, tedy i Krista a Boha. Nejde tedy jenom o vzdálenou obraznou mluvu. Dotýkáme se tu nejhlubších tajemství víry, když čteme například prostá slova pobožnosti křížové cesty. Byly to mé hříchy, které tě srazily k zemi, pro které ti plivaly do božské tváře. Je-li tu osobní urážka, je možné i osobní odprošení a zadosti učinění.
3: Na závěr dne vás zveme k modlitbě Simeonova kantika ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Opatruj nás, Bože, když bdíme, abychom bděli s Kristem, a ochraňuj nás, když spíme, abychom odpočívali v pokoji. Nyní můžeš, Pane, propustit svého služebníka podle svého slova v pokoji.
4: Neboť moje oči uviděly tvou spásu, kterou si připravil pro všechny národy.
3: Světlo k osvícení pohanům a k slávě tvého izraelského lidu.
4: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
3: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen. Opatruj nás, Bože, když bdíme, abychom bděli s Kristem, a ochraňuj nás, když spíme, abychom odpočívali v pokoji. Dej nám, Bože, pokojnou noc a posiluj nás, ať vytrváme v dobrém až do konce. Amen. Dobrořečme Pánu, Bohu díky.

0: Krátce po půlnoci z pátku na sobotu si obvykle představujeme nová hudební alba z jazzu a příbuzných žánrů. Dnes sáhneme po albu Belistoire, na kterém se podílely dvě německé kapely, Quadro Nuevo a Marion and Sobo. Quadro Nuevo je instrumentální skupina z Bavorska, která má v repertoáru italské a francouzské tance, středomořskou hudbu, brazilské rytmy, jazz i orientální melodie. Marion and Sobo je duo, které tvoří francouzsko-německá zpěvačka Marion Lanfan-Preuss a polský kytarista Alexander Sobočínsky. Jejich repertoár zahrnuje gypsy jazz, swing, chanson a prvky lidové hudby. Název jejich společného alba, Belistoire, odkazuje k písni In Belistoire, známému francouzskému hitu z roku 1972. Právě tato skladba se stala jedním z ústředních bodů nového projektu. Na albu se přitom vedle nových společných nahrávek objevují i skladby, které Quadro Nuevo hrály už dříve instrumentálně a nyní je nově obohatili o zpěv a kytaru. Mezi skladbami na albu najdeme jak autorskou tvorbu členů obou kapel, tak skladby autorů jako Astor Piazzolla nebo Charles Trenet. My si z alba poslechneme několik ukázek. Zmíněná titulní píseň zazní jako úplně poslední.
1: Raz, dva, tři, čtyři!

Poslouchali jsme německou skupinu Quadro Nuevo ve spolupráci s duem Marion and Sobo z alba Belistoar. I za týden se v nočním dění budeme věnovat mezinárodní spolupráci dvou různých kapel. Půjde o nahrávku belgické instrumentální skupiny Motik a gruzínského vokálního souboru Satanao. Noční dění pro vás připravil Milan Tesař.

dreams are crashing and the jellies are floating.

co jsme se neviděli, už je to dlouho, snad jsme i trochu zapomněli, nosila skoro.

Odbyla jedna hodina raní a na Proglasu začíná koncert komorní hudby. Nejprve vyslechneme 9 skladeb Antonína Dvořáka. Na klavír hraje Ivo Kahánek. Na závěr to bude sonáta Leoše Janáčka. Na klavír Rudolf Bernatík. Přeji vám příjemný poslech.

Na Proglasu skončil koncert komorní hudby. Nejprve jsme vyslechli 9 skladeb Antonína Dvořáka. Na klavír hrál Ivo Kahánek. Na závěr to byla sonáta Leoše Janáčka, kterou hrál Rudolf Bernatík.

0: Dobrý den, milí posluchači. Při poslechu Oktávy, která je vaším průvodcem světem klasické hudby, od mikrofonu zdraví Štěpán Grafe. 13. října v Brně bude zahájen mimořádný svátek hudby, 10. mezinárodní operní a hudební festival Janáček Brno 2026. A právě této mimořádné události bude dnešní pořad věnován. Ve studiu vítám uměleckého ředitele festivalu Jiřího Heřmana. Dobrý den, vítejte po čase v Proglase.
1: Dobrý den.
0: Janáček Brno dnes již patří mezi přední události evropského, možná přímo světového významu, je to tak?
1: Tak myslím, že jsme měli všichni radost, kdy v loňském roce nám vlastně bylo udělené již po druhé ocenění Opera Awards jako všeho festivalu, dá se říct, v rámci světa. Dostala to i inscenace Výlety páně Broučkovi. A samozřejmě ta skladba toho programu a vlastně cíl toho festivalu ukázat co nejširší paletu interpretací Janáčkovy hudby rezonuje, je vidět po celém světě. A letošní 10. jubilejní ročník, kde představíme kompletní operní dílo Leoše Janáčka, tak potvrzuje to už jenom z návštěvnosti těch preview představení, kdy jsme se věnovali vlastně oživení všech těch inscenací, které jsme vyprodukovali od roku 2014, tak ten zájem je opravdu značný a teď jenom to obnovení věci Makropulos na začátku září léta, kdy jsme měli téměř plné divadlo, bylo krásné.
0: Jak jsme zmínili, festival nese v názvu operní a hudební festival. V České republice máme celou řadu významných festivalů, opravdu s obrovskou tradicí. Mezi jeden z nich patří také další operní festival, který se jmenuje Smetanova Litomyšl. V čem je třeba Janáček Brno jiný od toho svého staršího bratra?
1: Tak myslím, že máme to společné, že ty festivaly se odehrávají v místech, tak samozřejmě Brno, kde Janáček žil, tvořil, Smetanova Litomyšl, tak to je místo, kde samozřejmě Smetana svůj život neprožil, pouze se tam narodil, ale myslím, že ta programace je odlišná, že jsme dva naprosto různé festivaly. My máme tu výhodu, že máme Janáčkovo divadlo, což je za mě nejkrásnější a vlastně takové nejpraktičtější divadlo, nejenom pro vznik nových operních produkcí, ale také proto, že můžeme zvát zahraniční soubory s inscenacemi, které jsou po technické stránce velmi náročné. Takže to je asi jakoby zase devíza brněnského festivalu, že můžeme divákům představit světové operní produkce, ať už třeba z loňského festivalu to byl Berlín. Na letošním ročníku se můžeme těšit na Bavorskou státní operu, která se poprvé představí na festivalu Janáček Brno. Řady ano, máme koncertní i tu divadelní, v tom jsme si asi trošku podobní. Nicméně Janáček a Smetana, to jsou dva rozlišné světy.
0: Možná i to období letní festival a právě festival koncentrovaný na podzim. Já bych řekl, že i k charakteru Janáčkovy hudby, která je vlastně vnitřně daleko zadumanější v mnohých ohledech, se ten podzim nějak tak hodí.
1: Tak já už jsem zvyklý, že toho Janáčka studujeme a věnujeme se mu po celou sezonu, po celý rok.
0: Myslím z psychologie těch návštěvníků, posluchačů.
1: Tak určitě. Ono také, když si vezmete sezonu Janáčkovy opery, tak na podzim jsme neplánovali žádnou premiéru, protože jsme museli naplánovat obnovení všech Janáčkových oper, což vlastně je takových 8 obnovených premiér, což není úplně málo a je to opravdu velký úkol, který stojí před náma. Teď jsme téměř u konce a ještě nás čeká obnovení Výletu páně Broučkových a Z mrtvého domu.
0: Janáčkovy opery skutečně přitahují, jak jsme říkali, posluchače z celého světa. Co myslíte, že tak přitahuje na Janáčkově hudbě? Co je to fascinující?
1: Tak Tak Janáček sám o sobě, myslím, že celý svět ohrané vždycky za mě tou přímostí, ke kterou se k posluchači dostává, a nejenom k posluchači, ale i k divákovi operních představení. Je to pro mě skladatel, který dokáže vykreslit lidské bytí člověka se vším, co v něm je. A to je něco, co určitě vždycky zasáhne každého, a jedno, jestli to je tady v Čechách nebo ve světě. Jsou to i témata,